0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žijte kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, Hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání.
5: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
6: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.
7: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše i dnes věnované zpěvákům a zpěvačkám. Je to tak, pane kaplaníku, krásný den?
8: No je to tak, dobrý den.
6: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše.
7: Na úvod, koho si poslechneme prvního?
8: No tak pojďme třeba Josefa Zímu.
7: Ano.
8: Vždyť je zima.
7: Tak čert ví, proč Josef Zíma.
8: A víš, kdo to napsal?
7: Ne.
8: Karl Krautgartner. Ano, to... můj bývalý šéf.

0: vzpomínali jsme na Karla Krautgartnera, u kterého ty jsi začínal a později jste byli vlastně kolegové, oba kapelníci.
1: No jak a kamarádi.
0: A kamarádi. Jo, jo. Takže kapelníci, jak by se to z dálky zdálo, že to jsou konkurenti, kohouti na jednom smetišti, tak asi trochu taky, ale zároveň kamarádi?
1: Ano, kamarádi, já jsem se s ním dokonce i setkával, když už byl v emigraci. Když jsem byl v Německu, tak samozřejmě jsem ho musel navštívit.
0: A stávalo se, že některé ty kapelnické fígle, aranžerské fígle, jakoby jeden před druhým skrýval, nebo bavili jste se o tom, nebo nebavili, jak to
1: ne, vůbec? Ne, ne, o tom jsme se ani nebavili, ale úžasný kamarádství tady bylo.
0: No tak to byla vzpomínka na Karla Krautgartnera, ale my dnes budeme opět se bavit o zpěvácích a zpěvačkách. Tak tohle byl Josef Zíma. Pojďme na někoho mladšího, co třeba Iveta Bartošová.
1: No samozřejmě, to byla výborná zpěvačka a udělala mě radost, že naspívala se mnou pro pořad Televarieté. Viděl jsi to někdy, Televarieté?
0: Viděl.
1: No tak tam naspívala Měsíční řeku. Takže já ti prozradím, že to je jedna z nejoblíbenějších písní mojich.
0: Ty jsi tady o tom už hovořil. No. Myslel jsem si, jak ti to teďka sám řeknu, že jsme rádi, že si poslechneme zase tvou oblíbenou, zamilovanou píseň. Takže dámy a pánové, Měsíční řeka.

0: Už po druhé se tu setkáváme se zpěváky a zpěvačkami. Před týdnem, když jsme natočili první díl a odvysílali, tak jsme hnedka dostali řadu telefonů. No to bylo moc fajn, ale proč tam nebyl tenhle a tenhle, proč tam nebyl Milan Chladě, proč tam nebyla Eva Pilarová a další jména. A samozřejmě my jsme to věděli, že těch jmen je velmi mnoho, zvláště jmen, se kterými ty jsi spolupracoval, takže jsme už minule věděli, že uděláme pokračování. K tomu teďka dochází a rozhodli jsme se sem zařadit co nejvíc i odlišných hlasů, aby ten pořad byl pestrý.
1: A žánru,
0: ano. Začali jsme tady Josefem Zímou, teď byla Iveta Bartošová a teď pojďme někam úplně jinam. Co třeba Jožka Černý?
1: No tak Jožka Černý, kdo by ho neznal?
0: Co bys doporučil? Co jste spolu všechno zažili,
1: no,
0: dělali?
1: No, a my jsme zažili i věci, že Jožka Černý taky se mnou zpíval třeba Kristýnku. Mm-hmm. Pro televariete, no a spoustu i českých, vlastně on byl moravský prezident, to byl král. Ovšem, taky jsem ho přesvědčil, že by měl zaspívat třeba českou, Zdálo se mě, má panenko. Mm-hmm. To všecko jsme dělali, ale pojďme udělat tu věc, že bychom si nechali od něj předvíst Okolo seče.
0: Takže jsme zase v Čechách.
1: No, ale se mnou to naspíval Jožka.
0: To bude zajímavé, pojďme se na to podívat. Jožka Černý, Okolo seče.

0: dáma, na kterou jste vzpomínali, o kterou jste si psali, to je Iveta Simonová. Jaká byla spolupráce s ní?
1: No, velice příjemná. Iveta je dáma, dokonce nedávno byla u nás na návštěvě doma. Mm-hmm. Na oběd vlastně. A teď bych doporučil jednu písničku, skladbu, kterou nám otextoval Vladimír Dvořák a myslím si, že to je úplně, je to jeho poslední text. Do nemocnice jsem za Vladimírem šel a poprosil jsem ho o jeden text pro Ivetu, protože ono i pro zpěvačku, když se holt píše text, musí ten textař o tom něco vědět, protože nemůže to napsat, jako kdyby to měla zpívat 17-letá dívka, první rande a tak dále. Takže Iveta vzpomíná na své lásky v té písničce. A ta písnička se taky jmenuje Lásky mé.
0: Iveta Simonová.

0: To byla Iveta Simonová a samozřejmě zde nemůže chybět její pěvecký partner Milan Chladil.
1: No samozřejmě. A on se taky pochlubí, ty Ivetě.
0: Ano.
1: No ano, protože řekne, já se dnes dopoledne žením.
0: Aha. Tak to nemusíme bez rozpitvávat. Pojďme si to rovnou poslechnout. Milan Chladil, já se dnes dopoledne žením.
1: Ano, a víš, čeho to je, doufám. My Fair Lady, no.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: My Fair Lady, já se dnes dopoledne žením. Další píseň, kterou bychom si mohli poslechnout, se jmenuje Tam za tou duhou. Kdo nám ji zaspívá a proč právě tuhle píseň?
2: No, tak já si myslím, že aby jsme to střídali, aby tam byl mužský a ženská, takže teď bychom měli mít ženskou. Teda ženskou dámu.
1: Dámu.
2: Pavla Břínková.
1: Pavla Břínková.
2: Operetní zpěvačka, která se mnou dělá mnoho let. Tak třeba z Divotvorného hrnce písnička krásná Tam za tou duhou. Text je Jan Werich a víc nevím, co by k tomu ještě řekl.
1: Pojďme si poslechnout.

0: Píseň z divotvorného hrnce, to byla Pavla Břinková. Další hlas je trochu nosového charakteru, Lešek Semelka. Skvělý zpěvák, klávesista a taková hodně zajímavá osobnost. Jak s ním se spolupracovala?
1: No, já jsem s ním natočil pouze jednu věc, Šaty z šátků.
0: A ta hned vyhrála.
1: Ano, to víme, všecko víme, to uděláme, že si to poslechneme.
0: Tak pojďme na to, Lešek Semelka, Šaty z šátků.

0: To byla vítězná píseň bratislavské Liry, Šaty z šátku, Lešek Semelka. Laďka Kuznerková, protože tady děláme trošku kontrastní záležitosti, muž, žena a vždycky v trošku jiných souvislostech. Co by si o této velmi zajímavé zpěvačce, herečce řekla?
1: No, co bych mohl říct, že byla úžasná Laďka. Brzo nás opustila, bylo to hrozný. Nerad o tom mluvím, dokonce při jednom pořadu, který jsme točili, přišla Laďka a říkala, pojďme k tobě na kafe, jako ke mně, já blízko Žofína mám pracovnu. Tak jsme přišli a Laďka byla taková nervózní, ona už tušila, věděla o své nemoci. Tak najednou zase říká, já už si kafe nedám, jdu se projít. Bylo to velice smutný, když nás opustila. Tak zaspívala nám písničku Nevěř očím svým, což je z jednoho televizního pořadu, autor Jerome Kern s textem Zdenka Borovce. Bylo to děláno pro televizi, ale tam zazářila úžasně.
0: Já jenom připomenu, my tady neustále říkáme, kdo to zpívá, kdo napsal hudbu, kdo napsal text, a zcela skromně Václav Hybš pomlčuje o tom, že ty věci aranžoval, nahrával, dirigoval, možná někde i hrál na trubku.
1: Já se dokonce i na sebe svítím, ale ne, tak to už jsou takovýhle legrace. Ale v podstatě všecko, co se já nahrávám, všecko aranžuju sám. Protože jsem chtěl, aby ten orchestr se jaksi odlišil od jiných, no tak si to musím dělat sám.
0: A jak bys charakterizoval právě jakoby zvuk svého orchestru?
1: No tak jak jinak, než nebudu říkat, že je dobrý, no je jiný, než byl Vlach. Ale přitom jsme s panem Vlachem byli no víc než kamarádi, což nikdo neumí pochopit, protože se říká, že jsme byli jakoby konkurenti, ale ona tady nebyla konkurence mezi náma, protože jsme byli opravdu přátelé.

0: Pokud se do čela souboru postavila dáma s naprosto neodolatelným hlasem, úžasným feelingem, obrovským rozsahem, tak to určitě tvé srdce vždycky poukřálo, když se spolupracovalo s Evou Pilarovou. Jak bys na to vzpomněla?
1: No tak Eva výborná, dokonce byla velice rozdávačná, protože mě tenkrát přinesla 1000 dukátů.
0: A dala?
1: Nedala.
0: Ale zaspívala. Ale zaspívala, ano.

0: Teď nás čeká píseň Kristýnka a tam bych samozřejmě čekal, že tam bude Valdemar Matuška.
1: No ale... tak, Valdemar taky zpíval. Se mnou Kristýnku zpívalo mnoho a mnoho lidí. Mm-hmm. Ta Kristýnka, ta byla mnohokrát nahraná a tentokrát bych doporučil, že by ji zaspíval Ladislav Županič.
0: Tak to zase bude úplně jiný způsob zpěvu, jiného pojetí. Pojďme si to vychutnat.
1: No a víš, čeho to je? Sto dukátů za Juana. Autoři Zdeněk Petr a Vladimír Dvořák.

0: kotev, já jsem hrál víc jak 15 asi. A do Děčína jezdím neustále, dokonce jsme tam nedávno měli vánoční koncert.
1: To byl, myslím, poslední koncert
0: poslední,
1: v řadě.
0: Ano, 23.
1: Takže Jitka Molavcová, Krušné hory nejsou Krušné.

0: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.
1: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
2: Teď nás čeká zpěvák, který má také zcela nezaměnitelný hlas, zcela charakteristický, Jiří Schellinger. Zpěvák, který bohužel skončil ne úplně dobře, ale písně po něm zůstávají. Jak se s ním spolupracovala?
3: Nemůžu říct nic ošklivého, než že dobře a jinak si všecko řekl.
2: Uslyšíme píseň René, já a Rudolf.
3: Já zase tě do toho skočím. No. Víš, kdo je autorem textu?
2: František Ringo Čech, to bych si typoval, ale nevím.
3: Autoři této skladby jsou Jarda Uhlíř a Karel.

0: To byl jemně chraplavý hlas Jiřího Schellingera, dalším výrazným hlasem, s takovým, dejme tomu, rockovým nebo beatovým podtextem. Takový měla Věra Špinarová. Potkali jste se?
1: No jistě a mnohokrát. No a já bych doporučil, že Věra Špinarová by nám mohla zaspívat píseň O moda moda.

0: se pomalinku přibližujeme k závěru dnešních desek pásek vzpomínek Václava Hybše a teď nás čeká Jiří Štědroň. Další hlas, který není zas tak často slyšený. Jak se s ním spolupracovalo?
1: No, Jirka je můj veliký kamarád. Dobře se s ním spolupracovalo. Je to herec a výborný zpěvák. A hodnej člověk.
0: Co jsi vybral? Co bys doporučil?
1: No, tak on byl takový vždycky zvídavej. Píseň Hledám tě dál, což je o lásce.
0: Jiří Štědroň.

0: a jsme na samém závěru dnešních desek pásek vzpomínek Václava Hybše. Minule i dnes jsme si povídali o zpěvácích a zpěvačkách. Ty jsi na úplný závěr dneska vybral Heidi Janku.
1: A proč ne?
0: Proč ne, přesně tak. Pamatuješ na vaše setkání, když z Ostravska přijela Heidi Janku do Prahy, nebo kde jste se potkali?
2: Ne, tak to já už teď nemůžu říct přesně, ale Heidi znám a jsme i tak trošku kamarádi. A já bych myslel, že by nám mohla zaspívat píseň, která je úplně jiná, než jsme od ní zvyklí. Je to Mamzelný tuš, operetní skladba, píseň o velkém bubnu.
0: Píseň o velké bubnu, tak to je utextováno?
2: No ano.
0: Kdo
2: no,
0: napsal text?
2: Text napsal Oldřich Nový.
0: Tak o důvod víc poslechnout si závěrečnou píseň dnešních desek pásek vzpomínek Václava Hybše. Spolu s vámi se tady loučí váš průvodce Tomáš Kačner a můj host
2: Václav Hybš.
0: Příjemný poslech.
3: Slyšeli jste vyprávění Václava Hybše.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Co je bez toho zdrudaná?
4: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Václav Knop. Dobrý den, vítejte.
6: Dobrý den v tomto teplém dni.
5: Máme 13., takže bude i možná šťastný pro někoho.
6: Dneska je 13.
5: No. Humorná inspirace pro všechny generace právě začíná.
0: Humoriáda.

0: Petra Janů zaspívala Ještě se mi směj, zněl text písně. Ještě se možná budete smát, uvidíme, co vám nabídneme z archivu, jak vás to chytne. A teď se ptám Václava Knopa, našeho dnešního hosta, jak prožívá toto léto.
1: No, samozřejmě, protože jsem už jaksi důchodce déle sloužící, tak mě ty vedra trápějí. Jo, já mám radši, když je to tak akorát, protože jsem se narodil v mírném podnebí, tak já bych to mírné podnebí vyžadoval.
0: Já bych se taky přimlouval.
1: Ale již 11. 12. rok hraju na Karlštejně, noc na Karlštejně, vždycky čtvrtek, pátek, sobota, takže já celkem nemám žádnou velkou dovolenou, ale víte co, jestli můžu, já když jsem byl někde, bylo asi 25, tak jsem byl na nějakým zákroku na noze, mi něco operovali a v plzeňský nemocnici, protože jsem byl v Karlových Varech v divadle. A tam jsem se bavil s panem docentem Šikem, který mi to dělal, a já jsem se ho takhle ptal, pač to bylo samozřejmě na začátku prázdnin, tak jsem se optal, kam pojede na dovolenou, a on říkal, nikam, já budu doma, napustím si vanu, zatáhnu záclony, manželka odjede na dovolenou a já budu jenom doma, budu si číst.
0: To je relax.
1: Ale no, já jsem tenkrát kroutil hlavou. A říkal,
0: že to není
1: si,
0: žádná exotika.
1: To se zbláznil pan docent. No a dneska už mu rozumím.
0: Já možná už taky. Tak, takže noc na Karlštejně probíhá.
1: Ano.
0: Vy jste to taky režíroval.
1: No ano, ano, tak ano.
0: Režíroval. Tak jaké to je hrát ve své vlastní režii?
1: V podstatě, víte, ono to bylo velice zajímavé, ta režie byla režie, protože Karel IV. Tam postavil ty kulisy, takže já jsem si, když jsem byl vyzván, jestli bych to nedal dohromady nějak, tak jsem si tam dal židli doprostřed nádvoří, vzal jsem si text a seděl jsem a říkal jsem, aha, tak tyhle budou mluvit odsaď, tyhle půjdou tady, tyhle přijdou sem, takhle to bude. A vlastně jsem si to poskládal tak, aby se hrálo po celým tom nádvoří, z oken, z cimbuří, z hodinový věže, příchody, odchody mezi lidma, aby to bylo takový hodně jako pestrý. A ono si to vlastně řeklo úplně samo, kde to, co chce.
0: Tak mě napadá, že jedno, kterou řadu si koupíme, protože budeme kroutit hlavou, koukat nahoru, dolů, do různých stran.
1: No ne, tak musím, samozřejmě je to dělaný tak, aby se to potom odehrávalo před tou branou, ale ty příchody takhle jsou.
0: Dobře, tak Václav Knop na Karlštejně, teď v našem studiu a vybírá první výstup. Kdo to bude?
1: Tak já mám tady k dispozici na výběr, což je výborný, Milana Lasicu. A je to v Silvestru na přání 1977, já si na to pamatuju, to byly strašně bezvadný Silvestry. Opakovali to, pořád to opakují dokonale. A i to se Sibon, jak oni zpívají se Satinským, tak to si myslím velmi dobře pamatuju.
0: A jenom upozorním na takový dobrý detail v rozhlase. Jana Kociánová, s nimi tam bude v tom výstupu, a ona tehdy měla strašně odvážné šaty, které byly vzadu a odhalené až dolů, tam, kde končí záda. A samozřejmě zřejmě si to získalo velký obdiv Milana Lasici i Julia Satinského.
1: Já mám pocit, že oni jak tam šahali nějak.
2: Já mám pro vás smutnou zprávu. My teraz budeme zpívat. Ale neodcházejte, to bude len chvílku trvat.
3: Nebojte se. My jako speváci nepodléháme žádným módním vlnám. My nespíváme všelijaké ty amore, no. Alebo susedové čerešně. Víte, my aj tou pesničkou chceme dát divákovi v sále aj v televizi čosi nového. Zo světa vedy, techniky, metalurgie, medicíny. Psychiatrie, že? Veď, zoberme si například také bacily. V této sále musí být miliony bacilů.
2: Samozřejmě, aha. A toho to poznám osobně.
3: Alebo například také cudzie slova. Každý ten bacil se volá na nějaké cudzie slovo. A vůbec my tou pesničkou chceme vysvětlit divákom cudzie slova.
2: Ano.
3: Ozrejmit jich.
2: Ano.
3: Například, čo já vím, Hemendex.
2: Ano.
3: Eo ipso. Postmodestam judentutem, myslím. Funikula.
2: Inteligent.
3: Sesibon. Moment,
2: čo je to? Ježišmária.
3: Čo to bolo?
2: Veď ona nemá na chrbte šaty.
3: To nemôže byť koženka toto.
2: Ukážte. Kdeže? To je pravá koža. Na toto hovorili starí Rimania, že sex a sex je 12.
4: Bonsoir, mademoiselle Jeannette.
5: Bonsoir.
4: Comment ça va?
5: C'est.
4: C'est, qu'est-ce que c'est que ça, c'est? On ira, alors.
5: Si.
4: Si, oh, ma belle, Jeannette, si. Tutta la vita è un'avventura colorata, ma perché? Ah, perché, Jeannette, perché?
2: Dovreccio, ah. Ja ne rozumiem ani slovo. Eh?
5: Bon.
4: Ah, c'est si bon, oui, oui.
5: C'est si bon.
6: C'est si bon, c'est si bon.
5: Tri slova záhadné.
6: C'est si bon, c'est si bon.
5: Koho z vás napadne?
2: To sa nedá vydržať.
5: Čo značí c'est si bon?
2: To je lepšie ako televízia.
5: C'est si bon.
6: C'est si bon, c'est si bon.
5: Nerobím paniku.
2: Kam sa hrabe večerníček?
5: Listujem slovníku.
6: C'est si bon, c'est si bon.
5: A hľadám c'est si bon. Thank you.

0: valise.
1: C'est si bon, c'est si bon.
0: A ja už musím jít.
1: Ještě nějem.
0: Spohom a c'est si bon.
1: Si bon, si bon, si bon. I love you.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak, to byl rok 1977. Kam půjdeme dál, to je ve hvězdách, nebo spíš na našich posluchačích, kteří si budou vybírat dále Milana Lasicu s Juliem Satinským a tentokrát s Milanem Kňažkem, anebo dvojici Josef Větrovec a Lena Vránová. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Tak Václav Knop, náš dnešní host, má samozřejmě v oblibě ten svůj, v úvozovkách svůj hrad Karlštejn, ale je nějaký zámek, který se vám líbí?
3: Určitě Sichrov, protože já pocházím tam z toho kraje, z Turnova, takže Sichrov mám k tomu i vzpomínky jako dětské, protože můj tatínek byl členem pěveckého spolku Antonín Dvořák, který každý prázdniny tam provozovali opery Dvořákovi. Takže já jsem tam velmi často jezdil, tomu opravdu miluju. No a samozřejmě u toho Turnova Hrubý rohozec, Valštejn a tyhle ty Hrubá skála,
2: Český raj, to na pohled.
3: Tak to jsou to jsou pro mě srdeční záležitosti.
2: No a navíc ten Sichrov, známý to novogotický zámek, který si zahrál i ve Zlatovlásce filmové, můžeme připomenout, aby si to posluchači hned vybavili.
3: Ano, anebo Hrad Kost, kterou taky jsem poznal velmi blízce, protože můj bratr tam 30 let působil nejdřív jako takový pomocník a pak skončil dokonce za pana Kinského jako ředitel a pak šel do penze.
2: A Kost se nám zahrála z Čerty nejsou žerty.
3: Ano. A my jsme tam taky jednou natáčeli jakousi televizní záležitost. Paní režisérka byla rozčílená, že chtěla Kost a oni tam nepustějí a že řekli, že ne. Já jsem říkal, kam chcete? Na Kost a on nás tam nechce pustit. Tak jsem řekl, moment, dejte mi na telefon. Tak jsem říkal, hele Karle, prosím tě, my bychom tam potřebovali točit. A on říkal, no jo, tak přijeďte. Oni čuměli všichni.
2: No, jak si je možný, krásně jste to domluvil.
3: Ano, to hezký, bylo rychlý.
2: Hezký. Kdo umí. Tak jo, počkáme si na posluchače, koho nám vyberou dál v Humoriádě. Přátelé Milan Lasica a spol, anebo Josef Větrovec a Alenou Vránovou. Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Jirka z Čerčan. Zdravím vás do studia, oba dva.
2: Zdravíme vás oba.
4: Zdraví. Uh-huh. A chtěl bych Bčko.
2: Děkujeme za váš hlas. Mějte se, naslyšenou.
4: I taky, naschledanou.
3: Naschledanou.
2: Dobré odpoledne. Haló. My vás slyšíme.
5: Krásná dní odpoledne. Robert Pral 7. Zdravím všechny posluchače. Vás, Pavle, pana Václava.
3: Děkuji.
5: A chtěl bych Ačko pokračování.
2: Máme zapsáno. Děkuji. Děkujeme taky. Dobrý den.
6: Dobré odpoledne, pánové. Standa Zemník, zdraví dva řídící Humoriády.
2: Děkujeme. Díky moc a mějte se hezky. Naslyšenou. Naschledanou. Kdo dál je s námi na telefonu 731 800 900?
7: Dobrý den, tady Petr Zezdolnek, skoro kolega, herecký.
3: Aha.
7: A já bych si přál pokračování, já chci vědět, jak to dál dopadlo.
2: No, děkujeme pěkně, i když možná nebudeme pokračovat v oné scénce, ale s Milanem Lasicou a Juliem Satimským, ano. Tak uvidíme, ještě přidáváme další hlasy, kdo pak je s námi. Dobrý den.
8: Dobrý den, tady je Irena z Roudnice nad Labem, moc vás oba pozdravuji a chtěla bych to, co vítězí teďko, já jsem to přeslechla.
3: Přidáváte se na stranu silnější.
8: Ačko, ne, protože dcera na mě tady povídala, víte,
3: no jo,
8: já jsem nerozuměla.
3: Ano.
2: Dcera to narušila, to hlasování skoro, no, ještě, že to
8: ne,
2: dobře.
8: Dobře,
3: ano, zdravíme do Roudnice, Roudnice je známé město kruhových objezdů.
2: Ano, mají jich tam nejvíc, nebo
3: ano,
2: nejkrásnější?
3: Vypadá to tak, že ano.
2: Dobře. Tak jo, jdeme se číst, už jsme to naznačili. Čili lehce Milan Lasica, Julius Svetinský a Milan Kňažko. A pořad Kto si je za dverami? A téma Kňažko si namlouvá děvčata.
9: Ty. A mohli byste nám teraz predviesť, mal by som takú prozbičku, keby ste nám predviedli takú ukážku, ako sa zvyknete zoznamovať so ženou, ako zvyknete nadviazať známosť so ženami. Či tým starým Spôsobom, dobrý deň, slečna, nemáte špagát, rád by som nadviazal rozhovor. Alebo, či máte niečo nového?
10: No, ja neviem, mohol by som sa o to pokúsiť.
9: No, buďte no, taký dobrý.
10: Máte tu nejaké dievčatá?
9: No čo, no, varím, my nie sme vám dobré? Ešte budeme za drahé peniaze najímať nejaké ženštiny? Veď vy ste herec, tak sa vžite do toho, že my dvaja sme dve chutné malé žabky. A zbalte nás.
10: No, ale tak to teda... No, dobre, no. Tak mimochodom, koľko máte rokov?
9: Uhádnite. Ja mám 40. No. Ja len 39.
10: No, tak to pôjde ťažko. Toto.
9: Ale prečo? My sme radodajné.
10: Už tak v tom prípade... Dovolíte, slečna? Dovolíte, aby som si prisadol?
9: Nevídali.
10: Prosím, vy ste niečo hovorili?
9: Nemám rada dotieravcov.
10: Dovolíte, ja som sa slušne opýtal, či dovolíte, aby som si k vám prisadol. To je všetko.
9: Dôležité je, čo ste si mysleli.
10: Počkajte, odkiaľ viete, na čo som myslel?
9: Všetci herci myslia na to isté.
10: Prepáčte, ale ja vám vôbec nerozumiem.
9: Toto ja vám rozumiem až pri dobre, ale so mnou to nebudete mať ľahké.
10: Ale ja som vôbec nič také nemal v úmysle, dokonca... No tak, keď sa tak na vás pozerám, to by ma v živote nenapadlo toto.
9: Chrapúň.
10: Čo si to povedala?
9: Nehnevajte sa, takých môže mať na každý prst 10.
10: Počúvaj, ti takú tresnem, že ti dolámem hnáty, chápeš to ty?
9: Nedotýkajte sa ma, ja som šťastne vydatá.
10: No takto, ľutujem toho chudáka, čo si ťa zobral, ty pixla.
9: Už je na meko.
10: Ty, počúvaj, zmizni odtiaľto, lebo ti dolámem hnáty, ty jedna obyčajná pubertáčka, 40-ročná, ty. Pozeráš sa ty niekedy aspoň na monoskop, ty.
9: Darmo sa namáhaš. Minulo tu bol kňažko a ani ten ma nedostal.
10: Dovolíte, slečna?
9: Prosím. Jej, knáško!
10: No, vidíš ty.
9: A však kto se vás videla v televízore na prvým kanáli? A už ste tu pri mne na druhém kanáli. Kde sa tu berete?
10: Ale tak išiel som okolo, tak som si zaskočil na kávičku.
9: A nechcete ísť na kávičku ke mne?
10: Nie, radšej nie. Som ja vám dosť unavený, ale...
9: Ja vám navarím takú, že vás hred prebere. A? Víte, čo tým myslím, ne, knáško?
10: Nie. Radšej inokedy, fakt, teraz nie.
9: A však sa neondy, knáško, potýkajme si. Ja som Gizi.
10: Ja som Milan.
9: No, a Pusa, no. A čo sem, od macochy, no, poďme.
10: Ja radšej pôjdem.
9: Poď si sadnú.
10: Naozaj, ja radšej pôjdem, nie.
9: A kam by si chodzi?
10: Ja mám...
9: Teraz, keď sa to tak slubne medzi nama vyvíja, sadni si.
10: Ale ja mám povinnosti, naozaj.
9: A však aj ja, ne, to odpodíva.
10: Ale ja mám neodkladné,
9: no. Ale no, tak prosím ťa, poď ke mne. No, neondy sa. Mám novú plotnu. Zašpásujeme si.
10: No s Bohom. Tak s Bohem, s Bohem.
9: No teda, títo herci. Koľko je okolo toho kriku a keď príde nalámaný chleba, tak pustá do galot.
2: Humoriáda. Tak tolik Milan Kňažko ve společnosti Milana Lesici a hlavně Julia Setinského. A s panem Kňažkem má pan Knop zde přítomný něco společného?
3: Ano, ano, vydáme se nejméně jednou za rok na takové slavnosti tady v Praze, kam vždycky on přijede. Tykáme si samozřejmě, protože on byl, já jsem točil asi 2 nebo 3 filmy na Slovensku a protože Slováci si na tom zakládají, aby ta slovanština byla dobrá, tak mě vždycky přemluvil Milan kňažko.
2: Aha, a na oplátku
3: ne,
2: zase? To ne, to, sta, to nepamazujete
3: takhle. Ne, on hovoří tak dobře česky, že to nikdo nedělá.
2: Že to nie je potřeba. Nie,
3: nie,
2: nie
3: je potřeba.
2: Nie je treba.
3: Je treba.
2: Po slovensky povedané. Tak teď česky budou zpívat hrát činasky, svůj báseň a pak se těšíme na další výběr z našeho archivu, který provede náš dnešní host Václav Knop.
11: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu,

zpovědi šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti.

chtěl bych napsat báseň, báseň plnou citu, o tom, jak se mi stejská, jak moc chybíš mi tu. Chtěl bych napsat báseň jako Karel Hynek, chtěl bych pro tebe napsat

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje s dnešní posádkou Václavem Knopem a Pavlem Kučerou a Václav se teď dopustí v dobrém slova smyslu dalšího výběru. Prosím.
2: Ano, mám tady možnost požádat o Zdeňka Izera. To já ho miluju, protože on je perfektní vypravěč vtipů a ještě to podá vždycky takovým způsobem, že mě pokaždý dostane. Já jsem odběratel jeho vtipů, koukám na YouTube a v podstatě je všecky znám, ty vtipy, ale... Takže jsem šťastný, že je tady a myslím si, že bychom mu měli dát prostor.
1: Já si taky myslím, člověk se musí smát jeho výstupům, i když nechce kolikrát, že? Hasič se to jmenuje. Sisa Sklovská by měla se Zdeňkem Izerem vystupovat přesně tak, jak to bylo v pořadu Kinobazár.
3: Haló! Haló!
4: Ježiši! Nehoří!
3: Právě, že hoří.
4: Co se stalo?
3: No vy to tady máte dobrý ještě.
4: Co se stalo?
3: Hoří barák. Ty pod váma ty už jsou jak důlní kanáři.
4: A co mám dělat?
3: No nic, co se dá dělat, no? Ty, oni ještě se hejbou teda, ale nevím jak dlouho. A ty v přízemí, ty jsou rádi, že mají balkon teda. Ježišmarja.
4: A jak jste se sem dostal vy?
3: Já jsem přišel po schodišti. Ovšem, teď už tam nikdo neprojde, já jsem byl poslední, to schodiště spadlo. A mi 30 metrů díra jak kráva. Můžu si dát cigáro, já když vidím voň, já jsem hrozně nervózní. Já vím, co to umí ten prvit. Nemáte něco k pití, je? A když kouřím, tak mám rád něco k pití.
4: Ježišmarja.
3: To je den.
4: Voda.
3: To je den. Voda, skvělý. Pivo nemůžu, jsem ve službě.
4: Ani ho nemám.
3: Nemáte pivo. No jo, i to tady máte skvělý ještě. Vezva. Děkuji moc, díky. Spáklou caze trošku. Ten oheň, to je pěkná svině, víte, já vím, co to umí. Vláďa třeba, ten si koupil od nás, jo, ten si koupil 100 dolů. Normálně z čistého nebe, zomb bleskne, všechny krávy mrtví. Jenom vylez kouk a říká, no toto. A jenom zomb, druhý blesk, celý barák v plamenech, kouka, no toto. Vylezla stará se podívat, zomb, mrtvá kouka, no proto.
4: Vy jste cynik. Zkoušel jste to třeba, já nevím, hasit?
3: Já sám. Já to jenom udržu, aby to hořelo. Musíme počkat, až přijedou kluci. A já s tě zmůžu sám pendrek.
4: Co budu dělat?
3: Co budu dělat, co já vím? Já bych viděl, co dělat teda. Byste vzplanula einzwei.
4: No dovolte v takové situaci.
3: No, my jsme stihli, než to sem doleze.
4: Radši vymyslete, jak se odsud dostaneme. A nemáte takovej, já nevím, žebřík nebo nějakou tu plošinu?
3: Zas, my jsme dobrovolní hasiči, my nemáme nic. Akorát jednu spuchřelou tu plachtu, že jo? Kterou používáme jako ubrus na zábavách. Třeba Vence, jo? Ten měl problémy dlouho toho s tím.
4: No?
3: S erekcí. No a stará furt mu říkala, jakože takhle to dál nejde a tohle to on říká, víš co, to je problém, na mě to vždycky přijde v lese, když dělám, rozumíš? Takže hele, až to na mě vletí v lese a uvidíš mě, jak běžím domů a takhle mávám rukama, tak se rovnou slíkni, lehni si, jo, no jen blbni. Hele, a najednou ona koukne z okna, frajer letí, takhle mává rukama, jo, tak se slíkla, lehla si, on rozkop dveře a říká, že se tady válíš jak prcha, máme oheň na střeše.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik prozatím hasič Zdeněk Izer, když už jsme u těch legendárních televizních výstupů a tak dále. Znovu se nám objevila hospoda,
2: ano.
1: Pane Knope, a to je ano. I vaše dílo.
2: Tak trošku jsem se tam přifařil. Ne, tak tam je samozřejmě všecko na těch štamgastech, já jsem je chodil jenom provokovat, a což jsem dělal velmi rád.
1: Mm-hmm. Máme nějakou historku z natáčení Hospody? V letech 96-97 to běželo, jenom připomeneme.
2: Historka, ono tam moc historek nebylo, protože my jsme to zkoušeli a při té příležitosti se samozřejmě tam různě hejbalo s tím textem, pan režisér to doplňoval a tak dále, ale pak trval na tom, aby to bylo tak, jak jsme to naskoušeli. A jednou jsem měl takovou scénu, můžu to možná říct, asi jo, kdy jsem se měl zastavit u pana doktora Práška, to byl Jirka Menzel, a Jirka Menzel měl trošku potíže s učením toho textu, ale bál se pana režiséra, takže tohle to. No a já jsem s ním začal ten dialog, a protože jsem ho uměl, no, tak jsem povídal a vidím na těch jeho očích takovou prázdnotu, tak jsem začal si odpovídat sám taky a něco jsem řekl za něj, něco on přidal, a když to skončilo, tak pan režisér říkal, tak to vezmeme ještě jednou, víčte Jiří, budeme to, ano, ano. A on za mnou přišel, Jirka Menzel, říkal, děkuju ti za pomoc, prosím tě, až budu dělat nějaký film, já tě obsadím. A opravdu, jo, obsluhoval jsem krále, tak tam jsem taky potom
1: hrál. No prosím, co všechno nevznikne v
2: Hospodě. Byl mi vděčný, že jsem mu pomohl.
1: Aha. 52 dílů se natočilo a Milé děti, to bylo v době, kdy ještě neběžela ulice a ta už běží několik desetiletí. takže hezká vzpomínka, nakonec reprízy probíhají.
2: Já už na to samozřejmě nekoukám, jenom občas mi na Facebooku naskočí nějaká připomínka, že to tam lidi vystřihnou a dají to tam, tak se na to mrknu a velmi, velmi příjemně, protože je to krátký. Ale ten seriál měl velkou výhodu tu, že byl 20-minutový, to znamená, tam nebyl čas na žádný blbosti, tam se to prostě muselo rychle odehrát a tím pádem do dneška to má nožičky, jde to kupředu, je to zábavný, jsou tam fóry a tak dále a tak dále.
1: A navíc ještě, aby se tolik herců, tady vidím ten seznam, to je snad stovka herců, vešli do těch 20 minut nebo 25, aby si všichni kousek zahráli.
2: Ne, to samozřejmě, v každém díle byl někdo jiný vedle těch štamgastů, ale no.
1: No a první seriál má i svůj fanklub, který vymýšlí různé věci.
2: Ano, jsou to, je na Facebooku, jmenuje se to Hospoda a nevím, kolik je tam členů, myslím, že přes 40 tisíc. A dávají různé jaksi kousky z toho, vystříhávají nebo ukazují, připomínají. Teď byl nedávno výročí, že zemřel Láďa Potměšil, tak to tam samozřejmě bylo všude jako připomínky. A je to docela zábavný to občas vidět, jak lidi se dívají vlastně na ten seriál.
1: No, oni by chtěli pokračování totiž.
2: Oni by chtěli pokračování, ale to, já si myslím, zaplať pánbu už nikdy nebude. Mluvilo se o tom, to je pravda, ale nedopadlo to, protože myslím si, že největší kámen úrazu byl ten, že žádný režisér, kterým to nabízeli, tak nechtěl do toho jít, protože

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Humoriáda pokračuje, aktuální hlasovací kolo nabízí Zdeňka Izera nebo Josefa Beka. Koho z nich si vyberete, ptáme se právě teď i vás. Dobrý den.

0: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Knopa.
1: Díky.
2: Dobrý den.
0: A chlapi, já bych si docela poslech pana Beka.
2: Jo, máme zapsáno.
1: To je dobrá volba.
2: Bčko jako Bek, Ačko jako Izer. Dobře, děkujeme pěkně. Další bude kdo s námi? Halo, halo? Jste tam? Tak někdo tam je, ale mlčí, tak to se nedozvíme nic. Dáme dalšího. Dobrý den.
3: Dobrý den, já jsem vaše věrná posluchačka a chtěla bych pozdravit vašeho hosta. Chtěla bych pana Beka a ještě, jestli můžu dodat, teď, když tam hrál pan Satinský, teď byla Marta Vašáriová, Magda Vašáriová na tom Karlovarském festivalu a s ní tam byla její dcera Satinská. Ten by koukal, kdyby viděl, jakou má překrásnou.
2: A já myslím, že tam byly i vnoučata v té řadě, seděli hned vedle. Krásná rodinka, že ano?
3: No, ano, ano, ano. My tak máme jo. Rádi přece Magdu Vašáriovou tady u nás.
2: Bez vás, my vás taky. Ačko nebo Bčko? Pana Beka jste chtěla. Pana Beka. To mám tam. Dobře, nashledanou a vítejte další.
4: Dobrý den, Míla, ale ne z Prahy 8, ale z Přerovozdí změna. A no. Já bych byl, pan Knop bude asi souhlasit, že byly Pepíčkové přece krásný, co se týče historie a kultury. Pepíček Říma,
1: ano.
4: Pepíček Beck.
1: Ano.
4: Takže myslím si, že to je jasný, že
1: ano.
4: Pán je fantastický.
2: Míla volí pana Beka. Dobře.
1: Děkuji.
2: Mějte se hezky. Dobré odpoledne. Haló?
5: Dobrý den.
2: Dobrý den. Kdo pak volá? Odkud?
5: Ester z Amalina.
2: Zdravíme. A koho jste si vybrala, Ester?
5: Pana Beka.
2: Dobře, děkujeme pěkně a mějte se hezky o tomto létě. A kdo je s námi tady?
6: Tady je posluchačka Anna ze Sopotnice a já se přidávám taky k Pepíčkovi.
1: No, panečku.
2: No prosím, tak to nás překvapuje.
6: No prosím, a jinak vás moc zdravím.
2: Dobrá, děkujeme pěkně. Takže myslím si, že pan Knop se dočkal. Říkal, že má rád divadelní historky.
1: Ano.
2: Takže jdeme na ně.
1: A ještě než to pustíte, existovalo takhle, protože on byl z městských divadel pražských, tak se říkalo, že tam je taková ta rytmická skupina. Nidrle, hevrle, homola, hemala, pigback.
2: No výborně, tak to je doslova skoro rozmlouvadlo, jak my říkáme tady v rádiu, možná i vy na divadle. Takže divadelní historky, Josef Beck, Miroslav Horníček z pořadu Než se zvedne opona.
7: Vyzerá to je velice milý a sympatický. Já nevím, ale myslím si, že někdy to naopak dodává určitě takový závažnosti jeho projevům a tak, že je to, někdy je to velice milý.
8: Vy tady mluvíte o režisérech, my máme u nás v městských divadlech režiséra Karla Svobodu a jednou jsme vyrazili s věčným amfitrionem do terénu. Myslím, že jsme byli v Sušici a on si zakládal na tom, pač ta scéna byla celá bílá. Byli tam takový tři veliký bílí krychle, my s kačírkou taky byli celý v bílým, takže tam chodili jenom hlavy. A on si zakládal na tom, že jako lidi musí dostat šok hned na začátku. Tak se domlouval s tím osvětlovačem a říkal, hej, tak já uhodím na gong, tak musíte udělat tmu, ale tedy tmu egyptskou. Musíte zhasnout i nouzáky, aby byla tma a pak se to rozsvítí a lidi prostě dostanou šlupku tím, jak je všecko bílý. No tak mu to vysvětlil tomu osvětlovači a teď asi bylo za 10 minut půl osmi měl být začátek a ten Karel Svoboda nes ten gong takhle přes jeviště a upad. Takže ten slyšel gong, tak zhás, lidi padali na hubu přes jídle. Prostě ten začátek se nevydařil. A jednou jsem s ním měl taky takový... Z toho se už ale nedostali ani do konce ty lidi. A jednou to jsem tady, taky když přijde třeba živý zvíře na divadle, tak je to šílený. Jednou jsme hráli v Komorním, Stromy umírají v stoji a já tam hrál tu malou roličku toho lovce a oni mě tam dali takovýho křepeláka nádhernýho a já jsem si ho podplácel, nosil jsem mu furt cukr a tak, aby byl hodný a já tam přijdu a mám zpívat tu arii z Tosky, začíná to tím od dolčí bačího langvide, karece, mentrio, menta. Já se to tady naštudoval, no a ten pes, jak šel k těm generálkám, no tak ty, to, jak jsem hrál, to bylo pro něj tedy šíleně dlouhý a došlo k té premiéře, on už čekal, kdy mu dám ten cukr potom vyšlapu a teď začala ta premiéra v tom Komorním, víte, že lidi jsou skoro u jeviště a on si takhle ten křepelák, protože já začal zpívat a on tím ocasem takhle přesně mlátil do toho portálu a teď ještě k tomu začal dělat packou takhle, jako abych už toho nechal. No lidi zvali, já to nedospíval, vypadli jsme ven, teď mě hned čel do kapsy a takhle to skončilo fiaskem, tak pak tu roli alternoval se mnou. Cmíral.
7: Já myslím, že jiný pes.
2: Ne, ten to vydržel.
7: To máš pravdu, pes na jeviště je někdy důležitý. My jsme hráli v 45. roce ve Větrníku Švejka a já tam hrál kromě jiných rolí, tady Palivce a tak dále, tak jsem hrál taky toho zloděje psů ze Švejkem. A tam chodila jedna paní, která vodila psa asi za 200 korun večer, měla honorář za psa, že jo. A jednou nepřišla a ten výstup už se blížil a jsem si říkal, co teď bude, co teď bude. A už jsme byli na jevišti, už jsme jako mluvili, jak jsem si říkal, budeme to hrát jako, že pes je v zákulisí a v tom tady pes. Chlupatý, velký, černý, Miloš Kopecký v kožichu. Přišel po čtyřech, fantasticky zahrál, psa zvedal nožičku, nádherný. A už my jsme nepromluvili. Milda Kopecký v kožichu.
2: Václav Knop, potěšen i touto ukázkou?
1: No samozřejmě, protože to je to koření toho divadla, že se tam odehrávají, takže to živý organismus, tak se odehrávají právě takové nečekané věci a na ty se potom stále vzpomíná, jako teď vzpomínali ty kluci.
2: A přesně to mají rádi i naši posluchači, tyhle ty špičky a lahůdky ze zákulisí. Tak děkujeme za připomenutí a za návštěvu v Humoriádě.
1: Jo, děkuju za pozvání, zase já zas přijdu třeba někdy.
2: Přijďte, budeme rádi. Díky za vaše poslouchání a za věrnost. Těší se na vás příště i Pavel Kučera. Dobrý poslech našich dalších pořadů. A mějte se hezky.
1: Naslyšenou.

0: Pět hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Kvůli opravám na hlavním nádraží je omezený průjezd na magistrále. Práce ovlivní i autobusový provoz. Prezident Petr Pavel přijme v Lánech mladé politiky a političky. Čekáme zataženo a teploty do 30 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Dobré ráno. Pražská magistrála před hlavním nádražím je průjezdná pouze dvěma pruhy v obou směrech ze tří. Správa železnic začala opravovat strop odbavovací haly, která je přímo pod magistrálou. Kvůli pracím se také od 3. srpna dočasně přesunou autobusové zastávky, říká Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropit, která organizuje veřejnou dopravu v Praze a Středočeském kraji.
2: Na magistrále se bude frezovat vozovka, to znamená autobusy už nebudou moci zajíždět do těch svých zastávek, proto se přesunou do Opletalovy ulice. Přesune se tam jednak speciální letištní linka Airport Express a také všechny dálkové linky.
0: Noční linky a případné náhradní spoje za metro budou zastavovat o kousek dál na magistrále. Omezení mají skončit v polovině listopadu. Prezident Petr Pavel s manželkou přijmou mladé politiky a političky. Setkají se s nimi dnes odpoledne na zámku v Lánech. Debaty se budou týkat toho, jak posílit zájem mladších generací o veřejné dění a zapojení do politiky.
3: Setkání v Lánech se zúčastní poslankyně a poslanci, starostky a starostové. Přijedou také zástupci mládežnických organizací, parlamentních politických stran nebo představitelé think tanků. Kromě debat a představení jednotlivých organizací či nadací si hosté budou moct zámek taky prohlédnout. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
0: Dělníci opravují zříceninu zámku Zvířetice na Mladoboleslavsku. Ta patří Bakovu nad Jizerou, který od roku 2014 postupně rekonstruuje. Letos se radnici podařilo sehnat na záchranné práce víc než 1,5 milionu korun. Technici například musí zajistit západní renesanční palác zámku, který stojí na místě původního hradu. Pokračuje stavař Jaroslav Jíša.
4: V podstatě jde o konzervaci jakoby z diva. Nic se nedodělává, prostě se konzervuje. Potřebujeme podezřít věci, které hrozejí zřícením. Děláme z toho, co tady je. Kámen se používá. Používáme německé cihly, které jsou ze starých stodol a ze starých domů. Sport.
0: Fotbalisty Bohemians 1905 posílil obránce David Heidenreich. 26-letý bývalý mládežnický reprezentant přichází do Dělíčku jako volný hráč a s pražským klubem uzavřel roční smlouvu. Bohemians o jeho příchodu informovali na svém webu. Heidenreich během kariéry působil v mládeži italské Atlanty Bergamo a v nejvyšší české soutěži oblékl dresy Teplic, Jablonce i Hradce Králové.
1: Počasí.
0: Čekáme převážně velkou oblačnost během dne od západu přehánky nebo bouřky. Naměříme 27 až 30 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
5: Dálnice D5, kdo jedete z Plzně, pozor na příjezdu do Prahy. Za sjezdem na Rudnou na 1,5 kilometru je nákladní auto, které má defekt, tak s tím spočítejte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Brejtro.
1: Dobré ráno, Střední Čechy.
5: Dobře, budeme artikulovat. Tohle bylo lepší. 4:05. Dobré ráno, Tamara.
0: Dobré ráno.
5: Tamara je nabroušená. Nevím, proč já to zjistím, ale myslím, že to souvisí se mnou a taky se spánkem. Tak budeme rádi, když budete poslouchat i dneska vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. A nejenom pro tebe. Tady máme snídani. Přinesem čerstvě dopečenou sekanou. Takže pokud je ti po gustu, neboj, česteku tam tolik není, Královéhradecký kraj odérem určitě neznehodnotíme. Tak ať se nám daří. A mimochodem, dělal jsem si v průběhu večera noci takovou revizi svých desek, kazet, které mám. A řeknu vám, narazil jsem na kapelu Elán a písničku, kterou jsem neslyšel 30 let. Prosím pěkně.
1: Dobré ráno Střední Čechy s Honzou Macounem.
5: Mimochodem, je to Opičák. A hrálo se to na skoro každé diskotéce v tehdejším Československu. Tuším rok 1993.

0: Ano, opičák, tak vzpomenete si, kdy jste ji slyšeli naposled, tuhle písničku. Já fakt počítám, že nějak těch 30 let to bude. Jo, pěkné ráno, v 5 hodin a 10 minut.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can. Úterý 14. července, svátek mají Karolíny a s vámi je Petr Jungmann. Hezký den. Jeden z nejslavnějších pistolníků divokého západu, Billy the Kid, byl zabit před 145 lety v roce 1881. V jeho 21 letech si na něj počíhal šerif Pat Garrett. Jenom 3 týdny po zahájení operace Barbarossa před 85 lety v roce 1941 zahráli v ruských stepích fašistickým nájezdníkům Stalinovi varhany. Obávaná zbraň velké vlastenecké války, raketomety Kaťuša, měly premiéru u běloruského města Orša. Nejúspěšnější český tenista historie, vítěz 8 grandslamových turnajů mimo Wimbledonu, tam byl jen 2x ve finále, 270 týdnů světová jednička Ivan Lendl byl přesně před 25 lety v roce 2001 uveden do tenisové síně slávy.
2: Každý sportovec, který začne dělat sport a potom ho dělá dál, to dělá, protože ho to baví.
1: Ozbrojený Francouz tuniského původu úmyslně vjel před 10 lety nákladním autem do davu lidí oslavujících ve francouzském Nice státní svátek připomínající dobytí Bastily.
3: Really?
1: 86 lidí jeho brutální útok nepřežilo. Evropská komise představila před 5 lety dosud největší soubor klimatických návrhů s názvem Fit for 55, který byl páteří zelené politiky pro Evropu. Brusel chtěl více než 10 právně závazných návrhů přispět k tomu, aby EU snížila do roku 2030 emise skleníkových plynů o 55% proti hodnotám z roku 1990 a dospěla v polovině století k takzvané klimatické neutralitě. 45 má dneska český herec, liberecký rodák Ladislav Hampl. Já přeju všechno nejlepší a vám všem pěkný den.
0: A máme tady ještě oslavence 2 šestek. Vlado Štancl.

0: Michal David slaví dneska 660.
1: Časí ve středních Čechách.
0: Opouštíme rok 1985, jsme v úterý 14. července, čas 5.16. No a ohledně počasí, dnes se čeká další horký den. Převážně velká oblačnost během dne od západu, na většině území kraje přehánky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné, večer se předpokládá ubývání srážek. A teploměr ukáže 27 až 30.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
0: Už za chvíli letní repríza Ahoj rádio, tentokrát na téma, a myslím, že Artur Kubica by z nás měl velkou radost, připomeneme si domeček pro kytky na skleník. Ano, jestli pak ví, co ten skleník vlastně ve skutečnosti a proč se tam ty kytky nebo ovoce, zelenina dávají. Za chvíli tady podrobně od těch nejmenších puntů, teď kouzlo bílejch čar a Věra Špinarová a do půl do zpráv s Tamarou taky Jelen i Václav Neckář. Tak pěkné ráno všem, Český rozhlas Střední Čechy.

0: Dnes na téma domeček pro rostliny. Co je to ten skleník?
1: Skleník je to, že to je udělaný ze skla. To je jakoby domeček ze skla.
2: My mám

0: máme zeleninu.
1: Máme tam jedno okno, které se otevírá jakoby ručně, ale druhý se otevírá podle toho, jak je teplo.
2: Moje babička má skleník a má tam malý mandarinky a jsou strašně kyselý.
3: No, ona původně hodička chtěla říct, že jsou strašně hnusný, ale já jí přemluvil. 5:21:30, Jelen, někde kolem. Pěkné ráno.

0: dát.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Písničky, které nestárnou.
2: Učitelka Josefína vůbec nemá ustalý, nás dětmi letí na provázku.
1: Písničky, které nestárnou.
3: Lásta není hříchem, hříchem bývá přísný půl.
1: Písničky, které nestárnou.
4: Jsem fajn, máš co si chtěla s tím já.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje.

0: Ale ne, 7 sekund. Ale jo, 7 sekund do půl.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Sněmovna bude dnes projednávat zrušení valorizace cen dálničních známek. Novelu navrhlo ministerstvo dopravy. V případě zrušení slev pro nízkoemisní auta by ale Česko přišlo o evropské dotace z Národního plánu obnovy. Stavbaři dokončují rekonstrukci průtahu v Senohrabech v Praze Východ. Práce za víc než 60 milionů korun začaly loni v létě. Hotovo bude do konce letošního srpna. Kvůli pokračující rekonstrukci Plzeňské ulice v Praze se lidé musí připravit na nová dopravní omezení. Od zítra bude část pod Bělohorské ulice jednosměrná. Řidiči tam neprojedou směrem od Strahova. Uzavírka bude trvat do 24. července. Stavbu skateparku v Milovicích dokončili dělníci. Teď v Ostravské ulici dodělávají poslední úpravy. Slavnostní otevření a první závody tam budou 15. srpna. Město za sportoviště zaplatilo téměř 21 milionů korun. A dnešní počasí čekáme převážně velkou oblačnost během dne od západu přeháňky nebo bouřky. Naměříme 27 až 30 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Nehoda na okruhu ve směru k D1 za Černým mostem, za nájezdem z D11 kolize v zúžení a průjezd pomalý. Zatím není hustý provoz úplně tak jako bývává, mimo prázdniny, kolona krátká, ale dá se čekat, že zdržení bude narůstat a svými slovy, dívka na koštěti by měla radost. Kolona na 300 let.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A hoří, dohořelo. Dohořelo už.
1: Ano, v Čelákovicích u Prahy tam hořel sklad elektrokoloběžek. Budova se zřítila, škoda je v desítkách milionů korun.
0: Takhle, já jako bývalý uživatel elektrokoloběžek, víš to, že jsou to teďka 3 roky přesně? 3 roky, co jsem nedojel do rádia. No nic, popojedem, těch 37 šroubů se vždycky ozve, když je změna počasí. A ta změna počasí dneska bude razantní. Počkejte si, řekneme podrobnosti ve 3/4.

0: No, no.
1: Snad jsem si...
0: Pojďme na místo.
2: Sklad v areálu ve Stankovského ulici začal hořet kolem 5:30 ráno. Místní obyvatelé viděli kouř z dálky, jak popisuje jeden z nich.
3: No, a ty plameny tady jaký byly? To jsem viděl, no, ráno.
2: Chodníky u areálu byly uzavřeny policejními páskami, i přesto se někteří z místních přišli podívat blíž.
4: Hořela hala, jsem teď přišel. No, bydlím asi 1,5 km odsud a tam byl kouř a smrad.
2: Zasahovalo tady kolem 20 požárních jednotek. Hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu ze 4, říká jejich středočeská mluvčí Tereza Sýkora-Flígrová.
5: My jsme v 5:30 ráno přijali oznámení o požáru skladovací haly, vlastně tady v Čelákovicích, s tím, že bylo hned při tom oznámení řečeno, že je to sklad elektrokoloběžek, tím pádem jsme vlastně okamžitě vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu. Když jednotky dojížděly na místo, tak byl velký kouř viditelný už z dálky, takže byl požární poplachový stupeň zvednut hned na třetí. Tím pádem zase zamířili další jednotky. Když jsme přijeli na místo, tak hasební zásah se nám zkomplikoval, protože se zbortila hala. Tím pádem nebyl zásah možný zevnitř a šlo to pouze zvenčí.
2: Vy jste povolali i pásové rypadlo ze zbyrohu, tak k čemu ho vlastně používáte?
5: Co se dá říct, že je to jak zobák, takový širší, který vlastně bude trhat tu konstrukci, bude jí dávat vlastně z jednoho místa na druhý a vlastně na tom místě, kde bude ta roztržená konstrukce, tak to budou hasiči důkladně prolévat vodou, aby tam nemohlo být nějaké skryté ohnisko a nedošlo znovu k rozhoření požáru.
2: Vedení Čelákovic obyvatelům doporučilo nevětrat, potvrzuje starosta Josef Pátek z ODS.
6: My jsme obyvatele ráno informovali SMS-kou a všemi dostupnými kanály. Zároveň hasičský záchranný sbor využil mobilní sítě a informoval obyvatele. SMS-kou.
2: Požár podle hasičů způsobil škodu za desítky milionů korun. Z Čelákovic u Prahy, Richard Webs, Český rozhlas.
0: Reportáž i prodlouženou reportáž, podrobný text, také čtení pro vás od nás, od Českého rozhlasu. Tohle téma velmi dobře zpracované na irozhlas.cz, tak se prosím případně podívejte. Teď do času předpovědi počasí Václav Neckář.

0: Denise Hergeslová, kulturní ataše, přidá typy do středních Čech pro dnešní den, pro úterý. No, bude pršet, někde budou bouřky, tak předpokládám, že kýble do rukou brát nebudeme muset, no ale ty sudy se zase potřebují naplnit, takže možná zmoknem, zvlhnem, ale za kulturou taky můžete vyrazit. No, i když naplňování sudu také může být kulturní.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Teď po ráno ve středních Čechách většinou hodně oblačnosti, během dne se od západu na mnoha místech přidají přehánky nebo bouřky. Ty mohou být i velmi silné a přinést mohou přívalový déšť, kroupy, ty mohou mít i 2 cm a nárazy větru i 90 km za hodinu.

0: maxima 26 až 29. No, v bouřkách přechodně zesílí ten vítr, tak pozor, květináče připevnit, anebo víte co, když už se pipláme s těma Afrikánama, schovejme je. Pro úterý je schovejme, budete tak lepší, než aby vám celý ten květináč odletl k sousedovi, kterého nemáte rádi, anebo byly polámané, zničené jako úroda, kterou jste nestačili zachránit při poslední bouřce. Já myslím, že květ je důležitý.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.

nešahej na mě, nešahej na mě, dej ty svý pracky pryč. Nešahej na mě, nešahej na mě, to je k mému štěstí klíč. Nelez mi do mojí osobní zóny, nech si svý bacily. Nešahej na mě teď ani za chvíli.

0: Prosím, nešahej na mě, jinak jsme skončili.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se dnes můžete vydat? Balady Karla Jaromíra Erbena ožijí pod širým nebem v kouzelné atmosféře lesního divadla Skalka u Příbrami. Metropolitní divadlo Praha tu uvede moderní inscenaci Kytice. Propojí silné herecké výkony, hudbu i pohybové divadlo s tajuplnou kulisou nočního lesa. Přijďte prožít večer plný divadelní magie, ze které vám naskočí husí kůže. Začátek je ve 20 hodin. Vydejte se na cestu do světa stavebnic, her a skládaček, které bavily celé generace dětí. Výstava Retrosvět kostiček v galerii Podvěží v Mladé Boleslavi představuje pestrou kolekci polytechnických stavebnic z let 1950 až 1999 a připomíná hračky, které rozvíjely fantazii, technické myšlení i zručnost dlouho před nástupem digitálních technologií. Zavzpomínat můžou dospělí, objevovat zase děti, nejpozději do konce prázdnin. Zajděte v 7 večer do kina Sokol v Nymburce na dokument Dalaj Láma – Oceán moudrosti. Film vznikl u příležitosti 90. narozenin 14. Dalaj Lámy a prostřednictvím unikátních archivních záběrů přibližuje jeho životní příběh, myšlenky i poselství pro dnešní svět. Promítání doplní beseda s režisérem Williamem Poltykovičem. Přiblíží vznik snímku i svou cestu po Tibetu. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

0: řekněme si, že jsou jisté atmosféry letních bouřek, které nejsou úplně ideální, nebo takové, které chceme. Potřebujeme pořádně zalít, zase doplnit sudy, pořádně se nadechnout. No, nevypadá to úplně ideálně. V předpovědi počasí bouřky i 50 mm srážek a teploty k 29. No takže dusno. To si přiznejme, to nás čeká. Ale zpřesníme si to s meteorology z Kavčích hor, a to ve 7:45.
1: Zažijte den řemesel v sobotu 18. července ve skanzenu Vysoký Chlumec. Uvidíte kováře, kamnáře, hrnčíře i pečení chleba v historické černé kuchyni. Mnohá řemesla si navíc můžete sami vyzkoušet. Čeká vás živé muzeum venkovského života z vůní ohně, dřeva a medových perníků. Program potěší děti i dospělé. Přijďte si sáhnout na historii. Více na muzeum-příbram.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas Střední Čechy. Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: V Česku přibývá nehod elektrokoloběžek, zhruba polovinu zaviní sami uživatelé. Dělníci zbourají dva mosty přes Pražský okruh u Slivence, omezí tím dopravu. Čekáme zataženo odpoledne bouřky a teploty do 29 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné ráno. V Česku roste počet nehod elektrokoloběžek. Za první půl rok jich letos policisté řešili víc než 400. Loni to bylo za celý rok zhruba 800, o rok dřív skoro o 300 méně. Ve zhruba polovině případů si za nehodu můžou jezdci sami.
3: Na Jižní Moravě bouralo podle policie do konce června letošního roku 44 jezdců na elektrokoloběžkách. Loni evidovala 27 takových nehod. Jeden z nejaktuálnějších případů je ze začátku července z Břeclavi. 22-letý muž řídil koloběžku opilý, na hlavní silnici kličkoval, vjel do protisměru a nakonec narazil do obrubníku a boural. Nadýchal skoro 2 promile. Téměř třetina jezdců elektrokoloběžek, kteří nehodu letos zavinili, byla opilá. Alena Hesová, Český rozhlas.
2: Dva mosty vedoucí přes Pražský okruh u Slivence budou ze soboty 18. na neděli 19. července bourat silničáři. První je v ulici k Austisu, druhý o víc než 1 kilometr dál v ulici k Zadní Kopanině. Jsou za svou životností a ředitelství silnic a dálnic je nahradí novými. Pokračuje ředitel ŘSD Radek Mátl.
4: Je to úplně standardní, jako standardně ty mosty, jak je domové moce dálniční síti. Skutečně bude to noční uzavírka, to znamená dopravní obezení nastane někdy v večerních hodinách, aby proběhla příprava potom a pak proběhne přes noc de facto demolice a zase v neděli někdy kolem poledních hodin, určitě někdy do 12 je cílem, aby se doprava obnovila v plném rozsahu.
2: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Kladno bude mít nové odborné učebny, laboratoře i bezbariérový přístup. Středočeský kraj vybral firmu, která provede stavební úpravy za téměř 11,5 milionu korun. Práce mají být hotové v květnu příštího roku, následovat bude dodávka a montáž vybavení za téměř 20 milionů korun. Pokračuje mluvčí Středočeského kraje Adam Hejda.
5: Současné vybavení kladenské průmyslovky už bohužel naráželo na své limity. Naším cílem je, aby absolventi odcházeli do praxe co nejlépe připraveni na to, co od nich budoucí zaměstnavatelé budou skutečně vyžadovat. Sport.
2: Česká tenistka Sára Bejlek vstoupila úspěšně do turnaje v Aténách. Slovenku Morvajovou porazila 6-0, 7-5 a postoupila do druhého kola. Její další soupeřkou bude Rakušanka Tagerová.
1: Počasí.
2: Čekáme převážně velkou oblačnost, během dne od západu přehánky nebo bouřky, které mohou být i velmi silné a doprovázené přívalovými dešti. Naměříme 26 až 29 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Ale to se nám toho urodilo za tu chvíli. Tak pozor na Hradecké D11, 8 kilometr, sjezd Jirny. Kdo jedete do Prahy, po nehodě jsou tam 2 auta. Nákladní a osobní auto v sobě, řidiči v protisměru si místo prohlížejí, také zpomalují, navíc je tam omezení a jezdí se jedním pruhem. Další problém, silnice 126, kdo jedete od Vlašemi do Trhového Štěpánova, tak před vjezdem do Štěpánova. A tam je po nehodě osobní auto, skončilo na střeše na místě složky záchranného systému. No a další zprávy budu čekat od vás 800 553 553 a nebo taky z redakce Zelené vlny pro Prahu z TSK Praha z dispečinku ve čtvrt.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno, střední Čechy.
0: Snad je líbezné úterní 14. července 2026. Koukám se, co pak tady máme aktuálního. Autobusy v Kolíně jezdí odklonem. Havárie inženýrských sítí ruší zastávky Tylova a Breslova. Každopádně přesné informace najdete na stránkách 5.cz nebo taky v našem vysílání. Takže pozor, kdo jezdíte skoro poslepu, cestující v Kolíně musí zkrátka dnes trochu přemýšlet. Ne, že byste jinde nepřemýšleli, ale zvyky železná košile.
1: Dobré ráno, střední Čechy, s Honzou Macounem.
0: Přichází Fabi Daněk a hned potom Helena Mondráčková.
6: Tak nezná hukot vody, lopatkama vířený, jako já, jo, jako já. Kde hucelský slapy nezná sírou pekla sířený, ať se na hucelský šípy najmout dá. Jo, ho, ten, kdo nepřekládal uhlíší, když neměl činu věl, málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním chladem pil, ať se na hucelský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostaný k lodníkům, jako já, jo, jako já.

problém, ať se na hucelní spíší ten najmout dám. Jo. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

třeba zítra, komu je to všechno hud, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýmaku, ať se na hocom spíší ty.

6 hodin 11 a půl minuty dospívala Helena Vondráčková. Pozor, na pražském výstavišti dříve Park kultury a oddechu Julia Fučíka. Dneska večer tam začíná 18. ročník festivalu pouličního divadla Za dveřmi. Ten program se odehraje hlavně před Průmyslovým palácem, část taky na Mariánském náměstí. Festival nabídne zahraniční i české soubory, i velkoformátové pouliční divadlo, nový cirkus, akrobaci, taky interaktivní instalace i koncerty. Takže dnes ho zahájí slovenská formace Paper Moon Trio a monumentální Rezavá rapsodie Petra Píši. Račte si vybrat z dalších letních možných typů, nejen v Praze, ale hlavně u nás ve středních Čechách. Teď vám trochu přemýšlím, co tady dělá policie České republiky. Za plotem našli rozhlasové budovy. Víte co? Já to jdu zjistit, jasně. A zapínám nahrávání, podám referát už za chvíli. Pěkné ráno.

0: Ranní vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. No tak jak to vypadá s tím počasím? Mám pocit, že jsou to spíš změny většího charakteru, no i když ona Táňa docela varovala.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Úterý bude teplé, ale zároveň bouřkové, převládat bude velká oblačnost a během dne se od západu na řadě míst objeví přehánky nebo bouřky. U těch silnějších hrozí přívalové srážky, kroupy i kolem 2 cm a nárazy větru i 90 km za hodinu. Teploty se dostanou na 26 až 29 a vítr bude mimo bouřky slabý až mírný a v bouřkách samozřejmě přechodně zesílí, ale to merito věci. Teplý den 26 až 29 a místy dost zaprší. Bouřky silné, ale jak moc budeme zjišťovat, samozřejmě budu se ptát, hlavní téma pro ranní vysílání ve 7:45.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: A vyrážíme na silnice, jak to vypadá aktuálně. Ano, dívám se, jsem-li ve spojení s dispečinkem TSK Praha, ale řeknu vám, nejsem, nevím, co se stalo tady. Mám takovou chuť to podtrhnout takovou... Ale já bych to nesváděl na techniky, jo? Moje prsty jsou vadné, častokrát, několikrát za službu, takže... Ale může se nabídnout i toto, nejsme ve spojení.
2: Dovolíte, já so toho některého síl, protože přečinou byla chybná elektronka E13 z našeho podniku Katoda Olomouc. Přepojuje se k Omlově,
3: je naša fabrika. V Praze jsou největší komplikace na Štěrboholské spojce z Černého mostu směrem k Průmyslové. Před sjezdem na Běchovice stále dořešují nehodu osobního auta. Tu narazilo v noci do vozidla silničářů a stále překáží v levém pruhu. Kolony jsou teď z Černého mostu, je to zdržení už skoro na 25 minut. Vázne provoz také v Novopatské ulici z Černého mostu do Kbelské. Je to kvůli omezení, které je dlouhodobě ve Kbelské. Z Černého mostu tak naberete asi 15 minut. A na dálnici D7 je kolona na příjezdu do Prahy z Chomutova, je to kvůli omezení u letiště. Od Středokluk naberete v koloně asi 10 minut.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Hudební kavárna Pavla Vítka.
4: Na návštěvu tentokrát zavítá písničkář Jiří Dědeček. Povídat ale nebude zdaleka jen o hudbě. Řeč přijde i na poezii, překládání z francouzštiny a dokonce i na veslování a drobné zednické práce.
1: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině.

No to jsem si dal slíbit vám, co se děje tady za takovou ohrádkou za plotem naší historické karlínské budovy Českého rozhlasu, odkud pro vás vysíláme vlastně program Českého rozhlasu Střední Čechy. Přijela policie, tak si tady hvízdla a takhle z dálky tady vidím, že já to byl prozkoumat i zblízka a takhle, řeknu to nejdřív jemněji. Teď už vidím jenom nějaké ruce v poutech, jsou čtyři, dvoje pouta, ale z jakého důvodu, těžko říct, já jsem tam ještě nahlédl v okamžiku, kdy bylo takové to, jak to říct. No přesně, písnička pomůže, aspoň kousek, ale no víte, co dělali. Jo, jo, přesně tohle. A nevím, jestli to byl Max, ale vím, že to byly v vozovkách dva Maxové. No, je to sympatické, hodně lásky. No, sympatické to je, to samozřejmě přiznávám. Takže blahopřejeme, ale proč je za to odvážný? Teď přece je to hezké, když se mají dva až tři lidi rádi. Nebo v tom bude ještě něco jiného. 6:23 a půl, pěkné ráno.

0: půl sedmé.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Mladí politici a političky dnes zamíří do Lán. Odpoledne se na zámku setkají s prezidentem Pavlem a s první dámou. Budou debatovat o tom, jak u mladých posílit zájem o veřejné dění a zapojení do politiky. Slaný opravilo vyhlášku o nočním klidu. Povolilo delší otvírací dobu barů a restaurací. Ve všední dny budou moci zavřít o půlnoci místo 23. hodiny. Horké počasí včera v Praze na dvou místech zastavilo tramvaje. Odpoledne byl problém na trati mezi Florencí a Palmovkou. Večer se kvůli asfaltu rozteklému do kolejí zastavila doprava přes Čechův most směrem do centra. Začíná 18. ročník festivalu pouličního divadla Za dveřmi. Na dvou scénách v Praze nabídne téměř 40 akcí. Na výstavišti v Holešovicích a na Mariánském náměstí se představí hudebníci, herci a akrobaté nejen z Česka. Festival potrvá do neděle. A dnešní počasí. Čekáme převážně velkou oblačnost, během dne od západu přehánky nebo bouřky, které mohou být i velmi silné a doprovázené přívalovými dešti. Naměříme 26 až 29 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Porouchané auto na dálnici D11, 28. kilometr, směr Praha, dodávka s poruchou, je tam silničářská šipka, tak snad uvidíte a ostříte, tak bez problému taky projedete. A mám tady a ještě informaci z D5, z 0,5. kilometru ve směru ven z Prahy, tam taky porouchané auto. Nákladní auto v odstavném a částečně v pravém pruhu, řidič se tam pohybuje tak nějak nekoordinovaně s barelem kolem vozidla. Já nevím, my do barelu dávali na vypálení anebo voda na záhony.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Škoda, že tady není žákyně z 9. třídy základní školy, bo tady jménem Richard. Jmenovala se Lamková. Myslím, že celá povedená třída Zdeňka Trošky, který to režíroval, myslím, že by si zasloužila pozornost, protože tam zazněla jedna věta. Otázka paní učitelky, soudružky učitelky, jak by bylo dobré a čím vylepšit její školu. Na Čech se ozval jeden, který řekl dynamit, tak zkusme teď udělat tímto oslý můstek reportáže.
0: Tak nevím, jestli je to úplně vhodný oslý můstek, každopádně po 50 letech dělníci zbourají mateřskou školu Kolárova v Českém Brodě. Na jejím místě postaví patrovou moderní budovu pro 132 dětí.
2: Tak reportáž znáte, ještě hodiny s vodotryskem tam budou mít.

mládí zůstaneme v 6:38. Mateřská škola Kolárova v Českém Brodě je v havarijním stavu. Dělníci tedy zbourají a na jejím místě postaví novou. Velkou.

0: Ten města nám přislíbilo, že na podzim bude hotové hřiště, na to se těšíme.
1: Dodává zástupkyně ředitelky Hybešová. V nové dvoupodlažní školce se ředitelka Jiřina Zumrová těší hlavně na místo pro společné setkávání.
2: Bude pro nás nový to, že budeme mít jeden velký společný prostor, po kterém jsme hodně dlouho už toužili.
1: Společný prostor a některé třídy budou v přízemí, další třídy pak budou v patře. Do nové budovy se tak vejde víc žáků.
2: Současná školka má 112 míst a po návratu se vlastně navýší zase kapacita na 5x24 dětí plus 12.
1: Do 6 tříd tedy bude chodit 132 dětí, dodává ředitelka Zumrová. Podle starosty města Tomáše Klineckého z TOP 09 bude demolice hotová do konce letních prázdnin.
3: A v momentě, kdy budou mít tu starou budovu zdemolovanou, tak začne stavba nové, počínaje základovou deskou, kterou bychom měli mít někdy začátkem podzimu hotovou.
1: Stavba nové školky má podle něj skončit do prosince příštího roku.
3: Termín podle smlouvy je 18 měsíců, což plus minus vychází na konec roku 2027. A je to předpoklad, doufáme, že se to podaří splnit.
1: Město za stavbu zaplatí 167 milionů korun. Na polovinu získalo dotaci. Z Českého Brodu Alena Junová, Český rozhlas.
4: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.

0: Ranní dopravu dneska komplikují hned tři mimořádnosti, které jsou v platnosti. Třeba v Praze zůstává omezený provoz tramvají mezi Bílou Labutí a Palmovkou, a to pouze ve směru z centra. Důvodem je poškození tramvajové trati po nepříznivém počasí, takže linky tudy projíždějící, proto jedou z centra jednosměrně odklonem. Ve směru do centra už je tramvajový provoz obnoven, náhradně autobusová doprava přes den zavedená není. Cestující mají mezi Florencí, Invalidovnou, Palmovkou využít Cufus a nebo Bčko. No a komplikace i na železnici, ale víte, co, k tomu se dostaneme lehce po sedmé v Region Expressu.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Teploměry dneska ukážou 26 až 29, počasí bude ale hlavně o přehánkách a bouřkách a ty se budou během dne od západu tvořit na mnoha místech. Tu přesnou polohu těch nejsilnějších půjde určit obtížně, takže ta bouřková jádra se budou pohybovat jen velmi pomalu navíc. Lokálně tedy může spadnout i docela dost vody, srážek, v bouřkách i 50 mm, při opakovaných i více, a vítr slabý až mírný, ale v bouřkách přechodně zesílí. A abych to nezamluvil, 26 až 29.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Hezké ráno, tak v Praze zůstávají komplikace na Štěrboholské spojce z Černého mostu k Průmyslové. Před sjezdem na Běchovice stále nehoda blokuje levý pruh a kolona je tak z Novopatské od Satalic, to zdržení skoro půl hodiny. Kolona popojíždí pak také v Novopatské z Černého mostu do Kbelské. Do omezení tam je to asi na 15 minut. Na dálnici D7 pak čekejte zdržení na příjezdu do Prahy z Chomutova. Před omezením u letiště kolona ze 4. kilometru je asi na 15 minut a kolony na 10 minut jsou pak i na Nusel mostě na příjezdu do centra do Legerovy, také v Povltavské od Prosecké k Bulovce, a zdržení je i na Pražském okruhu směr letiště. U sjezdu na Barandov čekejte zdržení asi 10 minut.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 6.51. Pěkné ráno přeji. Pozvánka k Alex a host letní repríza, co pak vás čeká za připomenutí milého rozhovoru. Tentokrát po 13. hodině host herečka Marie Doležalová. Dozvíte se třeba i to, jakým způsobem k ní přicházejí náměty pro její knihy. Rovno vám říkám, dělám to taky.
1: Všechny nápady si jako zapisovat a nechat je bejt a čekat, který z nich jako nějak se třeba vrátí sám. Tím, že teďka jsem si řekla, že budu chvíli psát pro ty děti, když mám ty děti doma, mám kolem sebe spoustu malých kamarádů, tak to vlastně jako určují víceméně ty děti, že prostě třeba námětí knížky, která mi teďka vychází na podzim, vlastně vznikl tak, že jsem tak jako ty pohádky jednotlivý vyprávěla nejdřív mým dětem, pak je chtěli slyšet znova, byli u toho jejich kamarádi a já jsem jako zjistila, že to je něco, co vlastně ty děti rádi poslouchají. Začalo to nějak žít, tak jsem jim začala vymýšlet podobné pohádky na to téma, až jsem zjistila, že mám takový jako balíček 10 pohádek.
0: No to stačí. Stačí, bábnička byla učiněna, vpuštěna do středních Čech a Prahy, tak teď už jen samotný rozhovor po zprávách v jedno odpoledne nebo v repríze večer, případně v aplikaci Můj rozhlas, kde si daný pořad vyhledáte kdykoliv, kdekoliv, ale ty internety musí fungovat, ano, protože to jde na data. Vyřešeno 20. Do celé do 7. do času zpráv s Tamarou, další muzika, přichází Marta Kubišová a Hey Jude. Honza Macon přeje skvělý den. I když bude takový dusnější. Hej!

0: Jinak se nám to množí na těch silnicích. Ty problémy jsou třeba teď aktuálně z dálnice D1 před zprávami stínu ještě 27,5. Kilometr u Naháče.
1: Zelený anděl Michal, dobrý den z D1. Čerstvou dopravní nehodu ve směru na Prahu za Naháčem máte hlášenou už. 3 osobní v levém vyřízení za airbagy. Jeden člověk tam zůstal, ale stavěla u toho převozová sanitka.
0: Děkujeme a po zprávách 7 další zelená vlna.
2: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
3: Hmyzí bodnutí může způsobit i život ohrožující stav, upozorňují lékaři. Praha 16 hledá jména pro nové ulice u vznikajícího centra Radotín. Čekáme zataženo odpoledne bouřky a teploty do 29 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné ráno. Hmyzí jed způsobuje podle odhadů alergologů u stovek Čechů ročně anafylaktický šok. Život ohrožující prudká alergická reakce se projevuje mimo jiné dušností, svěděním, otoky v obličeji nebo prudkým poklesem krevního tlaku. Při rozvoji těchto příznaků je nutné okamžitě volat záchranku. Podle alergoložky Dominiky Čápové z fakultní nemocnice Motol a Homolka je důležité myslet i na prevenci.
4: Nenosit pestré oblečení do přírody jako žlutá, červená, ten hmyz přitahuje. Být velmi opatrný u jídla a pití, nepít z plechovek, do kterých nevidíme, protože tam ta vosa může být a může bodnout. Chovat se opatrně.
3: Názvy budoucích ulic hledá Praha 16. Vzniknou u nového centra Radotín vedle náměstí Osvoboditelů. Radnice pořádá anketu, do které se můžou zapojit obyvatelé. Dotazník je na internetových stránkách městské části.
5: Letopisecká komise zatím vybrala názvy, které připomínají významné osobnosti a místa spojené s touto oblastí, jako třeba třída Maximiliána Hergeta, ulice Otakara Nebenského nebo u Korunky. Pomoc s hledáním názvů můžou i místní. Své návrhy mají do 15. září zaslat v krátkém online dotazníku na stránkách Prahy 16. Josef Beneda, Český rozhlas.
3: Dělníci opravují zříceninu zámku Zvířetice na Mladoboleslavsku. Ta patří Bakovu nad Jizerou, který ji od roku 2014 postupně rekonstruuje. Letos se radnici podařilo sehnat na záchranné práce víc než 1,5 milionu korun. Technici například musí zajistit západní renesanční palác zámku, který stojí na místě původního hradu. Pokračuje stavař Jaroslav Jíša.
6: V podstatě jde o konzervaci jakoby zdiva. Nic se nedodělává, prostě se konzervuje. Potřebujeme podezřít věci, které hrozí zřícením. Děláme z toho, co tady je. Kámen se používá. Používáme německé cihly, které jsou ze starých stodol a ze starých domů. Sport.
3: Půdní volna pokračuje 10. etapou Tour de France. Cyklisty na trase dlouhé necelých 167 kilometrů čeká 7 horských prémií. Ve žlutém dresu odstartuje Slovinec Tadej Pogačar s náskokem 2 minut a 42 sekund před Dánem Jonasem Vingegaardem. Nejlepším Čechem v průběžném pořadí na 24. místě Matias Vacek.
2: Počasí.
3: Čekáme převážně velkou oblačnost během dne od západu přehánky nebo bouřky, které mohou být i velmi silné a doprovázené přívalovými dešti. Naměříme 26 až 29 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: Tak za Naháčem opatrně na cestách těch raných, neposedných, problémových, blamážových.
1: Za Naháčem dolů v tom dělíku mírná pravotočivá, tak je to levej pruh a brzdí se tam docela fest, no. 3 osobní v levém vyřízení za airbagy, jeden člověk tam zůstal, ale stavěla u toho převozová sanitka.
0: Takže než pojedete do kopečka, tak nehoda, kolonu budeme hlídat, případně řekneme další podrobnosti. Kdo jedete do Prahy, buďte opatrní o to víc. D5, kdo jedete z Prahy, taky to chce opatrnost i zde.
1: Řidič se tam pohybuje nějakým barelem kolem kamionu a zasahuje do pravého jízdního pruhu úplně. Jako trojúhelník má, ale kamiony 100% musí vybočovat.
0: Pozor, tedy na výjezdu, kdo jedete směr Berun Plzeň, taky buďte připraveni. A co D10, taky něco druhý kilometr, směr Praha.
7: Zdravím, dobrý den. Chtěl bych jenom hodit nějaký informace o dopravě. Příjezd po liberecký dálnici do Prahy. Začíná se to štosovat u Černého mostu na jižní spojku, ale tím stylem, že se to úplně zastavilo. Úplně to stojí. Kamiony už začínají stát až ke sjezdu na Počernice. Já stojím tady u satelit, když koukám na jižní spojku, ta úplně stojí ve obou směrech, jak z Prahy do Prahy.
0: Říkám, dopravní raní blamáž. No tak ať vám to stojí pevně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: No, nebyl to úplně šťastný ten závěr, ale nervy na úzdě udržet umíte, ne?
2: Dobré ráno, střední Čechy.
0: Pevně. 7 hodin 5 minut, pěkné úterý, 14. července. Večírek za koncem, sliby chyby k výškám, takhle vám budeme hrát. A taky přidáme informace o hromadné dopravě v kraji.
2: Dobré ráno, střední Čechy. S Honzou Macounem.

0: tady mám hned několik slibů od dělníků, stavitelů, firem, které rekonstruují, inovují, anebo zbourají a postaví nový.
1: Region Express.
0: Tak začneme třeba prvním případem. Do poloviny listopadu pražská magistrála před hlavním nádražím a dva jízdní pruhy. Dopravní blamáž jako vyšitá. V obou směrech místo tří pruhů, tedy jen dva, správa železnic začala opravovat strop odbavovací haly, která je přímo pod silnicí. Kvůli pracím se taky dočasně přesunou autobusové zastávky.
2: Před historickou budovou hlavního nádraží zpomalují auta a pomocí zipování se plynule řadí do dvou pruhů. Jaký vliv má omezení na provoz, hodnotí řidič Petr, který sem přijel v dodávce.
3: Dneska to jedu poprvé, ale jako zatím to vypadá, že to docela jede a že to zas tak moc nestojí. Ale mohlo by tady být třeba tak 6 pruhů, 2 nestačí.
2: Podobný názor má i taxikář Honza, který tady vyzvedává cestující každý den.
4: No je to katastrofa a bude to ještě horší. Určitě to bude mít velký vliv, byť jsou teda prázdniny.
2: Provoz na magistrále bude zúžený do dvou pruhů vždy v místě, kde budou zrovna pracovat dělníci. Kromě toho je také uzavřené parkoviště nad odbavovací halou, vysvětluje asistent správce stavby Martin Werner ze správy železnic.
5: Ty etapy jsou navrženy tak, že každý týden se mění omezení dopravní a s tím, že hlavní omezení na magistrále skončí letos na podzim.
2: Dělníci podle něj musí opravit stropní desku odbavovací haly, do které zatéká voda.
5: Hydroizolace se nachází přímo pod magistrálou. Proto musíme odfrezovat magistrálu a udělat nový systém odvodnění.
2: Kvůli rekonstrukci se také od 3. srpna dočasně přesunou autobusové zastávky, přibližuje Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropid, která organizuje veřejnou dopravu v Praze a Středočeském kraji.
6: Je to z důvodu, že na magistrále se bude frezovat vozovka, to znamená, autobusy už nebudou moci zajíždět do těch svých zastávek. Proto se přesunou do Opletalovy ulice. Přesune se tam jednak speciální letištní linka Airport Express a také všechny dálkové linky.
2: Omezení u hlavního nádraží by měla skončit do poloviny listopadu. Rekonstrukce vyjde na zhruba 290 milionů korun. Z Prahy Josef Beneda, Český rozhlas.
0: No ale jestli si to dobře pamatuji, tak není to tak dávno, třeba 10 let, kdy se rekonstruovalo také v té odbavovací hale. Dělala to nějaká firma za pronájem, že? Pamatujeme nějaký italský vlastník, který si to nakonec pronajmul a nakonec dostal výpověď. Ale to je vedlejší. Hlavně, že tam nebude téct a že nám nebudou holuby znečišťovat oděvy.
1: Region Express.
0: Jinak dneska v úterý v Praze ve Středočeském kraji pokračuje dalších několik omezení v hromadné dopravě. Třeba v Praze kvůli pracím na Hlávkově mostě až do 31. srpna nejezdí 12 mezi Vltavskou a Těšnovem, takže jezdí se od Klohem přes Čechův most, Dlouhou třídu, Náměstí Republiky, Bílou horu a Florence. Náhradní doprava Vaše nohy. Další omezení zůstává mezi Bílou Labutí a Palmovku, a to jen ve směru z centra, a důvodem je poškození tramvajové trati po nepříznivém počasí. Tramvaje, které tam projíždějí, jezdou z centra odklonem opačným směrem, tedy do centra už tramvaje projíždějí normálně. Přes den náhradní autobusy nejezdí mezi Florencí, Invalidovnou a Palmovkou pěšky, a nebo v případě bouřky a nechcete-li zvlhnout, tak zkuste Bčko, i když to mělo taky svého času jisté problémy s vodou a dešťovými kapkami, kterých bylo na jednom místě poměrně dost a jezdilo se potom dlouho na lodičkách. Jinak kvůli modernizaci tramvajové trati nejezdí tramvaje taky mezi vozovnou Střešovice a Malovankou. To omezení platí do pátku. Ty jsou vedené odklonem přes Pohořelec, Brusnici, Prašný most. No a komplikace aktuální i na železnici ve středních Čechách. Vlaková linka S2 mezi Nymburkem, Poděbrady a Kolínem je kvůli technickému problému omezena. Některé vlaky jsou odřeknuté a další nabírají zpoždění i půl hodinu. Cestující by si měli před odjezdem ověřit aktuální spojení.
1: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v Praze.
0: No a hle, ještě přece jenom jedna informace, no a to se hodí, taková hudební kulisa k tomu banjo bandu Ivana Mládka, protože je dobré vědět, že průjezd Hlásnou Třebaní je problematický u linky 878 až do 31. července. Ruší se zastávka Hlásná Třebaní. Lávka, autobusy zastavují v běžné zastávce Hlásná Třebaň společně s linkou 672, takže i tam sice kousek, no ale chápete, no, jsme líní, někdo nemůže, víte co, písničky vždycky dokáží vyřešit, kde jaký neduch, tak pojďme si vyřešit ten dopravní právě od vás. Zhlásne třeba ně. Třeba to nic, ale to víte, my přes polní burani. Tak vítejte, hezké léto, přeji i tam.

0: postele bedí.
1: Máňou i do Berounky klidně. Aktuálně teplota v pohodě 21 až 24. To jde přece, ne? Mimochodem ranní teplota v Hlásné Třebani 19 a zataženo.
2: Počasí ve středních Čechách.
1: Úterý teplé, ale zároveň bouřkové, převládat bude velká oblačnost a během dne se od západu na řadě míst objeví přehánky nebo bouřky, u těch silnějších hrozí přívalové srážky a kroupy. Nárazy větru i 90 km za hodinu, v překladu ten květináč vám odfoukne. Teploty 26 až 29, jinak vítr způsobný, jak by řekla Táňa, schválně, zeptám se jí. Ale samozřejmě, když dorazí bouřky, bude to velmi nespůsobný frmol.
2: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: A na silnice opět, jak to vypadá, hlavně v Praze, dispečink TSK Praha. Tak povídej, co vidíš, jak vidíš, a zkus nám to přiblížit. Dobré ráno.
3: Hezké ráno, tak jako typické pražské ráno, komplikace jsou stále na Štěrboholské spojce z Černého mostu směrem k Lanovému mostu, před sjezdem na Běchovice stále řeší nehodu v levém pruhu a kolona je kvůli tomu z Novopatské asi na půl hodiny a plní se už i příjezdy do Prahy po Mladoboleslavské dálnici D10 a také po Hradecké D11. Kolona pak popojíždí také v Novopatské z Černého mostu do Kbelské, tam je to kvůli omezení, od Černého mostu naberete 15 minut, pomalu se jde i v Liberecké od sjezdu na Čakovice až do Holešoviček a do tunelu Blanka s držení 15 minut. Na jižní spojce vázne provoz směr Smíchov před Barandovským mostem od sjezdu na Podolí s držení 10 minut. Kolony na 10 minut jsou pak také na Nuselském mostě na příjezdu do centra nebo také v Povltavské od Prosecké k Bulovce. A zdržení je i na Pražském okruhu směrem na letiště. Pomalu se jede od Vesce přes oba tunely až ke sjezdu na Barandov. Čekejte v kolonách 15 minut navíc.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
4: Pustíme se do pěstování kanadských borůvek. Zaměříme se na zdraví včel a také na mazény. To, aby se vám voda v horkém létě třeba neskazila.
2: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
1: Ano, jak z nevzhledné zimní vody bazénové udělat tu nádhernou letní průzračnou. No, chce to teda dost chemie, odvahy a také i nějaké ty zkušenosti, a to Artur má samozřejmě. Tak poslouchejte Hobby magazín tuto sobotu. 7 hodin 21 minuta. Jdeme k výškám. Olga Lounová a do času zpráv. V 7:30 ještě Alphaville. A mezi tím domeček pro flóru, ano, takže budeme se věnovat skleníku, co se tam tak dá pěstovat, ovoce, zelenina, nevím, co já si pamatuju, zapalovali jsme piliny, lili jsme tam benzín, aby to hořelo, kolik tam bylo stupňů, netuším, ale vůbec je skleník něčemu dobrý, uslyšíte za moment. Letní repríza Ahoj rádio, teď slíbená Olga Lounová. Ano, mami, probuzena, i vy ostatní, dobrý den.

0: Dnes na téma domeček pro rostliny. Co je to ten skleník?
1: Skleník je to, že to je udělané ze skla. To je jakoby domeček ze skla.
2: My máme skleník, ale nemá vágný víčko. Můj taťka říkal, že to skleník

0: máme zeleninu.
1: Máme tam jedno okno, které se otevírá jakoby ručně, ale druhý se otevírá podle toho, jak je teplo.
2: Moje babička má skleník a má tam malý mandarinky a jsou strašně kyselý.

0: Pozor na spolucestující na autokarových zájezdech. Ať víte, s kým se seznamujete. Neseznamujte se s každým, protože zdání klame.
1: Aničko, ty jsi opravdu úplně vypatlaná.
2: Já vím, no. Já to mám v nějakém jednodušším režimu. Já bych jako to chtěla být rychlejší, ale já už se nějak zvykla, víš. Já bych jako kolikrát chtěla říct něco jako chytrýho, jo. Teda o čem já si myslím, že je chytrý, ale pak si uvědomím, že jsem blbá, takže jako logicky to chytrý být nemůže, že jo. Tak plácme nějakou blbost, protože pro mě to je rychlejší, že jo. No prostě, já bych radši byla chytrá než blbá, ale takhle to vyšlo.
0: To je hezké, to takové pestré.
3: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
4: Sněmovna bude dnes projednávat zrušení valorizace cen dálničních známek. Novelu navrhlo ministerstvo dopravy. V případě zrušení slev pro nízkoemisní auta by ale Česko přišlo o evropské dotace z Národního plánu obnovy. Stavbaři dokončují rekonstrukci průtahu v Senohrabech v Praze Východ. Práce za víc než 60 milionů korun začaly loni v létě. Hotovo bude do konce letošního srpna. Kvůli pokračující rekonstrukci Plzeňské ulice v Praze se lidé musí připravit na nová dopravní omezení. Od zítra bude část Podbělohorské ulice jednosměrná, řidiči tam neprojedou směrem od Strahova. Uzavírka bude trvat do 24. července. Stavbu skateparku v Milovicích dokončili dělníci. Teď v Ostravské ulici dodělávají poslední úpravy. Slavnostní otevření a první závody tam budou 15. srpna. Město za sportoviště zaplatilo téměř 21 milionů korun. A dnešní počasí čekáme převážně velkou oblačnost během dne od západu přehánky nebo bouřky, které mohou být i velmi silné a doprovázené přívalovými dešti. Naměříme 26 až 29 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: Těžké projetí dálnicí D1 kolem 27. kilometru. Na 27. kilometru ve směru do Prahy, vlastně za Naháčem, před tím stoupáním Krpálem a Šmejkalkou. Nehoda, hlášena jsou 3 osobní auta v levém pruhu, na místě asistence, taky sanitka. Hasiči jsou na místě, projíždí se pouze odstavným a pravým jízdním pruhem. A kolona má aktuálně kolik? Je z 35. kilometru, to si dopočítáte. Jinak ještě připomínám další problémy na silnicích. Třeba teď tady naskočila i nehoda na Barandovském mostě v Praze, kdo jedete směr Smíchov, 2 auta v sobě, 2 nákladní auta v sobě, tak buďte připraveni.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Když jsem se dětí jednou zeptal do Ahoj rádio, co dělá minister, tak jsem dostal velmi pestré odpovědi. Třeba byla mezi nimi odpověď, že to je úplně zbytečný člověk a že by tu funkci mohl vykonávat každý. Nevím, ale je pravda, že minister má své ministerstvo a teďka my budeme mluvit o školství, že?
4: Ano, to připravuje rozsáhlou reformu systému ústavní a ochranné výchovy. Takže dětské domovy a výchovné ústavy čekají změny.
0: No jo, změny. Samozřejmě to, co jsem řekl, jako nechci hodnotit práci ministrů, já tomu moc nerozumím.

0: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.
1: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by

0: Co by řekl Houston? No, máme problém. Doufíme, že nebude zásadní problém nějak změny, které se týkají kohokoliv z nás, si přijmout, a pokud jsou logické, tak samozřejmě dlouho, aby netrvalo v té hlavě, aby jsme se v tom nepatlali, aby jsme se postavili k tomu čelem, protože některé změny nebo většina změn se dělá proto, aby ten život byl příjemnější. Tak na ministerstvu školství vymysleli, že pod jednou střechou spolu dnes sice často žijí děti, které potřebují především bezpečí a péči, i pro ty, které se dopustily závažné trestné činnosti. Děti jako děti. Dětské domovy a výchovné a diagnostické ústavy se proto mají změnit stejně jako samotný způsob péče o ohrožené děti. Takže ministerstvo školství chystá největší proměnu systému ústavní a ochranné výchovy za poslední desítky let. Ne všechny děti, které spáchají trestnou činnost, totiž končí v dětských domovech se školou nebo výchovných ústavech. Což je poměrně zapeklité téma. Mimochodem velmi podrobně popsané na iRozhlas.cz.
1: V dětských domovech dnes spolu žijí děti s různými potřebami a různě závažným chováním.
2: My zavřeme nezletilého vrahu hromady se sirotkem. A to se tady odehrává.
1: Upozorňuje předseda Asociace náhradní výchovy a ředitel dětského domova Koryto na Prachaticku Miloš Picek, že ne všechny děti, které spáchají trestnou činnost, se dostanou do výchovných ústavů. Děti je potřeba oddělit.
2: Dokážu vedle 18 dětí mít dítě, které má střední mentální postižení, a vyroste mi tam normálně mezi těma ostatníma dětma.
1: Podle něj ale nejde, aby děti s problémy v domovech převažovaly. Dnešní systém je nastavený na péči o děti bez rodičů, říká Dana Lipová z nadace Sirius.
3: My máme stejný pravidla pro všechny ty typy zařízení, ale zároveň víme, že máme děti, které potřebují jiný typy zařízení. Jsou děcka, které mají problém, třeba adiktologický. Takže já potřebuji v tom zařízení mít adiktologa, ale zároveň nemůžu mít adiktologa v

Ministerstvo školství chce návrh nové úpravy náhradní výchovné péče vládě předložit v listopadu. V Česku vyrůstá mimo rodinu téměř 29 tisíc dětí. V pobytových zařízeních je zhruba 6,5 tisíce, z toho asi stovka s nařízenou ochranou výchovou. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.

0: No, proč bych dostal teďka kroupou do hlavy, vám řeknu. Omlouvám se. Já jsem si říkal, že po ránu osvěží dobře vychlazený melon, tak nejenom, že jsem s citlivostí zubů na tom tak, že vím, které zuby jsou ještě živé a které jsou mrtvé, ale zároveň jsem se málem udusil peckou. No tak zkusíme příště bez semene melouny. Dobré ráno přeji na Kavčího Rytáně.
1: Krásné, no dnes už ve středních Čechách většinou podmračené ráno, i když na tom jeho východě to možná není úplně pravda. Tam možná kousíček skulin mezi mraky ještě vidí. Ale pozor, Honzo, opravdu, jestli máš takový den, kdy už ty zuby začaly, tak bych pokračovala schováním se pod střechu, protože přes rakovník už přicházejí mraky a no. Dokonce jsem tam v Ústeckém kraji viděla i ty kroupy.
0: No počkat, kroupy. Tak řekněme si, zmlátí nám to ten zbytek té zahrádky, který máme, a nebo máme radši zachránit ty afrikány, pelargonie, které máme v truhlíku a které se pyšní naší domácností, aby nám sousedi záviděli jejich krásu, lepší schovat?
1: No tak já si hlavně myslím, že každý musí zvolit si svoje preference. Ono všechno se neschová, to, co máme na záhonech, tak můžeme maximálně přikrýt, ale pravdou taky je, že ty kroupy určitě nebudou všude. Akorát se nedá předpovědět víc, jak tak řekněme půl hodinky dopředu, kudy půjdou. Ale kdo se podívá na meteorologický radar, a pozor, Český hydrometeorologický ústav vylepšil tu prohlížečku, co má na radar, tak tam, kde vidíte nějaké bílé jaderko, které se k vám žene, tak to znamená, že máte přikrýt, co můžete.
0: Jaderko mě má.

0: Ale udusilo, ale to bylo jiné jadérko. A řekněme si, když bych to vzal ještě jako oslým můstkem jadérko, jako záření z nějaké elektrárny, jako budeme dneska zářit radostí, když nám řekneš předpověď počasí takovou, že takhle bude to na kýbl, anebo budeme zářit optimismem?
1: No, tak hlavně třeba v Polabí, tam platí varování před teplnou zátěží. To je docela nové varování.
0: Co to je? Vysvětlit, prosím.
1: No právě. Dřív jsme říkali, budou o super vysoké teploty, tak se na ně připravte. Ale teď vlastně Český hydrometeorologický ústav vymyslel takový výpočet a varuje zvlášť před tím, kdy jsou ohroženi lidé, to znamená, kdy ta teplná zátěž je třeba kombinovaná s vlhkostí a kvůli té vlhkosti budeme mít pocit, že je teplota ještě větší, že se nám špatně dýchá. To je právě ta teplná zátěž. A nebo jestli jsou spíš ohrožené stroje, to znamená nějaké železné součásti nebo koleje, které můžou buď měknout a nebo praskat podle toho, jaká je ta teplota, tak právě na tyhle dvě věci to rozdělil a teď varuje právě spíš lidi.
0: A teď ještě navíc jsem se vlastně v těch všech změnách na stránkách, jak vy říkáte, hydráku, jsem se dozvěděl, že existuje také novinka a to v podobě nejistoty. To dávám do uvozovek.
1: No, ale já myslím, že ona se ta nejistota trošičku ještě špatně vysvětluje. Ono, když jsem tuhle četla, toho Dana Brauna, tak oni tam tu nejistotu v meteorologii a ve fyzice a vůbec, oni ji vysvětlují dost jako, že je to nevědění. Ale aha, ona ta nejistota neznamená, že nevíme. Ona ta nejistota znamená, že víme, že tudy zhruba něco půjde, ale ta pravděpodobnost je v každém místě trošičku jiná a proto ji tam dáváme, aby lidé věděli, jestli u nich ta pravděpodobnost je větší anebo menší.
0: Pojďme zpátky k předpovědi počasí, dnes to nezamluvíme, kdyby náhodou úterý 14. července, jak bude a kam se dostaneme v noci a zítra přes den třeba.
1: Tak rozhodně počítejme s tím, že bude dost mraků, budou přibývat i na tom východě, kde možná ještě není úplně pokrytá obloha. Ale neznamená to, že zataženo bude celý den, bude se to trochu střídat a k tomu budou na mnoha místech přicházet taky přehánky nebo bouřky. Ty bouřky můžou být silné, takže kromě teplné zátěže tu máme výstrahu před silnými bouřkami. V nich počítejme úhrny srážek až 50 mm, to znamená 50 litrů vody na metr čtvereční. Kroupy ty by měly být tak do 2 cm a porivy větru 90 km za hodinu. No prostě může to být přesně to, o čem si začínal, Honzo. Maximální teploty 26 až 29 stupňů Celsia a když nebude zrovna bouřka, tak bude vítr spíš jenom slabý nebo mírný.
0: Způsobný nebo nespůsobný?
1: Ano, jenom v těch bouřkách bude nespůsobný.
0: Děkujeme za informace. Až se to všechno přepočítá, doladí, tak zase vyšperkovanou předpověď nabídneme v rámci odpoledního vysílání a těšíme se na ní.
1: Já taky. Příjemný den.
0: Táňa Míková za námi, před námi taky pohled na to, jak se nejezdí v hlavním městě, kde jsou jaké komplikace, tak pojďme na to.
2: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Dneska ráno tak v Praze je lepší situace na Štěrboholské spojce z Černého mostu směrem k Lanovému. Před sjezdem na Běchovice už nehodu odklidili a ty kolony z Černého mostu i z Boleslavské D10 a také z Hradecké dálnice D11 se budou rozjíždět. Teď to zdržení je okolo 20 minut. Nové komplikace jsou ale na jižní spojce směr Smíchov na Barandovském mostě. Uprostřed je tam větší nehoda. Dvě osobní auta s nákladním, jedno z Audi napříč levým pruhem, blokují dva pruhy a kolony jsou od sjezdu na Pankráza asi na 20 minut. Kolony pak čekejte třeba i v Novopatské z Černého mostu do Kbelské, tam je to kvůli omezení na 15 minut, 10 minut naberete v Liberecké od sjezdu na Prosek do Holešoviček a do Blanky, 10-minutové kolony pak jsou na Nuselském mostě do centra, také v Povltavské k Bulovce nebo i v Karlovarské od okruhu na Bílou horu. A zdržení je i na Pražském okruhu, obou směrně před sjezdem na Ořech, směr letiště, ta kolona je delší, od Jesenice přes oba tunely až ke sjezdu na Barandovasi na 20 minut.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
0: Za chvíli něco z minulosti, taky se podíváme do narozeninovníků. Kdo slaví, co slaví a tak. Je pravda, že Petr Jungmann nebude uvádět jedno jméno, což je velká škoda, protože Toničce by to udělalo takovou radost.
5: Když muž se ženou snídá,
0: to je on, mého stučněného srdce hudební šampion.
5: Rozhostí, když muž se ženou snídá,
0: ale rád si hlídnu i svou poraněnou kyčlí.
5: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší, jen klejny Karel.
0: No ano, je to on, Karel. Karel Gott by dnes slavil 87, tak všechno nejlepší tam nahoru i vám, ostatním oslavencům.

0: aby zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Úterý 14. července, svátek mají Karolíny a s vámi je Petr Jungmann. Hezký den. Jeden z nejslavnějších pistolníků divokého západu, Billy the Kid, byl zabit před 145 lety v roce 1881. V jeho 21 letech si na něj počíhal šerif Pat Garrett. Jenom 3 týdny po zahájení operace Barbarossa před 85 lety v roce 1941 zahráli v ruských stepích fašistickým nájezdníkům Stalinovi varhany. Obávaná zbraň velké vlastenecké války, raketomety Kaťuša, měly premiéru u běloruského města Orša. Nejúspěšnější český tenista historie, vítěz 8 grandslamových turnajů mimo Wimbledonu, tam byl jen 2x ve finále, 270 týdnů světová jednička Ivan Lendl, byl přesně před 25 lety v roce 2001 uveden do tenisové síně slávy.
3: Každý sportovec, který začne dělat sport a potom ho dělá dál, to dělá, protože ho to baví.
2: Ozbrojený Francouz tuniského původu úmyslně vjel před 10 lety nákladním autem do davu lidí oslavujících ve francouzském Nice státní svátek připomínající dobytí Bastily. 86 lidí jeho brutální útok nepřežilo. Evropská komise představila před 5 lety dosud největší soubor klimatických návrhů s názvem Fit for 55, který byl páteří zelené politiky pro Evropu. Brusel chtěl více než 10 právně závazných návrhů přispět k tomu, aby EU snížila do roku 2030 emise skleníkových plynů o 55% proti hodnotám z roku 1990 a dospěla v polovině století k takzvané klimatické neutralitě. 45 má dneska český herec, liberecký rodák Ladislav Hampl. Já přeju všechno nejlepší a vám všem pěkný den.

0: taková hypotetická situace, takový řidič, který poslouchá naše vysílání, trochu nějaké problémy ve své duši, zdravou polovičkou. No a jede od Hradce nebo od Liberce, ano, tak. A chce jižní spojkou. Tak to má dvojitou prohru, protože dneska definitivně o ty nervy přijde. Proč? No, zpravodaj Zelené vlny hlásí nově z Barandovského mostu následující.
1: Je to ve směru na Smíchov a jsou tam v sobě náklaďák s osobákem. Ten osobák je úplně naštvaný přes dva pruhy. Levý a druhý zleva jsou úplně zablokované. Teďka tam měli hasiči a sanitka. A na jižní spojce je kolona teďka až po sjezd na Kačerov.
0: Děkujeme.
2: Radioservis představuje knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
3: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
4: Policie zasahuje na hlavním nádraží v Praze. Prezident Petr Pavel přijme v Lánech mladé politiky a političky. Čekáme zataženo odpoledne bouřky a teploty do 29 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné ráno. Policisté zasahují na hlavním nádraží v Praze. Odbavovací halu vyklízejí, metrolinky C kvůli tomu stanici jen projíždí. Nástupní zastávka Airport Expressu je v Opletalově ulici. Sněmovna dnes v prvním čtení projedná zrušení automatického navyšování cen dálničních známek. Jako součást novely zákona o pozemních komunikacích změnu navrhlo ministerstvo dopravy a schválila ji vláda.
5: Od ledna příštího roku by v případě schválení parlamentem třeba roční dálniční známka stála 2570 korun, stejně jako letos. Původně měla novela taky zrušit slevy pro nízkoemisní auta. Ministerstvo financí ale v připomínkovém řízení upozornilo na to, že by stát v takovém případě přišel o evropské dotace z Národního plánu obnovy. Rezort dopravy tuto změnu následně z novely vyřadil. Třeba majitelé elektromobilů by tak za užívání dálnic ani v příštím roce neplatili. O sjednocení cen pro všechna auta do 3,5 tuny chce ale ministerstvo usilovat dál. Sára Adamcová, Český rozhlas.
4: Prezident Petr Pavel s manželkou přijmou mladé politiky a političky. Setkají se s nimi dnes odpoledne na zámku v Lánech. Debaty se budou týkat toho, jak posílit zájem mladších generací o veřejné dění a zapojení do politiky.
6: Setkání v Lánech se zúčastní poslankyně a poslanci, starostky a starostové. Přijedou také zástupci mládežnických organizací, parlamentních politických stran nebo představitelé think tanků. Kromě debat a představení jednotlivých organizací či nadací si hosté budou moct zámek taky prohlédnout. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
4: Město Slaný upravilo vyhlášku o nočním klidu. Povolilo delší otevírací dobu baru a restaurací. Ve všední dny budou moci zavřít o půlnoci místo 23 hodiny. Nově se ale pravidly musí řídit podniky mimo centrum města. Radnice vyhlášku změnila kvůli častějším případům rušení nočního klidu tamních provozoven, vysvětluje starosta Martin Hrabánek z ODS.
7: Ve dnech před pracovním volnem mohly mít hostinské provozovny otevřeno do 1 hodiny ráno. Před dny pracovního volna bude možné mít otevřeno až do 3 hodin ráno. Hlasitá hudební produkce, která by zatěžovala okolí, ale během nočního klidu zůstává zakázána. Sport.
4: Fotbalisté Francie a Španělska se utkají o postup do finále mistrovství světa. Duel začne v Dallasu ve 21 hodin českého času.
2: Počasí.
4: Čekáme převážně velkou oblačnost během dne od západu přehánky nebo bouřky, které mohou být i velmi silné a doprovázené přívalovými dešti. Naměříme 26 až 29 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Problémy na silnicích, velké problémy. Třeba mám tady informace z dálnice D1, tam je nehoda konkrétně ve směru do Prahy. Kde pak to mám? Tady mám přesné informace. Takže kdo se snažíte dostat do Prahy, čekejte kolony mezi sjezdem na Divišov a Šmejkalkou. A není to kvůli Šmejkalce, ale je to kvůli nehodě na kilometru 27,5. Tam zabírají levý pruh dvě auta po nehodě, na místě hasiči nesouvislá kolona se cuká už z kilometru 38, zdržení skoro půl hodina. Nedej bože, kdybyste chtěli do Prahy a pak na jižní spojku, tak to je dvojitá porce blamáže, protože v Praze silný provoz, hlavně jižní spojka. Vyhněte se jí, pokud je to možné, ve směru na Smíchov. Jezdí se tam po nehodě, máme tam hlášenou nehodu na začátku vlastně jižní spojky, takže provoz je celý zpomalený i v oblasti z Černého mostu. No a aby toho nebylo málo, tak ještě na Barandovském mostě také další problémy v dopravě, protože, jak jsme informovali ve zprávách nebo před zprávami.
1: Je to ve směru na Smíchov a jsou tam v sobě náklaďák s osobákem. Ten osobák je úplně na štart přes dva pruhy, levý a druhý zleva jsou úplně zablokované. Teďka tam měli hasiči a sanitka a na jižní spojce je kolona teďka až po sjezd na Kačerov.
0: A víte co, já bych se na to vykašlal, nikam bych nejel.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Se bojím, že to neprojde.
2: Dobré ráno, střední Čechy.
0: Ale má milovaná, usměvavá Iveta Chlumská i po své dálnici Ivety Chlumské projela celkem bez problému. Ano, už si ho ví, vytáhla si tak, jako měl tlustý Josef slunce seno, svůj pecen chleba rozdělení a i tohle Iveta zvládne každé ráno skonzumovat. Tu vložku chlebovou, nevím, co je tam mezi, jo? Ale vypadá to velmi vtipně, když ten chléb je větší než její hlava. Skoro 6 minut po 8.
2: Dobré ráno, střední Čechy s Honzou Macounem.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že jedině u člověka je pláč projevem emocí? Slzy přitom produkují oči jak u lidí, tak u zvířat a mají dokonce několik typů. Trvalé slzy jsou zásadní pro běžné fungování oka. Zvlhčují jeho povrch, umožňují klouzavý pohyb víček a opticky vyrovnávají nerovnosti rohovky, která by se za sucha zakalila. Dalším typem jsou slzy reflexní, které mají oko především chránit. Ze slzných kanálků se vyplavují například v reakci na cizí těleso, ale i při extrémním chladu, silném větru nebo v reakci na dráždivé látky. Takže známé slzení při krájení cibule je reflexní pláč. Zmíněné typy slz máme společné s dalšími živočichy, ovšem třetí typ je vlastní pouze člověku. Je to pláč emocionální. Známe úsloví krokodýlí nebo želví slzy, ovšem tito tvorové nepláčou při bolesti nebo steskem, toho je schopen pouze člověk. Brekem dáváme svému okolí najevo, že potřebujeme utěšit a říkáme si tak o soucit a schovývavost. Emoční pláč má ale pozitivní vliv i na naše tělo. Vyplavují se při něm totiž látky, které nám pomáhají se sklidnit a lépe tak zvládnout vypjaté situace.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Za chvíli se vydáme do našeho mládí, do zpívání, do doby, kdy bylo ještě Československo, kdy jsme byli jeden národ. Podíváme se do doby, kterou ne úplně tak, jako každý vnímá v dnešní době jako tu nejlepší. No ale byla taková doba, chodilo se do jiskřiček, pak když se to složilo, ten slib, tak já jsem vždycky chtěl stát u toho věnce, vzpomínáme, a čestná stráž. Ale Honzík bohužel nezvládl slib jiskry, takže... A nebo cíleně mě maminka nedoučila, protože nechtěla, nevím. Ale každopádně na jeden takový pionýrský tábor, kde byly jak jiskřičky, tak pionýři, se podíváme, bude to slovenský tábor, abyste věděli a připomenuli si ve své mysli, protože člověk si má kutat ve své hlavě myšlenky z minulosti, aby paměť trochu procvičil, jaký byl takový typický den táborový. Jo, mám ho. Nabídnu za chvíli. Teď ale pojďme za Táňou Míkovou a předpovědí počasí pro dnešní den. Je toho poměrně dost.
1: Počasí ve středních Čechách.
2: Krásné, no dnes už ve středních Čechách většinou podmračené ráno, i když na tom jihovýchodě to možná není úplně pravda. Tam možná kousíček skulin mezi mraky ještě vidí. Ale pozor, Honzo, opravdu, jestli máš takový den, kdy už ty zuby začaly, tak bych pokračovala schováním se pod střechu, protože přes rakovník už přicházejí mraky a dokonce jsem tam v Ústeckém kraji viděla i ty kroupy. No tak já si hlavně myslím, že každý musí zvolit si svoje preference. Ono všechno se neschová, to, co máme na záhonech, tak můžeme maximálně přikrýt, ale pravdou taky je, že ty kroupy určitě nebudou všude. Akorát se nedá předpovědět víc, jak tak řekněme půl hodinky dopředu, kudy půjdou. Ale kdo se podívá na meteorologický radar, a pozor, Český hydrometeorologický ústav vylepšil tu prohlížečku, co má na radar, tak tam, kde vidíte nějaké bílé jaderko, které se k vám žene, tak to znamená, že máte přikrýt, co můžete.
0: Jaderko, to je výrazivo. No ale dál.
2: No, ale já myslím, že ona se ta nejistota trošičku ještě špatně vysvětluje. Ono, když jsem tuhle četla, toho Dana Brauna, tak oni tam tu nejistotu v meteorologii a ve fyzice a vůbec, oni ji vysvětlují dost jako, že je to nevědění, ale ona ta nejistota neznamená, že nevíme. Ona ta nejistota znamená, že víme, že tudy zhruba něco půjde, ale ta pravděpodobnost je v každém místě trošičku jiná a proto ji tam dáváme, aby lidé věděli, jestli u nich ta pravděpodobnost je větší anebo menší.
0: Dobře, tak to jsou novinky od meteorologů, klimatologů a vůbec, ale pojďme do ličtiny. No. Jo, já myslím, že to bychom mohli, to by se dalo zařídit, ne? Jak tady bude?
2: Tak rozhodně počítejme s tím, že bude dost mraků, budou přibývat i na tom východě, kde možná ještě není úplně pokrytá obloha. Ale neznamená to, že zataženo bude celý den, bude se to trochu střídat a k tomu budou na mnoha místech přicházet taky přehánky nebo bouřky. Ty bouřky můžou být silné, takže kromě tepelné zátěže tu máme výstrahu před silnými bouřkami. V nich počítejme úhrny srážek až 50 mm, to znamená 50 litrů vody na metr čtvereční. Kroupy ty by měly být tak do 2 cm a porivy větru 90 km za hodinu. No prostě může to být přesně to, o čem si začínal, Honzo. Maximální teploty 26 až 29 stupňů Celsia a když nebude zrovna bouřka, tak bude vítr spíš jenom slabý nebo mírný.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Ano, ano. A na silnice.
3: Dneska ráno tak v Praze je lepší situace na jižní spojce směr Smíchov. Na Barandovském mostě byla větší nehoda, ta už je ale odklizená, takže Barandovský most je opět plně průjezdný směrem na Prahu 5. Kolony, které jsou na jižní spojce od sjezdu na Pankrác, tak postupně se budou rozjíždět. V centru Prahy počítejte s možným omezením dopravy v blízkém okolí hlavního nádraží. Probíhá tam policejní zásah, magistrála je ale zatím průjezdná bez omezení u nádraží, stejně tak i křižovatka Bulhary zatím bez omezení. Kolony pak čekejte v Praze třeba na Štěrboholské spojice se Černého mostu Průmyslové, provozem je to asi na půl hodiny, ucpává se Novopatská z Černého mostu do Kbelské do omezení, tam je to asi na 20 minut, 20 minut naberete i v Liberecké od sjezdu na Letňany do Holešoviček, ucpává se pak i Pražský okruh směrem na letiště, kolony jsou od Vesce až ke sjezdu na Barandov, čekejte 30 minut navíc, 20 minut se popojíždí na okruhu také v opačném směru od plzeňské D5ky k Ořechu. A na dálnici D7 stále ucpaný příjezd a také výjezd z Prahy do Chomutova kvůli omezení u letiště jsou kolony jak od Středokluk, tak také od sjezdu na Horoměřice.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
4: Paliativní péče není tabu. Jde o nenahraditelný přístup lékařů a dalších odborníků. O své zkušenosti se s námi podělila Marta Skarlantová.
5: Já teda mám pocit, že mi nic není, síly mi neubývají, tak pořád jako, že ty doktoři si něco vymýšlí.
4: Více s primářkou paliativní péče Zuzanou Křemenovou.
1: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

0: Já dneska dodatečně tleskám těm, kteří za našeho mládí vymysleli, že se bude jezdit na tábory, řekněme třeba zaměstnanecké, pionýrské tábory, a že se bude jezdit na odloučené pracoviště na tři neděle. Co se já pamatuju, na tři neděle. Dnešní děti, říct jim, že budou týden maximálně na táboře, příměstský tábor, myslím, že to vůbec nepochopí. Pojďme do našich mlet.
1: Pionieri. Dnešný náš táborový deň je vyhradený na športovobrané súťaže. Dopoludnie prebehne pre mladších pionierov turisticko-brané preteky v šiestich disciplínach, ako sú streľba, hod granátom na cieľ, orientácia v teréne, znalosti o pionierskej organizácii, prvej pomoci a znalosti liečivých rastlín, dopravných predpisov. Starší pionieri dopoludnia budú absolvovať dievčatá, turnaj vo vybíjanej, chlapci, turnaj vo futbale. Želám vám veľa úspechov v športovom a brannom zápolení dnešného dňa.
2: Český rozhlas, střední Čechy.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Policisté zasahují na hlavním nádraží v Praze, odbavovací halu vyklízejí, vlaky končí na okolních nádražních stanicích, metrolinky C místem jen projíždí, jinde je i nástupní zastávka Airport Expressu, autobusy na letiště odjíždějí z Opletalovy ulice. Další omezení zůstává mezi Bílou Labutí a Palmovkou, a to jen ve směru z centra. Důvodem je poškození tramvajové trati kvůli horkému počasí. Přes den náhradní autobusy nejezdí, mezi Florencí, Invalidovnou a Palmovkou je proto nejlepší využít metro B. Hasiči předávají majiteli zhořelý sklad elektrokoloběžek v Čelákovicích u Prahy. Halu uhasili včera kolem 10. večer. Kvůli zřícení budovy k tomu museli použít těžkou techniku. Požár způsobil škodu zhruba 80 milionů korun. Příčinu stále zjišťují vyšetřovatelé. A dnešní počasí čekáme převážně velkou oblačnost, během dne od západu přehánky nebo bouřky, které mohou být i velmi silné a doprovázené přívalovými dešti. Naměříme 26 až 29 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: To je jak ve přední den bez prázdně normálně. To je jednička, stát budete nejenom před kouzelnou šmejkalkou, ale navíc je tam nehoda, než vyjedete ten trojpruh nahoru. Kolona má víc než 10 kilometrů, je delší než 10 kilometrů, takže to je první naštvání. Pak nedej bože, kdybyste chtěli na jižní spojku, to je taky dost problém, protože na Barandovském mostě jsou obsazené dva pruhy právě nehodou dvou aut. Je to tam dost komplikované s průjezdem. Kdybych jel a dělal mrkvičku, takové to kiš-kiš, a jel z druhé strany, tak teď je čerstvá dopravní nehoda v Dobříšské ulici, právě před začátkem jižní spojky po výjezdu z tunelu, takže si nevyberete.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Víte co, sklidníme se, a nás jako malé děti dokázal sklidnit Hajaja. Teď si dáme písničky a po nich další pohádku ze světa science fiction. Třeba se to postaví.
1: Nový atletický stadion totiž má vzniknout v západní části Prahy na místě bývalého Chrtího závodiště v Motole.
2: No jo, hudba budoucnosti, tak já si to hned znamenám a zapisuju si to pod rychlodráhu do Kladna. ...8.33, úterý 14. července, Český rozhlas Střední Čechy. Dej zpátky čas a jako za mlada. Takhle vám náš hudební dramaturg vybral hudbu pro dnešní den.

ano, jako za mladá. No, jsme ve věku, kdy to není tak úplně všechno ohebné, kdy to všechno funguje. No, já vám dokážu odhadnout předpověď počasí s citlivostí svých šroubů v ruce. No, takže už to taky není úplně.

0: Píše se, ano. Dávám to do řádku, jako máme tu kladenskou rychlodráhu. Tak doufám, že se toho dočkáme.
1: Zarostlá písková dráha a opuštěná tribuna. Tak vypadá chátrající chrtí závodiště v údolí parku Cibulka v Praze 5. Paní Dana z okolí pochází a chystané úpravy vítá.
2: Jsem tam v životě žádný chrtí závody neviděla, takže si myslím, že to asi bude lepší využití, než aby tam byl prázdný areál na chrtí závody.
1: Podobný názor má i paní Marie, která tudy chodí každý den na procházky.
3: Mě jako udivovalo, co je to za opuštěný areál, který by se dal využít jako k něčemu jinému. To, že to bude funkční, jenom kvituju.
1: Zázemí a závodní dráhu na místě postavil nájemce pozemků. Počátkem roku 2025 Praha stavby odkoupila za bezmála 216 milionů s cílem přeměnit areál na atletický stadion, říká radní hlavního města pro školství Antonín Klecanda z Hnutí STAN.
4: Minimálně tři kluby máme potvrzené, které tady chtějí být z Prahy 5 a z Prahy 6. V současnosti mají hromadu dětí na čekačkách, takže už teďka víme, že 1500 dětí tady bude každý týden.
1: Dodal, že stadion by měli využívat i handicapovaní sportovci.
4: Předpokládáme, že by tady bylo i zázemí pro paralympiky, protože vnitř a budova je v podstatě úplně bezbariérová.
1: Součástí chystaných úprav v hlavní budově bude rozšíření tribuny, vznik zázemí pro odpočinek sportovců, kanceláře a šatny pro kluby i restaurace pro veřejnost. Podle Jana Mareše, vedoucího oddělení pro provoz sportovišť z městské společnosti Trade Center Praha, která bude areál spravovat, zde vzniknou tartanové dráhy a travnatá plocha.
5: V té vnitřní zóně vznikne výseč pro oštěpy, výseč pro hot diskem, prostor na skok do dálky, prostor na skok o tyči.
1: V jedné z podzemních garáží přibude i takzvaný atletický tunel, kde budou moct sportovci trénovat za nepříznivého počasí. Za celkovou přestavbu by mělo hlavní město zaplatit asi 110 milionů korun. Z pražského Motola Dominik Kučera, Český rozhlas.
0: No ale nepřehánil bych to, znáte to, jak se říká, že sportem směrem k trvalé invaliditě zase nemusíme mít úplně všechno.
6: Český rozhlas, střední Čechy. Písničky, které nestárnou. Písničky, které nestárnou.
7: Proč má být sínem, proč harlekínem, proč míhat má.
6: Písničky, které nestárnou. Český rozhlas, střední Čechy, rádio vašeho kraje.
0: Obrovské komplikace pro vás, posluchače, nebo pro vás ze středních Čech, kteří míříte do hlavního města, nejen individuální, ale především hromadnou dopravou jako vlaky, protože na Praze hlavním nádraží ve stanici bohužel odklon vlaků, některé vlaky končí svoji jízdu v těch prvních pražských stanicích. Více informací se dozvíte ve zprávách v 9, tak nikam neodcházejte, ještě chvíli to potrvá.
6: Počasí ve středních Čechách.
0: Navíc, kdo nepřipevnil ty Afrikány, tak můžou odletět, protože když to přijde, neví se přesně úplně, kde udeří ty silné bouřky a kroupy, ale kdyby udeřili, tak máte po nich. A to myslím, že škoda na začátku chlubící pelargoniové sezóny, to, že ty sousedi, co tak na vaši zahrádku nevidí, ale na ty květináče, které máte v oknech, ano, schovat, aby vám neodlétly 90 km v nárazech a teploměr maximálně 30. A když zaprší, tak může i dost. 50 mm, to je hodně vody.
6: Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: Ještě do hlavního města taky pohledem dispečinku TSK Praha. Co vidí, jak vidí na bojišti, prosím pěkně.
8: Je to tak, hezké ráno, tak v Praze jsou komplikace v Dobřížské ulici směrem k Barandovskému mostu před vjezdem do Zlíchovského tunelu. Tam stojí dvě auta po nehodě v levém pruhu. Podle záběru z kamer jsou také vyteklé provozní kapaliny a kolona je kvůli tomu od tunelu asi na 20 minut. Tam musí také regulovat průjezd tunely Blanka, takže kolony jsou třeba v Liberecké, od sjezdu na Letňany je to asi na 20 minut. Půlhodinovou kolonu čekejte na východě Prahy na Štěrboholské spojice z Černého mostu Průmyslové. 20 minut se popojíždí pak vlaky po jižní spojce směr Smíchova to před Barandovským mostem od sjezdu na Krč do Vídeňské. Ucpává se pak v Praze Novopatská z Černého mostu do omezení Vekbelské je to na 20 minut, po pojíždí se po magistrále do Holešovic, kolony jsou z Nuselského mostu až do omezení na Hlávkově mostě, celkově v nesouvislé frontě naberete asi 20 minut. A zdržení je na Pražském okruhu obou směrně před Ořechem, směr letiště se pomalu jede od Jesenice až k Barandovu, to je na půl hodiny, 20 minut

0: Sebo pojíždí po okruhu také v opačném směru z plzeňské D5 k Kořechu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A víte co, ještě jednou to radši připomenu, aby to nezapadlo. Stanice vlaková, hlavní nádraží, ale i metro momentálně bez provozu. Policie vyšetřuje řádí, každopádně provoz je přerušen. Vlaky jsou ukončené, některé osobní, takové ty příměstské, ve stanicích prvních pražských velkých, aby se dalo přestoupit na metro. A v případě dálkových vlaků vyčkává se do obnovení provozu, až policie zavelí. Každopádně ve zprávách 9 uslyšíte na tohle téma podrobnosti. No a do celé, co nás čeká, Valda Matuška, skupina Slza, možná i kapela ABBA, rozhodně bude Iveta Chlumská, která si převezme žezlo a bude vysílat pro vás středočeské dopoledne Českého rozhlasu. Já se těším zase příště, to příště znamená zítra ráno v 5.
1: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
3: Herec Petr Vaněk žije v Dobřichovicích. Hraje a zpívá, ale chodí také do lesa léčit unavené duše.
1: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase střední Čechy.

0: středočeské tipy.
1: Kam se dnes můžete vydat? Balady Karla Jaromíra Erbena ožijí pod širým nebem v kouzelné atmosféře lesního divadla Skalka u Příbrami. Metropolitní divadlo Praha tu uvede moderní inscenaci Kytice. Propojí silné herecké výkony, hudbu i pohybové divadlo s tajuplnou kulisou nočního lesa. Přijďte prožít večer plný divadelní magie, ze které vám naskočí husí kůže. Začátek je ve 20 hodin. Vydejte se na cestu do světa stavebnic, her a skládaček, které bavily celé generace dětí. Výstava Retrosvět kostiček v galerii Podvěží v Mladé Boleslavi představuje pestrou kolekci polytechnických stavebnic z let 1950 až 1999 a připomíná hračky, které rozvíjely fantazii, technické myšlení i zručnost dlouho před nástupem digitálních technologií. Zavzpomínat můžou dospělí, objevovat zase děti, nejpozději do konce prázdnin. Zajděte v 7 večer do kina Sokol v Nymburce na dokument Dalaj Láma Oceán moudrosti. Film vznikl u příležitosti 90. narozenin 14. Dalaj Lámy a prostřednictvím unikátních archivních záběrů přibližuje jeho životní příběh, myšlenky i poselství pro dnešní svět. Promítání doplní beseda s režisérem Williamem Poltykovičem. Přiblíží vznik snímku i svou cestu po Tibetu. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Kvůli anonymní hrozbě bombou je na hlavním nádraží v Praze zastavený vlakový provoz i magistrála. Hmyzí bodnutí může způsobit i život ohrožující stav, upozorňují lékaři. Čekáme zataženo od poledne bouřky a teploty do 29 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné dopoledne. Policisté kvůli anonymní výhrušce bombou zasahují na hlavním nádraží v Praze. Informovali o tom na sociální síti X. Policie nádraží evakuovala, na místo míří pyrotechnik. Provoz vlaku je zastavený a metro stanicí jen projíždí. Kvůli zajištění bezpečnosti je od 8:45 v obou směrech uzavřená Wilsonova ulice, říká policejní mluvčí Jan Daněk.
3: Toto dopravní omezení potrvá minimálně 1 až 2 hodiny. Tímto prosíme motoristy a všechny ostatní, aby se hlavnímu nádraží a Wilsonově ulici vyhnuli.
2: Přes hlavní nádraží míří do Prahy desítky tisíc lidí. Střední průmyslová škola a vyšší odborná škola Kladno bude mít nové odborné učebny, laboratoře i bezbariérový přístup. Středočeský kraj vybral firmu, která provede stavební úpravy za téměř 11,5 milionu korun. Práce mají být hotové v květnu příštího roku. Následovat bude dodávka a montáž vybavení za téměř 20 milionů korun. Pokračuje mluvčí Středočeského kraje Adam Hejda.
4: Současné vybavení kladenské průmyslovky už bohužel naráželo na své limity. Naším cílem je, aby absolventi odcházeli do praxe co nejlépe připraveni na to, co od nich budoucí zaměstnavatelé budou skutečně vyžadovat.
2: Hmyzí jed způsobí podle odhadu alergologů u 100 Čechů ročně anafylaktický šok. Život ohrožující prudká alergická reakce se projevuje mimo jiné dušností, svěděním, otoky v obličeji nebo prudkým poklesem krevního tlaku. Při rozvoji těchto příznaků je nutné okamžitě volat záchranku. Podle alergoložky Dominiky Čápové z fakultní nemocnice Motola Homolka je důležité myslet i na prevenci.
5: Nenosit pestré oblečení do přírody jako žlutá, červená, ten hmyz přitahuje. Být velmi opatrný u jídla a pití, nepít z plechovek, do kterých nevidíme, protože tam ta vosa může být a může bodnout. Chovat se opatrně. Sport.
2: Česká tenistka Sára Bejlek vstoupila úspěšně do turnaje v Aténách. Slovenku Morvajovou porazila 6-0, 7-5 a postoupila do druhého kola. Její další soupeřkou bude Rakušanka Tagerová. Naopak v prvním kole turnaje v chorvatském Umagu končí Vít Kopřiva. S domácím Dinem Prižmičem prohrál 1-6 a 3-6.
1: Počasí.
2: Čekáme převážně velkou oblačnost během dne od západu přehánky nebo bouřky, které mohou být i velmi silné a doprovázené přívalovými dešti. Naměříme 26 až 29 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy jsou kolony mezi sjezdy na Sázavu a Chocerady. Na 27. a 5. kilometru řeší hromadnou nehodu v levém pruhu a kolona od sjezdu na Sázavu je z kilometru 35 asi na 20 minut. A na dálnici D7 je kolona na příjezdu do Prahy z Chomutova, začíná u Středokluk na 5. kilometru a asi 25 minut se popojíždí do omezení u letiště. Na výjezdu z Prahy po D7 je kolona od sjezdu na Horoměřice k letišti asi na 10 minut. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Tolik zprávy a před námi je středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.
6: Přeji vám krásné úterý 14. červencové.
1: Středočeské dopoledne.
6: Jsme rádi, že i dnes jste na našich vlnách. Nebudeme samozřejmě šetřit příjemnou muzikou, abyste měli dobrou náladu. Bude tu Eva Farná, Michal Tučný, Holky a další. Taky se dozvíte, že Kralupy nad Vltavou budou mít po dlouhých 47 letech vlastní pivo. Přesně řečeno hned několik nových značek. Co bude Sládek v opraveném parostrojním pivovaru vařit, tak to se dozvíte za chvíli. No a začali jsme už druhý týden našeho velkého letního soutěžení Zámecké léto s Pavlem Kudrnou i dnes dnes ve 9:45. A opět samozřejmě náš zámecký cestovatelský balíček, jsou v něm sluneční brýle, pikniková deka, termoska, letní ponožky a batoh. A i tento týden šance při pátku získat soukromou prohlídku zámku pro dvě osoby, zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. Držím palce. Středočeské dopoledne.

0: 16 minut máme po 9. hodině, tak ještě krásné úterý vám přejeme v naší společnosti ještě jednou. No a teď vám povíme, že v nově opraveném pivovaru v Kralupech nad Vltavou začínají vařit pivo. Jde o ležák Bohemia, který se ve městě pil už v 19. století. Dále pak Vltaván nebo pivo nazvané Ravka. Rekonstrukce historické budovy stála 440 milionů korun.
1: Úplně nová varna, tady je spousta obrovských chromovaných kotlů.
2: Je to všechno v nerezu, nerezová ocel.
1: Michal Blecha, majitel pivovaru Chmeloun.
2: Já vlastně připravuju varnu na vaření pro plechu, dělám takovou sanitaci a pro plech, aby se mohlo začít vařit, aby se tady mohlo zjednout první kralupské pivo.
1: Tady jsou tři nádoby, to je co za nádoby?
2: Skládá se teda jako z mladinový pánve, kde se vlastně to pivo vaří, pak je stezovací káj, kde se vlastně odděluje slad, mláto od té tekutiny, od té mladinky a sladinky. A pak máme výřivou káť, třetí nádobu, kde se vlastně zase odděluje chmel po chmelovaru, chmel v takovém kuželu.
1: Jaká piva, jaké značky budete vařit?
2: Je tam právě třeba značka Bohemie 12, světlý ležák, který se tady historicky vařil dlouhý roky. Já ho teďka vařím pod tou značkou chmelou a vlastně se přesune semka. Navazuje to na tu historii výroby. Pak máme další piva, které se odkazují buď místně na Kralupy, je to třeba Ravka 11, která odkazuje na českou rafinérskou místní chemickou firmu. Pak máme Kralupol, polotmavý ležák, je to zase zkrátka kralupský polotmavý ležák a zase odkazuje tady místní, budou znát firmu Kralupol. Pak máme Vltavan 12, která se tady taky historicky v tom pivovaru vařila, ale bylo to jiné pivo, já to vařím vlastně moderním trendem jako americkou APU. A je zase Kralupy jsou s Vltavou jako spjatý a pak máme další piva, třeba Unipetro.
1: Obyvatelé města už se nemohou nového piva dočkat, třeba pan Josef.
3: To je výborná věc. Já si ještě pamatuju, když tady pivo opravdu vařili.
1: To jak se říká, že v roce 1979 tady sjelo to poslední lahvové.
3: Ano, já jsem sem 78 přišel do Kralupy.
1: Takže rok jste ještě pil ještě kralupské pivo.
3: Ano, přesně tak.
1: Takže jste rád, že po letech zase ochutnáte.
3: Ochutnám, ano.
1: Jak vám kdysi chutnalo? Vzpomenete si ještě na tu chuť?
3: No, chutnalo. Mě chutná i všechny piva.
1: Takže tato budou určitě zaručená.
3: Určitě bude nejlepší.
1: Obyvatel Kralup nad Vltavou, Kuba.
4: Ten pivovar, co tady býval, Bohemka 12, tu já jsem miloval, tu já jsem měl rád. Mě to docela mrzelo, když to tady zrušili.
1: Vy si ještě pamatujete?
4: Jasně.
1: Takže budete mít zase svoje pivo, no. Těšíte se?
4: Klidně, když bude kvalitní, tak jo.
1: Starosta města Libor Lesák z ODS říká, že první várky piva budou radní ochutnávat, aby jim nové značky neudělali ve světě ostudu.
5: Určitě, protože nemůžeme pustit ven z toho pivovaru něco, co by lidem nechutnalo, to bychom ho šeredně odnesli.
1: K prvnímu ochutnání budou piva pravděpodobně v polovině července. Z Kralup nad Vltavou, Radek Duchoň, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
0: Někde se vaří pivo, někde se peče. A to se peče u nás, protože my vás za chvíli naučíme připravit jeden výtečný perník ve sváteční verzi, který už ověřilo 5 generací. Tuhle pochoutku upeče podle výherního posluchačského receptu po svém kuchař Ivan Voduchocký. Jde totiž o další z letošních soutěžních receptů pořadu Pochoutkový rok. Podrobnosti přidáme za chvíli.

0: host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude herečka a spisovatelka Marie Doležalová.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

Víte, že Středočeský kraj je největším krajem v České republice? Má 1144 obcí, z toho 84 měst. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Hej, lásko, nečekej, zpívala Věra Špinarová a vy od nás teď čekejte další sladký recept. V neděli Patrik Rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl vůbec nejlepší sladký recept roku 2022 podle Poroty. Šlo o kunštátský zámecký perník s povidly a sušeným ovocem. Původně od paní Marie Šafářové z Poličky na Vysočině. My se ho teď naučíme připravit s kuchařem Ivanem Voduchockým. Ten si recept vylepšil podle svého, jak zjistil Patrik Rozehnal.
1: No tak je tam na těsto potřebujeme 300 gramů hladké mouky a 150 gramů cukru, jeden kypřící celý prášek. Pak potřebujeme do toho těsta dáme takovou směs ze 40 gramů másla, 2 lžic mléka, 2 lžic medu. Přidáme lžičku strouhaný pomerančový kůry a lžičky citronové kůry. Kapku rumu, že jo. No a pak tam samozřejmě dáme kvejce. A je tam potřeba kořenící směs, kterou si utlučete, a je tam 15 rybíčků, 4 kuličky nového koření, vrchovatá lžička mletý z kořice a toť vše. To rozemlete.
2: A na náplň jenom v rychlosti, co je potřeba za suroviny?
1: Tak na náplň jsou moje oblíbená povidla, 400 gramů, sušené fíky, asi 6 kousků, 12 kusů vlašských ořechů, na které mám alergii, a 8 sušených švestek. Takže, a potom potřebujeme jedno vejce na pomazání a cukr na posypání a sádu na vymazání plechu. Tak Patriku, pojďme do toho.
3: Pochoutkový rok.
2: Tak sypeme do robota, co o tu mouku?
1: Takže dáme tam 300 gramů mouky, 150 gramů cukru, jeden kypřící celý prášek, šubotám. Teď dáme koření, jako základ použiju lžičku tohohle namíchaného koření, vrchovatou. Tak. To je spíš taková lžíce. A promícháme. A teď jdeme ke sporáku.
2: Máme rendlík. V něm máslo, to rozpustíme.
1: 42,5 gramu másla. Rovnou tam přidáme mléko, 2 lžičky mléka, 2 lžičky medu. No, teď to necháme rozpustit a přidáme tam rovnou, ať to chytne chuť. Když to bude teplý, tak se nám uvolní chuť a vůně z té pomerančové a citronové kůry.
2: Pak to teda necháme schladnout.
1: Máme to prochladnout.
2: Tak teď k té směsi moučné přidáš vajíčko jedno.
1: Já dám vajíčko. Já nemám tuzemák, takže tam dám rum originál. A myslím, že tím nezeskazím. Dám lžici.
2: A té směsi másla, medu.
1: Kůr citronový, pomerančový a mlíka. Tak, já myslím, že to je prochladný už dost. Pravíme do směsi. No, uvidíme.
2: No, ono to tak jako zdrobenkovatí. No, a pak to bude chtít na tom vále střelit rukama.
1: Čověče, přátelé, tak to je moje první perníkový těsto v životě.
2: No, perfektní.
1: Tak já to dám takovou na chvilku do folie.
2: Až to hezčí než paní Šafářova.
1: Fakt.
2: A mělo by to být tak přes noc z lednici, nebo druhý den to zpracovat, že ono se to propojí, ten lepek začne pracovat.
1: No, tak přineseme z lednice to těsto, které jsem dal včera, a uvidíme poznej rozdíl, jo?
2: Teď už jsme si to den odpočinuté těsto rozdělili na poloviny. A musíme z každé té poloviny udělat placku velikosti nějakého, řekněme, menšího plechu.
1: Patriku, navíc ten obdelník musí být tohle rozměru, to znamená, to je nevím, 20 na 30, to je jako A4. A4 z toho musíš vyválet. Zkusíme to přenést do toho pekáčku. No a teď tam musíme to nanést ty.
2: Povidla. A vydatně povidla, nebojte se toho, vydatně povidly. Poházet to vším tím nakrájeným sušeným ovocem, ať už to jsou marunky na proužky, fíky sušené na proužky. Máme tu švestky,
1: vlašáky.
2: A stejným způsobem, jako jsme předtím tu spodní placku z těsta vyválili, to uděláme to samé a pak tím zakryjeme vlastně vrstvu toho sušeného ovoce z povidly a musíme to ještě propíchat vidličkou, aby mohl unikat vzduch a vlhkost z té náplně vlastně. Ano.
1: Takže co nejdřív vidlička propíchat, pak vajíčko, jo? Asi jo, že jo.
2: Pomašlujeme rozšlehaným vejcem s trochou rumu, pak posypeme lehce hrubým cukrem, třtinovým. Do trouby, na kolik stupňů, na jak dlouho?
1: 170 stupňů, necháme 35 minut a uvidíme, co se stane.
2: Pečte teď.
1: I tak si myslím, že když to necháme jako ten týden odpočinout, nebo 5 dní aspoň, tak to bude geniální. On mi tady sněd celý ten ukrojený kousek, Patrik, no vidíš to. Výborný, ne?
2: Teď to taky bylo na prvním místě. Výborný.
0: Recept na nejlepší perník z roku 2022 se sušeným ovocem, povidly a dalšími dobrotami podle kuchaře Ivana Voduchockého najdete na stránce pochoutkovirok.cz. Je tam samozřejmě také původní recept od paní Marie Šafářové z Poličky na Vysočině. A v neděli si připomeneme recept, který se v roce 2023 zalíbil nejvíc vám posluchačům. Půjde o houbové krokety se zelím, které se svým vylepšením připraví Naďa Konvalinková.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.
0: Policie kvůli anonymní hrozbě bombou dnes dopoledne vyklidila pražské hlavní nádraží. Metro C stanici jen projíždělo a úplně zastavený byl automobilový provoz na magistrále v okolí nádraží. Teď se vše vrátilo k normálu, ale my se k tomu v našem vysílání vrátíme po desáté. Ve 9:45 nezapomeňte naše velká letní soutěž Zámecké léto. I dnes zazní reportáž o jednom krásném zámku u nás, pak soutěžní otázka, pro vás odměna a Pavel Kudrna, ten se na vás těší.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Úspěšné úterý vám teď od mikrofonu přeje Pavel Kudrna. Já jsem vám nedávno představil tři největší zámecké objekty u nás. Do toho třetího v pořadí jsme se také vypravili, to byl Jindřichův Hradec. No a zajímaly mě parky a zahrady u objektů. Tak jsem zadal opět, který je největší, která zahrada ne po park, no a vyběhlo mi u zámku Versailles. Dobře, tak jsem to zúžil na Česko a vyhrál Vlašimský zámecký park. Rozlohu má 75 hektarů, patří mezi největší zámecké parky nejenom u nás, ale i ve střední Evropě. Je to chráněná památka, spadá také do evropské soustavy chráněných území Natura nebo Nature, jak chcete, 2000. No jaký objekt vám dnes představí průvodce naším zámeckým letem František Kinský? Tak kam to bude, kam bude dnešní pozvánka?
0: Zámecké léto.
2: Podnikneme výlet na Jižní Moravu, kde stojí klasicistní zámek francouzského typu Rájec nad Svitavou. Nechali ho postavit Salmové. Kromě jiného krášlí tamní zahrady také největší česká sbírka kamélí. Více nám už prozradí Zdeněk Truhlář.
3: Vcházím na nádvoří Rájeckého zámku, kde už mě vítá kastelánka Zdeňka Kalová. To první, co mě upoutalo, jsou záhony růží a dominující kašna slekníny.
4: No, Rájecký zámek byl vždycky spojený se zahradníky a s květinami, takže bychom chtěli, aby návštěvníky, třeba kteří přijíždí v zimě, vítali naše vzácné kamélie, ale ti, kteří přijíždí v té klasické letní sezóně, tak aby vítali lekníny, růže, sbírky citrusů a měli vlastně Rájec spojenou především s těmi květinami.
3: Vstupní halou procházíme do velkého sálu.
4: Tohle je vlastně nejkrásnější sál Rájeckého zámku, takzvaný slavnostní, nebo chcete-li zahradní, protože těmi dveřmi přímo proti nám se vstupovalo do zámeckých zahrad, které vznikly ve 20. letech 19. století.
3: Kdy vlastně vznikl samotný zámek?
4: Rájecký zámek byl postaven mezi roky 1763 až 1769. Je to klasický francouzský venkovský zámek. Takové najdeme nejvíc třeba v

0: okolí Paříže a někdy z legrace říkáme, že to je salmovská venkovská chalupa, protože Salmové opravdu na Rájecký zámek jezdili především na léto, na letní měsíce zhruba od června do října. Pak se vraceli ke svým pracovním povinnostem do Vídně nebo do Brna.
1: Ze sálu se dostáváme do další místnosti, která je obklopená obrazy.
0: Toto je sál předků, kde jsou vystaveny portréty členů rodiny Salma Reifferscheid, ale není to úplně to nejvzácnější, co zde v přízemí můžete vidět. Nyní vás vezmu do zámeckých knihoven.
1: Ocitáme se sice v knihovně, ale těch knih tu moc není vidět.
0: Knihy jsou trošku ukryté v poličkách, ale je jich tady přes 61 tisíc.
1: Stoupáme do patra, ale to, co mě zaujalo, kromě té vizuální stránky, jsou také vůně. Co to cítíme?
0: Teď aktuálně cítíme květinovou výzdobu v místnostech.
1: Musím říci, že ty interiéry jsou naprosto uchvatné, máte mimořádně vybavený zámek.
0: To je jednou ze zajímavostí Rájeckého zámku, že se dochovala velká část původního mobiliáře rodiny Salmů a vzácností je také to, že 90% toho, co návštěvníci na zámku uvidí, je právě z těch původních sbírek, tedy nebylo to svezeno z jiných hradů a zámků.
1: V přízemí jsme prohlídku reprezentativních místností zakončili vzácnou knihovnou. Tady v prvním patře jsou soukromé prostory a je tu také nějaký klenot?
0: Na konci prohlídky mají návštěvníci možnost prohlédnout si naši klenotnici.
1: Když se řekne klenoty, představím si šperky, ale tady jsou ve vitrínách spíše poháry.
0: Svým způsobem jsou to vlastně také šperky. Tyto nádherné poháry jsou řezány z horského křišťálu, což je polodrahokam. Rájecký zámek je nádherný a doufám, že se návštěvníci přijedou k nám do Rájce nad Svitavou podívat.
2: Zámecké léto.
3: Zámek Rájec nad Svitavou si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.
4: Vidíte poháry, co by poklad? Nakonec proč ne, když třeba Fabergeho vejce mají milionové hodnoty, tak proč ne samozřejmě. Jinak podívejte se na fotografie, učinil jsem to tež, přiznám se, nebyl jsem na tomto zámku, zaujala mě tam právě ta vodní plocha s lekníny, působí to nádherně, možná chcete i na zahradě si udělat něco podobného. No jo, ale té práce potom, ono stačí, když máme sekat, trhat plevel a tak dále, ale je to krásné, když pak člověk sedí, dá si to kafe a pěkně si tam užívá. Užívejte si, ale teď trošku vzrušení, protože budeme soutěžit, hrajeme o náš cestovatelský zámecký balíček, pak o další ceny, ale telefon nejprve tady pojďme pěkně postupně, nahlásím 731 800 900, třetí volající jde do soutěže, no a pak řeknu dál podrobnosti. Hrajeme.
2: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731

0: Kam se schoulíš, ptal se Karel Gott, ten hlas je nenahraditelný a zatím nemá vůbec žádného zástupce na našem poli populární hudby. Ale my soutěžíme, my máme zámecké léto, hudba je tady ano, doplněk, ale tím nejdůležitějším je naše soutěž a samozřejmě představení dalšího zámeckého objektu jako typu na prázdninový výlet. Paní Karin z Nové Hlíny je u telefonu. Dobrý den, paní Karin.
1: Dobrý den.
0: Já vás zdravím. Nová Hlína, já jsem se díval, nejblíže k Nové Hlíně zámek Třeboň nebo Jemčina.
1: Přesně tak, Třeboň.
0: Pak hrad a zámek Stráž nad Nežárkou, to už je trochu dál.
1: Ano.
0: No, díval jsem se tady, musím tedy říct, že v mobilu tam moje umělá inteligence má co dělat, ale vždycky kontroluji, tak proto se vás ptám. Který z nich jste navštívila?
1: Všechny.
0: Všechny. A který sám líbil nejvíc?
1: Jindřichův Hradec.
0: To je veliký, krásný zámek, taky jsme o něm nedávno docela mluvili. No, paní Karin, tak se dáme do soutěžení. Jste připravena, doufám, můžu to spustit, můžu to rozjet. Otázka zní, kolik knih ukrývá zámecká knihovna na zámku v Rájci nad Svitavou? Za A asi 17 tisíc, asi 46 tisíc, asi 61 tisíc.
1: Za C.
0: Vy jste taky ani nezaváhala, to jste věděla, pamatovala si, stačíte telefonovat a zároveň poslouchat ten příspěvek, to nebude úplně jednoduché. Tak vám gratuluju, vyhráváte náš zámecký cestovatelský balíček, tak jmenujte, co v něm je schválně.
1: Batoh, ano, bermovka, ano, ponožky, ano, pikniková deka, ano, a sluneční brýle.
0: No, já, víte, co musím udělat znovu? Tak to máte takové malé soutěžní plus bez odměny. Přesně tak, tento zámecký cestovatelský balíček putuje už za vámi, ten máte jistý v pátek, pak z těch pěti, věřím, že i další dny budou úspěšné, vylosujeme jednoho, který si užije soukromou prohlídku zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí, to je pro dvě osoby, no a pak na konci prázdnin budeme losovat tři víkendové zámecké pobyty, respektive majitele těchto poukazů. No tak vám gratuluju, mějte se krásně.
1: Děkuji.
0: Pro vás už soutěž končí, vy už teď budete pouhým posluchačem naší soutěže. Věřím, že v pátek budete mít už, jak se říká, napnuté. Mějte se moc pěkně a ať se daří. Naschanou.
1: Tak jo, děkuji, naschanou.
0: No, já děkuji vám všem, kteří jste volali, nedovolali se, ale jak se říká, zítra je taky den. Ostatně do konce prázdnin máme ještě řadu, hodně našich zámeckých soutěžních vysílání. Zítra se podíváme taky na úžasný zámek, na zámek Žleby. Úspěšný den vám přeje Pavel Kudrna.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Pražské hlavní nádraží je po evakuaci znovu otevřené, bombu policisté nenašli. V Česku přibývá nehod elektrokoloběžek, zhruba polovinu zaviní sami uživatelé. Čekáme zataženo odpoledne bouřky a teploty do 29 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková, pěkné dopoledne. Policisté v Praze ukončili prohledávání pražského hlavního nádraží. Potvrdil to jejich mluvčí Jan Daněk. Hlášenou bombu nenašli. Provoz na nádraží i ve Vilznově ulici je tak plně obnovený. Policisté teď budou pátrat po pachateli, kterému za šíření poplašné zprávy hrozí až 3 roky vězení. Podrobnosti přidáme za chvíli v našem vysílání. V Česku roste počet nehod elektrokoloběžek. Za první půl rok jich letos policisté řešili víc než 400. Loni to bylo za celý rok zhruba 800, o rok dřív skoro o 300 méně. Ve zhruba polovině případů si za nehodu můžou jezdci sami.
2: Na Jižní Moravě bouralo podle policie do konce června letošního roku 44 jezdců na elektrokoloběžkách. Loni evidovala 27 takových nehod. Jeden z nejaktuálnějších případů je ze začátku července z Břeclavi. 22-letý muž řídil koloběžku opilý, na hlavní silnici kličkoval, jel do protisměru a nakonec narazil do obrubníku a boural. Nadýchal skoro 2 promile. Téměř třetina jezdců elektrokoloběžek, kteří nehodu letos zavinili, byla opilá. Alena Hesová, Český rozhlas.
0: Stavbu skateparku v Milovicích dokončili dělníci. Teď v Ostravské ulici dodělávají poslední úpravy. Slavnostní otevření a první závody tam budou 15. srpna. Město za sportoviště zaplatilo téměř 21 milionů korun, říká nezávislá místostarostka Kristýna Bukovská.
3: Budou tam různé překážky, tvořili to vlastně s námi ve spolupráci i zástupci tady komunity, jak skateové, tak v podstatě i pro koloběžky, takže očekáváme, že to bude mít vysokou návštěvnost a nejenom vlastně od nás města, ale i z okolí.
0: Hasiči předávají majiteli vyhořelý sklad elektrokoloběžek v Čelákovicích u Prahy. Halu uhasili včera kolem 10. večer. Kvůli zřícení budovy k tomu museli použít těžkou techniku. Požár způsobil škodu zhruba za 80 milionů korun. Příčinu stále zjišťují vyšetřovatelé. Sport. Ve žlutém trikotu provedoucího závodníka Tour de France zahájí druhý týden závodu Tadej Pogačar ze Slovinska. Soutěž bude pod ní volna pokračovat 10. etapou dlouhou 166 kilometrů. Ve francouzském Středohoří čeká na účastníky celkem 7 horských prémií. Nejlepší z tria českých účastníků Matias Vacek je po 9 etapách na 24. pozici se 17-minutovým odstupem na prvního Pogačara. Počasí. Čekáme převážně velkou oblačnost během dne od západu přehánky nebo bouřky, které mohou být i velmi silné a doprovázené přívalovými dešti. Naměříme 26 až 29 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: V Praze je opět obousměrně otevřená magistrála u hlavního nádraží. Policejní zásah na hlavním nádraží, jak už bylo řečeno, ukončili a provoz se vrací do normálu. Kolony se rozjíždí z Holešovic a také z Nuselského mostu. A silnice 3 je hodně ucpaná na obchvatu Benešova směrem z Budějovic do Prahy. Úmrače je omezení a kolona je od Konopiště asi na půl hodiny. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A po zprávách 10 pokračuje středočeské dopoledne. S vámi je stále Iveta Chlumská.
4: A jsem s vámi ráda. Hezké úterý.
1: Středočeské dopoledne.
4: Jak už jste slyšeli, pražská doprava už je zase víceméně bez komplikací. Ty ráno způsobil anonymní telefonát, že na hlavním nádraží je bomba. Nejezdili kvůli tomu vlaky a zavřená byla taky magistrála. Detaily uslyšíte od naší reportérky už za chvíli. A co uslyšíte v dnešních babských radách od Jarky Vykoupilové? Taková malá semínka mají velký potenciál. Těm se budeme věnovat. Počkejte si na podrobnosti a krásný den všem.
1: Středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.

0: Jak už jsme vás informovali v naší zpravodajské relaci, policie kvůli anonymní hrozbě bombou dnes ráno vyklidila pražské hlavní nádraží. Metro C stanicí projíždělo a úplně zastavený byl automobilový provoz na magistrále v okolí nádraží. Policisté výhrušku prověřili, nic podezřelého ale nenašli. Na hlavním nádraží stále zůstává naše reportérka Františka Rohlíčková. Františku, dobrý den.
1: Hezký den. Odjezdová hala je plná lidí a všichni sledují tabule s odjezdy. Nádraží policie otevřela zhruba 15 minut po deváté. Lidé teď proto čekají na spoje, kterými měli nebo mají jet. Když se podívám na tabuli, tak některé vlaky mají od 5 po 45 až 50 minut zpoždění. Většina ale už vypadá, že pojede na čas. Já jsem tu mluvila třeba s turistkou, která z Prahy chce pokračovat do Polska. Svůj vlak v 10 hodin prý ale snad stihne. Budova byla zhruba necelou hodinu od 8:30 ohraničená policisty páskou. Stovky lidí proto stály nebo posedávali venku ve Vrchlického sadech před budovou. Teď už to ale před ní vypadá jako v běžný den.
0: Františko, jak už jsme řekli, zavřená byla taky magistrála. Teď už tam je taky provoz opět bez komplikací.
1: Ano, ta byla uzavřená taky kolem 8:30, podobně jako nádraží. Já jsem přišla těsně před 9 hodinou a v tu chvíli auta blokoval policista na motorce těsně před Fantovou budovou. Konec kolony jsem v tu chvíli směrem na IP Pavlova ani nedohlédla. Auta tam stála ve dvou pruzích. Průjezd hasičům navíc komplikovalo, že levý pruh třetí blokuje stavba. Už téměř hodinu je ale provoz i na magistrále obnovený.
0: Reportérka Františka Rohlíčková byla v našem vysílání. Děkujeme. Hezký den a naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
0: Taková malá semínka, ale velký potenciál. I tak by se dal popsat Merlík. Babské rady za chvíli připomenou, proč se našel cestu z dávné historie až do dnešní kuchyně. Tak si počkejte na Jarku Vykoupilovou.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: skvělý Elvis Presley přispěl do našeho úterního dopoledního vysílání na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy a my přispějeme něčím drobným, malým, ale má to velký potenciál v naší kuchyni.
1: Babské rady.
2: Merlík chilský neboli quinoa, podobně jako amarant, je společně s bramborami a kukuřicí základní plodinou vyspělé civilizace Inků a Aztéků. Merlík je jednoletá, dvouděložná rostlina, dosahující výšky asi 180 cm. Jejíž drobná, převážně světlá semena se podobají prosu. Pro potravinářské účely se zužitkovávají jednak listy, které se upravují jako salát, ale zejména semena. Merlík obsahuje nejkomplexnější rostlinný protein, jsou v něm zastoupeny všechny potřebné aminokyseliny. Také vitamin E, který v rostlině nalezneme, je výborným antioxidantem, který chrání organismus před volnými radikály a dělá navíc pleť mladší a zářivější. Složky dále působí pozitivně v buněčných membránách, zvyšují plodnost a posilují činnost nervové soustavy. Semena se využívají buď celá nebo ve formě mouky či krupice. Tato mouka je velmi dobře stravitelná, má příjemnou chuť a proto je součástí dětských výživ.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
0: A další příjemná muzika, teď Pavel Vítek s písní Víš, jak se mi líbíš. A my se podíváme za chvíli do kalendáře, zjistíme, jaké události přineslo v minulosti dnešní datum. A vy se mějte krásně.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Brontosauři s písní Na kameni kámen a já se dívám do kalendáře. 14. červencový den máme, ozdobilo nám ho jméno Karolína. To nosí ženy s hlubokou duší, význam jména jim totiž vetkl do vínku pevný charakter a takřka mužskou pracovitost. Tak tedy Karolíny Káji všechno nejlepší. Komu ještě dnes gratulujeme? Zpěvák, muzikant a hudební skladatel, řekla bych hitmaker, Michal David slaví den narozeninový, taky zpěvák a muzikant Michal Šindelář a krásných 35 má herec a dabér Tomáš Materna. Všem oslavencům všechno nej a další události s dnešním datem připomíná Petr Jungmann.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Úterý 14. července svátek mají Karolíny a s vámi je Petr Jungmann. Hezký den. Toxická hranice. Jeden z nejslavnějších pistolníků divokého západu, Billy the Kid, byl zabit před 145 lety v roce 1881. V jeho 21 letech si na něj počíhal šerif Pat Garrett. Jenom 3 týdny po zahájení operace Barbarossa před 85 lety v roce 1941 zahráli v ruských stepích fašistickým nájezdníkům Stalinovi varhany. Obávaná zbraň velké vlastenecké války, raketomety Kaťuša měly premiéru u běloruského města Orša. Nejúspěšnější český tenista historie, vítěz 8 grandslamových turnajů mimo Wimbledonu, tam byl jen 2x ve finále, 270 týdnů světová jednička Ivan Lendl byl přesně před 25 lety v roce 2001 uveden do tenisové síně slávy.
3: Každý sportovec, který začne dělat sport a potom ho dělá dál, to dělá, protože ho to baví.
2: Ozbrojený Francouz tuniského původu úmyslně vjel před 10 lety nákladním autem do davu lidí oslavujících ve francouzském Nice státní svátek připomínající dobytí Bastily. Really? 86 lidí jeho brutální útok nepřežilo. Evropská komise představila před 5 lety dosud největší soubor klimatických návrhů s názvem Fit for 55, který byl páteří zelené politiky pro Evropu. Brusel chtěl více než 10 právně závazných návrhů přispět k tomu, aby EU snížila do roku 2030 emise skleníkových plynů o 55% proti hodnotám z roku 1990 a dospěla v polovině století k takzvané klimatické neutralitě. 45 má dneska český herec, liberecký rodák Ladislav Hampl. Já přeju všechno nejlepší a vám všem pěkný den.
4: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
0: Už jen 12 minut a bude tu 11. hodina. Tamara Kocourková chystá další zprávy a vy se spolu s námi po 11. chystejte na příběh vějířů. Tak se totiž jmenuje výstava soukromé sbírky vějířů Jany Novákové a Jiřího Sauka. Ta je právě teď aktuálně přístupná v Městském muzeu v Týnci nad Sázavou a my tam zamíříme už za chvíli v reportáži naší kolegyně Eleny Chomátové. Nenechte si to ujít, buďte u toho a mějte hezké úterý.

Víte, že na ostrov na řece Vltavě u Davle na Praze Západ nevede žádný most. Přesto tam Boleslav III. V roce 999 založil druhý mužský benediktínský klášter na našem území. Dodnes se na ostrově zachovaly mohutné základy jeho zdiva. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Vražda psychiatra, který na venkovském sídle vedl zakázané konverzní terapie, vyšetřuje inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Hraběnčino vyzrazené tajemství má fatální důsledky. Dva díly premiérového seriálu Montmartre. A ČT Art uvádí grotesku o rodině, která poprvé zakouší kouzla, nástrahy a strasti moderního velkoměsta. Film Tomáše Vorla Skřítek. Úterní večer s Českou televizí.
0: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
3: Kvůli opravám na hlavním nádraží je omezený průjezd na magistrále. Prezident Petr Pavel přijme v Lánech mladé politiky a političky. Čekáme zataženo odpoledne bouřky a teploty do 29 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné dopoledne. Pražská magistrála před hlavním nádražím je průjezdná pouze dvěma pruhy v obou směrech. Správa železnice začala opravovat strop odbavovací haly, která je přímo pod magistrálou. Kvůli pracím se také od 3. srpna dočasně přesunou autobusové zastávky, říká Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropit, která organizuje veřejnou dopravu v Praze a Středočeském kraji.
4: Na magistrále se bude frezovat vozovka, to znamená, autobusy už nebudou moci zajíždět do těch svých zastávek, proto se přesunou do Opletalovy ulice. Přesune se tam jednak speciální letištní linka Airport Express a také všechny dálkové linky.
3: Prezident Petr Pavel s manželkou přijmou mladé politiky a političky. Setkají se s nimi dnes odpoledne na zámku v Lánech. Debaty se budou týkat toho, jak posílit zájem mladších generací o veřejné dění a zapojení do politiky.
5: Setkání v Lánech se zúčastní poslankyně a poslanci, starostky a starostové. Přijedou také zástupci mládežnických organizací, parlamentních politických stran nebo představitelé think tanků. Kromě debat a představení jednotlivých organizací či nadací si hosté budou moct zámek taky prohlédnout. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
3: Nezletilí násilníci už by neměli končit v dětských domovech. Ministerstvo školství totiž chce oddělit ústavní péči o děti od ochranné. Plán chce mít hotový do listopadu.
6: Vedle dětských domovů mají vzniknout specializovaná centra pro děti se stejnými obtížemi. Například se závislostmi, říká předseda Asociace náhradní výchovy Miloš Picek.
7: V běžném dětském domově odpovídající vzdělaný lidi, ale speciální pedagogika není obor, který by dokázal pracovat s takto extremistickými záležitostmi.
6: Děti, které spáchaly trestnou činnost, by byly v samostatných zařízeních s terapeuty, říká školský ombudsman Štěpán Jílka.
8: By měla jako skupiny jednotlivé pro děti po 4 až 6 dětech, s tím, že součástí celého toho zařízení by byly samozřejmě nějaké jako restriktivní režimové i materiální prvky.
6: V Česku vyrůstá mimo rodinu téměř 29 tisíc dětí. V pobytových zařízeních je zhruba 6,5 tisíce, z toho asi stovka s nařízenou ochranou výchovou. Tereza Hipšerová, Český rozhlas. Sport.
3: Česká tenistka Sára Bejlek vstoupila úspěšně do turnaje v Aténách. Slovenku Morvajovou porazila 6-0, 7-5 a postoupila do druhého kola. Její další soupeřkou bude Rakušanka Tagerová. Naopak v prvním kole turnaje v chorvatském Umagu končí Vít Kopřiva s domácím Dinem Prižmičem, prohrál 1-6 a 3-6.
0: Počasí.
3: Čekáme převážně oblačno, místy polojasno, během dne od západu přehánky nebo bouřky, naměříme 26 až 29 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Na dálnici D5 jsou komplikace na příjezdu do Prahy z Plzně. U Rudné na 4. kilometru je nehoda dvou kamionů v pravém pruhu a kolona je ze 6. kilometru asi na 10 minut. A na dálnici D8 po pojíždí kolony na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem fronty stojí od zdi až do omezení Vekbelské. Zdržení je asi 20 minut. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Pokračuje Středočeské dopoledne. S vámi je stále Iveta Chlumská.
9: Hezký den všem.
0: Středočeské dopoledne.
9: A co pro vás máme v poslední hodině dnešního dopoledního vysílání na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy? No k létu jednoznačně patří cestování všeho druhu. Hodí se proto připomenout, jaká pravidla platí pro převážení domácích mazlíčků. Taky navštívíme soukromou výstavu nebo výstavu soukromé sbírky vějířů. A to už za chvíli. A přidáme příjemnou muziku, Jitku Zelenkovou, kapelu Buty, Briana Adamse nebo Marka Ztraceného.
0: Středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.

0: Kapela Kumbaj Dance Band na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy doznívá 16 minut po 11. hodině a já vám teď prozradím, že jedinečnou kolekci vějířů ze soukromé sbírky Jany Novákové a Jiřího Sauka si můžete prohlédnout v Městském muzeu v Týnci nad Sázavou. Výstava je přístupná ještě do 26. července a přímo s majitelkou sbírky Janou Novákovou si výstavu prošla naše reportérka Elena Chomátová.
1: Já jsem začala sbírat originál viktoriánskou módu. K té módě a době patří vějíře. Vějíř nebyl jenom jako na ovívání a schlazení, ale s vějířem dělali dámy úžasné věci. Zcela rozevřený vějíř ploše, čekejte na mě. To byla signalizace nějakému nápadníkovi, že jo. Otočením vějířem v levé ruce jsme sledováni. To jsou takový úžasný manipulace s těma vějířema, co dělali. Zavřený vějíř v ruce, miluju tě.
2: Říká vášnivá sběratelka Jana Nováková, která ve spolupráci s Jiřím Saukem vystavuje v Městském muzeu v Týnci nad Sázavou svou kolekci vějířů.
1: Ty vějíře vlastně jsou papírový, vyšívaný, hedvábný, ručně malovaný, péřový. Ono bylo hodně druhů těch vějířů. Pak máte tady vlastně skládaný oválků. Ale co jsou tyhle sty, ty hedvábný nebo tylový, tak se nesmějí příliš, můžou se otvírat a zavírat tak jednou za 7 let.
2: Sbírka zahrnuje různé kousky. Nejstarší vějíř je dokonce z roku 1850.
1: Tohle je nejmladší československý výrobek rok 1975. Tak to je nejmladší a tohle jsem koupila. To je francouzský, ten je 1850 a ten je nejstarší. A taky vidíte, že už je hodně potrhaný. Takže tady na konci té výstavy se složí, dá do krabičky a té krabice zůstane.
2: Z Městského muzea v Týnci nad Sázavou Elena Chomátová, Český rozhlas Střední Čechy.
3: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
0: K létu jednoznačně patří cestování všeho druhu, hodí se proto připomenout, jaká pravidla platí pro převážení domácích mazlíčků. A to jak při cestě třeba na veterinu, nebo na chatu, a nebo dokonce k moři. Jak nedostat pokutu a vyhnout se nebezpečným situacím, to si povíme za chvíli.

0: a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude herečka a spisovatelka Marie Doležalová.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Ilona Čáková z písní Když zbývá pár slov. Dovolte nám také minutu po půl dvanácté pár slov k tomu, že ať už vezete svého zvířecího mazlíčka jen kousek k veterináři, nebo se rozhodnete vzít ho sebou na dovolenou k moři, je třeba mít na paměti základní pravidla. I krátká cesta autem se totiž může špatně zajištěnému psovi nebo kočce stát velmi nebezpečnou a nám samozřejmě také. Víc o tom řekne redaktor Richard Webbs, který je teď se mnou ve studiu. Richarde, hezký den.
1: Hezký den, je to tak, i když zákon neříká úplně doslovně, jak by mělo být zvíře v autě zajištěné, určitě to není věc, kterou bychom měli brát na lehkou váhu.
0: Co tedy říká zákon?
1: Ten určuje jen to, že psi musí být umístěni v dopravním prostředku tak, aby neohrozili řidiče ani sebe. Znamená to, že zvíře v autě musí být přivázané tak, aby nedosáhlo na řidiče. A pozor, představa, že při nehodě udržíte zvíře na klíně, je mylná. Setrvačnost při nárazu je totiž opravdu velká a čím těžší zvíře máte, tím spíš ho neudržíte. Dojít tak může snadno k nehodě. Jeden příklad za všechny popisuje Jan Straka z dálniční policie.
2: Ti psi jezdí na předních sedadlech. Mohou se leknout v případě, že někdo vedle zatroubí. Skočí na toho řidiče, ten se lekne, strhne volant, nehoda je na světě.
1: Pes nebo kočka, kteří jsou v autě na volno, ale nemusí nehodu jen způsobit, můžou i výrazně zkomplikovat její následky. Třeba když je potřeba po nehodě posádku auta vyprostit, vyděšené zvíře může útočit na hasiče nebo záchranáře. A to platí i pro jinak klidné a vychované mazlíčky, jak nám už dřív popsala vedoucí brněnského městského útulku Petra Volešová.
3: Ve stresu ta zvířata reagují jinak, byť je ten pejsek normálně klidný a vyrovnaný, v případě nějakého dopravního incidentu můžou právě v důsledku toho návalu adrenalinu, stresových hormonů, tak jednat jinak.
1: Vylekané zvíře, které po nehodě zmateně běhá po silnici, navíc ohrozí nejen sebe, ale i lidi v dalších autech.
0: Richarde, jak tedy psa nebo kočku v autě připoutat? Jaké jsou možnosti?
1: Nejlevnější variantou je postroj a speciální popruh, který má na jedné straně karabinu a na druhé sponu, která se zapne stejně jako bezpečnostní pás. V chovatelských potřebách takový set vyjde zhruba na 300 korun. Samotný pás je ještě levnější. Další variantou jsou přepravky a klece. Přepravku, ať už je v ní kočka nebo menší pes, je potřeba pevně připoutat a zajistit, aby se z ní zvíře za jízdy nedostalo. Nejbezpečnější, ale taky nejdražší variantou jsou klece do kufru. Cenovým a bezpečnostním kompromisem pak může být mříž, která zvíře v kufru oddělí od zbytku posádky.
0: Před pár týdny začaly letní prázdniny, teploty dosahovaly rekordních hodnot a další vlna veder už začala. Jak tomu přizpůsobit takové převážení zvířat?
1: Zvíře rozhodně nesmí zůstat připoutané v autě. Nikdy. Při vyšších venkovních teplotách se z vyhřátého auta stává doslova pekelná past už za pár minut. A další věc, která sice vypadá dobře na fotkách nebo ve filmech, ale reálně je pro zvířata nebezpečná, je nechat psa za jízdy vystrčit hlavu z okénka.
0: Říká redaktor Richard Webbs, který byl s námi ve vysílání. Díky a naslyšenou.
1: Hezký den a naslyšenou.
4: Český rozhlas, střední Čechy.

0: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
1: Herec Petr Vaněk žije v Dobřichovicích. Hraje a zpívá, ale chodí také do lesa léčit unavené duše.
0: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase Střední Čechy.

0: Za 12 minut 12. hodina, to jsme se tedy na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy pěkně rozparádili. No a vy to můžete směle pokračovat v těch odpoledních hodinách do lesního divadla, do světa stavebnic, her a skládaček, anebo do kina se dneska můžete vypravit. Kam konkrétně? No to už poví Denisa Hergislova.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se dnes můžete vydat? Balady Karla Jaromíra Erbena ožijí pod širým nebem v kouzelné atmosféře lesního divadla Skalka u Příbrami. Metropolitní divadlo Praha tu uvede moderní inscenaci Kytice. Propojí silné herecké výkony, hudbu i pohybové divadlo s tajuplnou kulisou nočního lesa. Přijďte prožít večer plný divadelní magie, ze které vám naskočí husí kůže. Začátek je ve 20 hodin. Vydejte se na cestu do světa stavebnic, her a skládaček, které bavily celé generace dětí. Výstava Retrosvět kostiček v galerii Podvěží v Mladé Boleslavi představuje pestrou kolekci polytechnických stavebnic z let 1950 až 1990.

0: 9 a připomíná hračky, které rozvíjely fantazii, technické myšlení i zručnost dlouho před nástupem digitálních technologií. Zavzpomínat můžou dospělí, objevovat zase děti, nejpozději do konce prázdnin. Zajděte v 7 večer do kina Sokol v Nymburce na dokument Dalaj Láma – Oceán moudrosti. Film vznikl u příležitosti 90. narozenin 14. Dalaj Lámy a prostřednictvím unikátních archivních záběrů přibližuje jeho životní příběh, myšlenky i poselství pro dnešní svět. Promítání doplní beseda s režisérem Williamem Poltykovičem. Přiblíží vznik snímku i svou cestu po Tibetu. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.
1: Nezapomeňte, ve 12 hodin uslyšíte polední zprávy, chystá je pro vás Tamara Kocourková. Po 12. mám nachystanou příjemnou muziku a i dnes k písničkám ráda přidám vaše vzkazy. Taky můžete posílat směle do naší SMS brány ve tvaru STC Mezera váš text na číslo 90 01 04. A nebo napište elektronicky, k tomu je určený náš webový formulář, ten zase najdete na internetové adrese středníčechy.rozhlas.cz. Dobrou chuť k obědu a krásné úterý.

0: Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Víte, že kousek od středočeských Petrovic najdete největší Biklan v České republice? Tenhle dvoumetrový balvan se nachází v místech, kde údajně kázal mistr Jan Hus. A právě proto nese název Husova kazatelna. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Kurioservis představuje
1: knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Hmyzí bodnutí může vyvolat prudkou alergickou reakci, varují lékaři. Restaurace a bary ve Slaném na Kladensku budou moci být otevřené déle. Čekáme zataženo až polojasno, odpoledne bouřky a teploty do 29 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné poledne. Několik set Čechů ročně prodělá podle lékařů kvůli bodnutí hmyzem prudkou alergickou reakci. V nejtěžších případech se začne rozvíjet anafylaktický šok. Dojít při něm může až k bezvědomí a zástavě oběhu. V takovém případě je nutné co nejrychleji volat záchranku.
2: Hodně špatně se mi dýchalo, motala se mi hlava, ten tlak šel dolů.
3: Popisuje svou reakci na bodnutí vosou padesátník Martin, který upadnul do bezvědomí a pomohli mu až záchranáři. Jak upozorňuje alergoložka Dominika Čápová z fakulty nemocnice Motol a Homolka, anafylaktický šok se obvykle rozvíjí velmi rychle.
4: Jakmile ten pacient začne pociťovat nějaké celkové příznaky ve smyslu dušnost, svědění dlaní, plosek, kopřivka, pak tam můžou být i zažívací obtíže, bezvědomí a může tam docházet až k zástavě oběhu, kde je nutná resuscitace.
3: V případě, že má u sebe alergik adrenalinové pero, měl by ho neprodleně použít a teprve pak volat záchranku. Andrea Skalická, Český rozhlas.
1: Město Slaný upravilo vyhlášku o nočním klidu. Povolilo delší otevírací dobu baru a restaurací. Ve všední dny budou moci zavřít o půlnoci místo 23. hodiny. Nově se ale pravidly musí řídit i podniky mimo centrum města. Radnice vyhlášku změnila kvůli častějším případům rušení nočního klidu, vysvětluje starosta Martin Hrabánek z ODS.
5: Ve dnech před pracovním volnem mohly mít hostinské provozovny otevřeno do 1 hodiny ráno. Před dny pracovního volna bude možné mít otevřeno až do 3 hodin ráno. Hlasitá hudební produkce, která by zatěžovala okolí, ale během nočního klidu zůstává zakázána.
1: Sbírku školních pomůcek pro děti ze sociálně slabších rodin pořádá Praha 5. Lidé můžou do 30. srpna darovat psací potřeby, sešity, výtvarné pomůcky nebo třeba aktovky. Odevzdávat je mají na recepci úřadu městské části v provozní době. Školákům je následně předají zástupci odboru sociálních věcí a spolupracujících organizací, říká místostarosta Prahy 5 Petr Lachnic, hnutí ANO.
6: Do sbírky lze přispět novými i zachovalými použitými školními potřebami, které mohou ještě dobře posloužit. Jsme rádi, že alespoň malou měrou můžeme přispět těm, pro které je pořízení školních pomůcek citelným zásahem do rodinného rozpočtu. Sport.
1: Po dní volna pokračuje 10. etapou Tour de France. Cyklisty na trase dlouhé necelých 167 kilometrů čeká 7 horských premií. Ve žlutém dresu pro lídra závodu odstartuje Slovinec Tadej Pogačar. Nejlepším Čechem v průběžném pořadí je na 24. místě Matias Vacek. Počasí. Čekáme převážně oblačno, místy polojasno. Během dne od západu přehánky nebo bouřky naměříme 26 až 29 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Na dálnici D8 po pojíždí kolony na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem. Kolony stojí od zdip až do omezení Vekbelské, zdržení asi 20 minut. A na dálnici D7 je kolona na příjezdu do Prahy z Chomutova, začíná u Středokluk na 5. kilometru a asi 20 minut se stojí před omezením u letiště. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Teď už jsou to vaše písničky se vzkazem. Stále vás provází Iveta Chlumská.
7: A přeji vám krásné poledne.
0: Písničky se vzkazem.
7: Dobrou chuť k obědu a příjemný poslech muziky. Máme ji pestrou a ráda přidám k písničkám vaše vzkazy. Můžete je směrovat do naší SMS brány na číslo 90 011 04. Pište ve tvaru STC, mezera, pak váš text. A nebo mi napište elektronicky přes webový formulář, najdete ho na internetové adrese středníčechy.rozhlas.cz.
0: Písničky se vzkazem.

Na cestě a babi Daněk na úvod písniček a vašich vzkazů. Já tu mám hned včerejší gratulaci v podstatě. Dobrý den, prosíme o zahrání pro naší kolegyni Markétu Krajíčkovou k včerejšímu svátku. Na křídlech motýlích přilétá přáníčko a my ti, Markétko, přejeme štěstíčko. Mnoho lásky, zdraví, vždyť to znáš, navždy nás tu máš. Všechno nejlepší přeji dodatečně kolegyně a kolegové z keramiky Celina. My se rádi připojíme, přejeme také všechno, jen to nejkrásnější.

0: písničky se vzkazem.
1: Pokračují na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy písničky a vaše vzkazy. Vše nejlepší k narozeninám a k svátku, naše milovaná Karolínko, píšete. Přejeme ti vše jen to nej, jsi naše radost, pícha, opora a všichni tě moc milujeme. Nech jsi šťastná celý život a každé přání se ti splní ve všem, po čem toužíš. To přejí mamka, rodina, přátelé a všichni, co ti fandí.

Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Paliativní péče není tabu. Jde o nenahraditelný přístup lékařů a dalších odborníků. O své zkušenosti se s námi podělila Marta Skarlantová.
2: Já teda mám pocit, že mi nic není, síly mi neubývají, tak pořád jako, že ty doktoři si něco vymýšlí.
1: Více s primářkou paliativní péče Zuzanou Křemenovou.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

0: Písničky se vzkazem.
1: Za 2,5 minuty půl jedné na frekvencích Českého rozhlasu Střední Čechy vám polední společnost dělá muzika a já k písničkám přidávám vaše vzkazy. Mám tu další. Iveto, zahrajte k zítřejšímu svátku milé Jindřišce Klauzové. Hodně zdraví, štěstí, radosti a pohody jí přejí Jana a Janina. Zdravíme její milé a taky všechny posluchače. Tak už dnes Jindřišce gratulujeme i my.

0: Písničky se vzkazem.
1: A vám jsou na blízku písničky a vaše vzkazy. Pro dědu Jiru posíláme píseň a přání pevného zdraví k jeho dnešním narozeninám. Těšíme se na sobotní oslavu a máme tě rádi, napsala rodina. A my gratulujeme a zdraví přejeme Vrchovatě. Ujáme.

0: Chalupové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do pěstování kanadských borůvek. Zaměříme se na zdraví včel a také na bazény. To, aby se vám voda v horkém létě třeba neskazila.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Písničky se vzkazem.
1: 3:15 máme, to je aktuální čas na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. A mám tu ještě jeden vzkaz od vás. Zahrajte pro moji kamarádku Káju Horákovou k svátku. Balí na dovolenou, tak ať si ji užije. Pusu a píseň posílá Majda a my přejeme šťastnou cestu.

Robin Gibbs, písní Juliet na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy za 8 minut 13. hodina. Zprávy chystá pro vás Tamara Kocourková. A po 13. si v našem vysílání připomeneme, jaké to bylo, když byla hostem Alex Minářové herečka Marie Doležalová. Mějte hezké úterý a zítra naslyšenou.

Víte, že nejzáhadnější místo České republiky je u Kounova na Rakovnicku? Kounovské kamenné řady jsou sestaveny z více než 2000 kamenů. Dodnes nikdo neví, co přesně znamenají. Mohou to být hranice pozemků, pravěký kalendář nebo posvátné místo. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Zažijte Den řemesel v sobotu 18. července ve skanzenu Vysoký Chlumec. Uvidíte kováře, kamnáře, hrnčíře i pečení chleba v historické černé kuchyni. Mnohá řemesla si navíc můžete sami vyzkoušet. Čeká vás živé muzeum venkovského života z vůní ohně, dřeva a medových perníků. Program potěší děti i dospělé. Přijďte si sáhnout na historii. Více na muzeum-příbram.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas Střední Čechy.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Správa železnic spustila rozsáhlou anketu o problémech vlakové dopravy. Dělníci zbourají dva mosty přes Pražský okruh u Slivence, omezí tím dopravu. Čekáme oblačno, odpoledne bouřky a teploty do 30 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné odpoledne. Lidé po celé republice můžou vyplňovat dotazníky o problémech na českých železnicích. Najdou je pomocí QR kódů na nádražích a zastávkách. Odpovědi jsou anonymní. Anketu spustila Správa železnic, která podněty použije pro zlepšení svých služeb, říká generální ředitel organizace Tomáš Tot.
3: To vyplnění trvá zhruba 2 minuty a ptáme se na ty nejdůležitější otázky z oblasti bezpečnosti, z oblasti úklidu nádraží, informačních systémů, orientačních systémů, třeba i co se týká spouždění vlaků.
2: Dotazníky můžou lidé vyplňovat do konce letních prázdnin. Dva mosty vedoucí přes Pražský okruh u Slivence budou ze soboty 18. na neděli 19. července bourat silničáři. První je v ulici K Austisu, druhý o víc než 1 kilometr dál v ulici K Zadní Kopanině. Jsou za svou životností a ředitelství silnic a dálnic je nahradí novými. Pokračuje ředitel ŘSD Radek Mátl.
4: Je to úplně standardní, jako standardně ty mosty, jak je domové moce dálniční síti, skutečně bude to noční uzavírka, to znamená dopravní omezení nastane někdy v večerních hodinách, aby proběhla příprava potom a pak proběhne přes noc de facto demolice a zase v neděli někdy kolem dopoledních hodin, určitě někdy do 12 je cílem, aby se doprava obnovila v plném rozsahu.
2: Přes 40 kontrol letních dětských táborů provedli letos hygienici ve středních Čechách. Zjistili 2 závady. Šlo například o chybějící umyvadlo na ošetřovně. Pochybení řešili domluvou, říká mluvčí krajské hygienické stanice Středočeského kraje Dana Šalamunová.
5: Za zjištěné nedostatky jsme pak v této chvíli uložili 1 domluvu. Dosud jsme nezaznamenali výskyt infekčního onemocnění ani žádnou mimořádnou situaci. Ve středních Čechách máme dosud ohlášeno 236 dětských letních rekreací s účastí 20 318 dětí. Sport.
2: Tenistky Barbora Krejčíková a Tereza Valentová budou bojovat o postup do druhého kola turnaje v Aténách. Krejčíkovou čeká Bulharka Tomovová, Valentová narazí na Belgičanku Kostoulasovou. Ve druhém kole turnaje na tvrdém povrchu v Řecku už je Sara Bejlek, která vyhrála nad Slovenkou Marvajovou 2-0 na sety.
1: Počasí.
2: Odpoledne bude převážně oblačno, místy polojasno. Během odpoledne se od západu přidají přehánky nebo bouřky. Naměříme do 30 stupňů. Hodně oblačnosti s přehánkami čekáme i zítra a teploty vystoupají k 26 stupňům.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na severu metropole na příjezdu po ústecké dálnici D8 vázne provoz na úrovni Klíčanské odpočívky. Na 3. kilometru brzdí se v obou pruzích. Nesouvislá kolona pak pokračuje až do Cínovecké ke sjezdu do opravované k Belské. A z druhé strany od Černého mostu se zpomaluje už na východní části okruhu a v podobném tempu se jede i celou Novopatskou až ke k Belské. Tolik informace z dopravy, jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu Alex a host.
6: Znát ji můžete například jako Sašu ze seriálu Comeback nebo jako vítězku taneční soutěže Stardance. Její taneční partner Marek Zelinka se stal jejím životním partnerem a dnes spolu vychovávají dvě děti. Za blok Kafe a cigárko vyhrála cenu Magnesia Litera. Teď už netrpělivě vyhlíží vydání své první knížky pro děti. Herečka a spisovatelka Marie Doležalová je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
7: Dobrý den.
1: Alex a host.

0: Naším hostem je herečka, teď spíše spisovatelka a především maminka Marie Doležalová. Vaším dvěma dětem je už 5 a 7. Tak se říkám, jak to uteklo, přijde mi, že nedávno jsem četla zprávu, že jste se stala maminkou a děti jedno už tedy školou povinné?
1: Jo, jo, je to tak. Tak ty cizí děti rostou strašně rychle, ty vlastní člověk má před očima, ale u těch cizích já taky se vždycky zaseknu na těch věcích. Takže je to tak, u nás Alfredka se teďka stala školačkou, ona je srpnová, takže měla rok odklad a teďka nastoupila, takže u nás je to tohleto velký a brácha zase je bez ní smutný ve školce, ale oni jsou jako od sebe, on půjde už za rok, takže u nás už teď se to takhle jako překuluje do těch školních institucí, no.
0: Takže už máte za sebou ten vstup z domova do školky, teď ze školky do školy, jak jste to prožívala? Co bylo horší pro vás?
1: Pro mě je skvělý všechno, protože já jsem s těma dětma fakt byla intenzivně a dost a šli do těch školek i docela pozdě, takže třeba pro mě před rokem touhle dobou bylo úplně úžasný, že mi ty děti oběšly spolu do té instituce větší a že jsem vlastně najednou začala mít opravdu aspoň ty dopolední prostě do 1 hodiny ten vlastní čas. Takže to teď prožívám nejvíc takhle, že vlastně pro mě je to zase návrat nějak k tomu jako přemýšlet, co bych já chtěla, jak se budu věnovat sama sobě. Předtím to prostě, jak jsou ještě blízko sebe, byly jako ten svět dětský, mně se to moc líbilo, ale už samozřejmě ten čas teďka nadchází, že si říkám, no tak teď už bych prostě zase potřeba malinko vydechnout.
0: No a vydechujete prací a psaním.
1: No vydechuju, ale jako myslím, že každá maminka zná, že začátek září ještě s nástupem novým do školy opravdu není žádný vydechnutí, to je šílený, ale jo, vydechuju tím psaním, právě to je pro mě úplně skvělý, že se to dá krásně kombinovat jako s tím intenzivním mateřstvím, že prostě si můžu zvolit ten čas, kdy najednou jako mám to soustředění, ty děti jsou pohlídaný, jsou někde šťastný a já si k tomu sednu a fakt tvořím prostě.
0: Nemáte žádné výčitky?
1: No a vlastně si to jako určuju sama a to mi přijde úplně skvělý, že trošku vlastně jako lituju každýho, kdo potom ještě má nějaký bič, že vlastně musí do té práce a teď jako tam na něj čekají a vlastně je jim trochu jedno, co se u něj děje v jeho životě. Mně tohle přijde tak úplně nádherně svobodný, že prostě zatím teďka jdu, no.
0: A svobodnější než herectví určitě, protože tam byste takový luxus časový asi neměla.
1: Jasně, ono je to úplně jiný. Teď jsem si to vlastně sama uvědomila, že já jsem byla třeba 10 let zvyklá, že vlastně v tom herectví vám jako určuje někdo za prvý, na co byste se hodila, za druhý, jestli teda na to máte nebo nemáte. Vlastně člověk jako sedí a na ty nabídky víceméně čeká, jo. A najednou, když vlastně jsem se rozhodla, že chci tvořit, což teďka chci, tak jsem si říkala, no jo, ale teď jsem to vlastně jako, ale pořád jenom já, kdo určuje, jako jestli teda budu psát tohle nebo tohle. A vlastně já jsem svým pánem, což je super, ale je to hrozný nezvyk, že tady teda není nikdo nade mnou, kdo mi řekne aspoň, tak teďka si myslím, že bys měla dělat to a to, jo. Takže je to teda opravdu nový. Až v tu chvíli jsem si uvědomila, nakolik herec je vlastně úplně jenom vláčený prostě všema okolo. Protože když vás někdo ještě určí, třeba ty teď budeš hrát tuhle roli, tak tam ale zase ještě přichází prostě, že jo, někdo, kdo vám řekne a budeš u toho nosit tohle a ten scénárista vám napíše do pusy texty a ten režisér vám ještě říká, hraj to takhle. Takže člověk si jako navykne, že tam nad ním je spousta nějakých požadavků a v tom psaní ty požadavky najednou odpadají. Tam vlastně je to jenom jako řekni, co chceš říct, no, což je skvělý, ale může to být docela i jako náročný.
0: Říká Marie Doležalová, která je naším dnešním hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je herečka a spisovatelka Marie Doležalová, která teď tedy spíše píše a pociťuje určitou svobodu ve srovnání s herectvím. Nicméně také jste říkala, že nemáte nad sebou žádný bič. Nikdo vám neříká, co kdy máte začít psát, jak moc se tomu věnovat, tak jak si ten bič vytváříte, jak se donutíte, že teď musím napsat, teď musím tomu sednout.
1: No, já používám takovou jako techniku, kterou mi teda dovolovalo teď právě to mateřství, že jsem ještě jako nebyla jako plně prostě tím zaměstnaná, že tomu dávám dostatek času, že vlastně mě jako neustále přichází spousta nějakých námětů a nápadů a prostě ten můj mozek jako docela nemá nouzi o náměty. Ale naučila jsem se vlastně v podstatě všechny nápady si jako zapisovat a nechat je bejt a čekat, který z nich jako nějak se třeba vrátí sám. Tím, že teďka jsem si řekla, že budu chvíli psát pro ty děti, když mám ty děti doma, mám kolem sebe spoustu malých kamarádů, tak to vlastně jako určují víceméně ty děti, že prostě třeba námět té knížky, která mi teďka vychází na podzim, vlastně vznikl tak, že jsem tak jako ty pohádky jednotlivý vyprávěla nejdřív mým dětem, pak je chtěli slyšet znova, byli u toho jejich kamarádi a já jsem jako zjistila, že to je něco, co vlastně ty děti rádi poslouchají. Začalo to nějak žít, tak jsem jim začala vymýšlet podobné pohádky na to téma, až jsem zjistila, že mám takový jako balíček 10 pohádek a to jsem ještě pořád neuvažovala o tom, že by to měla být kniha. A pak najednou to jako zaklaplo, že jsem si řekla, no tak jo, teď prostě vlastně, kdybych tomu někdo nakreslil obrázky, tak by se to vlastně mohlo stát knížkou. A takže zrovna v tomhle případě mi to tak jako navedlo samo.
0: Takže nebyla nejprve myšlenka na knihu. Nejprve jste svým dětem zkrátka vyprávěla pohádky, vymýšlela jste si je.
1: Jo, přesně tak.
0: A jste chodila na inspiraci.
1: No, to vzniklo jednoho dne, když jsme šli, ono to vzniklo trochu delší dobu, jo, takže teď už Rudolfovi je 5, ale byli mu 2 a my jsme šli na nějakou procházku a on prostě hrozně nechtěl jít, jo, a chtěl se níst a já jsem ho nechtěla níst, tak jsem mu jako nějak prostě vyplivla pohádku o chlapečkovi, který by jako strašně chtěl všude chodit, ale maminka mu říká, ne, já tě budu všude nosit prostě a jenom tě ponesu na zádech na hřiště a on jí, prosím maminko, prosím, mohl bych aspoň na to hřiště dojít sám a ona mu říká, ne, já nechci, aby si opotřeboval ty nožičky, prostě radši tě budeme všude s tatínkem nosit, anebo si sedni aspoň do kočárku. No a on jako na základě téhle pohádky potom vlastně byl jako rád, že může prostě hodinu jít. Takže já jsem si jako rodič říkám, aha, takže teď jsem vynalezla nějaký styl nějakých vydíracích pohádek, které budou jako opačný a začala jsem prostě vymýšlet dětem pohádky o dětech, který museli jíst jenom sladký, měli narozeniny každý den, nemuseli si stříhat nehty, nemuseli si čistit zuby a vždycky jako to jsem tomu dodala nějaký, jako že to dítě teda vlastně mu to bylo dopřáno, až se mu to vlastně tak jako zajedlo, že si přálo ten opak, no.
0: Tím to splněná přání všech dětí. Ano, ta vaše knížka, která vyjde v polovině října, vlastně už za týden, tak nese název Dokud nesníš ty bombóny, nedostaneš mrkev. Takže cílem je to dětem jakoby, já nevím, je tím přesytit tím, co chtějí.
1: Vlastně to říkáte dobře. A ono je to vlastně, pro ty děti to působí hrozně humorně, jo, protože my jako dospělí vlastně strašně nudně pořád vysvětlujeme třeba, no to nemůžeš mít narozeniny každý den, teď bys, jako vlastně, vlastně to vysvětlujeme strašně jako zdlouhavě a vůbec to nefunguje, že jo, protože ty děti prostě jenom chtějí mít narozeniny každý den, nebo jim vysvětlujeme, no tak přece si musíš uklízet ty hračky, aby bla bla. A najednou vlastně tyhle pohádky jdou trochu z jiný strany, že vlastně jim jako dospělej, teda já prostě těm malým svým kamarádům jsem řekla, no tak jo, tak prostě Franta se probudil druhý den a zase dostal dort a zase dostal dárky a zase tam zvonila rodina a třetí den dostal teda ještě plyšovýho tygra a ještě mu maminka znova nutila dort a jako já jsem to původně myslela, že to budou pohádky, které budou nějak jakoby vychovávat, ale ono to výchovný vlastně podle mě tolik není, jako je to strašně vtipný, že ty děti nenu ožijou, že si řeknou, ty jo, tak teď nám někdo doopravdy říká, jaký by to bylo, to, co nám furt říkají, že to nesmí nikdy bejt.
0: Marie Doleželová je stále naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu vám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s herečkou a spisovatelkou Marií Doležalovou, které zanedlouho vyjde její první knížka pro děti, která nese název Dokud nesníš ty bombóny, nedostaneš mrkev. Je to tedy 10 příběhů, 10 pohádek pro děti. Jak staré děti? Pro koho je vlastně knížka určena?
1: Je to tak, že asi bych řekla od nějakých 3 let ty děti to chytají, o co se tam jedná, a mám to otestovaný, že asi ještě jako 8letý kluci se tomu baví. Tohle rozpětí, já jsem trošku toužila udělat knížku, kterou by si mohly číst maminky nebo tatínkové nebo jakýkoliv pečující osoby s 2 dětma, jo, že je tam hodně obrázků. Matěj Růžička to opravdu jako kreslil teďka strašně dlouho, takže je tam hodně co prohlížet. A já jsem, tím, že to vznikalo pro moje menší a větší dítě dohromady, tak mám pocit, že to jako funguje, že si tam obě něco najdou. Nebo takhle, ještě to není vyzkoušený, je to taková moje představa. Budu ráda potom, až mi někdo řekne, jestli mu to fakt tak funguje.
0: Tak vaše 2 děti každopádně ty pohádky slyšeli od vás. Jak reagovali, nebo lišilo se právě podle věku reakce na tu kterou pohádku?
1: Určitě, čím to dítě je starší, tak prostě ty děti kolem 5, 6, 7 let jako nejvíc reagujou na tu rebelii v té pohádce, jako na to, že najednou ta realita je tam jako jiná, tak tam bych řekla, že to funguje nejvíc pro ně, vlastně nějak jako je to zajímá, jak to dopadne, a často tyhle děti už i chytají ten konec, že vlastně najednou chytnou i to, že já nevím, je tam jeden příběh o holčičce, která má strašně otravného bráchu, a tak ho odešlou pirátům na loď na celý léto a on tam jako si užívá s pirátama, umývá tam podlahu a prostě loví tam žraloky, ale ona ho konečně nemá doma, může si půjčovat jeho Lego a vlastně je to pro ní skvělý, ale najednou se jí jako začne po něm stejskat a vlastně pocítí, že a on se vrátí a už se nechce s ní hádat, už jí vlastně chce půjčit Lego, protože už je veliký, už tam dospěl, a ona si říká, ježiš, jak to bylo skvělý, když jsem tady měla toho svýho bráchu. Takže i tyhle ty děti už trošku ty maličký, podle mě to chytají trošku, ale takový ty jako už předškolní, lehce školní děti už chytají i to poselství, kdy si dokážou představit, a jo, vlastně, teď jo.
0: Máte v plánu pokračovat v tvorbě pro děti, vzhledem k tomu, že máte 2 děti, ještě nějakou dobu dětmi budou, tak máte už v hlavě něco dalšího?
1: Jo, teďka jsem odevzala svojí redaktorce vlastně jako další pokus o nějakou knihu, to už je takový jako pro trochu starší, a docela jsem tím teď žila v létě a jsem strašně zvědavá, protože vlastně to pro mě první příběh, který jsem psala, jako tohle jsou ty pohádky, to je 10 krátkých pohádek, ale tohle to je první příběh, který jsem psala, jako že by měl mít nějakou jako hlavu a po 100 stránkách nějakou patu, a ještě to tam tý a je pokorný prostě z Arga leží zatím v mailu, protože se na to nestihla podívat, ale já jsem teď v takovém jako autorském napětí, no. A ještě bych to chtěla vlastně ještě vyzkoušet i na nějakých konkrétních dětech, tam mě to taky nejvíc zajímá, co na to řeknou, tak to je takový teďka pro mě napínavý.
0: Tak říkáte autorské napětí, no a jaké to je před vydáním knihy? Jaké jsou pocity? Pocity těšení se, obav? Co převládá?
1: To už je celý krásný, protože on opravdu, ten Matěj Růžička, který to kreslil, teďka s tím měl hrozně práce a já už jsem to odezdala dávno, jo, já před rokem a půl jsem vlastně ty pohádky odeslala a pak už jsem jenom tak jako, takže teď už je to jenom čekání, jak ta kniha reálně bude vypadat, jak vyleze z té tiskárny, jak ty obrázky, které už znám, ale jak budou vypadat na tom konkrétním papíře, jo, protože Matěj, kromě toho, že kreslí, tak je zároveň jako i ty knihy vlastně řeší vizuálně a řeší prostě, jak bude vypadat papír, jak bude vypadat písmo. A tak, takže on už jako dopředu trošku to má v hlavě, já jsem to ještě neviděla. Je to to těšení, až tu knížku s těma mýma dětma otevřu a budem si ji číst, až to těm mým kámošům budu moc prostě takhle dát, přeštěte si to, řekněte mi. Takže teď už jako na téhle fázi už je všechno jenom úplně jako za odměnu.
0: Marie Doležalová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s herečkou a spisovatelkou Marií Doležalovou, které zanedlouho vyjde její první knížka pro děti. Nicméně není to to první, co byste napsala. Vy jste samozřejmě psala už v minulosti také mimo jiné velmi úspěšný blog Kafe a cigárko, za který jste dostala cenu Litera. I k tomu se dostaneme. Ale i tím, jak jste o psaní mluvila hned v úvodu, že pociťujete velkou svobodu, je vůbec ve vaší hlavě myšlenka na to vrátit se k herectví? Nebo to je něco, co teď nad tím vůbec nepřemýšlíte? Nabídky odmítáte?
1: No, jako ty nabídky ku podivu furt nějaký jako chodějí, i když už bych si řekla, že už každý si to už to zkoušet nebude. Ale tohle je takový zvláštní téma prostě, protože já jako nedokážu lidem kolem sebe vlastně přenést, co se ve mně děje, jo. Všimla jsem si, že kdykoliv to někomu vyprávím, tak vlastně mám z těch lidí pocit, že vlastně jako být herečkou a hrát je pro spoustu lidí jako představa takového snu, který se jakoby neodkládá, jo, který se přece jako nebere zpátky. Že když už jako jsem toho jednou dosáhla a mohla bych hrát, tak je vlastně hrozně jako nevděčný teda nehrát, jo. A taky je třeba spousta lidí, kteří by třeba hrát chtěli a zrovna jako nemůžou a tak. Takže já vlastně se tak jako vlastně těžko o tom mluvím. Říkám si, že jako můj plán je teďka opravdu jako technicky psát a vlastně jako přesvědčit lidi těma činama, protože si myslím, že vlastně jakoby to, co se jako děje ve mně a to, co bych teď chtěla pokračovat, bude pokračovat právě v tom psaní. A že v tu chvíli vlastně si ty lidi řeknou, aha, tak jako teď od tebe něco čteme a chápeme, proč si chtěla psát, protože čteme to, co píšeš, jo. Ale jo, třeba takhle jsem strašně složitě na jedné takové oslavě, takový trochu vzdálený, teď jako vysvětlovala, jo. Myslela jsem si, že ty slova jsou fakt správný, že jí říkám, víš, já jako v tom herectví jako to srdce už nemám a to psaní je pro mě něco úplně novýho, kde cítím, že bych se chtěla zlepšovat. A říká jsem si, jo, tak teď jsem mi to řekla správně. A ona tak jako zakývala a řekla mi na to, jasně, ale jako kdybys dostala nějakou roli ve filmu, tak ji vezmeš, ne? A já jsem si říkala, aha, tak jako fakt vlastně asi je to nepřenosný, no. Já jako nikdy nevím, kam mě to povede, ale podívala se mi třeba stýská, ale myslím si, že bych třeba strašně chtěla v budoucnu tvořit nějaký představení s lidma kolem sebe, protože můj partner Marek vlastně dělá často choreografie do představení, dělá pohybový spolupráce, jo. Mám teďka skvělou kámošku Katku Jirmanovou, která zase je scénografka, tak se to kolem mě sbírá, že vlastně jako myslím si, že se k tomu divadlu nějak vrátím, že si vezmu partu svých lidí a budem něco dělat a já tam jako budu a nebudu v tom třeba hrát, nebo nevím, to asi zatím nevidím, ale jako ten proces se mi strašně líbí. Chtěla bych ho znovu absolvovat, ale už víc jako člověk, který do toho kecá.
0: Takže setkáváte se tedy s nepochopením v tom, že tedy nechcete návrat k té své herecké profesi, ve které už jste obstála a už vaše jméno je zavedené, takže otázkou je, jestli i v budoucnu u toho se trváte, ale vy říkáte, chci být tvůrčí, vidíte se třeba jako režisérka? Nebo byste chtěla napsat nějakou hru?
1: Spíš mě to táhne k tomu psaní. A pak jako k takovému vlastně já do toho jako ráda kecám a ráda třeba pojmenovávám až jako tak jako dramaturgicky, ale ta režie mi teda přijde vzdálená, protože mi přijde fakt těžká. Ta je taková hodně aktivní, prostě má celý to leží na vás, jo. A prostě musíte říkat všem, jaký mají dělat světla, jak to má vypadat, jak to, jako to fakt obdivuju režiséry, protože mám pocit, že to je zátěž teda už hodně jako velká. To psaní je na mě dobrý, že jste jako bokem, že vlastně si jako ten tvůrčí proces prožijete někde bokem, jako jindy, jo. A pak už přinesete tu hotovou věc, jo. Ale představa, že budu prožívat tvůrčí muka jako režisér nebo režisérka, ale jako zaběhu a u toho třeba jde proti mě celý ten soubor a vlastně já sama nevím, co jsem chtěla říct, protože se to nefunguje, no tak to jako klobouk dolů každý, kdo tohle prožívá.
0: Tak třeba v budoucnu už budeme říkat my redaktoři, moderátoři, jen spisovatelka Marie Doležalová, že ta herečka už tam možná jednou vymizí. Každopádně Marie Doležalová zůstává naším dnešním hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

kdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: se ví, co Bůh chystá.
1: V Alex a host si stále povídám s herečkou a spisovatelkou Marií Doležalovou, která za svůj blog Kafe a cigárko, který je o životě herečky a byl vydán také knižně, dokonce i jako audiokniha, vy jste ho dokonce sama načetla, tak získal literu za blog roku v rámci ceny Magnesia Litera za rok 2015. Vlastně v ten samý rok vy jste vyhrála i Stardance. Mm-hmm. Vnímáte to jako veleúspěšný rok? Vlastně poznala jste tím pádem životního partnera ještě k tomu?
2: Jo, tam to byl úžasný rok, já na něj teďka vzpomínám docela, ale on byl úžasný, jako ty ceny jsou takový už důsledek, ale ten rok byl úžasný ve chvíli, kdy já jsem začala psát to Kafe a cigárko, jo, protože vlastně poprvé jsem se jako ukázala trochu jinak, jo, začala jsem tam tak jako docela dost upřímně jako se vykecávat, začala jsem tam psát věci, které jsem měla předtím pocit, že nikdy vlastně nemůžou zaznít, jo, jako přiznat třeba, že jedete tramvaj a chystáte si jako Oscarovou řeč, jako opravdu je to trošku už jako moc, ale ta reakce právě byla úžasná, že najednou jako se ty oči vlastně na mě trochu obrátily, že já jsem jako byla takový outsiderík, ale všichni vlastně najednou udělali, tyjo, to je hrozně zajímavý, jo. A začali mě jako trochu jinak vnímat, jo. A vlastně si i myslím, že bez toho blogu by nebylo ani ta Stardance, protože řekla bych, že vlastně hereček, který touží jít do Stardance, vlastně skoro všichni to chtějí zažít. Mně to taky přišlo vždycky jako úžasný, ale jako jste tam na čekačce, ale tím, že jsem najednou vydala ten blog, stala jsem se právě herečka lomeno blogerka, tak mám pocit, že ty dramaturgové si řekli, aha, tak to je vlastně pro nás ještě trochu něčím zajímavý, takže mě oslovili. Je to taková moje teorie, ale myslím si, že bych třeba jako jenom herečka v úzovkách na to čekala daleko díl, možná by se to nestalo. A já jsem jako najednou začala vlastně fakt jako projevovat tu upřímnost. A hlavně jsem zjistila, že ta upřímnost je všude jako vítaná, že když někam přijdete a jste upřímná, tak co udělají lidi? Ne, že vás jako odsoudí, ale naopak jsou jako taky vlastně se můžou uvolnit, jo, a můžou být upřímní. A teď to jako pěstuju dál v tom mateřském světě, že vlastně jako chodím a snažím se prostě kdykoliv je tomu někdo jenom trochu otevřený, vlastně těm mámám jako taky vlastně zase říkat ty věci upřímně a zjišťuju, že v tu chvíli taky padají ty bariéry, jo, protože když jdete někam a snažíte se prostě dělat dokonalou, tak ostatní vlastně jim zapne taky, tak já musím být taky dokonalej. A je to ta neviditelná soutěž a je to strašně vyčerpávající a říkáte si, tyjo, tak ale já jsem vlastně úplně nejhorší ze všech. Kdežto, když jsem na to pak šla z té druhé strany, tehdy v Kafe a cigárku, nebo i teď prostě mám počítače nějaký svoje mateřský fejetony, občas se někde pustím na svém Instagramu, tak to, co se stane, je fakt to kouzlo, že najednou všichni se uvolní a všichni řeknou, no jasně, my to máme taky, prostě my taky se s tím perem. A v tom mateřství je to ještě strašně znát, jo, protože to mateřství je vlastně strašně zatížený tím, že bychom furt měli vědět a měli být dobrý, samozřejmě chceme být dobrý pro ty naše děti, že jo. A ještě před těma dětma furt jako kouzlíme, já vím, co je pro vás dobrý a proto vám teď zakazuju tuhle pohádku a proto teďka si dáme teda tuhle okurku a nedáme si, že jo, ten bonbon a tak. No a ale je to jako hrozně těžký, protože jako má každý ty špatný dny a my jako máme ty špatný dny, máme taky, kdy prostě najednou jako vůbec prostě nemáme ty síly. A nebo třeba se nám vůbec jenom nechce, jako milujeme svoje děti, ale jako vlastně třeba jako s nima nechcem zrovna prožívat nic hezkýho, jako potřebujeme třeba fakt být sami, dejme tomu, jo. Takže tohle já jako teď jako chodím a nějak tak jako jemně, samozřejmě ne, že bych přišla na hřiště a všem nahlásila prostě svoje chyby, ale když cítím, že prostě někde je tomu někdo otevřený, tak to jako zkouším. No a teď se mi třeba díky tomu podařilo fakt si vytvořit kolem sebe jako kámošky, který už jako jsme taková parta, kdy my jako jedem tohle prostě. My přijdeme na to hřiště prostě s tou náladou jako hroznou a vlastně se jako navzájem, a teď se jako uklidníme, jo, prostě řekneme, já tam třeba přijdu a řeknu, tyjo, tak teď jsem prostě řekla jako Alfredce jako takovou věc jako hroznou a cítím se strašně, no a ty kámošky prostě mě řeknou další příklady toho, co kdy řekli nedávno svým dcerám, aby mě dali najevo, že to je normální, já si řeknu, jo, tak vlastně ne, že by jsme se tím potvrzovali, že to je správně, jo, ne, že by jsme se utvrzovali, jasně, buďme na svoje děti takový, ale člověk to uklidně řekne si fajn, tak jako
1: není dobrý, v tom sám.
2: Nejsem v tom sama a budu se snažit být lepší příště, ale nemusím se jako prostě tak strašně jako furt v té vině prostě topit.
1: Ano, spisovatelka, herečka a hlavně maminka Marie Doležalová je naším hostem.
0: Posloucháte reprízu pořadu Alex

Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

Pozvání do Alex a host přijala a je tu teď s námi Marie Doležalová, kterou doslova teď pohltilo psaní. Nicméně znát vás samozřejmě můžeme, nebo lidé vás znají především jako herečku, proslavil vás

0: sitcom Comeback, také jste byla v seriálu Ordinace v růžové zahradě a tak dále. Můžeme jen krátce vzpomenout možná už na vaši bývalou kariéru herečky, kdo ví, jak třeba probíhalo natáčení sitcomu, jak vy sama na to vzpomínáte?
1: Na to vzpomínám strašně ráda, protože tam to bylo hrozně opečovaný. Za prvý vím, že Tomáš Baldínský s tou partou na těch scénářích jako strašně pracovali. A já jsem tam jednou zavítala, když nám řekli, jako, že bychom se mohli trochu zapojit do vymýšlení nějakých linek, tak jsem díky tomu seděla prostě na té jejich tvůrčí schůzce. Bylo to úžasný, kdy oni si kreslili jako tři linky všech různých jako tam postav, jako co se v tu dobu děje třeba jako Ivě s Tomášem a co se děje do toho Marcelce a jak se to propojí a spojí a já jsem to koukala, říkala jsem si, že to je úžasný, jak to vzniká. A potom to bylo opečovaný vlastně i tím, že jsme tam měli hereckýho kouče, Zdeňka Duška, později Janka Jirku, který vlastně hlídali ten herecký styl toho sitcomu, jo. Jakože ono to je do dneška hrozně jako oblíbený a dobrý, protože my jsme tam fakt měli, kromě teda jako kamerovýho režiséra, i toho hereckýho kouče, který třeba, dám příklad, jo, hráli jsme nějakou scénu a za mnou přišel Zdeněk a byli jsme tam spolu s Matoušem a za mnou přišel Zdeněk a řekl mi, hele, jako, já vím, že to je smutný, že ti vypad pejsek z okna, jo, ale nezapomeň, že prostě jsme pořád v sitcomu, jako, ty už to hraješ, takže mě se s tebou chce brečet, ale já se tomu musím smát, jo. A připomínal mi třeba to jako odlehčit. A vedle toho třeba Matoušovi řekl v tu stejnou chvíli, hele, Matouši, ten lék jako vtip je fajn, ale hlídej si, ať to zase jako úplně nepřešvihne, už tam trošku moc šaškuješ, dej mi tomu, jo. Takže on nás jako vlastně oba přiblížil k sobě a nakonec jako se dosáhlo toho, že jsme všichni nějak jako na jedné lodi, protože ono se to nezdá. Když už to vidíte, tak je jasný, jak by to někdo jiný hrál, ale ta komedie je jako různá, že jo? Jsou různý styly komedie. Někdo může být jako, někdo je strašně jako moc, někdo zase je tak jako jemně málo, že jo? Prostě je fakt rozdíl mezi tím, jak hraje komedie třeba jako pan Krobot, že jo? Který má úplně jako minimální prostředky, ale zase vedle něho, když někoho dáte, tak ten člověk bude prostě třeba působit strašně, strašně moc a ještě na tu kameru, jo? Takže tohle tam bylo pohlídaný. No a v kombinaci s tím, že ty scénáře jakoby fakt nepadala jejich kvalita, tak prostě to jako zaklaplo a my jsme teda asi jako byli vybraný samozřejmě dobrý, jo. Jako herci bych řekla, že my jsme ta parta byli super. Ale ta neviditelná práce kolem ještě byla od všech tak jako naplno, že nějak jako mi to dává smysl, že doteď jako to lidi prostě no, jako mají rádi a jede to furt, jo.
0: Ano, přesně tak a to už vlastně od natáčení uplynulo 17 let možná, no. 28 nebo něco
1: no, máte pravdu, no.
0: Tak vy říkáte, vy mluvíte o té neviditelné práci, ale do té vlastně vy se pomalu dostáváte. Tak opravdu vám nechybí kamera, nechybí vám potlesk v divadle?
1: No, nevím, je to zvláštní. Je to pro mě zvláštní vlastně, že teď teprve jako se ještě víc poznávám, že jako ne, že prostě ta extrovertní část toho herectví vlastně bych řekla, že jsou, já bych skoro řekla, že to je půl na půl, jo. Skoro bych si tipla, že polovině herců to je fakt strašně, to vlastně skoro dělají kvůli tomu, nebo je jim to strašně příjemný. Ale pak se taky mluví hodně o introvertních hercích, jo. A to bych řekla, že vlastně jsou lidi, kteří jako to nějak snesou prostě, ne jako potlesk, má jsem řekla, každý rád, ne potlesk, jo, ale myslím třeba to, že vlastně pak nějak jste furt vidět, nebo furt jste s lidma, furt s nima nějak jako komunikujete, potkáváte se a tak, ale řekla bych, že introvertnější typy herců to jako nějak jako zkousnou, protože mají strašně rádi to řemeslo a mají strašně rádi ten proces, jako vlastně třeba nejsou zvyklí dávat emoce ven, ale jako skrz to herectví je najednou daj ven, jo, a tak. Takže tohle já jsem třeba u sebe objevila, že tahle složka mě fakt vlastně vůbec jako nechybí.
0: A považujete se za introvertku? Introverta?
1: Asi jsem jako nějak mixla, ale řekla bych, že prostě se teď tam ta introverze jako objevuje v tom, že najednou pro mě jako představa, že udělám něco fakt prostě skvělýho, že třeba přesně napíšu jako sitcom typu Comeback, tak vlastně jako ta neviditelnost by mě tam jako vůbec nevadila, protože najednou to je totiž jinak, no, najednou vlastně za vás jako je vidět ta vaše práce a mluví se o vaší práci a nemluví se o vás. To je pro mě je to určitá síla, jo, protože já jsem byla z druhé strany zvyklá, že vlastně jako já, kdybych přišla před 5 lety prostě do Albatrosu, že chci něco vydat, tak mě vždycky všichni všechno vydají, protože řeknou, jo, tak to bude vidět, že jo. Takže já jako vlastně na to jdu z druhé strany, že já bych chtěla teďka vlastně jako dojít do bodu, že ta moje práce je dobrá, protože je to moje dobrá práce. A ne proto, že ji můžu zpropagovat tím, že to jsem já.
0: Že jste známá herečka.
1: Přesně tak.
0: Která mimo jiné byla dnes hostem Alex a host. Moc vám za to děkuju. Marie Doležalová.
1: Děkuji za pozvání, mějte se hezky.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Do České republiky míří od západu silné bouřky. Výstraha platí také pro celý středočeský kraj. Pražský dopravní podnik kvůli včerejšímu poškození tramvajových tratí prověří kamerové záznamy. Fotbalové mistrovství světa nabídne večer první semifinálový duel Francie-Španělsko. A dnešní počasí v regionu středních Čech teplo, postupně přehánky i bouřky, maxima vysoká kolem 30 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobré odpoledne. Českou republiku dnes odpoledne a také večer zasáhnou silné bouřky. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu platí také pro celý středočeský kraj. Upřesní meteorolog Josef Hanzlík.
2: Bouřky budou provázeny silnými nárazy větru kolem 70 km za hodinu, kroupami kolem 2 cm a přívalovými liáky s krátkodobým úhrnem kolem 50 mm. V opakovaných bouřkách nelze vyloučit i celkové úhrny vyšší. V pozdějších večerních hodinách a během noci bude bouřková intenzita v jihozápadní polovině území ustávat.
1: Podle meteorologů hrozí kvůli počasí výpadky elektřiny, zatopení sklepů nebo také problémy na silnicích. Další výstraha se týká vysokých teplot. Pro celou severovýchodní polovinu středočeského kraje, včetně Prahy, tak dnes až do večerní 18. hodiny platí varování před vysokou zátěží teplem. Kvůli včerejšímu poškození gumového těsnění několika tramvajových tratí v Praze přezkoumá dopravní podnik videozáznamy z pouličních kamer a tramvají. Ty kvůli tomu nejezdily přes Čechův most a také Karlínem. Na záběrech budou technici zjišťovat, zda problémy nezpůsobila například technická závada auta nebo tramvaje. Upřesní mluvčí pražského dopravního podniku Daniel Šabík.
3: Jaká je přesná prvotní příčina poškození asfaltové zálivky a její vytržení ze spáry, to je předmětem interního šetření dopravního podniku. Aktuálně probíhá čištění samotných kolejnic od asfaltové směsi z vytržené zálivky. Musíme pečlivě očistit kolejnice, aby se hmota nedostala na kola tramvají.
1: Provoz na Čechově mostě pražský dopravní podnik obnovil už včera večer. Karlínem stále jezdí tramvaje pouze v jednom směru, a to z Palmovky směrem na Florenc. Ještě zamíříme na Nymbursko. V Milovicích skončila stavba nového skateparku. Dělníci v těchto dnech v Ostravské ulici dodělávají poslední úpravy. Slavnostní otevření a první závody tam budou 15. srpna. Město za sportoviště zaplatilo více než 20 milionů korun, říká nezávislá místostarostka Kristýna Bukovská.
4: Budou tam různé překážky, tvořili to vlastně s námi ve spolupráci i zástupci tady komunity, jak skateové, tak v podstatě i pro koloběžky, takže očekáváme, že to bude mít vysokou návštěvnost a nejenom vlastně od nás města, ale i z okolí.
0: Sport.
1: Fotbalisté Francie a Španělska se dnes večer střetnou v semifinále mistrovství světa. Duel začne v Dallasu v 21 hodin. Francouzi mají z posledních dvou světových šampionátů zlatou a stříbrnou medaili. Španělé jsou zase aktuálními mistry Evropy. Druhé semifinále mezi Argentinou a Anglií je na programu zítra.
0: Počasí.
1: Je před námi velmi teplé odpoledne, postupně čekáme přehánky i bouřky, postupně přibývání oblačnosti, zpočátku jen ojediněle, později odpoledne a v podvečer od západu na mnoha místech přehánky nebo bouřky, které mohou být i velmi silné. Maxima mezi 26 a 30 stupni, vítr mírný od severovýchodu až východu bude v bouřkách přechodně zesilovat.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Na dálnici D11 za Prahou směr Hradec Králové popojíždí kolona z 5. kilometru 15 až 20 minut do omezení za sjezdem na kilometru 8. Tolik doprava Český rozhlas Střední Čechy vám přeje klidnou jízdu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začíná středočeské odpoledne. Dnes je s vámi Patrik Rozehnal.
5: Hezké červencové odpoledne.
0: Středočeské odpoledne.
5: Přemýšleli jste někdy, že vám nevyhovuje v rámci vlaků a přepravy něco? Mohli byste to dát teď vidět v anketě, kterou pořádají. Zvířetice na Mladoboleslavsku, zřícenina známá, opravují teď stavbaři. I o tom bude řeč v této hodině, ale za chvíli se naladíme na zámeckou vlnu, na něco, co už stojí a je v provozu a můžete to i navštívit. Doporučí František Kinský.
0: Středočeské odpoledne s Patrikem Rozehnalem.

0: Albano, Romina Power v našem středočeském odpoledni na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Možná jste i v jeho programu už zaznamenali opět zámecké léto po tom loňském úspěchu. Jsme se do ní vrhli znovu společně s Františkem Kinským. Nápady, kam vyrazit na zámky, najdete i na webu zámeckéléto.cz i ty speciály, které jsme odvysílali loni, stejně jako ty, které zněly ve vysílání už letos. Můžete si je poslechnout a taky si podrobně prohlédnout jednotlivé zámky. No a zároveň se můžete v našem vysílání zapojit do soutěže. A pokud dopolední pozvánku na zámek nestihnete, taky můžete slyšet i odpoledne. Ten správný čas nastal právě teď a proto předávám slovo Františku Kinskému.
1: Zámecké léto. Podnikneme výlet na Jižní Moravu, kde stojí klasicistní zámek francouzského typu Rájec nad Svitavou. Nechali ho postavit Salmové. Kromě jiného krášlí tamní zahrady také největší česká sbírka kamélí. Více nám už prozradí Zdeněk Truhlář.
2: Vcházím na nádvoří Rájeckého zámku, kde už mě vítá kastelánka Zdeňka Kalová. To první, co mě upoutalo, jsou záhony růží a dominující kašna slekníny.
3: No, Rájecký zámek byl vždycky spojený se zahradníky a s květinami, takže bychom chtěli, aby návštěvníky třeba, kteří přijíždí v zimě, vítali naše vzácné kamélie, ale ti, kteří přijíždí v té klasické letní sezóně, tak aby vítali lekníny, růže, sbírky citrusů a měli vlastně Rájec spojenou především s těmi květinami.
2: Vstupní halou procházíme do velkého sálu.
3: Tohle je vlastně nejkrásnější sál Rájeckého zámku, takzvaný slavnostní, nebo chcete-li zahradní, protože těmi dveřmi přímo proti nám se vstupovalo do zámeckých zahrad, které vznikly ve 20. letech 19. století.
2: Kdy vlastně vznikl samotný zámek?
3: Rájecký zámek byl postaven mezi roky 1763 až 1769. Je to klasický francouzský venkovský zámek. Takové najdeme nejvíc třeba v okolí Paříže. A někdy z legrace říkáme, že to je salmovská venkovská chalupa, protože Salmové opravdu na Rájecký zámek jezdili především na léto, na letní měsíce zhruba od června do října. Pak se vraceli ke svým pracovním povinnostem do Vídně nebo do Brna.
2: Ze sálu se dostáváme do další místnosti, která je obklopená obrazy.
3: Toto je sál předků, kde jsou vystaveny portréty členů rodiny Salm Reifferscheid, ale není to úplně to nejvzácnější, co zde v přízemí můžete vidět. Nyní vás vezmu do zámeckých knihoven.
2: Ocitáme se sice v knihovně, ale těch knih tu moc není vidět.
3: A knihy jsou trošku ukryté v poličkách, ale je jich tady přes 61 tisíc.
2: Stoupáme do patra, ale to, co mě zaujalo, kromě té vizuální stránky, jsou také vůně. Co to cítíme?
3: Teď aktuálně cítíme květinovou výzdobu v místnostech.
2: Musím říci, že ty interiéry jsou naprosto úchvatné. Máte mimořádně vybavený zámek.
3: To je jednou ze zajímavostí Rájeckého zámku, že se dochovala velká část původního mobiliáře rodiny Salmů. A vzácností je také to, že 90% toho, co návštěvníci na zámku uvidí, je právě z těch původních sbírek, tedy nebylo to svezeno z jiných hradů a zámků.
2: V přízemí jsme prohlídku reprezentativních místností zakončili vzácnou knihovnou. Tady v prvním patře jsou soukromé prostory. A je to také nějaký klenot?
3: Na konci prohlídky mají návštěvníci možnost prohlédnout si naši klenotnici.
2: Když se řekne klenoty, představím si šperky, ale tady jsou ve vitrínách spíše poháry.
3: Svým způsobem jsou to vlastně také šperky. Tyto nádherné poháry jsou řezány z horského křišťálu, což je polodrahokam. Rájecký zámek je nádherný a doufám, že se návštěvníci přijedou k nám do Rájce nad Svitavou podívat.
1: Zámecké léto.
4: Zámek Rájec nad Svitavou si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku.
5: Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
0: A už za chvíli se povíme o západním křídle zříceniny zámku Zvířetice na Mladoboleslavsku. Postavil ho Petr Pacanour v roce 1592. Dokonce byl plány tak zaneprázdněný, že zapomněl odvést tehdejším pánům poplatek ze soli. Teď tuto část opraví stavbaři. Tak se tam vydáme slovem za malou chvíli v reportáži. Buďte u toho, teď No Guitars a Černá růže. Černou.

0: Hudební kavárna Pavla Vítka.
1: Na návštěvu tentokrát zavítá písničkář Jiří Dědeček. Povídat ale nebude zdaleka jen o hudbě. Řeč přijde i na poezii, překládání z francouzštiny a dokonce i na veslování a drobné zednické práce.
0: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině.

0: rozhlasu Střední Čechy píseň Bonnie Tyler a my se přesouváme na Mladoboleslavskou dělnici, tam totiž opravují zříceninu zámku Zvířetice. Ta patří Bakovu nad Jizerou, který od roku 2014 postupně opravuje. Letos se radnici podařilo sehnat na záchranné práce víc než 1,5 milionu korun. Technici třeba musí zajistit západní renesanční palác zámku, který stojí na místě původního hradu.
1: Vy jste na lešení, v ruce máte zednickou lžíci a co teďka zrovna děláte?
2: Na téhle stavbě v podstatě jde o konzervaci jakoby zdiva.
1: Stavař Jaroslav Jíša. Jaký používáte stavební materiál?
2: Samozřejmě děláme z toho, co tady je. Kámen se používá. Mimo to si děláme maltovinu, takže my si mícháme svý malty, máme recepty na to, jo, používáme vápno odleželý.
1: Martin Šanda je historik umění a popisuje, na jaké části zříceniny se pracuje.
3: To je v podstatě západní křídlo, který vzniklo v renesančním období na místě, kde už předtím zřejmě byla kuchyně hradní, v podstatě od vzniku hradu zřejmě, nebo od 14. století.
1: Tento renesanční objekt vznikl později, než se postavil samotný hrad. Známe člověka, který ho postavil?
3: České kamenici v archivu mají papír a na tom je napsáno, že Petr Pacena do roku 1592 neodvedl poplatek ze soli, protože stavěl věž na Zvířeticích.
1: Miloslav Hanzl a Stepan Architekt.
4: Ano.
1: Pane architekte, co se musí konkrétně udělat, když se koukneme třeba na celou zříceninu?
4: Když se podíváme na celou zříceninu, tak je vidět, že je potřeba udělat zajištění. A zajištění na všech objektech.
1: Za město má na starosti koordinaci projektu Monika Halířová ze správního odboru radnice.
5: Velmi si vážíme toho, že nám i letos Ministerstvo kultury přispělo částkou 1,1 milionu korun. Celkové letošní náklady dosáhnou hodnoty přibližně 1,6 milionu korun.
1: Zvířetice jsou zřícenina renesančního zámku, přestavěného z původního gotického hradu, a to nad vesnicí Podhradí. Ze Zvířetice Radek Duchoň, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Střední Čechy.
0: Opakovaně připomínám, že ty zámky, které stojí a jsou přístupné také veřejnosti, nabízíme k návštěvě prostřednictvím zámeckého léta. Povídáme si o nich během prázdninových měsíců v dopoledním čase i odpoledním a o víkendu speciály s Františkem Kinským i s majiteli takových zámků. A teď k tomu cestování třeba i na zámky. Jste spokojení s vlakovou dopravou v Česku? Je podle vás dostupná, bezpečná a dochvilná? Na to všechno se teď můžete zaměřit i v rozsáhlé anketě, ptá se Správa železnic. Podrobnosti už za pár minut v našem vysílání ve Středočeském odpoledni.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajthamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Region Express.
1: Správa železnic spustila rozsáhlou anketu o problémech vlakové dopravy. Lidé po celém Česku ji můžou vyplnit online na internetu. Anketu dnes představili zástupci správy železnic na nádraží Praha Bubny a byl u toho i náš redaktor Českého rozhlasu Střední Čechy Josef Beneda. Hezký den.
2: Hezký den. Většina lidí, se kterými jsem dnes dopoledne na nádraží Praha Bubny mluvil, byla s železniční dopravou v Česku spokojená. Například paní Věra, která jezdí každý den vlakem do Kladna, oceňovala, že právě tuto trať nyní budou železničáři modernizovat. Na druhou stranu by si přála větší dochvilnost vlaků. Potkal jsem tam třeba také paní Renatu, která vezla na nádraží kočárek se dvěma dětmi. Ta popisovala, že obzvlášť u dálkových vlaků by ocenila, kdyby byly nízkopodlažní a bylo snaží se do nich s kočárkem dostat. Obecně se ale cestující shodovali, že do Středočeského kraje je pro ně příjemnější jezdit vlakem než autem.
1: Kde lidé ten dotazník najdou a jak do něj tedy mohou zapisovat přispět?
2: Tak třeba na nádražích a vlakových zastávkách budou ode dneška letáky a plakáty s heslem Refreshněte s námi železnici. U nich najdou lidé QR kód, který je nasměruje na internetové stránky s dotazníkem. V něm se železničáři ptají třeba na to, jak lidé hodnotí přesnost a návaznost spojů, čistotu na nádražích nebo třeba dostupnost signálu po cestě. Anketu můžou lidé vyplnit také přes web nebo sociální sítě správy železnic a je zcela anonymní. Podněty chtějí železničáři použít pro další zlepšování svých služeb nebo při rozhodování o úpravách stanic. Anketa je k dispozici do konce letních prázdnin.
1: Josefe, jak je v Česku zájem lidí o vlakovou dopravu?
2: Tak podle generálního ředitele správy železnic Tomáše Tóta v posledních letech roste. V průměru obslouží české železnice asi 500 000 cestujících za den. Ročně by se prý jejich počet mohl vyšplhat až ke 150 milionům lidí. I proto se železničáři snaží zvyšovat kapacitu a modernizovat tratě. Jak už jsem zmiňoval, v současnosti například budují novou železnici mezi Prahou a Kladnem. Trať bude v tomto místě dvojkolejná a díky projektu vznikne přímé napojení na letiště Václava Havla. Krom toho správa železnic třeba opravuje Masarykovo nádraží a nádraží Praha Smíchov. V plánu je také stavba libeňského přesmyku nebo zkapacitnění trati mezi Poříčany a Kolínem.
1: Připomeňme, že lidé po celém Česku můžou vyplňovat dotazníky o problémech na českých železnicích. Podrobnosti jsme probrali teď ve vysílání s redaktorem Josefem Benedou. Díky moc a naslyšenou.
2: Také děkuji, naslyšenou.
0: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v Praze.
1: Další informace ve zprávách za čtvrt hodiny. Policie po včerejší nehodě poslance Filipa Turka vyhodnocuje záznamy z kamer a vyslýchá svědky. Mluvit se bude také o kladenské střední průmyslové škole. Bude mít třeba nové učebny. Podrobnosti o tom přesně v 15 hodin. Do té doby muzika a začínáme se skupinou Jelen.

Víte, že chrám svaté Barbory v Kutné Hoře nebyl postaven na popud církevní instituce? Od počátku byl zamýšlen jako reprezentativní stavba iniciovaná a financovaná bohatými kutnohorskými měšťany. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Vražda psychiatra, který na venkovském sídle vedl zakázané konverzní terapie, vyšetřuje inspektorka Candice Renoirová. ČT 2. Hraběnčino vyzrazené tajemství má fatální důsledky. Dva díly premiérového seriálu Montmartre. A ČT Art uvádí grotesku o rodině, která poprvé zakouší kouzla, nástrahy a strasti moderního velkoměsta. Film Tomáše Vorla Skřítek. Úterní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
3: Pražská policie po včerejší nehodě poslance Filipa Turka vyhodnocuje záznamy z kamer a také vyslýchá svědky. Kladenská střední průmyslová škola bude mít nové učebny a laboratoře. A dnešní počasí v regionu teplo, postupně přehánky i bouřky, maxima vysoká kolem 29 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobré odpoledne. Policie vyhodnocuje kamerové záznamy a také vyslýchá účastníky včerejší dopravní nehody poslance Filipa Turka za motoristy s nemocničním vozem. Řekla to dnes policejní mluvčí Eva Kropáčová. Nemocniční vozidlo převážející krev skončilo po srážce na střeše na tramvajových kolejích. Předtím jelo se zapnutými majáky. Turkovi se nic nestalo. Druhého řidiče museli převést záchranáři se zraněním do nemocnice. Kdo nehodu zavinil, policie dál vyšetřuje.
4: Dopravní policisté stále zjišťují přesnou příčinu a viníka této dopravní nehody. V současné chvíli vyhodnocují jednotlivé kamerové záznamy a vyslýchají svědky celé události.
3: Střední průmyslová škola a vyšší odborná škola Kladno bude mít nové odborné učebny, laboratoře a také bezbariérový přístup. Středočeský kraj vybral firmu, která provede stavební úpravy téměř za 12 milionů korun. Práce mají být hotové příští rok na jaře. Následovat by měla dodávka a montáž vybavení zhruba za 20 milionů, říká mluvčí Středočeského kraje Adam Hejda.
5: Současné vybavení kladenské průmyslovky už bohužel naráželo na své limity. Naším cílem je, aby absolventi odcházeli do praxe co nejlépe připraveni na to, co od nich budoucí zaměstnavatelé budou skutečně vyžadovat.
3: Kvůli pokračující rekonstrukci Plzeňské ulice v Praze se musí řidiči připravit na nová dopravní omezení. Od zítřejšího rána bude část pod Bělohorské ulice jednosměrná. Řidiči tam neprojedou směrem od Strahova. Uzavírka potrvá do 24. července. Podle mluvčí pražského dopravního podniku Anety Řehkové toto omezení ovlivní také provoz 4 autobusových linek.
6: Změny se dotknou linek číslo 123, 149, 167 a 191. Některé zastávky se dočasně zruší nebo přemístí, několik jich naopak mimořádně přibude.
7: Sport.
3: Chorvatské fotbalisty bude opět po několika letech trénovat Slaven Bilic. 57-letý bývalý reprezentant už vedl tým v letech 2006 až 2012. Teď nahradí úspěšného Zlatka Daliče, který skončil po letošním mistrovství světa. O Biličově návratu do funkce dnes informuje Národní svaz. Délku kontraktu nezdělil. Bilic si obnovenou premiéru odbyde 26. září, a to v utkání Ligy národů proti České republice v Praze.
2: Počasí.
3: Stále je před námi velmi teplé odpoledne, postupně ale přehánky a bouřky. První docela silné se teď objevují mezi Příbramí a Hořovicemi a také v delším pásmu mezi Benešovem a Čáslaví. Maxima dnes vysoká 26 až 30 stupňů a zítra už bouřky nečekáme. Maxima budou většinou kolem 25 stupňů, vše důležité řekne meteorolog už za chvíli.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Na dálnici D8 Praha Ústí nad Labem pozor za sjezdem na Litoměřice. Na kilometru 46 skončila dodávka, v příkopu vzniká kratší kolona. A na dálnici D10 Praha Mladá Boleslav pozor na kolonu z 39. kilometru. Za sjezdem na Bezděčín na kilometru 40 je omezený provoz po nehodě auta a motorkáře. Tolik doprava, šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: A středočeské odpoledne pokračuje, s vámi je a bude Patrik Rozehnal.
8: Je to tak.
2: Středočeské odpoledne.
7: Popovídáme si o slzách, nebudeme vás chtít rozplakat, ale budeme mluvit o tom, co v učebnicích nebylo. Připomeneme si také vítězný recept toho už druhého pochoutkového roku na sladko, kdy si to vyhrál kunštátský zámecký perník. Jak ho udělat, poradí samozřejmě další člen našeho týmu už za malou chvíli a Taťána Míková, meteoroložka, probere počasí s námi za pár minut ve vysílání.
2: Středočeské odpoledne s Patrikem Rozehnalem.

0: UB40 ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy a teď v něm probereme taky podrobně počasí.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: A poví nám o něm Taťána Míková, meteoroložka České televize. Tak hezké úterý přeju.
2: Krásné, musím říct i bouřlivé úterní odpoledne. Máme to počasí dost pestré.
0: Myslím, že to hlavní asi teprve přijde, ale než se k tomu dostaneme, tak co teď tedy střední Čechy? Kde jsou na tom lidé nejhůř? Jaké jsou teploty?
2: No tak teď je otázka, co je nejlíp, co je nejhůř, ale musím říct, že jedno pásmo takových docela silných bouřek je na západě, jihozápadě, tam jsou možná i malé kroupy a další na Příbramsku. To znamená, jsou taková centra, kde teď ty bouřky registrujeme nejintenzivnější. Pravdou je, že ještě několik malých přeháněk je rozesetých po středních Čechách, víc ale registrujeme bouřek na severu a západě. No a pokud jde o teploty, tak ty se pohybují docela vysoko, máme je až do 28-29 stupňů Celsia.
0: Jak to s těmi kapkami dešťovými, s kroupami případně nebo bouřkami bude dál?
2: No, tak během dnešního večera a noci musíme ještě počítat s tím, že přehánky a bouřky budou pokračovat. Budou pokračovat ještě dokonce v noci na zítřek. Ve středních Čechách by z větší části ta výstraha před silnými bouřkami měla vypršet někdy kolem 3 hodiny ráno, ale v té východní části regionu bude platit až do 10 dopoledne. To souvisí s tím, že ty bouřky můžou pokračovat nejenom v noci, ale taky nad ránem. No a protože jsou tam speciální mechanismy, kdy v noci taková bouřka může docela zesílit, když na ní nesvítí zhora slunce, ale naopak ona vyzařuje z toho mraku a nahoře se ochlazuje, tak můžou být ty bouřky potom docela silné. Takže varujeme před tím, že ty bouřky můžou být i s kroupami. 2 cm můžou přijít přívalové deště kolem 50 mm a taky můžou přijít silné poryvy větru v těch bouřkách. A neplatí to, co říkáme obvykle, že večer ty bouřky zeslábnou, ale i v noci můžou pokračovat.
0: Co zítra přes den? To už ustanou.
2: Tak zítra přes den by to mělo být postupně takové uklidňování. Platí, že maximální teploty budou už nižší než ty dnešní, 23 až 28 stupňů Celsia. Dokonce v severní části regionu můžou být ty teploty trochu nižší, do 21 stupňů nebo 22. Předpokládáme totiž, že v průběhu dne se bude oblačnost proměňovat a odpoledne jí bude celkově ubývat, to znamená, že ráno a dopoledne budeme mít zataženo, oblačno, odpoledne spíš oblačno, polojasno a k večeru až skoro jasné nebe.
0: A teploty?
2: Tak říkali jsme 23 až 28, ale na severu chladněji, takže kolem 21.
0: Předpovídá tedy u nás na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy, ale dnes i v televizi Taťána Míková. Děkuji moc, ať se daří.
2: Tak to přeju samozřejmě tobě, Patriku, i posluchačům a přeju, ať ty bouřky překonáme všichni ve zdraví.
0: Přesně tak. Děkujeme za to přání, loučíme se, ale s vámi ne. Za chvíli vás naučíme péct jeden výtečný perník ve sváteční verzi, který už ověřilo hned 5 generací. Tuhle pochoutku upeče podle výherního posluchačského receptu z roku 2022 po svém kuchař Ivan Vorochodský. Jde o další z letošních soutěžních receptů pořadu Pochoutkový rok, tak za chvíli.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

Víte, že první turistická trasa Klubu českých turistů byla vyznačena 11. května 1889 a vedla ze Štěchovic ke svatojánským proudům? Dnes je její část, nezatopená nádržemi Štěchovice a Slapy, obnovena původním značením. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do pěstování kanadských borůvek. Zaměříme se na zdraví včel a také na bazény. To, aby se vám voda v horkém létě třeba neskazila.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Tak i Erasure v našem dnešním odpoledním vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. A připomeneme si teď jubilejní ročník pochoutkového roku, ten 10. Slaví recepty, které už vyhrály v těch letech předchozích, a věnujeme se teď těm z roku 2022. Vůbec nejlepším sladkým receptem toho roku byl kunštátský zámecký perník s povidly a sušeným ovocem, původně od Marie Šafářové z Poličky na Vysočině. My se ho ale teď naučíme dělat společně s kuchařem Ivanem Vodochodským. To všechno tedy v rámci těch oslav pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let a záměrně je nedělají znovu naši posluchači, ale právě porotci a profesionální kolegové. Střídají se tak Vojtěch Vrtiška, Jaroslav Sapík, Naďa Konvalinková, Josef Maršálek, Roman Paulus, no a už zmíněný Ivan Vodochodský. Ten si recept na perník vylepšil podle svého.
1: No tak je tam na těsto potřebujeme 300 gramů hladké mouky a 150 gramů cukru, jeden kypřící celý prášek. Pak potřebujeme do toho těsta dáme takovou směs ze 40 gramů másla, 2 lžičky mléka, 2 lžičky medu, přidáme lžičku strouhaný pomerančový kůry a lžičky citronové kůry. Kapku rumu, že jo. No a pak tam samozřejmě dáme kvejce. A je tam potřeba kořenící směs, kterou si utlučete, a je tam 15 rybičků, 4 kuličky nového koření, vrchovatá lžička mletý z kořice a toť vše. To rozemlete.
2: A na náplň jenom v rychlosti, co je potřeba za suroviny?
1: Tak na náplň jsou moje oblíbená povidla, 400 gramů, sušené fíky, asi 6 kousků, 12 kusů vlašských ořechů, na které mám alergii, a 8 sušených švestek. Takže, a potom potřebujeme jedno vejce na pomazání a cukr na posypání a sádu na vymazání plechu. Tak Patriku, pojďme do toho.
3: Pochoutkový rok.
2: Tak sypeme do robota, co o tu mouku?
1: Takže dáme tam 300 gramů mouky, 150 gramů cukru, jeden kypřící celý prášek, šubotám. Teď dáme koření, jako základ použiju lžičku tohohle namíchaného koření, vrchovatou, tak. To je spíš taková lžíce, ale promícháme. A teď jdeme ke sporáku.
2: Máme rendlík. V něm máslo, to rozpustíme.
1: 42,5 gramu másla, rovnou tam přidáme mléko, 2 lžičky mléka, 2 lžičky medu. No, teď to necháme rozpustit a přidáme tam rovnou, ať to chytne chuť, když to bude teplý, tak se nám uvolní chuť a vůně z té pomerančové a citronové kůry.
2: Pak to teda necháme schladnout.
1: Máme to prochladnout.
2: Tak teď k té směsi moučné přidáš vajíčko jedno.
1: Tak vajíčko. Já nemám tuzemák, takže tam dám rum originál a myslím, že tím nezeskazím. Dám žici.
2: Tak. To je směsi másla, medu.
1: Kůr citronový, pomerančový a mlíka. Tak, já myslím, že to je prochladný už dost. Pravíme do směsi. No, uvidíme.
2: No, ono to tak jako zdrobenkovatí.
1: No,
2: a pak to bude chtít na tom vále scelit rukama.
1: Člověče, přátelé, tak to je moje první perníkový těsto v životě.
2: No, perfektní.
1: Tak já to dám takovou na chvilku do folie.
2: Až to hezčí než paní Šafářova.
1: Fakt.
2: A mělo by to být tak přes noc z lednici, nebo druhý den to zpracovat, že ono se to propojí, ten lepek začne pracovat.
1: No, tak přineseme z lednice to těsto, které jsem dal včera, a uvidíme poznej rozdíl, jo?
2: Teď už jsme si to den odpočinuté těsto rozdělili na poloviny. A musíme z každé té poloviny udělat placku velikosti nějakého, řekněme, menšího plechu.
1: Patriku, navíc ten obdelník musí být tohle rozměru, to znamená, to je nevím, 20 na 30, to je jako A4. A4 z toho musíš vyválet. Zkusíme to přenést do toho pekáčku. No a teď tam musíme to nanést ty.
2: Povidla. A vydatně povidla, nebojte se toho, vydatně povidly. Poházet to vším tím nakrájeným sušeným ovocem, ať už to jsou marunky na proužky, fíky sušené na proužky. Máme tu švestky.
1: Vlašáky.
2: A stejným způsobem, jako jsme předtím tu spodní placku z těsta vyválili, to uděláme to samé a pak tím zakryjeme vlastně vrstvu toho sušeného ovoce z povidly a musíme to ještě propíchat vidličku, aby mohl unikat vzduch a vlhkost z té náplně vlastně. Ano.
1: Takže co nejdřív vidlička propíchat, pak vajíčko, jo? Asi jo, že jo.
2: Pomašlujeme rozšlehaným vejcem s trochou rumu, pak posypeme lehce hrubým cukrem, třtinovým. Do trouby, na kolik stupňů, na jak dlouho?
1: 170 stupňů, necháme 35 minut a uvidíme, co se stane.
2: Pečte teď.
1: I tak si myslím, že když to necháme jako ten týden odpočinout, nebo 5 dní aspoň, tak to bude geniální. On mi tady sněd celý ten ukrojený kousek, Patrik, no vidíš to. Výborný, ne?
2: Teď to taky bylo na prvním místě. Výborný.
0: Recept na nejlepší perník roku 2022 se sušeným ovocem, povedli a dalšími dobrotami podle kuchaře Ivana Vodochodského najdete na internetové stránce www.pochoutkovirok.cz. Je tam samozřejmě i ten původní recept od Marie Šafářové z Poličky na Vysočině a jsou hezky vedle sebe, jak si je můžete porovnat. A v neděli to už si připomeneme další recept. Přesuneme se do roku 2023 a za receptem, který se nejvíc líbil vám, posluchačům, půjde o houbové krokety se zelím, které se svým vylepšením připraví Naďa Konvalinková.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.
0: No a teď už vstříc rubrice Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Bude o slzách tentokrát.

Až budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky

starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen na štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi, a budu starým.

0: mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starý mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už starý muž. Starý muž.
1: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
2: Herec Petr Vaněk žije v Dobřichovicích. Hraje a zpívá, ale chodí také do lesa léčit unavené duše.
1: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase Střední Čechy.

0: Příjemné odpoledne vám všem, hezký poslech a zůstaňte s námi dál. Kromě muziky uslyšíte i informace třeba o slzách v dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že jedině u člověka je pláč projevem emocí? Slzy přitom produkují oči jak u lidí, tak u zvířat a mají dokonce několik typů. Trvalé slzy jsou zásadní pro běžné fungování oka. Zvlhčují jeho povrch, umožňují klouzavý pohyb víček a opticky vyrovnávají nerovnosti rohovky, která by se za sucha zakalila. Dalším typem jsou slzy reflexní, které mají oko především chránit. Ze slzných kanálků se vyplavují například v reakci na cizí těleso, ale i při extrémním chladu, silném větru nebo v reakci na dráždivé látky. Takže známé slzení při krájení cibule je reflexní pláč. Zmíněné typy slz máme společné s dalšími živočichy, ovšem třetí typ je vlastní pouze člověku. Je to pláč emocionální. Známe úsloví krokodýlí nebo želví slzy, ovšem tito tvorové nepláčou při bolesti nebo steskem. Toho je schopen pouze člověk. Brekem dáváme svému okolí najevo, že potřebujeme utěšit a říkáme si tak o soucit a schovývavost. Emoční pláč má ale pozitivní vliv i na naše tělo. Vyplavují se při něm totiž látky, které nám pomáhají se sklidnit a lépe tak zvládnout vypjaté situace.
1: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.
0: Najdete to i na webu strednichechy.rozhlas.cz. Ve vysílání, ve zprávách informace třeba o včerejším požáru v Čelákovicích. Mluvit se bude i o tom, že vedení Slaného upravilo vyhlášku o nočním klidu. A my si užijeme legrace a dobré zábavy a taky rozhovoru s Pavlínou Filipovskou už v té příští vysílací hodině, protože tu bude i dnes Humoriáda. Těší se Patrik Rozehnal. To

Víte, že chrám svaté Barbory v Kutné Hoře nebyl postaven na popud církevní instituce? Od počátku byl zamýšlen jako reprezentativní stavba iniciovaná a financovaná bohatými kutnohorskými měšťany. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Policie prověřuje včerejší požár v Čelákovicích u Prahy jako obecné ohrožení z nedbalosti. Vedení radnice ve Slaném upravilo vyhlášku o nočním klidu. Hokejovou Spartu posílil reprezentační útočník Matěj Blimel. A počasí v regionu zítra oblačno, postupně polojasno. Zpočátku ještě přehánky i bouřky, maxima kolem 25 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobré úterní odpoledne. Pro obecné ohrožení z nedbalosti vyšetřují policisté požár skladu elektrokoloběžek v Čelákovicích u Prahy. Hala tam začala hořet včera brzy ráno. Plameny je celou zničily a škoda je zhruba kolem 80 milionů korun, říká středočeský policejní mluvčí Pavel Truxa.
3: Nyní budou zjišťovat přesnou příčinu vzniku požáru, a to zda vznikl vlivem technické závady, zničením uskladněného materiálu nebo nedbalostním jednáním. Čekáme také na závěrečnou zprávu od vyšetřovatele hasičského záchranného sboru.
2: Vedení radnice ve Slaném na Kladensku upravilo vyhlášku o nočním klidu, povolilo delší otevírací dobu barů a restaurací. Ve všední dny budou moci zavřít až o půlnoci místo současné 23. hodiny. Nově se ale pravidly musí řídit také podniky mimo centrum města. Radnice vyhlášku změnila kvůli častějším případům rušení nočního klidu, říká starosta Martin Hrabánek z ODS.
4: Ve dnech před pracovním volnem mohly mít hostinské provozovny otevřeno do 1 hodiny ráno. Před dny pracovního volna bude možné mít otevřeno až do 3 hodin ráno. Hlasitá hudební produkce, která by zatěžovala okolí, ale během nočního klidu zůstává zakázána.
2: Praha 16 hledá názvy budoucích ulic, které vzniknou u nového centra Radotín vedle náměstí Osvoboditelů. Radnice pořádá anketu, do které se mohou zapojit obyvatelé. Zájemci najdou dotazník na webu městské části.
5: Letopisecká komise zatím vybrala názvy, které připomínají významné osobnosti a místa spojené s touto oblastí, jako třeba třída Maximiliána Hergeta, ulice Otakara Nebenského nebo U Korunky. Pomoc s hledáním názvů můžou i místní. Své návrhy mají do 15. září zaslat v krátkém online dotazníku na stránkách Prahy 16. Josef Beneda, Český rozhlas.
1: Sport.
2: Hokejovou Spartu Praha posílil reprezentační útočník Matěj Blimel. Z Pražany podepsal smlouvu na 4 roky. Poslední 4 sezony strávil v zámořské NHL a v české extralize hrál naposledy za Pardubice. Fotbalisté Francie a Španělska se dnes večer střetnou v semifinále mistrovství světa. Duel začne v americkém Dallasu v 21 hodin. Druhé semifinále Argentina-Anglie je na programu zítra, také se začátkem v 21 hodin.
1: Počasí.
2: Dnes večera v noci na středu čekáme v regionu středních Čech oblačno až zataženo, místy občasný déšť, přehánky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné, nejnižší teploty nad ránem, většinou mezi 18 a 15 stupni. Zítra přes den zpočátku většinou oblačno, na řadě míst ještě přehánky, ojediněle bouřky, později odpoledne budou srážky ustávat a oblačnosti začne výrazněji ubývat. Maxima zítra mezi 23 a 26 stupni. Slabý severovýchodní až severní vítr by měl v bouřkách opět přechodně zesilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na dálnici D11 za Prahou ve směru do Hradce Králové je kolona přibližně na 15 minut z 5. kilometru na 8. Za sjezdem na Jirny je omezení dopravy. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Ať už posloucháte ve stoje za chůze, možná v klidu v práci u počítače, kdekoliv, tak my vás pobavíme takhle v sedě společně s Pavlínou Filipovskou. Usadili jsme se i dnes ve studiu. Hezké odpoledne, Pavlíno.
3: Dobrý den.
2: Jakou náladu přinášíte? Letní?
3: Já jsem dobře naložena.
2: Jo.
3: Pořád.
2: Jo.
3: Pořád, protože vlastně člověk musí být v určitém věku potom už vděčnej za všechno.
1: Humoriáda.

0: Taky budeme vytahovat z takové naší archivní škatule nejrůznější ukázky z interprety. Tohle byly Rangers. S nimi se určitě musela, Pavlína, potkat se skupinou Plavci, ne?
1: Ano, já jsem se s nimi potkala a bylo to fajn. Vždycky s nimi. Byla legrace. Kluci to nebrali tak vážně, strašně netvářili se jako umělci a byli moc milí.
0: Mm-hmm. Co si vybereme z mluveného slova na úvod? Jakou ukázku si pustíme?
1: No tak já bych ráda zavzpomínala na pány vedoucí divadla Rokoko. Já jsem sloužila pod Darkem Vostřelem jako ředitelem.
0: Ano.
1: Takový spoluředitel byl Jirka Šašek. No a pak byl nezbytný člen tohodle toho týmu, protože to byl inspicient, taky herec a hrozně milej kluk Oskar Hák.
0: Tak jo, tak na něj zavzpomínáme z úst, tedy právě Darka Vostřela, Jiřího Šaška, možná i Karla Augusta tam zazní. Tady je tahle vzpomínka, kterou vybírá Pavlína Filipovská.
2: Hrála se filozofská historie na zájezdu Vytomyšli a Karel Bláha, zpěvák, tenkrát mladý zpěvák, přišel pozdě.
3: No ovšem, samozřejmě zdůraznuju, že Hák ho samozřejmě zjel
2: správně.
3: Celým souborem.
2: Karel se strašně rozšílil a začal kout proti Oskarovi pikle.
3: Ano, odpolední představení proběhlo celkem v klidu, ale večerní, nic stalo se večerní.
2: Večerní to právě tam byl ten kámen úrazu. Oskar prohledl jeviště jako vždycky a jako vždycky šel k oponě a dírkou v oponě se koukal na obecenstvo. No tak kolik jich přišlo, jak jsou oblečení, ta ženský taky.
3: Ano, jsou slečený, ano. Ale důležitý je, že byl slečený vlastně ten Hák. On mě jenom trilky na sobě nevím.
4: Ale hezky.
3: No, byl, ale on tam snad bylo horko, nebo se chtěl líbit. A kousal do takového velkého chleba se sádlem. A to byla večeře.
2: No to on je vždycky, a on tam dokonce se mě svěřil, že tam měl nějaké vitamíny pro růst.
3: To mu upadlo asi na zem, protože nikdy neprojevilo. Ale koukal oponou v trenýrkách, jo?
2: Ano.
3: A toho využil.
2: Ano.
3: Jo?
2: Ano.
3: A toho využil.
2: Ano, využil Karel Bláha s Milanem Klipcem.
3: No, on Klipec původně tělocvik.
2: Ano, vylezli do provaziště, tam se chytli za provaz opony a spustili se dolů a ta opona, pardon, udělala pic a vylítla šílenou rychlostí nahoru.
3: To byl strašný fofor. To byl takový fofor, že si toho nevšímá ani ten Hák.
2: Ano, ne?
3: Koukal, kousal do toho chleba v těch krychách, stál vlastně nahý před obecenstvem a koukal do té dírky.
2: Ale bez opony.
3: Ta dírka tam nebyla.
5: Byla, ale strašně veliká.
3: Dírka ani opona to nebyla. Hák se zbláznil, zešílel v tu chvíli a začal zmateně pobíhat po celém jevišti.
2: Ano, to dělá dodnes.
5: Ovšem mimochodem pozor. To málo kdo ví, Rokoko bylo jediný divadlo v Československu, který mělo Oscara.
3: To je pravda.
0: Tak skutečně to takhle mohlo proběhnout. Taky nějakou historku s Oskarem Hákem máte, Pavlína?
1: Nemám takovou krásnou, přeskutou. Ten chleba se sádlem si pamatuju, samozřejmě, on dal i kousnout. To byl strašně hodnej kluk a obětavej. Kolik on toho zachránil, protože jako inspicient měl na starost, aby to představení probíhalo dle regulí, aby se všichni dostavili včas a zase odešli včas. A tak. A neměl to vůbec lehký, ten Oskar. Ale byl vždycky úsměvnej. On, jestli to dělal ten chleba se sádlem, to já už teda nedovedu odhadnout, ale rozhodně byl dobře živený, protože on byl takový kulička, pohyblivý, neuvěřitelně a vždycky včas všude byl, což byl jeho úkol za prvé a za druhý taky touha, aby tam byl první, aby na sebe upozornila. Tak Oskar byl úžasný člen tohohle souboru a já si myslím, že všichni si ho zamilovali, i ti, kteří co nejvíc ho potřebovali, co nejvíc potřebovali, aby on dovedl i napovědět. A včas. On to všechno znal, všechno věděl a kdo kdy má přijít, kdo kdy odejít a tak dále a řídil to. No a na Oscara myslím si, že všichni, kteří ho zažili takhle v akci, že na něj strašně rádi vzpomínají.
0: Hmm.

0: I dnes Pavlína Filipovská vybrala si ukázku první s ním a ta spojka s tou další možnou do dvojice je právě Darek Vostřel s Jiřím Šaškem. Teď by mohli vystoupit sami spolu v Silvestru 68 povídání o námořnickém uzlu. To nabízím podle toho, co vybrala Pavlína. To je Ačko v tom prvním dnešním souboji. A variantou B je Oldřich Kaiser, kterého nasazuje já s jeho předpovědí počasí z ostravského televizního pořadu ještě v 80. letech. Tam se můžeme vydat. V ukázce. Vybíráte ale vy. Opět máte k dispozici telefonní čísla jedno přímo vedoucí do studia Humoriády 731 800 900. Volejte a vybírejte si anebo hlasujte SMS-kou na čísle 90 011 04. Stačí poslat heslo Humor mezera A nebo B.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
2: Zámecké léto. Na jakém zámku naposledy byla Pavlína Filipovská? Někdy výlet nebo
3: já
2: tak?
3: Jsem se spíš pohybovala v podzámčí. No, ale mám strašně ráda Konopiště.
2: Jo, jo, jo.
3: No, protože to je blízko tam, kde my máme chatu Poříčí nad Sázavou a tam já to mám strašně ráda.
2: Mm-hmm. Dobrá, další zámky najdete na adrese zámeckéléto.cz a můžete poslouchat jejich příběhy skrz celé léto. Teď budeme poslouchat vás, co rozhodujete v Humoriádě, jakou ukázkou pokračovat. Vaše doporučení může směřovat buď k Davidu Darku Vostřilovi a Jiřímu Šeškovi nebo k Oldřichu Kajzerovi, to je ta druhá varianta. Kdo je na telefonu? Dobrý den.
4: Dobrý den, Karel Bojkovic. Zdravím paní Pavlinku.
3: Děkuji.
4: A i vás, Patriku.
2: Díky.
4: A já bych si přál Bčko.
2: Dobře, zapisuju, děkuju a jdeme dál.
5: Dobrý den, Patriku. Tady Ivana z Andřejova, už jsem dlouho nebyla. Zdravím Pavlinku Filipovskou.
3: Děkuji.
5: Přeji hodně zdravíčka, pohody. Je podobná tatínkovi úplně ve všem.
3: To já
5: a
3: vím. To slyším
5: takže
3: často.
5: Takže vám děkuju.
2: Naslyšenou, mějte se krásně.
3: Naslyšenou.
2: A dobrý den dalšímu na telefonu 731 800 900. Jen poprosím stěšit se rádio, ať se dobře rozumíme. Povídejte.
6: Dobrý den, přeji vám. Tady František Kralupy nad Vltavou. Zdravím paní Pavlínku.
3: Děkuji.
6: Patryku. A chtěl bych se zmínit jenom o tom. Darek Vostřel před mnoha lety byl ten robot Emil, jestli pamatujete.
2: Ano, ano, no ještě ano, jednu verzatelku.
6: Můj kluk, tenkrát jsme mu udělali takový oblek a to a vyhrál, tenkrát ve Vltavě tady v Kralupech vyhrál dort, tak byl šťastný, takže mi to zůstalo v paměti, ten
2: ano.
6: Robot Emil.
2: Jo,
6: jo. Takže zdravím vás a mějte se moc hezky a přeju stále zdraví. Díky.
2: Dobře,
3: my děkuji. Vám taky přejem všechno dobrý.
2: Ať se daří. Myslím, že je rozhodnuto. Ty hlasy ale ve dvou třetinách směřovaly nikoli k pokračování s Darkem Vostřelem a Jiřím Šaškem, ale chcete slyšet Oldřicha Kajzera, jeho předpověď počasí z Dobrého večera z Ostravy.

0: Dobrý večer, vážení přátelé. Vítám vás na pravidelné relaci počasí včera, dnes a zítra. Omlouvám se za svůj zevnějšek, ale v podstatě jsem si to zavinila sama. Pokud jste mě sledovali minulý týden, viděli jste, že jsem přišla pěkně upravená. Ano, slibovala jsem vám pěkné počasí, poprvé jsem uvěřila sama sobě a takhle to dopadlo. Přitom ale manžel mi říkal, Eliško, vem si pláštěnku, já jsem si ji vzala, sice ale bylo pozdě. Já se jmenuji Eliška. Eliška Větrná, pracuji v Hydrometeorologickém ústavu v Praze, v Komořanech, k vrbičkám 28. Takže kdyby měl někdo zájem, no ale to sem nepatří. Počasí dnes. Přestože prší, na celém území naší vlasti je jasno. Počasí zítra. Nejprve si připomeňme, jak bylo zítra před 100 lety. Hezky. Nejvíc vás jistě asi bude zajímat, jak bylo včera. Severozápadní okluzní fronta svým výběžkem zasáhla Středomoří, kde naši kolegové napočítali 86 minibarů. Tlak vzduchu přepočtený 8 hodin večer na marky. Kryváň. Kryváň 13,5. Paříž 13,50. Evropa setrvalý stav. A nyní se společně podívejme na povětrnostní mapu. Děkuji vám.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tady to hezky vypíchnul Olda Kaiser. Já říkám vždy, že v rádiu není vhodné říkat, pojďme se podívat.
3: No jo.
2: Protože bychom měli spíš poslouchat.
3: No,
2: když tak se doporučit k podívání na stránkách nějakých internetových, ale takhle. Jakou, pamatujete tu éru, ještě když se naživo jelo třeba to zpravodajství počasí v televizi a zprávy a takové, vy to musíte přece pamatovat, teď i tatínek začínal s tím živým vysíláním v televizi.
3: No jistě, no. A já jsem si ho užila potom v Dobrých jitrech a tak,
2: ano.
3: Že to byly hodiny živého vysílání a mě poskytovali takový zvláštní kouzlo toho blízkého bezprostředního styku s posluchači. A bylo to moc krásný. Zprvu jsem teda se topila v trémě. Úplně jsem z toho byla prostě celá vyřízená a tak. Ale časem to úžasné publikum rozhlasové mě ty trémy zbavilo. A já jsem pak s nima chodila jako na dostaveníčko do našeho takového bytečku, tajného, soukromého, což bylo to prostředí, mikrofon a oni. A my jsme si strašně rozuměli. A kolikrát jsme se těžko loučili. Technici už potom tam v kabině z toho byli zoufalí, protože mě to trvalo moc dlouho. Já jsem jim byla strašně vděčná za to, že poslouchají a že jsou se mnou, že tam nejsem sama.
2: Jste zapomněla na čas, na hodiny?
3: No jistě.
2: Jako, jak se říká, přetekla jste třeba i přes časové znamení nebo něco takového?
3: Je,
2: někdy?
3: To se mě neptejte. To se zeptejte třeba Jitka Sakalová, která většinou tam seděla jako
2: technik?
3: Vedoucí člověk.
2: Ano.
3: V té technické...
2: V režii?
3: V té kabině.
2: Ano.
3: Kde, prosím?
2: V režii.
3: Jo, v režii. Ano, ano, to už znílím. Tak ta si zažila svý se mnou, protože já jsem já jsem vždycky odevzdala ten text, který jsem si po doma načmárala, teď jsem jí to všecko předala a jak to bude, Jitunko, a tak. A ono to bylo třeba úplně jinak. A ona nemohla najít ten konečně jako šlágvort, jak říkají odborníci, kde jsem chtěla skončit a čím jsem chtěla skončit, protože mě se nechtělo končit. Jo, jo, jo. My jsme byli v tak dobrý debatě a posluchači reagovali a no tak prostě se mi zalíbilo. Mm-hmm. Já jsem to živý vysílání milovala. A já si myslím, že živý vysílání taky člověka hodně prověří. Jestli chce a má co sdělit a jestli se chce podělit o to, co si přines do toho rozhlasu. No, sednout si takhle k textu, který vám někdo naklepe. Teď na stroji, teda na stroji ne, no, už dávno, že počítači. Jo, že vy to máte na počítači a tak různě to, jo, ale stejně to máte už takhle připravený a nařízený. To já jsem neměla nařízený, já jsem byla taková neřízená střela a poměrně jsem dělala asi potíže, ale přesto musím říct, trošku se pochlubím, že jak ta Jitka Sakalová, těžce zkoušená, a ostatní zvukaři, kteří se mnou takhle absolvovali to živý vysílání, že na mě docela rádi vzpomínají.
2: Aby ne.
3: Protože ona jim ta služba utekla líp. Oni byli furt napnutý, co bude, jak to bude a to. A pořád pobyhoval mezi tím Pepík Švehla, který tam měl hudbu připravenou, tu si mohl klidně odložit, pač na ní nedošlo kolikrát. Ale zase pak tam byla taková pauzička, která by se mi líbila, byla, kdyby něco pustil takovýho hezkýho, něžnýho a takového hrabání. A to vám byla, to bylo tak krásný podívání do té režie, jakou já jsem tam... jsem tam způsobila různý zmatky, no. Nevím, jestli tak rádi, jako já na ně, na všechny vzpomínám, ale bylo to krásný a užila jsem si to, no, hrozně let.
2: A dnes si na to tak trochu vzpomíná a užívá si to opět.
3: Co Pavlína trochu, Kolikovská. Já to vzpomínám moc.
2: Ráda, ano. Tak Humoriádě, i ta je živým vysíláním a tady není připraveno dopředu nic, jen seznam ukázek a pak o tom rozhodují naši hosté a taky vy. Jako třeba v téhle chvíli, pokud jste si vybrali Oldřicha Kaisera, skočili jste do jiného šuplíčku, nabídnu ho ještě po druhé, dokončit předpověď počasí, anebo si uděláme změnu. Řekli jsme si s Pavlínou, že bychom mohli zkusit nasadit, jak se říká, Ivu Janžurovou s Josefem Veldou ve scénce.
3: Ivanku Janžurovou, prosím.
2: Tak, co vyberete vy? 731 800 900, telefon do studia a SMS-kové číslo 90 01 04, humor mezera A nebo B v pořadu nazvaném
1: Humoriáda.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Stále ještě si můžete vybírat. Oldřich Kaiser v jedné z variant pokračovat s předpovědí počasí, anebo Ivo Janžurová s Josefem Veldou. Ukázka, která je ve hře, vyjádřit se můžete na telefonu 731 800 900. Naslouchám vám dnes i Pavlína Filipovská. Tak kdo tam je? Dobrý den.
2: Miroslav z Karvine. Dobrý den, paní Filipovská.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den i pro vás, Patriku, a hlasuji pro pokračování.
1: Dobře, předpověď počasí, jak asi dopadne. Dobrá, děkujeme moc. Přesouváme se za dalším, kdo tam je na telefonu. Dobrý den.
4: Dobrý den, Breno z Martina. Pozdravujeme vás do studia a poslucháčov Humoriády. A 88 bodů dávám bejčku.
1: Dobře, děkujeme, Breno, mějte se krásně. Ještě někdo tam je? Povídejte, hlasujte. Ve spojení jste s námi, tak škoda, že nepromlouváte, to znamená, že se přesouváme za dalším, kdo je na telefonu.
5: Dobrý den, tady Petr Zezdanek, zdravím vás oba, zvlášť milou Pavlínku.
3: Dobrý den.
5: A vyslovila přání Ivu, tak já dám Ivu.
1: Dáte Ivu, dobře.
3: Děkuji vám.
1: Děkujeme za to zavolání, hlasování a ještě jeden hlas od vás posluchačů, ten telefonní, přičteme SMSky potom.
6: Dobrý odpoledne, to je Miloš Dlouhé Třebové. Já vás zdravím, Patriku, a i paní Filipovskou. A chtěl bych Ivanku.
1: Dobře, tak jo, získala většinu bodů Iva Janžurová, Josef Velda, a tedy nazváno je to Opletení a mužské emancipaci, ta ukázka, která v tomhle boji v Humoriádě vyhrála.
7: Mamko, pojď sem, já ti musím něco hrozně důležitýho říct.
8: Že zase v kloube chcítíš, že ti dneska padne karta, veď to znám. Dej mi pokoj, jako posledně prohraješ svý i klukovo prasátko.
7: Ale mámko, počkej. Já jsem ti chtěl říct, že ženy jsou stříbrné misky, na něž klademe zlatá jablka.
8: Co to bylo? To je nějaký nový seriál v televizi?
7: No dovol, to je Goethe.
8: Proč mi to říkáš, vidíš, že vařím?
7: A nebo, počkej, nech to. Muži budou vždy tím, co z nich udělají ženy.
8: Co?
7: Rousseau.
8: Nevíš, kam jsem dala cibuli?
7: Práce muže trvá do západu slunce, práce ženy není hotova nikdy.
8: Taťko, dechni na mě. Co jste zase v práci slavili? Dechni na mě pořádně.
7: Co bychom slavili? Tohle byly výroky slavných mužů o ženách. Mamko, kde máš pletení?
8: V kredenci.
7: I s drátama?
8: Jo. No, jestli chceš ale podložit stůl, tak si vem starý noviny.
7: Ale dovol, mamko, já chci klukovi uplést kulicha.
8: Teploměr a acylpirin jsou v kredenci, běž se vypotit, třeba se ti udělá líp.
7: Ale mně je výborně. Co je na tom divného, že budu plíst? Kluci z práce se taky činěj. Vaňous už s těma drátama přímo řádí, ten už umí i hladce, i v obrace. Zelenka doma žhaví šicí stroj a šije pro celou familii pyžama. Krupička háčku je dečky jako na běžícím pásu. Já mám co dohánět.
8: Taťko, ty jsi něco proved, nezapírej. Přiznej se.
7: A co bych proved?
8: No, ještě před měsícem jsi neuměl přišít ani knoflík.
7: No jo.
8: Když jsem byla v lázních, tak si všechny utržený knoflíky přilepil ke kabátu žvejkačku. Že prej neumíš navlíknout niť. Dneska chceš klukovi plíst kulich a přiznej se, taťku.
7: Ale co bych kde prováděl, prosím tě.
8: Máš kapes.
7: Ale no, tady někde, na. No, už je to dobrý. Tak hele, na páteční poradu všichni chlapi od nás si sebou nesou pletení. No tak co je na tom divnýho? Hele, a taky jsem si podal přihlášku do kurzu vaření, koupil jsem si knížku o kojencích a předplatil jsem si Vlastu, teda jako časopis.
8: Taťko, nepřibližuj se ke mně, já se tě bojím. Takže ty si do práce poneseš pletení.
7: No ponesu. No co je na tom divnýho? Na tu páteční poradu přijde poprvé náš novej šéf. Vlastně šéfová. My totiž máme ředitelku. A už to chápeš? Chceme si šplhnout, tak všichni budeme štrikovat, čímž jí budeme hrozně sympatický. Jakože nám není cizí ženská problematika, rozumíš? Nad mašinu jsem si pověsil tenhle nápis. Být ženou je hrozně těžká věc, protože obvykle musí žít s muži. A to by v tom musel být čert, aby mi nedala prémie.
1: Se ta doba proměnila. Na kurzy vaření už chlapi chodí normálně, některé ženské časopisy, tak už to tak splnilo, taky proč ne? No to pletení nevím, ale možná taky někdo už se tomu
3: věnuje. Já nevím, já jsem se s Ivuškou dlouho nepotkala, což ano. Mě mrzí, tak se slýcháme, že jo, občas, ale ona byla hrozně rukodělná vždycky.
1: To je pravda.
3: Ano. Ano. Ona měla v tašce scénář, takhle jenom smotaný, tak to ona ani nepotřebovala nikdy žádný scénář moc. Ale měla tam nějakou práci rozpletenýho něco a nebo rozšitýho. A ona taky vyšívala, Ivuška. A my jsme hodně pracovali v tomhletý sestavě, pan režisér Podskalský, Iva a já. A on za mnou vždycky přišel, pan režisér, a říkal, Pavluš, co myslíte, co to tam teďko našívá? Co tím míní ty květy a tak? Já jsem říkal, pane režisére, já nevím, ale nejspíš to bude nějaký přehoz. A přes co, Pavluš? No, ona už to přehodí někde, ale... A to si představte, to mě až téměř slzy vyhrkly. Já jsem viděla Ivu nějakým takovým starším snímku, a ona měla na sobě ty šaty, které jednou při natáčení měla rozešitý. A to byly neuvěřitelné květy. Takový jako cizokrajný květy nepředstavitelných barev a byly k sobě takhle jak by říkáme, heftnutý. Jak se to řekne? No, přišitý.
1: Přišitý, ano. Heftnutý.
3: Heftnutý k tomu. A to se taky rodilo, tohleto velikánský díl, ale kdysi dávno. A Ivuška to všechno asi má poschovávaný, protože v těch šatech hrála jako vždycky výtečně jednu roli. Komickou, pravda. Mhm. Ale bylo to pestrý, bylo to nádherný a ty šaty mluvily za ni.
1: Iva Jenžurová vyhrála u vás. Vyhraje to ještě podruhé, ale v ukázce z Homolků po boku dalších interpretů, jako je třeba paní Motlová, Šebánek, Husák, Růžičková a tak dál. A nebo si dopřejete jinou skvadru interpretů, kterou nabízím já proti. Povídání o Sněhorce z úst Miloslava Šimka, Jiřího Krampola a Uršuly Klukové. Tak co si vyberete? Homolkovi nebo scénka o Sněhorce? Hlasujte na telefonním čísle 731 800 900. Pište SMSky, když se neprovoláte a posílejte je s heslem Humor mezera A nebo B, podle toho, jakou ukázku jste si vybrali, na číslo 90 011 04. Přispějete do pořadu
0: Humoriáda.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
3: Vybíráte si, hlasujete na telefonu 731 800 900, dohlíží na to Pavlína Filipovská a Patrik Rozehnal tady ještě shrne. Nabízíme Ivu Janžurovou a spol v Homolkových, anebo scénku s Uršulou Klukovou, Jiřím Krampolem a Miloslavem Šimkem. Kdo se vyjadřuje teď po telefonu? Vítejte u nás.
4: Haló, dobrý ano, den.
3: Dobrý den.
4: Tady Jaroslava z Kadaně.
3: Ano.
4: Moc vás zdravím, hlavně Pavlínku.
5: Děkuji.
4: A mám takový nápad. Ona byla vždycky taková akční, velice rádi všichni poslouchali. Jestli by neměla zájem ještě nějaký pořad třeba vyrobit, nebo nějaký vzpomínkovej, myslím, že by to hodně lidí potěšilo.
5: No já nevím, já mám ty vzpomínky tak jednu na druhou, ono musel by mě někdo řídit zhora.
3: Mávat, zastavit, nadhazovat.
4: To by jen tak napadlo, všechno. Myslím, že spousta lidí by zajásala.
3: Dobře.
4: Jinak vás moc zdravím, přeji moc
5: děkuju,
4: zdraví.
5: Děkuju vám.
4: A přeju si Ivanku.
3: Ano, dobře, děkujeme děkuju, i za ten nápad. Naše. Mějte se pěkně, ať se daří. Kdo další tam je?
6: Dobrý den, zdravím vás z Vrbátek.
3: Ano.
6: Chtěl bych sem pozdravit paní Filipovskou.
5: Děkuji.
6: A hlasoval bych pro Sněhurku.
3: Dobře, varianta B, píšu ji bod. Ať se daří, mějte se pěkně a ještě někomu dáme slovo.
7: A já vám za to slovo děkuju. Přeji vám krásné odpoledne, přitom vařím večeři. A chtěla jsem pozdravit paní Filipovskou.
5: Děkuji vám, opětuji.
7: A pan redaktor, jak oni jsou šikovní, ti redaktoři, jak oni umijou ta mluva, to já úplně jsou z toho hotová.
5: No oni to umijou, to vám řeknu, že jo.
7: Ne, opravdu jsou vynikající. Oni tak umijou, ale tak umijou, že já se skláním až k zemi před ní. Paní Pavlínko, vy jste vzdělaná žena, já vás moc mám ráda.
5: Děkuji
7: vám. A hlasovala bych pro Bčko, prosím. A děkuju.
3: Dobře.
7: A zdravím.
3: Děkujeme, my taky, mějte se pěkně a myslím, že je rozhodnuto. Skáčeme, řekl bych, hodně dnes. Opět na další ukázku, děláte si to pestré. O Sněhurce, Miloslav Šimek, Jiří Krampol, Uršula Kluková vyhráli právě u vás tedy s touto ukázkou.
8: My jsme chtěli sehrát také něco dětem, ovšem Jiří Krampol to měl na starost a zapomněl.
9: Milé děti, já se vám omlouvám.
8: No to je dobře.
9: Hele, co to napraví tím, že bychom teďka tady na jevišti se cvičili nějakou notoricky známou pohádku?
8: No možná by to šlo ale kerou.
9: Sněhurka a sedm trpaslíků.
8: No tak špatná pohádka to není. To
10: je výborná pohádka, já budu hrát Sněhurku hlavní roli.
9: Ježišmarja.
8: No tak to už tak dobrá ta pohádka nebude. Uršo, prosím vás, já vás nechci plašit, ale už jste to někdy viděla, že by Sněhurka byla menší než trpaslíci.
10: No to jste mě teda vyplašil. Vy chcete říct, že já jsem malá.
8: No to jsem snad neřekl, jako kdybyste spíš nějak chodila světem na štorc, nebo co. Vzadu už určitě nejste vidět.
10: No tak si vemu vysoký podpatky.
8: Ty vás

0: ty jsou nevinný.
1: Uršulo, neblbni, buď trošku soudná. Co pak ty v tomhle věku můžeš hrát Sněhurku?
2: No počkej, Jirko, o jakým věku mluvíš, snad nevomím. Já mám léta stabilní věk.
1: Uršulo, prosím tě, já si pamatuju, když ty si v divadle Jiřího Volkra hrála paní Mariánku, matku Pluku. Tak my jako takhle malí děti jsme po tobě z praku střílili bábrdlata.
2: Jirko, to si pleteš, to byla Leopolda Dostálová, ale, ne já.
1: To si byla ty, já si to pamatuju moc dobře, když jsme tě nemohli dostat ze stanu od vojáků.
2: Ale prosím tě, helejte, to nebylo ze stanu.
0: Jenom z časových důvodů vás přerušu, jinak docela se zájmem poslouchám, jak se tady dvě kulturní památky hádají o to, která je starší. Jirko, ne, že bych se chtěl zastávat Uršuly. Ale srovnávat její věk s tvým, to je z tvý strany drzost.
1: Z mý strany?
0: No jistě, jít se ti přezdíváme Tuzalem, prosím tě. Jiří Krampol sice chytře vylepšuje věkový průměr své rodiny tím, že si bere za manželky stále mladší a mladší holky. Neboť zastává názor, že s jarem je třeba vymést babu z chalupy. Někdy si dokonce dělá jaro už na podzim. Ale my, co známe dlouho, víme, že jeho první manželka byla věstonická Venuše.
2: Prosím vás, nechte toho, budeme teda hrát Sněhurku nebo ne?
0: No můžeme, Jira, vy se rozlučte s tím, že byste jí stvárnila vy. Vy, pokud budete v té pohádce vůbec chtít obtěžovat, tak by bylo nejlepší, kdybyste hrála nějaký lesní zvířátko. Pokud možno takové, které za celou pohádku neopustí noru.
2: No, jestli se taková nora najde, do který se vejdu, no tak klidně, že jo?
0: Musí do Štěchovic, tam pan mužík kope.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Já bych tady rovnou pokračoval, ať posluchači taky rozhodnou, jestli ta pátá ukázka bude zase změnou, anebo zůstaneme tady u té Sněhurky. Co říkáte, Pavlíno, dáme jim hlasovat?
5: Ano.
4: Dobře.
5: Ano. Hlas lidu, hlas boží.
4: Ano, tak Uršula Kluková, Jiří Krampol, Miroslav Šimek nebo Oldřich Velen a vzpomínka na Menšíka, to je ta varianta. Tak co si vyberete? Čísla znáte, 731 800 900 a taky je to SMS-kové. A teď si pustíme i Pavlínu ze záznamu v písničce.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Zpívala si tady sama se Silvou Pavlína.
2: No samozřejmě, protože já jsem na tohle pyšná, že pan Vlach, tehdy Karel Vlach, dirigent, mě svěřil tuhle tu krásnou píseň, která hejbala Prahou svýho času.
1: Ano.
2: A představte si, že můj tatínek, který začínal u operety, tak tohle to zpíval a tančil.

0: u toho, no. A já jsem to potom takhle převzala, sice neumětelsky, ale s obrovskou chutí a ráda.
1: Tak čím uzavřeme? S Uršou Klukovou, Jiřím Krampolem, Miloslavem Šimkem, anebo s Oldřichem Vilenem a vzpomínkou na pana Menšíka? Ptáme se vás po telefonu, ještě rozhodněte, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Co to bude?
2: Já bych určitě chtěla paní Uršovu.
1: Dobře, píšu jí bod, když nám to tam vazbí, rozumím tomu dobře, ale zklamu vás. Víc bodů, to tu dlouho nebylo, že jsme takhle skákali, bylo pro Oldřicha Vilena a vzpomínku na pana Menšíka, Menšíkovu občanku. Tak tohle to si dáme a tím uzavřeme dnešní vysílání.
3: Takže toto mě všechno Láďa vyprávěl, jak dopadl na to osobní oddělení. Já jsem říkal, Láďo, prosím tě. Tak teďka tam jsi o 5 roku starší. Když to osobní oddělení, až budeš mít těch 60, ale to budeš mít těch 55, poznámí na důchodovém úřadě, že pan Menšík dožil 60, ať se mu pošlou papíry, že jde do penze. Tak na tom důchodňáku řeknu, no prosím vás, jste na tom Barandově, buď to jste ožrali, nebo jste se zblázili, nebo co, dítě mu 55. A Láďa říkal, ale prosím tě, to nějak dopadne, to ještě moc daleko. Načež utíkali roky a když Láďa už teda podle toho nového, když už byl teda o 5 let starší, když dosáhl 50, teda měl furt těch 45, tak si mě zavolal ředitel do Jindřišské ulice a říkal, poslyšte, vy jste kamarádi, vy jste rodáci, on je takovej umělec, že já už bych mu teď zařídil, zasloužil jeho umělce. No, ve mně to trošku vrklo, pak říkal k 50, že mu to nesto. No, říkal jsem, no, dobře, on si zaslouží ledacos, no. A za dalších 5 let mě ten tyž ředitel volal, říkal, poslyšte, on za pár měsíců bude mít 55. A to on je zralej na národního umělce, přece za to, jak on se prezentuje a tohle, to já mu zařídím toho národního umělce. No to už jsem se spotil a povídám, no, s tím já vám neporadím, to se promluvte si s Husákem o tomhle. Ať Husák rozdával národní umělce. Načeš? Láďa Menšík, já jsem to už pak sledoval jenom podle novin, jsem se dočetl, že dostal za národní umělce, Josef Kroner národní umělce a tohle. Šel jsem za ním, říkám, Láďo, prosím tě, ty už z toho nevybruslíš, to smrdí kriminále, prosím tě, už je v tom namočený i Husák. Jak chceš dál pokračovat, prosím tě, teď až to praskne, tak víš, co z toho bude? A on se rozesmál, říkal, ha, člověče, nic nemůže prasknout, protože Husák je v tom namočený, on si měl ověřit moje data, než mě to dal. A když to praskne, tak on bude mít takovej život, že může přijít i Voflek. No a takhle přišel Voflek Láďa a ne Husák.
1: Ta dnešní je na konci, hostem byla Pavlína Flipovská. Ať se daří a krásné léto, Pavlíno.
0: Děkuju moc krát a to krásné léto přeju nám všem, protože krásný léto posvětí život a myslím si i zastaví čas svým způsobem, což my ženský potřebujeme. No a děkuju vám, bylo mi mezi vámi moc, moc dobře. Naschledanou.
1: A já doufám, že stejně tak milo a příjemně vám bude i zítra v Humoriádě, kdy hostem bude Carmen Majerová.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Sedmnáct hodin.
3: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
2: Poslanci podpořili konec každoročního zdražování dálničních známek. Podle opozice je to populismus. Pražský dopravní podnik kvůli poškození tramvajových tratí prověří kamerové záznamy. A počasí v regionu zítra převážně oblačno, postupně až polojasno. Zpočátku ještě přehánky, ojedinělé bouřky a maxima příjemná kolem 25 stupňů. Zprávy jsou tou Nehasilem. Dobré odpoledne. Poslanci dnes podpořili konec každoročního zdražování dálničních známek. Zákon schválili v prvním čtení. Koalice chce, aby známky i nadále stály stejně jako letos. Staroční by tak řidiče i po novém roce stála 2570 korun. Teď se ceny mění podle inflace a rozšiřování dálniční sítě. Opozice návrh označila jako populistický, říká předseda pirátské strany Zdeněk Hřib.
4: Když se na to podíváte teďka, tak dálniční známky z těch je nějakých 8,75 miliardy, pak tam máte mýtné 16 miliard a silniční daň 0,8 miliardy, to dělá dohromady nějakých 26 miliard, jenomže oprava a údržba dálnic a silnic vyšší třídy stála například loni cca 50 miliard korun, to nepočítám vůbec novou výstavbu.
2: Návrh teď posoudí sněmovní hospodářský výbor. Kvůli včerejšímu poškození gumového těsnění několika tramvajových tratí v Praze přezkoumá dopravní podnik videozáznamy z pouličních kamer a tramvají. Ty kvůli tomu nejezdily přes Čechův most a také Karlínem. Na záběrech budou technici zjišťovat, zda problémy nezpůsobila například technická závada auta nebo tramvaje. Upřesní mluvčí pražského dopravního podniku Daniel Šabík.
5: Jaká je přesná prvotní příčina poškození asfaltové zálivky a její vytržení ze spáry, to je předmětem interního šetření dopravního podniku. Aktuálně probíhá čištění samotných kolejnic od asfaltové směsi z vytržené zálivky. Musíme pečlivě očistit kolejnice, aby se hmota nedostala na kola tramvají.
2: Provoz na Čechově mostě pražský dopravní podnik obnovil už včera večer. Karlínem stále jezdí tramvaje jen jedním směrem, a to z Palmovky do centra hlavního města. Více než 40 kontrol letních dětských táborů letos zatím udělali hygienici ve středních Čechách. Zjistili dvě závady. Šlo například o chybějící umyvadlo na ošetřovně. Pochybení řešili domluvou. Potvrzuje mluvčí krajské hygienické stanice Středočeského kraje Dana Šalamunová.
6: Za zjištěné nedostatky jsme pak v této chvíli uložili jednu domluvu. Dosud jsme nezaznamenali výskyt infekčního onemocnění ani žádnou mimořádnou situaci. Ve středních Čechách máme dosud ohlášeno 236 dětských letních rekreací s účastí 20 318 dětí.
3: Sport.
2: Český tenista Dalibor Svrčina dohrál na antukovém turnaji ve švýcarském Bostadu v prvním kole. S Bulharem Dimitrovem prohrál 1-2 na sety a česká tenistka Dominika Šalková pak podlehla na úvod turnaje v rumunském Jasi Rusce Ibragimové 2-6 a 5-7.
3: Počasí.
2: Večera v noci na středu čekáme v regionu oblačno až zataženo, místy občasný déšť, přehánky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné, nejnižší teploty nad ránem mezi 18 a 15 stupni. Zítra přes den zpočátku velká oblačnost, na řadě míst přehánky, ojediněle bouřky, později odpoledne budou srážky ustávat, oblačnosti začne ubývat. Maxima zítra mezi 23 a 26 stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
2: Na dálnici D11 Praha Hradec Králové počítejte s kolonou z kilometru 3 na 25 do omezení za zavřeným sjezdem na úvaly. Na 8 kilometru je totiž průjezdný pouze levý pruh. Tolik doprava Český rozhlas střední Čechy vám přeje klidnou jízdu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná úterní Den v kraji. Dnes s Jitkou Lukešovou.
0: Hezké odpoledne.
3: Den v kraji.
0: No a já hlásím, že jsme jako vždy připraveni, právě startujeme a máme pro vás opět to nejdůležitější, jak ze středních Čech, tak i z Prahy. A co to bude tentokrát? Například si povíme, že policie kvůli anonymní hrozbě bombou dnes dopoledne vyklidila pražské hlavní nádraží. Také zjistíme, proč dělníci opravují zříceninu zámku Zvířetice na Mladoboleslavsku. No a třeba za chvíli to bude i zpravodajský souhrn celého úterního dne. Jako vždycky, ale začneme písničkou.
3: Český rozhlas Střední Čechy, Den v kraji.

0: Petr Kolář dohrál a dospíval, no a teď už je na řadě slibovaný zpravodajský souhrn celého úterního dne s datem už 14. července, který pro nás pro všechny připravil Ota Nehasil.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Praze a středních Čechách? Stručně, jasně, přehledně.
2: Dobré odpoledne. Českou republiku dnes podvečer a večer zasáhnou silné bouřky. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu platí také pro celý středočeský kraj. Už popoledni se silné bouřky objevovaly na Příbramsku, Benešovsku a také na Kolínsku. Policisté dnes ráno museli kvůli anonymní výhrušce bombou zasahovat na pražském hlavním nádraží. Policie nádraží evakuovala, na místo zamířil pyrotechnik a provoz vlaků byl zastaven. Hlášenou bombu nakonec policie nenašla a bude pátrat po pachateli. Tomu za šíření poplašné zprávy hrozí až 3 leté vězení. Hasiči dnes dopoledne ukončili zásah u požáru haly se skladem elektrických koloběžek v Čelákovicích u Prahy. Škoda byla vyčíslena na zhruba 80 milionů korun. Příčinu zjišťují vyšetřovatelé. Policisté už také zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. V Kolíně začíná fungovat azylový dům pro ženy a děti ohrožené domácím násilím. Jde o první službu tohoto typu na Kolínsku. Nabízí chráněné ubytování pro 25 osob. K dispozici jsou navíc také 2 krizová lůžka. Bydlení s utajenou adresou mohou využít ženy a jejich děti hlavně z Kolínska, Kutnohorska, Čáslavska nebo Nymburska. Policisté vyhodnocují kamerové záznamy a vystíhají účastníky včerejší nehody poslance Filipa Turka za motoristy s nemocničním vozem v Praze. To jelo se zapnutými majáky. Turkovi se nic nestalo, druhého řidiče převezli záchranáři se zraněním do nemocnice. Kdo nehodu zavinil, policie stále vyšetřuje. Kvůli včerejšímu poškození gumového těsnění několika tramvajových tratí v Praze přezkoumá dopravní podnik videozáznamy z pouličních kamer a tramvají. Ty kvůli tomu nejezdili přes Čechův most a také Karlínem. Na záběrech budou technici zjišťovat, zda problémy nezpůsobila například technická závada auta nebo tramvaje. Policisté odvolali pátrání po 33-letém vězni, který minulý týden utekl z nestřeženého pracoviště v Milovicích na Nymbursku. Zadrželi ho včera v Praze. Dnes o tom na webu informuje mluvčí středočeských policistů Barbora Šnevajsová.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Praze a středních Čechách? Stručně, jasně, přehledně.

0: Tak tolik Václav Neckář a jeho potulný hráč. No a teď aktuálně. Policie kvůli anonymní hrozbě bombou dnes dopoledne vyklidila pražské hlavní nádraží. Metro C stanicí projíždělo a úplně zastavený byl i automobilový provoz na magistrále v okolí nádraží. Podrobnosti k délce zásahu řekl Českému rozhlasu také Martin Kavka, mluvčí zprávy železnic pro mimořádné události.
1: Obecně můžeme říct, že se to stalo po 8 hodině ráno. Bylo to omezeno do 9 hodin 15 minut, pak policie tedy povolila, že provoz na hlavním nádraží může být obnoven.
0: Vlaky se na pražské hlavní nádraží vrátily kolem 9. hodiny 30. minuty. Nicméně část z nich měla zpoždění, jak dodává Martin Kavka.
1: Počet cestujících nedokážu odhadnout, ale jsou to prostě cestující, kteří cestovali někdy mezi tou 8. a 9. hodinou. Ty vlaky nabíraly zpoždění, ty největší zpoždění byly přes hodinu.
0: Vyklízení hlavního nádraží nebo jeho hlavní části kvůli vyhrůžce bombou nebo podezřelému zavazadlu není úplně ojedinělé. Po anonymní hrozbě bombou policie nádraží vyklidila třeba v prosinci roku 2016. Podezřelého tehdy zadržela o den později. Dopadla i muže, který bombou na hlavním nádraží hrozil v září roku 2019, a ženu, která s podobnou vyhrůžkou přišla v srpnu 2021. Obvinila je pak z trestného činu šíření poplašné zprávy. Podrobnosti k dnešní události najdete také na našem webu střednichechy.rozhlas.cz. No a ještě doplním další informace nebo další dopravní informaci. Kvůli pondělnímu poškození gumového těsnění několika tramvajových tratí v Praze přezkoumá dopravní podnik videozáznamy z pouličních kamer a tramvají. Ty kvůli tomu nejezdili přes Čechův most a také Karlínem. Na záběrech budou technici zjišťovat, zda problémy nezpůsobila například technická závada auta nebo tramvaje.
2: Český rozhlas Střední Čechy, Den v kraji.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Paliativní péče není tabu. Jde o nenahraditelný přístup lékařů a dalších odborníků. O své zkušenosti se s námi podělila Marta Skarlantová.
2: Já teda mám pocit, že mi nic není, síly mi neubývají, tak pořád jako, že ty doktoři si něco vymýšlí.
1: Více s primářkou paliativní péče Zuzanou Křemenovou.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

0: Tolik zasmušil romanticky Petr Muka, jeho song Tančíš sama. Přesný čas 17 hodin a 25 minut. Ať už vezete svého zvířecího mazlíčka jen kousek k veterináři, nebo se rozhodnete vzít ho sebou na dovolenou k moři, je třeba mít na paměti základní pravidla. I krátká cesta autem se totiž kvůli špatně zajištěnému psovi nebo kočce může stát velmi nebezpečnou. Více o tom řekne Richard Webbs. Pěkný den.
1: Hezký den, je to tak, i když zákon neříká úplně doslovně, jak by mělo být zvíře v autě zajištěné, určitě to není věc, kterou bychom měli brát na lehkou váhu.
0: No a co tedy říká zákon?
1: Ten určuje jen to, že psi musí být umístěni v dopravním prostředku tak, aby neohrozili řidiče ani sebe. Znamená to, že zvíře v autě musí být přivázané tak, aby nedosáhlo na řidiče. A pozor, představa, že při nehodě udržíte zvíře na klíně, je mylná. Setrvačnost při nárazu je totiž opravdu velká a čím těžší zvíře máte, tím spíš ho neudržíte. Dojít tak může snadno k nehodě. Jeden příklad za všechny popisuje Jan Straka z dálniční policie.
2: Ti psi jezdí na předních sedadlech, mohou se leknout v případě, že někdo vedle zatroubí, skočí na toho řidiče, ten se lekne, strhne volant, nehoda je na světě.
1: Pes nebo kočka, kteří jsou v autě na volno, ale nemusí nehodu jen způsobit, můžou i výrazně zkomplikovat její následky. Třeba když je potřeba po nehodě posádku auta vyprostit, vyděšené zvíře může útočit na hasiče nebo záchranáře. A to platí i pro jinak klidné a vychované mazlíčky, jak nám už dřív popsala vedoucí brněnského městského útulku Petra Volešová.
3: Ve stresu ta zvířata reagují jinak, byť je ten pejsek normálně klidný a vyrovnaný. V případě nějakého dopravního incidentu můžou právě v důsledku toho návalu adrenalinu, stresových hormonů, tak jednat jinak.
1: Vylekané zvíře, které po nehodě zmateně běhá po silnici, navíc ohrozí nejen sebe, ale i lidi v dalších autech.
0: Jak teda psa nebo kočku v autě připoutat a jaké jsou možnosti?
1: Nejlevnější variantou je postroj a speciální popruh, který má na jedné straně karabinu a na druhé sponu, která se zapne stejně jako bezpečnostní pás. V chovatelských potřebách takový set vyjde zhruba na 300 korun. Samotný pás je ještě levnější. Další variantou jsou přepravky a klece. Přepravku, ať už je v ní kočka nebo menší pes, je potřeba pevně připoutat a zajistit, aby se z ní zvíře za jízdy nedostalo. Nejbezpečnější, ale taky nejdražší variantou jsou klece do kufru. Cenovým a bezpečnostním kompromisem pak může být mříž, která zvíře v kufru oddělí od zbytku posádky.
0: Před pár týdny začaly letní prázdniny, teploty dosahovaly rekordních hodnot a další vlna veder už začala. Tak jak k tomu přizpůsobit převážení zvířat?
1: Zvíře rozhodně nesmí zůstat připoutané v autě. Nikdy. Při vyšších venkovních teplotách se z vyhřátého auta stává doslova pekelná past už za pár minut. A další věc, která sice vypadá dobře na fotkách nebo ve filmech, ale reálně je pro zvířata nebezpečná, je nechat psa za jízdy vystrčit hlavu z okénka.
0: Tak tolik náš reportér Richard Webbs, děkuji moc, pěkný den.
4: Český rozhlas Střední Čechy, den v kraji.

0: Tak to je britská popová skupina Rabice, jejich písnička Sugar Baby Love. No a co si dáme teď dál? Posuďte sami, Správa železnic spustila rozsáhlou anketu o problémech vlakové dopravy. Lidé po celém Česku ji můžou vyplnit online, na internetu. Anketu představili zástupci Správy železnic na nádraží Praha Bubny. No a odpovědi budou sbírat do konce letních prázdnin.
1: Železnice je lepší než silniční doprava.
2: Myslí si paní Renata, která na nádraží Praha Bubny přišla se dvěma dětmi. Přála by si, kdyby bylo jednodušší se do souprav dostat s kočárkem.
1: Bylo by to jako příjemnější, kdyby se dalo jako líp do vlaku. Když jako v Praze to je jako jednoduchý, protože jsou ty nízkopodlažní, ale když jako jsou ty dálkový, tak možná jako tam jako nízkopodlažnost a prostor pro děti.
2: Vlakem do Kladna jezdí každý den také paní Věra, která se těší, až železničáři tuto trať zmodernizují.
3: Těším, protože už na to čekám 20 let.
2: Jak byste zhodnotila, jak je železnice bezpečná?
3: Jak jde? U nás si myslím, že je to docela dobrý, ale tam, kde se stávají pořád na těch přejezdech nehody, je to strašný. No.
2: A ještě něco, co by podle vás mohli železničáři vylepšit?
3: Dochvilnost.
2: Naopak pan Ivo jezdí vlakem jen minimálně.
4: Nemáme ve vsi dobré spoje, máme tam jenom vlakovou zastávku, která je asi 25 minut pěšky. Důležitá je podle něj modernizace tratí a prostě optimalizace.
2: Anketu s názvem Refreshněte s námi železnici zahájili pořadatelé na nádraží Praha Bubny. Jak dotazníky fungují, lidem vysvětloval třeba Jakub Zůza z tiskového oddělení Správy železnic.
5: Spoustu lidí, který takhle oslovíme, tak by třeba na sociálních sítích nám sami od sebe nenapsali a když je k tomu vyzveme a uvidějí, že je nás, jejich názor opravdu zajímá, tak se myslím, že budou mít větší chuť nám se o svůj názor podělit.
2: Dotazníky lidé najdou pomocí QR kódů, které železničáři rozmístili po nádražích a zastávkách v celé republice. Jsou zcela anonymní, zdůrazňuje generální ředitel Správy železnic Tomáš Tóth.
6: To vyplnění trvá zhruba 2 minuty a ptáme se na ty nejdůležitější otázky z oblasti bezpečnosti, z oblasti úklidu nádraží, informačních systémů, orientačních systémů, třeba i co se týká spouždění vlaků, tak abychom dokázali předávat zpětnou vazbu i našim dopravcům.
2: Zájem o cestování vlakem podle něj roste.
6: Zhruba v průměru je to nějakých 500 000 cestujících za den a atakujeme 150 milionů přepravených cestujících ročně. Bavíme se o tom, že máme 1600 nádraží, takže snažíme se to pokrýt tak, abychom měli zpětnou vazbu nejenom z metropole a velkých nádraží, ale i z těch menších.
2: Výsledky ankety Správa železnic použije jako podněty pro zlepšení svých služeb a při rozhodování o úpravách stanic. Z Prahy Josef Beneda, Český rozhlas.
7: Den v kraji.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Skupina No Name a písnička Ďakujem, že si. No a po písnice se vypravíme společně na Mladoboleslavsko. Dělníci opravují zříceninu zámku Zvířetice právě na Mladoboleslavsku. Ta patří Bakovu nad Jizerou, který od roku 2014 postupně opravuje. Letos se radnici podařilo sehnat na záchranné práce více než 1,5 milionu korun. Technici například musí zajistit západní renesanční palác zámku, který stojí na místě původního hradu.
1: Vy jste na lešení, v ruce máte zednickou lžíci a co teďka zrovna děláte?
2: Na téhle stavbě v podstatě jde o konzervaci jakoby zdiva.
1: Stavař Jaroslav Jíša.
2: Nic se nedodělává, prostě se konzervuje. Potřebujeme podezřít věci, které hrozejí zřícením.
1: Jaký používáte stavební materiál?
2: Samozřejmě děláme z toho, co tady je. Kámen se používá, používáme německý cihly, které jsou ze starých stodol a ze starých domů. Mimo to si děláme maltovinu, takže my si mícháme svý malty, máme recepty na to, jo, používáme vápno odleželý.
1: Martin Šanda je historik umění a popisuje, na jaké části zříceniny se pracuje.
3: To je v podstatě západní křídlo, které vzniklo v renesančním období na místě, kde už předtím zřejmě byla kuchyně hradní, v podstatě od vzniku hradu zřejmě, nebo od 14. století, a navazovali na to zřejmě nějaký kolny. A na tomhleto místě, tak prostě ve druhé polovině 16. století, vzniká reprezentativní křídlo, který vlastně navázalo na ten starší reprezentativní objekt, na ten starší palác.
1: Tento renesanční objekt vznikl později, než se postavil samotný hrad. Známe člověka, který ho postavil?
3: České kamenici v archivu mají papír a na tom je napsáno, že Petr Pacenau do roku 1592 neodvedl poplatek ze soli, protože stavil věž na Zvířeticích.
1: Miloslav Hanzl a Stepan Architekt.
4: Ano.
1: Pane architekte, co se musí konkrétně udělat, když se koukneme třeba na celou zříceninu?
4: Když se podíváme na celou zříceninu, tak je vidět, že je potřeba udělat zajištění. A zajištění na všech objektech, které tady vidíme. Dělali jsme částečně blok na gotické hradbě.
1: Vedoucí projektu na záchranu Zvířetic je Vojtěch Dvořák.
5: Teď se soustředíme na renesanční křídlo, což je velikánský palác, a samozřejmě cílem je zajistit to celé.
1: Za město má na starosti koordinaci projektu Monika Halířová ze správního odboru radnice.
6: Velmi si vážíme toho, že nám i letos Ministerstvo kultury přispělo částkou 1,1 milionu korun. Celkové letošní náklady dosáhnou hodnoty přibližně 1,6 milionu korun a v příštím roce počítáme s investicí kolem 1,3 milionu korun.
1: Zvířetice jsou zříceni na renesančního zámku, přestavěného z původního gotického hradu, a to nad vesnicí Podhradí. Areál má na délku přes 80 metrů. Ze Zvířetice Radek Duchoň, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Střední Čechy, Den v kraji.

0: počasí ve středních Čechách.
1: Co se týká počasí, tak v noci meteorologové varují před bouřkami hlavně ve východní části středních Čech. Zde mohou být i bouřky s kroupami. Meteorologové čekají i silné poryvy větru. No a jaké nás čeká počasí zítra, tak to nám řekne Taťána Míková.
2: Přes den by to mělo být postupně takové uklidňování. Platí, že maximální teploty budou už nižší než ty dnešní, 23 až 28 stupňů Celsia. Dokonce v severní části regionu můžou být ty teploty trochu nižší. Do 21 stupňů nebo 22. Předpokládáme totiž, že v průběhu dne se bude oblačnost proměňovat a odpoledne jí bude celkově ubývat. To znamená, že ráno a dopoledne budeme mít zataženo, oblačno, odpoledne spíš oblačno, polojasno a k večeru až skoro jasné nebe.
1: Tolik Taťána Míková a já doplním zítřejší teploty. 23 a 28 stupňů, na severu našeho středočeského regionu pak jen 21 stupňů Celsia.
0: Den v kraji.

Petr Spálený právě dospívává, no a 18. hodina klepe na dveře a to znamená jedno jediné, že jsme na konci úterního vydání našeho magazínu jménem Den v kraji. Těšit se na vás budeme opět zítra. Zatím vám přeju hezký podvečer a hezký poslech našeho dalšího vysílání, ale zdaleka se s vámi neloučím, protože po časovém znamení a po zprávách se v našem podvečerním vysílání uslyšíme opět tady na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Tak hezký podvečer.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
3: Více než 40% Čechů ve věku nad 50 lety nemá jasný finanční plán na důchod. Kladenská střední průmyslová škola bude mít nové učebny a laboratoře. Fotbalové mistrovství světa dnes večer pozná prvního účastníka finále. A počasí v regionu zítra oblačno, zpočátku ještě přehánky, později ubývání oblačnosti. A maxima docela příjemná kolem 25 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý podvečer. Jasný finanční plán, z čeho budou v důchodu žít, nemají teď přes 2/5 Čechů ve věku nad 50 lety. Ukázal to průzkum agentury Ipsos exkluzivně pro Českou bankovní asociaci. Ta pravidelně zkoumá finanční gramotnost Čechů. Ta se sice mírně zlepšuje, ale právě povědomí o financích na důchod by mohlo být kvůli stárnutí populace do budoucna velký problém, říká Michal Straka, analytik finančního trhu agentury Ipsos.
4: Statisticky, když jdete do důchodu, tak v průměru máte nějakých 40-41 procent svých příjmů, který jste měli předtím. Samozřejmě případ od případu, že to zprůměrujeme. A lidé si myslí, že budou mít kolem 60-65% svých příjmů. Takže tady už vidíme, že oni nadhodnocujou potom vlastně ten podíl důchodu na těch stávajících příjmech.
3: Střední průmyslová škola a vyšší odborná škola Kladno bude mít nové odborné učebny, laboratoře a také bezbariérový přístup. Středočeský kraj vybral firmu, která provede stavební úpravy téměř za 12 milionů korun. Práce mají být hotové příští rok na jaře. Následovat bude dodávka a montáž vybavení přibližně za 20 milionů. Upřesní mluvčí kraje Adam Hejda.
5: Současné vybavení kladenské průmyslovky už bohužel naráželo na své limity. Naším cílem je, aby absolventi odcházeli do praxe co nejlépe připraveni na to, co od nich budoucí zaměstnavatelé budou skutečně vyžadovat.
3: Kvůli pokračující rekonstrukci Plzeňské ulice v Praze se musí řidiči připravit na nová dopravní omezení. Od zítřejšího rána bude část pod Bělohorské ulice jednosměrná. Řidiči tam neprojedou směrem od Strahova. Uzavírka potrvá do 24. července. Podle mluvčí pražského dopravního podniku Anety Řehkové toto omezení ovlivní také provoz 4 autobusových linek.
6: Změny se dotknou linek číslo 123, 149, 167 a 191. Některé zastávky se dočasně zruší nebo přemístí, několik jich naopak mimořádně přibude. Sport.
3: Fotbalisté Francie zabojují na mistrovství světa o třetí postup do finále v řadě. V Dallasu rozehrají semifinále proti Španělům večer v 21 hodin. Vítěz se v nedělním finále střetne s lepším z druhé semifinálové dvojice Argentina-Anglie. Toto utkání je na programu zítra.
1: Počasí.
3: Dnes večera v noci na středu čekáme v regionu středních Čech oblačno až zataženo, místy déšť, přehánky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné, nejnižší teploty nad ránem mezi 18 a 15 stupni. Zítra přes den zpočátku ještě velká oblačnost a na řadě míst přehánkami jen ojediněle bouřky, později odpoledne budou srážky ustávat a oblačnosti začne ubývat. Maxima zítra mezi 23 a 26 stupni. Vítr slabý bude v bouřkách přechodně zesilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
3: Na Pražském okruhu jsou teď kolony nejen z dálnice D5 od Rudné k Ořechu směr dálnice D1. Problémy jsou také v opačném směru, a to z dálnice D1 na letiště. V Cholupickém tunelu byly problémy. Kolona je až od Jesenice. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Naše vysílání pokračuje stále s Jitkou Lukešovou.
7: Hezký podvečer.
0: No a co nás čeká v následující hodině? Tak například si povíme, že mateřská škola Kolárova v Českém Brodě je v havarijním stavu. Také prozradíme, jaké změny čekají dětské domovy a výchovné ústavy, ale vy už víte, že jako vždycky toho bude daleko a daleko více. Tak hezký poslech a hezký podvečer.

0: Úvodem Kanaďanka Celine Dion, Because You Loved Me. Tak tolik písnička, přesný čas 18 hodin a 16 minut a jedeme do Českého Brodu. Mateřská škola Kolárova v Českém Brodě je v havarijním stavu. Dělníci ji proto zbourají a na jejím místě postaví novou. Město za ní pak zaplatí 167 milionů korun. Než bude nová školka hotová, budou žáci docházet do provizorních tříd v budově úřadu práce.
1: Na pěti propojených budovách v rozlehlé zahradě pod železniční tratí praská omítka a zdivo. Školka je v havarijním stavu a dělníci ji proto zbourají.
2: Stávající mateřská škola stojí přesně 50 let a nová se staví z bezpečnostních důvodů a z toho, že tato školka už nesplňuje ty normy 21. století.
1: Říká zástupkyně ředitelky mateřské školy Vladimíra Hybešová. Po dobu stavby budou děti docházet do náhradních tříd.
2: Náhradní prostory máme dva. Jedna třída je umístěna v Liblici a tři třídy jsou umístěné v budově bývalé stavokonstrukce.
1: Město tam nechalo v přízemí a v prvním patře vybudovat tři nové učebny v areálu, ale zatím není žádný prostor pro venkovní hraní.
2: Vedení města nám přislíbilo, že na podzim bude hotové hřiště. Na to se těšíme, ale o to více budeme těšit na tu novou zahradu u nové mateřské školy.
1: Dodává zástupkyně ředitelky Hybešová. V nové dvoupodlažní školce se ředitelka Jiřina Zumrová těší hlavně na místo pro společné setkávání.
3: Bude pro nás nový to, že budeme mít jeden velký společný prostor, po kterém jsme hodně dlouho už toužili a z praktických důvodů i co se týká pak spojování tříd a dalších provozních záležitostí je to pro nás jako velký přínos.
1: Společný prostor a některé třídy budou v přízemí, další třídy pak budou v patře. Do nové budovy se tak vejde víc žáků.
3: Současná školka má 112 míst kapacity a po návratu se vlastně navýší se kapacita na 5x24 dětí plus 12.
1: Do 6 tříd tedy bude chodit 132 dětí, dodává ředitelka Zumrová. Podle starosty města Tomáše Klineckého z TOP 09 bude demolice hotová do konce letních prázdnin.
4: A v momentě, kdy budou mít tu starou budovu zdemolovanou, tak začne stavba nové. Počínaje základovou deskou, kterou bychom měli mít někdy začátkem podzimu hotovou.
1: Stavba nové školky má podle něj skončit do prosince příštího roku.
4: Termín podle smlouvy je 18 měsíců, což plus minus vychází na konec roku 2027. Samozřejmě je to velká stavba, je to předpoklad, doufáme, že se to podaří splnit.
1: Město za stavbu zaplatí 167 milionů korun. Na polovinu získalo dotaci. Z Českého Brodu Alena Junová, Český rozhlas.
5: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.

0: Národní kavárna Pavla Vítka.
1: Na návštěvu tentokrát zavítá písničkář Jiří Dědeček. Povídat ale nebude zdaleka jen o hudbě. Řeč přijde i na poezii, překládání z francouzštiny a dokonce i na veslování a drobné zednické práce.
0: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině.

0: A na Zagorová a její počítadlo lásky. Pod jednou střechou spolu dnes často žijí děti, které potřebují především bezpečí a také péči. I ty, které se dopustily závažné trestné činnosti. Dětské domovy a výchovné a diagnostické ústavy se proto mají změnit. Stejně jako samotný způsob péče o ohrožené děti. Ministerstvo školství chystá největší proměnu systému ústavní a ochranné výchovy za poslední desítky let. Ne všechny děti, které spáchají trestnou činnost, totiž končí v dětských domovech se školou nebo ve výchovných ústavech.
1: V dětských domovech dnes spolu žijí děti s různými potřebami a různě závažným chováním.
2: My zavřeme nezletilého vrahu hromady se sirotkem. A to se tady odehrává.
1: Upozorňuje předseda Asociace náhradní výchovy a ředitel dětského domova Koryto na Prachaticku Miloš Picek, že ne všechny děti, které spáchají trestnou činnost, se dostanou do výchovných ústavů. Děti je potřeba oddělit.
2: Dokážu vedle 18 dětí mít dítě, které má střední mentální postižení a vyroste mi tam normálně mezi těma ostatníma dětma.
1: Podle něj ale nejde, aby děti s problémy v domovech převažovaly. Dnešní systém je nastavený na péči o děti bez rodičů, říká Dana Lipová z nadace Sirius.
3: My máme stejný pravidla pro všechny ty typy zařízení, ale zároveň víme, že máme děti, které potřebují jiný typy zařízení. Jsou děcka, které mají problém, třeba adiktologický. Takže já potřebuju v tom zařízení mít adiktologa, ale zároveň nemůžu mít adiktologa v každém zařízení.
1: Vedle dětských domovů mají v rámci středisek výchovné péče vzniknout specializovaná centra. V každém by vyrůstaly děti s podobnými problémy. A děti, které spáchaly trestnou činnost a mají uloženou ochranou výchovu, by žily v samostatných zařízeních s terapeuty a dalšími odborníky. Vysvětluje to školský ombudsman Štěpán Jílka, který změny prosazuje.
4: Zařízení by měla jako skupiny jednotlivé pro děti po 4 až 6 dětech, s tím, že součástí celého toho zařízení by byly samozřejmě nějaké jako restriktivní režimové i materiální prvky, které by omezovaly ten volný pohyb dětí mimo zařízení a současně zajišťovaly dětem, které o to mají zájem nebo jenom trochu chcou, tak i vzdělávání ve školách při zařízení.
1: V dětských domovech by zůstávaly děti bez vážnějších problémů. Cílem je, aby se jejich život co nejvíc podobal rodině, v menších skupinách a v bytech nebo rodinných domech. Dětský ombudsman Martin Beneš ale upozorňuje, že děti by se měly z rodin odebírat jen v nutných případech.
5: Protože v těch zařízeních jsou poměrně často děti, které by mohly v té rodině zůstat a vlastně pak nemáme kapacitu na to, abychom do těch zařízení umisťovali děti, které tu péči mimo rodinu skutečně potřebují.
1: Ministerstvo školství chce návrh nové úpravy náhradní výchovné péče vládě předložit v listopadu. V Česku vyrůstá mimo rodinu téměř 29 tisíc dětí. V pobytových zařízeních je zhruba 6,5 tisíce, z toho asi 100 s nařízenou ochranou výchovou. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas, střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

Pražské léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Kršner a Petr Habka, bude mi lehká zem. No a co si dáme teď? Pokud právě teď přemýšlíte, kam se třeba zítra vypravit, tak zbystřete, protože právě teď pro vás máme připraveny naše tipy.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se zítra můžete vydat? Přijďte si užít komorní koncert plný silných textů, melodií a poctivého písničkářství. František Kasl Trio představí autorské písně na pomezí folku a blues v intimním podání, které sází na citlivé kytarové aranže, sehranost muzikantů i bezprostřední kontakt s publikem. Letní hudební večer v zahradě Husovy knihovny v Říčanech startuje v 19:30. Osada Havranů na Veliké řece a Volání rodu. Kultovní filmová trilogie podle knih Eduarda Štorcha ožije během letních večerů na zámku v Nižboru. Každému promítání bude předcházet přednáška archeologa o skutečném životě lidí v době kamenné, doplněná o originální archeologické nálezy. Osadu Havranů, dobrodružný příběh o mladém Havrampírkovi a lovci Sokolovi v podání Jiřího Bartošky uvidíte ve středu 15. července. Další filmy trilogie pak 22. července a 5. srpna. Začíná Benešov City Life, program plný koncertů a promítání filmů pod širým nebem. Jako první se na pódiu na Masarykově náměstí v Benešově představí kapela Celeste and Charles, parta 10 kamarádů, kteří milují funk, disco a R&B s českými texty. Přijďte si je poslechnout v 8 večer. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.
1: Český rozhlas Střední Čechy.

Víte, že Loreta v Kosmonosích u Mladé Boleslavy je považována za jednu z nejkrásnějších staveb loretánského typu severně od Alp? Po celém areálu jsou rozesety barokní sochy místního rodáka, sochaře Josefa Jiřího Jelínka. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

Lucie Vondráčková a Radim Flender, Stanice Svět, tak se jmenovala písnička, tak vážení a milí, 19. hodina se přiblížila a to znamená, že jsme na konci našeho odpoledně podvečerního vysílání. Patří se v tuto chvíli poděkovat za vaši pozornost a společnost. Loučí se Jitka Lukešová. Přeji vám krásný, vydařený večer, především podle vašich představ a také s těmi, které máte rádi. No a také třeba hezký poslech našich dalších večerně nočních pořadů. No a já se budu jako vždy těšit zase brzy, nejpozději zítra, naslyšenou. Thank you.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
0: Českou republiku zasáhly silné bouřky. Na Příbramsku padaly až 3 centimetrové kroupy. Premiér Babiš kritizuje motoristického poslance Turka, a to kvůli včerejší nehodě v centru Prahy. A počasí v regionu zítra oblačno, zpočátku přehánky, později ubývání srážek i oblačnosti a maxima kolem 25 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Celou Českou republiku od západu k směrem k východu prochází bouřky. Nejsilnější zaznamenali meteorologové zatím ve středních Čechách a také na Broumavsku. Na Příbramsku padaly až 3 centimetrové kroupy.
2: Bouřky na mnoha místech doprovázel taky přívalový déšť a silný vítr. Na Příbramsku zaznamenali meteorologové i takzvanou supercelu, popisuje Miloš Dvořák z Českého hydrometeorologického ústavu.
3: Tato bouřka rotuje, vytváří předpoklady, protože je ještě intenzivnější a silnější než klasická bouřka bez té své rotace.
2: Před silnými bouřkami varovali v SMS zprávách své klienty i některé pojišťovny. Kvůli přívalovým dešťům totiž hrozí třeba zatopení sklepů. Silný vítr zase může lámat stromy. Výstraha před bouřkami platí až do zítřejšího dopoledne. Od večera se budou bouřky objevovat hlavně na severovýchodě Čech, Moravě a taky ve Slezsku. Lucie Špetová, Český rozhlas.
0: Poslanec za motoristy Filip Turek by podle českého premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO měl za včerejší dopravní nehodu v Praze převzít zodpovědnost a měl by rezignovat na pozici vládního zmocněnce pro Green Deal. Andrej Babiš to napsal Českému rozhlasu s tím, že by to Turek měl udělat v případě, že se potvrdí průběh nehody tak, jak ukázaly nové kamerové záznamy. Na nich je vidět, jak Turkovo vozidlo předjíždí stojící kolonu odbočovacím pruhem. Z něj pak vjel přímo do křižovatky, kde se srazil s nemocničním vozem. Turka kritizuje také další politici z vlády, například předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO Taťána Malá.
4: Já rozhodně neschvaluji jakoukoliv arrogantní nebo nezodpovědnou jízdu. Počkejme si na vyjádření policie a já předpokládám, že Filip Turek je dostatečně vyspělý, aby se k té situaci vyjádřil a postavil sám.
0: Filipa Turka k rezignaci vyzvala také opozice. Kamerové záznamy z místa teď vyhodnocuje policie. Sport. Tenistka Barbora Krejčíková vyhrála utkání prvního kola premiérového ročníku turnaje v Aténách na tvrdém povrchu. Bulharku Tomovovou porazila 2-0 na sety. Na antukových turnajích se dalším Čechům nedařilo. Ve švédském Bolstadu a ve švýcarském Kštádu vypadli Dalibor Svrčina, Martin Krumich a Zdeněk Kolář. A v rumunském Jasi dohrála Dominika Šalková.
1: Počasí.
0: Večer a v noci na zítřek čekáme v regionu středních Čech oblačno až zataženo, stále místy občasný déšť, přehánky nebo bouřky, ojediněle i silné, nejnižší teploty nad ránem mezi 18 a 15 stupni. A zítra přes den zpočátku ještě zvětšená oblačnost a na řadě míst přehánky jen ojediněle bouřky. Později odpoledne budou srážky ustávat a oblačnosti začne ubývat. A maxima zítra většinou mezi 23 a 26 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: V Praze jsou stále dlouhé podvečerní kolony, mimo jiné obousměrně na okruhu před Ořechem od dálnice D5 i Lohkova, a hodně ucpaná teď zůstává také magistrála v centru. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Představte si, že by neexistovala pravidla českého pravopisu. Co by se podle vás stalo, kdybychom nebyli svázáni v uvozovkách? Třeba pravidly českého pravopisu. Prostě by neexistovala.
2: Taky to tak kdysi bývalo, není to zas tak tradiční věc, jak si můžeme představovat, ale už více než 100 let máme pravidla, a to z jednoduchého důvodu. Všichni často píšeme a základní dvě funkce pravidel českého pravopisu je funkce zaznamenávací a vybavovací. To znamená, abychom při tom zápisu nemuseli zdlouhavě vymýšlet, jak ta slova napsat, a soustředili se na obsah samotný. No a při čtení to též, to je ta vybavovací funkce.
1: Je to takový věčný koloběh, že nějak mluvíme spisovně, ale pak je tady ta hovorová vrstva jazyka a ta časem spadne do té spisovné, protože se kodifikuje, uzná se za spisovnou, a tak to jde pořád dokola a dokola, a v tom je Ústav pro jazyk český jako takový kontrolor, který pak tu kodifikaci udělá, jestli se nepletu.
2: No, řekněme, i když to taky není moc hezké označení, jako takový odborný dohlížitel.
1: Kodifikátor, no to jsou slova. Pryč od nich. Proč o tom mluvíme? On nám napsal pan Jiří Dvořáček a píše právě o tomto koloběhu a o tom, že tam existuje právě Ústav pro jazyk český v tom koloběhu, že je takový moc benevolentní.
2: Pan Dvořáček to tady probírá poměrně na mnoha příkladech, takže je těžké v jedné větě říct, co přesně kritizuje. Všímá si toho, že v tom ústavu se snaží jednak sledovat vývoj jazyka a reagovat na něj, a jednak ale prosazovat i jevy, které, řekněme, do určité míry předbíhají ten vývoj jazyka.
1: To znamená, že my lidé křičíme, už chceme, aby se mohlo říkat, aby jsme, místo abychom. Už nám to uzákoňte, už nám to kodifikujte, chceme říkat, aby jsme, aby to bylo správně, teď je to zatím nesprávně. A on tohle kritizuje, že Ústav pro jazyk český řekne, no tak když chcete, aby jsme, budete mít, aby jsme.
2: Zhruba to takhle můžeme shrnout.
1: Na kterých slovech on vlastně to takhle pojmenovává, pan Dvořáček? Čeho si všiml?
2: Vzal to, co je nejvíc vidět a čím my jsme začali, a sice ty pravopisné jevy. Všiml si například toho, že máme předepsáno psát diskuse se s a zároveň filozofie se z. A v podstatě tam naznačuje takovým poměrně invenčním způsobem, že se tyhle předpisy příliš neujaly, protože se příliš nedodržují.
1: To znamená, že nám Ústav pro jazyk český povolil psát filozofie se z, říkal si, tak říká se z, tak proč by se i nepsalo z, jenomže my máme v sobě nějakou klapku nakonec, chceme být extra spisovní a stále píšeme filozofie se s.
2: Kdybychom chtěli být extra spisovní, tak tu diskusi budeme psát se s, protože bychom věděli, že spisovná výslovnost je diskuse, nikoli diskuze. Takže já myslím, že u toho slova filozofie jde o velice výjimečný, ojedinělý jev. A sice, že bychom možná rádi všichni byli filozofy, a jedna z mála věcí, kterou o filozofii víme, je etymologie toho výrazu, která tam má to S.
1: No, je to složité. Do toho prezident, do toho renesance a kurz, ale to už bychom zabíhali do přílišných detailů. Děkujeme panu Jiřímu Dvořáčkovi za dotaz a doufáme, že poslouchal vaši reakci na tenhle e-mail, který přišel.
2: Já bych mu ještě taky ráda poděkovala za to, že práci Ústavu pro český jazyk sleduje, a z toho jeho mailu vyplývá, že si je vědom té složitosti.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že jedině u člověka je pláč projevem emocí? Slzy přitom produkují oči jak u lidí, tak u zvířat a mají dokonce několik typů. Trvalé slzy jsou zásadní pro běžné fungování oka. Zvlhčují jeho povrch, umožňují klouzavý pohyb víček a opticky vyrovnávají nerovnosti rohovky, která by se za sucha zakalila. Dalším typem jsou slzy reflexní, které mají oko především chránit. Ze slzných kanálků se vyplavují například v reakci na cizí těleso, ale i při extrémním chladu, silném větru nebo v reakci na dráždivé látky. Takže známé slzení při krájení cibule je reflexní pláč. Zmíněné typy slz máme společné s dalšími živočichy, ovšem třetí typ je vlastní pouze člověku. Je to pláč emocionální. Známe úsloví krokodýlí nebo želví slzy, ovšem tito tvorové nepláčou při bolesti nebo steskem, toho je schopen pouze člověk. Brekem dáváme svému okolí najevo, že potřebujeme utěšit a říkáme si tak o soucit a schovývavost. Emoční pláč má ale pozitivní vliv i na naše tělo. Vyplavují se při něm totiž látky, které nám pomáhají se sklidnit a lépe tak zvládnout vypjaté situace.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka. Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Oroma Vakeren.

Dobrý večer, Lačiráte Šukar Šuniben. Společně se ohlédneme za jednou z kapitol československých dějin, která výrazně zasáhla do života Romů. Připomeneme si zákon z roku 1927, o kterém si budeme povídat s průvodcem Muzea romské kultury v Brně. A tématem také budou nenávistné komentáře na sociálních sítích. Zůstaňte s námi.

0: Stále posloucháte Oromava Keren a dospíval Jan Bendík. Přesně před 99 lety, 14. července 1927, schválila poslanecká sněmovna Národního shromáždění Československé republiky zákon o potulných cikánech. Přestože se měl podle svého znění vztahovat pouze na takzvané potulné cikány, v praxi byl uplatňován vůči většině Romů a Sintů. Stal se jedním z nástrojů jejich evidence, kontroly a diskriminace a platil až do roku 1950. Jak tento zákon ovlivnil život Romů a proč je důležité si tuto kapitolu našich dějin připomínat? O tom už si budeme povídat s průvodcem Muzea romské kultury v Brně Miroslavem Zubajem.
1: Omezoval pohyb osob, tenhle ten zákon byl převzatý podle bavorských zákonů a z Francie. Jo, takže nebyl první svého druhu, samozřejmě byl opraven podle tady představ politiků tady.
0: Potulní cikáni byli jako skupina vedeni v evidenci vedle nebezpečných zločinců a recidivistů. Kočování bylo povoleno pouze se speciálním úředním povolením, takzvaným kočovným listem. Zákon dále omezoval velikost kočující skupiny či zakazoval držení zbraní. Obecní úřady musely na svém území vymezit místo vhodné k táboření, ale mohly také žádat o udělení zákazu vstupu potulným cikánům do jejich obvodu.
1: Oni, Romové, nikdy neměli nějakou velkou volnost. I v Československu mohli cestovat, ale za určitých podmínek. Za určitých podmínek, já vám to ukážu, jestli můžu, dostával vedoucí ten, kdo měl na starosti, většinou to byl nejstarší člověk nebo muž, tak dostal takzvaný kočovnický list.
0: Kočovnický list tedy vydávali místní úřady.
1: Do tohoto kočovnického listu místní úřady povolovali vstup na dané území. A ostatní členové tyhle skupiny od 14 let dostali takzvanou cikánskou legitimaci, kde

se toulají tady celým Československem a zabíjí lidi, ale nikdy to nebylo prokázané, takže a i když byly tady nějaké tlupy, nikdy to nebylo prokázané, že to byly pouze Romové, takže tyhle ty fámy, které vznikly, byly otisknuty v denících, v novinách, ale nikdy nebyly prokazatelné.

0: Poslech nám zpříjemnil Milan Kroka a kapela Connection. Organizace Romea ve spolupráci s pracovní skupinou pro bezpečnost Rady vlády pro záležitosti romské menšiny připravila informační materiál Desatero. Jak se cítit bezpečněji na sociálních sítích, když jako Rom nebo Romka v České republice čelím nenávisti? Informační publikace vznikla jako výstup spolupráce navazující na konferenci organizace Romea o bezpečnosti Romů na sociálních sítích a výsledcích výzkumu TAO. Více už se ptala Iveta Durdoňová Petra Bandy.
1: Já jsem byl teda součástí tady toho projektu TAO, Together Against Anti-Gypsism Online, společně proti anticiganismu online. Hledali jsme ty příspěvky na sociálních sítích napříč sociálními sítěmi a ty jsme nahlašovali jednotlivě. Těch případů bylo 500, těch příspěvků já sám jsem jich našel několik desítek. Hledal jsem je hlavně třeba na TikToku nebo na dalších sociálních sítích. Většina těch příspěvků tak pořád jsou na těch platformách. Velké minimum tak bylo smazáno. Mám třeba dobrou zkušenost z YouTube, který smazalo jako písničku vygenerovanou umělou inteligencí rasistickou během pár minut, ji vlastně smazalo, ale většina těch příspěvků tak jsou pořád online a ta platforma s nima nic neudělala a nesmazala je.
2: Co proti tomu se dá dělat? Jak proti tomu bojovat?
1: Já si myslím, že je potřeba pořád jako vydržet a nahlašovat ty příspěvky, když to může být někdy frustrující. A věřím tomu, když je nahlásí prostě jeden člověk nebo je nahlásí třeba 50 lidí ten jeden příspěvek, že už se na to třeba ta platforma dívá jinak. Myslím si, že je potřeba taky trošku začít spolupracovat právě s těmi platformami a začít to napřímo vlastně řešit.

0: s nimi, protože asi se to tolik nehýbe, ta situace bohužel, a případně se s tím obrátit prostě na policii, na státní zastupitelství a opravdu řešit to a nenechat to jen tak. No.
1: S čím nejvíce jste se setkal na těch sociálních sítích, na těch platformách?
0: Já si myslím, že to je opravdu velký počet různých příspěvků, hlavně v dnešní době, tak to jsou příspěvky tvořené umělou inteligencí právě, kdy buď to jsou nějaké jako animované videa, anebo úplně realistické videa, kdy sami ty lidi v komentářích nepoznali, jestli to je člověk, nebo je to umělá inteligence. A ty postavy, například co oni tvoří, tak přesně tvoří ten stereotyp, který si můžeme vybavit. A to si myslím, že je hodně škodlivé, to je třeba jeden ten typ. Pak to jsou obecně různý jako vtipy, humor, který se můžou tvářit, že jsou jako vtip, ale mají prostě znaky toho anticiganismu.
1: Když Romům na sociálních sítích například někdo vyhrožuje nebo se směšňuje a tím vlastně tu majoritní společnost popuzuje proti Romům, co má jako první udělat?
0: Určitě by si to měl vyfotit ten člověk, protože ten člověk to může smazat vlastně a nebudete mít žádný důkaz o tom, takže určitě si udělat screenshot, klidně to zveřejnit, nějak to okomentovat, poslat to do Romy, já si myslím, že těch cest je hodně. Když to bude mít nějaké znaky, prostě, že to porušuje zákon, určitě jít na policii, nebát se toho, hlavně něco udělat, nenechat to jen tak.
1: Pane Balogu, vy jste projektový manažer projektu TAO. Co ten projekt, kdybyste to měl přiblížit mladým, co to pro ně znamená?
2: Projekt TAO je mezinárodní projekt konzorcia, které se skládá ze 7 různých organizací. A cílem tady toho projektu bylo vlastně zmapovat sociální sítě, najít v nich nenávistné komentáře a následně se v dalších projektových obdobích připravovat na to, jak s tím dál pracovat.
1: Jak se vám daří spolupracovat s těma platformama, které to mohou smazat z těch sociálních sítí?
2: Já si osobně myslím, že ty platformy mají spoustu jakoby jiných věcí na práci, než úplně to moderovat, což je samozřejmě špatně a měli by to mazat ten nenávistný obsah, ale ve většině případů se tak neděje. 95% případů, které jsme nahlásili, smazáno nebylo. Já si myslím, že do budoucna právě jakoby ta spolupráce s těmi institucemi, nastavení nějakých přísnějších pravidel, komunikace s těmi platformami, komunikace s policií, komunikace se státním zastupitelstvím, změna zákona, to je vlastně jako strašně běh na dlouhou trať. Nemyslím si, že se to vyřeší jakoby za den, ale myslím si, že pokud budeme do budoucna mluvit s těmi platformami, takže se to může nějakým způsobem omezit.
3: Vysvětluje Štefan Balog z organizace Romea. A my jsme v závěru dnešního Roma Vakeren. Adegeves i Mar Savoro. Mangá Valačirat. Klidný večer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Výstraha před bouřkami stále trvá, zítra se mají přesunout na severovýchod republiky. Téměř každý druhý člověk bez práce v Moravskoslezském kraji má více než 50 let. Fotbalové mistrovství světa večer pozná prvního účastníka finále. A zítřejší počasí oblačno, na jihozápadě až polojasno a hlavně na severovýchodě republiky ještě déšť i bouřky. Maxima kolem 25, na severu kolem 21 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer. Výstraha meteorologů před velmi silnými bouřkami se zatím nenaplnila. Český hydrometeorologický ústav to napsal večer na sociální sítě. I přesto například na Příbramsku padaly až 3 cm kroupy. Kvůli bouřkám hlásili více výjezdů jen středočeští hasiči. Večer a v noci na zítřek se bouřky postupně přesouvají na východ Čech a také na Moravu a do Slezska. Objevit se pak mohou i zítra ráno a dopoledne, upřesní meteorolog Miloš Dvořák.
3: To znamená, že během zítřejších ranních a dopoledních hodin zpočátku asi nejintenzivnější srážky a také ojediněle silné a velmi silné bouřky se vyskytovaly na východě, severovýchodě a severu našeho území a postupně by tyto bouřky ustupovaly dále do Polska.
2: Téměř každý druhý nezaměstnaný v Moravskoslezském kraji má více než 50 let. Tato věková skupina je v evidenci úřadu práce za poslední rok největší a starších lidí bez práce je aktuálně téměř 23 tisíc. A přibližně 20 tisíc uchazečů o práci má úřad v kategorii mezi 30 a 50 lety.
4: Nejvíce nezaměstnaných nad 50 let je dlouhodobě na Karvinsku a v Ostravě a jenom v těchto dvou okresech eviduje úřad práce i téměř 600 zájemců, kterým je 65 let a více. Ale shání těžko. Martin Knitl, Český rozhlas.
2: Žatec má novou vyhlášku, která reaguje na změny v zákoně o pyrotechnice. Vyhláška podle webu radnice na celém území města nově zakazuje používání zábavní pyrotechniky kategorií F2 až F4. Výjimkou budou veřejné kulturní, sportovní a společenské akce a také silvestrovské oslavy od 16 hodin 31. prosince do 2 hodin do rána na Nový rok.
5: Vyhláška mění také pravidla nočního klidu. Na Silvestra nebude v Žatci platit vůbec. Během dočasné pak začne v obou festivalových nocích až ve 3 hodiny ráno. Po zbytek roku zůstávají pravidla bez změny. Z Žatce Kateřina Kučerová, Český rozhlas. Sport.
2: Fotbalisté Francie dnes večer zabojují na mistrovství světa o třetí postup do finále v řadě. V Dallasu rozehrají semifinále proti Španělům v 21 hodin. Vítěz se v nedělním finálovém utkání střetne s lepším z druhé semifinálové dvojice Argentina-Anglie. Tento duel se hraje zítra, začátek je opět v 21 hodin.
1: Počasí.
2: Zítra čekáme na severovýchodě republiky hlavně ráno a dopoledne oblačno až zataženo, občasný déšť nebo přeháňky a také bouřky a můžou být i silné, jinak by mělo být oblačno až polojasno. Zpočátku ojediněle, odpoledne přechodně místy přeháňky nebo bouřky ojediněle intenzivní. Maxima zítra mezi 23 a 28 stupni. Na severu republiky kolem 21.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D6 směr Karlovy Vary Cheb za Sokolovem opatrně za sjezdem na Březovou. Na kilometru 138 je po havárii dodávky blokován pravý pruh, kolona se netvoří, ale vybočuje se v zatáčce. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Teď už máme pro vás reprízu pořadu Alex a host. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Alex a host.
6: Znát jí můžete například jako Sašu ze seriálu Comeback nebo jako vítězku taneční soutěže Stardance. Její taneční partner Marek Zelinka se stal jejím životním partnerem a dnes spolu vychovávají dvě děti. Za blok Kafe a cigárko vyhrála cenu Magnesia Litera. Teď už netrpělivě vyhlíží vydání své první knížky pro děti. Herečka a spisovatelka Marie Doležalová je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
7: Dobrý den.
1: Alex a host.

0: Naším hostem je herečka, teď spíše spisovatelka a především maminka Marie Doležalová. Vaším dvěma dětem je už 5 a 7. Tak se říkám, jak to uteklo, přijde mi, že nedávno jsem četla zprávu, že jste se stala maminkou a děti jedno už tedy školou povinné?
1: Jo, je to tak. Tak ty cizí děti rostou strašně rychle, ty vlastní člověk má před očima, ale u těch cizích já taky se vždycky zaseknu na těch věcích. Takže je to tak, u nás Alfredka se teďka stala školačkou, ona je srpnová, takže měla rok odklad a teďka nastoupila, takže u nás je to tohleto velký a brácha zase je bez ní smutný ve školce, ale oni jsou jako od sebe, on půjde už za rok, takže u nás už teď se to takhle jako překuluje do těch školních institucí, no.
0: Takže už máte za sebou ten vstup z domova do školky, teď ze školky do školy, jak jste to prožívala? Co bylo horší pro vás?
1: Pro mě je skvělý všechno, protože já jsem s těma dětma fakt byla intenzivně a dost a šli do těch školek i docela pozdě, takže třeba pro mě před rokem touhle dobou bylo úplně úžasný, že my ty děti oběšly spolu do té instituce větší a že jsem vlastně najednou začala mít opravdu aspoň ty dopolední prostě do 1 hodiny ten vlastní čas. Takže to teď prožívám nejvíc takhle, že vlastně pro mě je to zase návrat nějak k tomu jako přemýšlet, co bych já chtěla, jak se budu věnovat sama sobě. Předtím to prostě, jak jsou ještě blízko sebe, byly jako ten svět dětský, mně se to moc líbilo, ale už samozřejmě ten čas teďka nadchází, že si říkám, no tak teď už bych prostě zase potřeba malinko vydechnout.
0: No a vydechujete prací a psaním.
1: No vydechuju, ale jako myslím, že každá maminka zná, že začátek září ještě s nástupem novým do školy opravdu není žádný vydech. To je šílený, ale jo, vydechuju tím psaním, právě to je pro mě úplně skvělý, že se to dá krásně kombinovat jako s tím intenzivním mateřstvím, že prostě si můžu zvolit ten čas, kdy najednou jako mám to soustředění, ty děti jsou pohlídaný, jsou někde šťastný a já si k tomu sednu a fakt tvořím prostě.
0: Nemáte žádné výčitky?
1: No a vlastně si to jako určuju sama a to mi přijde úplně skvělý, že trošku vlastně jako lituju každýho, kdo potom ještě má nějaký bič, že vlastně musí do té práce a teď jako tam na něj čekají a vlastně je jim trochu jedno, co se u něj děje v jeho životě. Mně tohle přijde tak úplně nádherně svobodný, že prostě zatím teďka jdu, no.
0: A svobodnější než herectví určitě, protože tam byste takový luxus časový asi neměla.
1: Jasně, ono je to úplně jiný. Teďka jsem si to vlastně sama uvědomila, že já jsem byla třeba 10 let zvyklá, že vlastně v tom herectví vám jako určuje někdo za prvý, na co byste se hodila, za druhý, jestli teda na to máte nebo nemáte. Vlastně člověk jako sedí a na ty nabídky víceméně čeká, jo. A najednou, když vlastně jsem se rozhodla, že chci tvořit, což teďka chci, tak jsem si říkala, no jo, ale teď jsem to vlastně jako, ale pořád jenom já, kdo určuje, jako jestli teda budu psát tohle nebo tohle. A vlastně já jsem svým pánem, což je super, ale je to hrozný nezvyk, že tady teda není nikdo nade mnou, kdo mi řekne aspoň, tak teďka si myslím, že bys měla dělat to a to. Jo. Takže je to teda opravdu nový. Až v tu chvíli jsem si uvědomila, nakolik herec je vlastně úplně jenom vláčený prostě všema okolo. Protože když vás někdo ještě určí, třeba ty teď budeš hrát tuhle roli, tak tam ale zase ještě přichází prostě, že jo, někdo, kdo vám řekne a budeš u toho nosit tohle a ten scénárista vám napíše do pusy texty a ten režisér vám ještě říká, hraj to takhle. Takže člověk si jako navykne, že tam nad ním je spousta nějakých požadavků a v tom psaní ty požadavky najednou odpadají. Tam vlastně je to jenom jako řekni, co chceš říct, no, což je skvělý, ale může to být docela i jako náročný.
0: Říká Marie Doležalová, která je naším dnešním hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je herečka a spisovatelka Marie Doležalová, která teď tedy spíše píše a pociťuje určitou svobodu ve srovnání s herectvím. Nicméně také jste říkala, že nemáte nad sebou žádný bič. Nikdo vám neříká, co kdy máte začít psát, jak moc se tomu věnovat, tak jak si ten bič vytváříte, jak se donutíte, že teď musím napsat, teď musím tomu sednout.
1: No, já používám takovou jako techniku, kterou mi teda dovolovalo teď právě to mateřství, že jsem ještě jako nebyla jako plně prostě tím zaměstnaná, že tomu dávám dostatek času, že vlastně mě jako neustále přichází spousta nějakých námětů a nápadů a prostě ten můj mozek jako docela nemá nouzi o náměty. Ale naučila jsem se vlastně v podstatě všechny nápady si jako zapisovat a nechat je bejt a čekat, který z nich jako nějak se třeba vrátí sám. Tím, že teďka jsem si řekla, že budu chvíli psát pro ty děti, když mám ty děti doma, mám kolem sebe spoustu malých kamarádů, tak to vlastně jako určují víceméně ty děti, že prostě třeba námět té knížky, která mi teďka vychází na podzim, vlastně vznikl tak, že jsem tak jako ty pohádky jednotlivý vyprávěla nejdřív mým dětem, pak je chtěli slyšet znova, byli u toho jejich kamarádi a já jsem jako zjistila, že to je něco, co vlastně ty děti rádi poslouchají. Začalo to nějak žít, tak jsem jim začala vymýšlet podobné pohádky na to téma, až jsem zjistila, že mám takový jako balíček 10 pohádek a to jsem ještě pořád neuvažovala o tom, že by to měla být kniha. A pak najednou to jako zaklaplo, že jsem si řekla, no tak jo, teď prostě vlastně, kdybych tomu někdo nakreslil obrázky, tak by se to vlastně mohlo stát knížkou. A takže zrovna v tomhle případě mi to tak jako navedlo samo.
0: Takže nebyla nejprve myšlenka na knihu. Nejprve jste svým dětem zkrátka vyprávěla pohádky, vymýšlela jste si je.
1: Jo, přesně tak.
0: A jste chodila na inspiraci.
1: No, to vzniklo jednoho dne, když jsme šli, ono to vzniklo trochu delší dobu, jo, takže teď už Rudolfovi je 5, ale byli mu 2 a my jsme šli na nějakou procházku a on prostě hrozně nechtěl jít, jo, a chtěl se níst a já jsem ho nechtěla níst, tak jsem mu jako nějak prostě vyplivla pohádku o chlapečkovi, který by jako strašně chtěl všude chodit, ale maminka mu říká, ne, já tě budu všude nosit prostě a jenom tě ponesu na zádech na hřiště a on jí, prosím maminko, prosím, mohl bych aspoň na to hřiště dojít sám a ona mu říká, ne, já nechci, aby si opotřeboval ty nožičky, prostě radši tě budeme všude s tatínkem nosit, anebo si sedni aspoň do kočárku. No a on jako na základě téhle pohádky potom vlastně byl jako rád, že může prostě hodinu jít. Takže já jsem si jako rodič říkám, aha, takže teď jsem vynalezla nějaký styl nějakých vydíracích pohádek, které budou jako opačný a začala jsem prostě vymýšlet dětem pohádky o dětech, který museli jíst jenom sladký, měli narozeniny každý den, nemuseli si stříhat nehty, nemuseli si čistit zuby a vždycky jako to jsem tomu dodala nějaký, jako že to dítě teda vlastně mu to bylo dopřáno, až se mu to vlastně tak jako zajedlo, že si přálo ten opak, no.
0: Tím
1: to
0: vzniklo. Přání všech dětí. Ano, ta vaše knížka, která vyjde v polovině října, vlastně už za týden, tak nese název Dokud nesníš ty bombóny, nedostaneš mrkev. Takže cílem je to dětem jakoby, já nevím, je tím přesytit tím, co chtějí.
1: Vlastně to říkáte dobře. A ono je to vlastně, pro ty děti to působí hrozně humorně, jo, protože my jako dospělí vlastně strašně nudně pořád vysvětlujeme třeba, no to nemůžeš mít narozeniny každý den, teď bys, jako vlastně to vysvětlím strašně jako zdlouhavě a vůbec to nefunguje, že jo, protože ty děti prostě jenom chtějí mít narozeniny každý den, nebo jim vysvětlujem, no tak přece si musíš uklízet ty hračky, aby bla bla. A najednou vlastně tyhle pohádky jdou trochu z jiný strany, že vlastně jim jako dospělej, teda já prostě těm malým svým kamarádům jsem řekla, no tak jo, tak prostě Franta se probudil druhý den a zase dostal dort a zase dostal dárky a zase tam zvonila rodina a třetí den dostal teda ještě plyšovýho tygra a ještě mu maminka znova nutila dort a jako já jsem to původně myslela, že to budou pohádky, které budou nějak jakoby vychovávat, ale ono to výchovný vlastně podle mě tolik není, jako je to strašně vtipný, že ty děti nenu ožijou, že si řeknou, ty jo, tak teď nám někdo doopravdy říká, jaký by to bylo, to, co nám furt říkají, že to nesmí nikdy bejt.
0: Marie Doleželová je stále naším hostem.
2: Alex a host. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu vám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si povídám s herečkou a spisovatelkou Marií Doležalovou, které zanedlouho vyjde její první knížka pro děti, která nese název Dokud nesníš ty bombóny, nedostaneš mrkev. Je to tedy 10 příběhů, 10 pohádek pro děti. Jak staré děti? Pro koho je vlastně knížka určena?
1: Je to tak, že asi bych řekla od nějakých 3 let ty děti to chytají, o co se tam jedná, a mám to otestovaný, že asi ještě jako 8letý kluci se tomu baví. Tohle rozpětí, já jsem trošku toužila udělat knížku, kterou by si mohly číst maminky nebo tatínkové nebo jakýkoliv pečující osoby s 2 dětma, jo, že je tam hodně obrázků. Matěj Růžička to opravdu jako kreslil teďka strašně dlouho, takže je tam hodně co prohlížet. A já jsem, tím, že to vznikalo pro moje menší a větší dítě dohromady, tak mám pocit, že to jako funguje, že si tam obě něco najdou. Nebo takhle, ještě to není vyzkoušený, je to taková moje představa, budu ráda potom, až mi někdo řekne, jestli mu to fakt tak funguje.
0: Tak vaše 2 děti každopádně ty pohádky slyšeli od vás, jak reagovali, nebo lišilo se právě podle věku reakce na tu kterou pohádku?
1: Určitě čím to dítě je starší, tak prostě ty děti kolem 5, 6, 7 let jako nejvíc reagujou na tu rebelii v té pohádce, jako na to, že najednou ta realita je tam jako jiná, tak tam bych řekla, že to funguje nejvíc pro ně vlastně nějak jako je to zajímá, jak to dopadne, a často tyhle děti už i chytají ten konec, že vlastně najednou chytnou i to, že já nevím, je tam jeden příběh o holčičce, která má strašně otravného bráchu, a tak ho odešlou pirátům na loď na celý léto a on tam jako si užívá s pirátama, umývá tam podlahu a prostě loví tam žraloky, ale ona ho konečně nemá doma, může si půjčovat jeho Lego a vlastně je to pro ní skvělý, ale najednou se jí jako začne po něm stejskat a vlastně pocítí, že a on se vrátí a už se nechce s ní hádat, už jí vlastně chce půjčit Lego, protože už je veliký, už tam dospěl, a ona si říká, ježiš, jak to bylo skvělý, když jsem tady měla toho svýho bráchu. Takže i tyhle ty děti už trošku ty maličký, podle mě to chytají trošku, ale takový ty jako už předškolní, lehce školní děti už chytají i to poselství, kdy si dokážou představit, a jo, vlastně, teď jo.
0: Máte v plánu pokračovat v tvorbě pro děti, vzhledem k tomu, že máte 2 děti, ještě nějakou dobu dětmi budou, tak máte už v hlavě něco dalšího?
1: Jo, teďka jsem odevzala svojí redaktorce vlastně jako další pokus o nějakou knihu, to už je takový jako pro trochu starší, a docela jsem tím teď žila v létě a jsem strašně zvědavá, protože vlastně to pro mě první příběh, který jsem psala, jako tohle jsou ty pohádky, to je 10 krátkých pohádek, ale tohle to je první příběh, který jsem psala, jako že by měl mít nějakou jako hlavu a po 100 stránkách nějakou patu, a ještě to tam tý A je pokorný prostě z Arga leží zatím v mailu, protože se na to nestihla podívat, ale já jsem teď v takovém jako autorském napětí, no. A ještě bych to chtěla vlastně ještě vyzkoušet i na nějakých konkrétních dětech, tam mě to taky nejvíc zajímá, co na to řeknou, tak to je takový teďka pro mě napínavý.
0: Tak říkáte autorské napětí, no a jaké to je před vydáním knihy? Jaké jsou pocity? Pocity těšení se, obav? Co převládá?
1: To už je celý krásný, protože on opravdu, ten Matěj Růžička, který to kreslil, teďka s tím měl hrozně práce a já už jsem to odezdala dávno, jo, já před rokem a půl jsem vlastně ty pohádky odeslala a pak už jsem jenom tak jako, takže teď už je to jenom čekání, jak ta kniha reálně bude vypadat, jak vyleze z té tiskárny, jak ty obrázky, které už znám, ale jak budou vypadat na tom konkrétním papíře, jo, protože Matěj, kromě toho, že kreslí, tak je zároveň jako i ty knihy vlastně řeší vizuálně a řeší prostě, jak bude vypadat papír, jak bude vypadat písmo a tak. Takže on už jako dopředu trošku to má v hlavě, já jsem to ještě neviděla. Je to to těšení, až tu knížku s těma mýma dětma otevřu a budem si ji číst, až to těm mým kámošům budu moc prostě takhle dát, přeštěte si to, řekněte mi. Takže teď už jako na téhle fázi už je všechno jenom úplně jako za odměnu.
0: Marie Doležalová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s herečkou a spisovatelkou Marií Doležalovou, které zanedlouho vyjde její první knížka pro děti. Nicméně není to to první, co byste napsala. Vy jste samozřejmě psala už v minulosti také mimo jiné velmi úspěšný blog Kafe a cigárko, za který jste dostala cenu Litera. I k tomu se dostaneme. Ale i tím, jak jste o psaní mluvila hned v úvodu, že pociťujete velkou svobodu, je vůbec ve vaší hlavě myšlenka na to vrátit se k herectví? Nebo to je něco, co teď nad tím vůbec nepřemýšlíte? Nabídky odmítáte?
1: No, jako ty nabídky ku podivu furt nějaký jako chodějí, i když už bych si řekla, že už každý si to už to zkoušet nebude. Ale tohle je takový zvláštní téma prostě, protože já jako nedokážu lidem kolem sebe vlastně přenést, co se ve mně děje, jo. Všimla jsem si, že kdykoliv to někomu vyprávím, tak vlastně mám z těch lidí pocit, že vlastně jako být herečkou a hrát je pro spoustu lidí jako představa takového snu, který se jakoby neodkládá, jo, který se přece jako nebere zpátky. Že když už jako jsem toho jednou dosáhla a mohla bych hrát, tak je vlastně hrozně jako nevděčný teda nehrát, jo. A taky je třeba spousta lidí, kteří by třeba hrát chtěli a zrovna jako nemůžou a tak. Takže já vlastně se tak jako vlastně těžko o tom mluvím. Říkám si, že jako můj plán je teďka opravdu jako technicky psát a vlastně jako přesvědčit lidi těma činama, protože si myslím, že vlastně jako by to, co se jako děje ve mně a to, co bych teď chtěla pokračovat, bude pokračovat právě v tom psaní. A že v tu chvíli vlastně si ty lidi řeknou, aha, tak jako teď od tebe něco čteme a chápeme, proč si chtěla psát, protože čteme to, co píšeš, jo. Ale jo, třeba takhle jsem strašně složitě na jedný takový oslavě, takový trochu vzdálený, teď jako vysvětlovala, jo. Myslela jsem si, že ty slova jsou fakt správný, že jí říkám, víš, já jako v tom herectví jako to srdce už nemám a to psaní je pro mě něco úplně novýho, kde cítím, že bych se chtěla zlepšovat. A říká jsem si, jo, tak teď jsem mi to řekla správně. A ona tak jako zakývala a řekla mi na to, jasně, ale jako kdybys dostala nějakou roli ve filmu, tak ji vezmeš, ne? A já jsem si říkala, aha, tak jako fakt vlastně asi je to nepřenosný, no. Já jako nikdy nevím, kam mě to povede, ale podívala se mi třeba stýská, ale myslím si, že bych třeba strašně chtěla v budoucnu tvořit nějaké představení s lidma kolem sebe, protože můj partner Marek vlastně dělá často choreografie do představení, dělá pohybový spolupráce, jo. Mám teďka skvělou kámošku Katku Jirmanovou, která zase je scénografka, tak se to kolem mě sbírá, že vlastně jako myslím si, že se k tomu divadlu nějak vrátím, že si vezmu partu svých lidí a budem něco dělat a já tam jako budu a nebudu v tom třeba hrát, nebo nevím, to asi zatím nevidím, ale jako ten proces se mi strašně líbí. Chtěla bych ho znovu absolvovat. Ale už víc jako člověk, který do toho kecá.
0: Takže setkáváte se tedy s nepochopením v tom, že tedy nechcete návrat k té své herecké profesi, ve které už jste obstála a už vaše jméno je zavedené, takže otázkou je, jestli i v budoucnu u toho se trváte, ale vy říkáte, chci být tvůrčí, vidíte se třeba jako režisérka? Nebo byste chtěla napsat nějakou hru?
1: Spíš mě to táhne k tomu psaní. A pak jako k takovému vlastně já do toho jako ráda kecám a ráda třeba pojmenovávám až jako tak jako dramaturgicky, ale ta režie mi teda přijde vzdálená, protože mi přijde fakt těžká. Ta je taková hodně aktivní, prostě má celý to leží na vás, jo. A prostě musíte říkat všem, jaký mají dělat světla, jak to má vypadat, jak to, jako to fakt obdivuju režiséry, protože mám pocit, že to je zátěž teda už hodně jako velká. To psaní je na mě dobrý, že jste jako bokem, že vlastně si jako ten tvůrčí proces prožijete někde bokem, jako jindy, jo. A pak už přinesete tu hotovou věc, jo. Ale představa, že budu prožívat tvůrčí muka jako režisér nebo režisérka, ale jako zaběhu a u toho třeba jde proti mě celý ten soubor a vlastně já sama nevím, co jsem chtěla říct, protože se to nefunguje, no tak to jako klobouk dolů, každý, kdo tohle prožívá.
0: Tak třeba v budoucnu už budeme říkat my redaktoři, moderátoři, jen spisovatelka Marie Doležalová, že ta herečka už tam možná jednou vymizí. Každopádně Marie Doležalová zůstává naším dnešním hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

kdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: kdy se ví, co Bůh chystá.
1: V Alex a host si stále povídám s herečkou a spisovatelkou Marií Doležalovou, která za svůj blog Kafe a cigárko, který je o životě herečky a byl vydán také knižně, dokonce i jako audiokniha, vy jste ho dokonce sama načetla, tak získal literu za blog roku v rámci ceny Magnesia Litera za rok 2015. Vlastně v ten samý rok vy jste vyhrála i Stardance. Mm-hmm. Vnímáte to jako veleúspěšný rok? Vlastně poznala jste tím pádem životního partnera ještě k tomu?
2: Jo, tam to byl úžasný rok, já na něj teďka vzpomínám docela, ale on byl úžasný, jako ty ceny jsou takový už důsledek, ale ten rok byl úžasný ve chvíli, kdy já jsem začala psát to Kafe a cigárko, jo, protože vlastně poprvé jsem se jako ukázala trochu jinak, jo, začala jsem tam tak jako docela dost upřímně jako se vykecávat, začala jsem tam psát věci, které jsem měla předtím pocit, že nikdy vlastně nemůžou zaznít, jo, jako přiznat třeba, že jedete tramvaj a chystáte si jako Oscarovou řeč, jako opravdu je to trošku už jako moc, ale ta reakce právě byla úžasná, že najednou jako se ty oči vlastně na mě trochu obrátily, že já jsem jako byla takový outsiderík, ale všichni vlastně najednou udělali, tyjo, to je hrozně zajímavý, jo. A začali mě jako trochu jinak vnímat, jo. A vlastně si i myslím, že bez toho blogu by nebylo ani ta Stardance, protože řekla bych, že vlastně hereček, který touží jít do Stardance, vlastně skoro všichni to chtějí zažít. Mně to taky přišlo vždycky jako úžasný, ale jako jste tam na čekačce, ale tím, že jsem najednou vydala ten blog, stala jsem se právě herečka lomeno blogerka, tak mám pocit, že ty dramaturgové si řekli, aha, tak to je vlastně pro nás ještě trochu něčím zajímavý, takže mě oslovili. Je to taková moje teorie, ale myslím si, že bych třeba jako jenom herečka v úzovkách na to čekala daleko díl, možná by se to nestalo. A já jsem jako najednou začala vlastně fakt jako projevovat tu upřímnost a hlavně jsem zjistila, že ta upřímnost je všude jako vítaná, že když někam přijdete a jste upřímná, tak co udělají lidi? Ne, že vás jako odsoudí, ale naopak jsou jako taky vlastně se můžou uvolnit, jo, a můžou být upřímní. A teď to jako pěstuju dál v tom mateřském světě, že vlastně jako chodím a snažím se prostě kdykoliv je tomu někdo jenom trochu otevřený, vlastně těm mámám jako taky vlastně zase říkat ty věci upřímně a zjišťuju, že v tu chvíli taky padají ty bariéry, jo, protože když jdete někam a snažíte se prostě dělat dokonalou, tak ostatní vlastně jim zapne taky, tak já musím být taky dokonalej. A je to ta neviditelná soutěž a je to strašně vyčerpávající a říkáte si, tyjo, tak ale já jsem vlastně úplně nejhorší ze všech. Kdežto, když jsem na to pak šla z té druhé strany, tehdy v Kafe a cigárku, nebo i teď prostě mám počítače nějaký svoje mateřský fejetony, občas se někde pustím na svém Instagramu, tak to, co se stane, je fakt to kouzlo, že najednou všichni se uvolní a všichni řeknou, no jasně, my to máme taky, prostě my taky se s tím perem. A v tom mateřství je to ještě strašně znát, jo, protože to mateřství je vlastně strašně zatížený tím, že bychom furt měli vědět a měli být dobrý, samozřejmě chceme být dobrý pro ty naše děti, že jo. A ještě před těma dětma furt jako kouzlíme, já vím, co je pro vás dobrý a proto vám teď zakazuju tuhle pohádku a proto teďka si dáme teda tuhle okurku a nedáme si, že jo, ten bonbon a tak. No a ale je to jako hrozně těžký, protože jako má každý ty špatný dny a my jako máme ty špatný dny, máme taky, kdy prostě najednou jako vůbec prostě nemáme ty síly. A nebo třeba se nám vůbec jenom nechce, jako milujeme svoje děti, ale jako vlastně třeba jako s nima nechcem zrovna prožívat nic hezkýho, jako potřebujeme třeba fakt být sami, dejme tomu, jo. Takže tohle já jako teď jako chodím a nějak tak jako jemně, samozřejmě ne, že bych přišla na hřiště a všem nahlásila prostě svoje chyby, ale když cítím, že prostě někde je tomu někdo otevřený, tak to jako zkouším. No a teď se mi třeba díky tomu podařilo fakt si vytvořit kolem sebe jako kámošky, který už jako jsme taková parta, kdy my jako jedem tohle prostě. My přijdeme na to hřiště prostě s tou náladou jako hroznou a vlastně se jako navzájem, a teď se jako uklidníme, jo, prostě řekneme, já tam třeba přijdu a řeknu, tyjo, tak teď jsem prostě řekla jako Alfredce jako takovou věc jako hroznou a cítím se strašně, no a ty kámošky prostě mě řeknou další příklady toho, co kdy řekli nedávno svým dcerám, aby mě dali najevo, že to je normální, já si řeknu, jo, tak vlastně. Ne, že bychom se tím potvrzovali, že to je správně, jo. Ne, že bychom se utvrzovali, jasně, buďme na svoje děti takový, ale člověka to uklidně řekne si fajn, tak jako
1: není dobrý, v tom sám.
2: Nejsem v tom sama a budu se snažit být lepší příště, ale nemusím se jako prostě tak strašně jako furt v té vině prostě topit.
1: Ano, spisovatelka, herečka a hlavně maminka Marie Doležalová je naším hostem.
0: Alex a host. Zlatá láska, zlatá manželství, která prověřil čas.
3: Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
5: a Petr Kostka.
3: Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz. Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Pozvání do Alex a host přijala a je tu teď s námi Marie Doležalová, kterou doslova teď pohltilo psaní. Nicméně znát vás samozřejmě můžeme, nebo lidé vás znají především jako herečku, proslavil vás sitcom Comeback, také jste byla v seriálu Ordinace v Růžové zahradě a tak dále. Můžeme jen krátce vzpomenout možná už na vaši bývalou kariéru herečky, kdo ví, jak třeba probíhalo natáčení sitcomu, jak vy sama na to vzpomínáte?
1: Na to vzpomínám strašně ráda, protože tam byla jako tam to bylo hrozně opečovaný. Za prvý vím, že Tomáš Baldínský s tou partou na těch scénářích jako strašně pracovali. A já jsem tam jednou zavítala, když nám řekli, jako, že bychom se mohli trochu zapojit do vymýšlení nějakých linek, tak jsem díky tomu seděla prostě na té jejich tvůrčí schůzce. Bylo to úžasný, kdy oni si kreslili jako tři linky všech různých jako tam postav, jako co se v tu dobu děje třeba jako Ivě s Tomášem a co se děje do toho Marcelce a jak se to propojí a spojí a já jsem to koukala a říkala jsem si, že to je úžasný, jak to vzniká. A potom to bylo opečovaný vlastně i tím, že jsme tam měli hereckýho kouče, Zdeňka Duška,

0: jako odlehčit. A vedle toho třeba Matoušovi řekl v tu stejnou chvíli, hele, Matouši, ten lék jako vtip je fajn, ale hlídej si, ať to zase jako úplně nepřešvihne, už tam trošku moc šaškuješ, dej mi tomu, jo. Takže on nás jako vlastně oba přiblížil k sobě a nakonec jako se dosáhlo toho, že jsme všichni nějak jako na jedné lodi, protože ono se to nezdá. Když už to vidíte, tak je jasný, jak by to někdo jiný hrál. Ale ta komedie je jako různá, že jo? Jsou různý styly komedie. Někdo může být jako... Někdo je strašně jako moc, někdo zase je tak jako jemně málo, že jo? Prostě je fakt rozdíl mezi tím, jak hraje komedii třeba jako pan Krobot, že jo? Který má úplně jako minimální prostředky, ale zase vedle něho, když někoho dáte, tak ten člověk bude prostě třeba působit strašně, strašně moc a ještě na tu kameru, jo? Takže tohle tam bylo pohlídaný. No a v kombinaci s tím, že ty scénáře jako by fakt nepadala jejich kvalita, tak prostě to jako zaklaplo a my jsme teda asi jako byli vybraný samozřejmě dobrý, jo, jako herci bych řekla, že my jsme ta parta byli super, ale ta neviditelná práce kolem ještě byla od všech tak jako naplno, že nějak jako mi to dává smysl, že doteď jako to lidi prostě no, jako mají rádi a jede to furt, jo.
1: Ano, přesně tak a to už vlastně od natáčení uplynulo 17 let možná, 28 nebo něco
0: no, máte pravdu, no.
1: Tak vy říkáte, vy mluvíte o té neviditelné práci, ale do té vlastně vy se pomalu dostáváte. Tak opravdu vám nechybí kamera, nechybí vám potlesk v divadle?
0: No, nevím, je to zvláštní. Je to pro mě zvláštní vlastně, že teď teprve jako se ještě víc poznávám, že jako ne, že prostě ta extrovertní část toho herectví, vlastně bych řekla, že jsou, já bych skoro řekla, že to je půl na půl, jo. Skoro bych si tipla, že polovině herců, to je fakt strašně, to vlastně skoro dělají kvůli tomu, nebo jim to strašně příjemný. Ale pak se taky mluví hodně o introvertních hercích, jo. A to bych řekla, že vlastně jsou lidi, kteří jako to nějak snesou prostě, ne jako potlesk, má jsem řekl každý rád, ne potlesk, jo, ale myslím třeba to, že vlastně pak nějak jste furt vidět, nebo furt jste s lidma, furt s nima nějak jako komunikujete, potkáváte se a tak, ale řekla bych, že introvertnější typy herců to jako nějak jako zkousnou, protože mají strašně rádi to řemeslo a mají strašně rádi ten proces, jako vlastně třeba nejsou zvyklí dávat emoce ven, ale jako skrz to herectví je najednou daj ven, jo, a tak, takže tohle já jsem třeba u sebe objevila, že tahle složka mě fakt vlastně vůbec jako nechybí.
1: A považujete se za introvertku? Introverta?
0: Asi jsem jako nějak mixla, ale řekla bych, že prostě se teď tam ta introverze jako objevuje v tom, že najednou pro mě jako představa, že udělám něco fakt prostě skvělýho, že třeba přesně napíšu jako sitcom typu comeback, tak vlastně jako ta neviditelnost by mě tam jako vůbec nevadila, protože najednou to je totiž jinak, no, najednou vlastně za vás jako je vidět ta vaše práce a mluví se o vaší práci a nemluví se o vás. To je pro mě je to určitá síla, jo, protože já jsem byla z druhé strany zvyklá, že vlastně jako já, kdybych přišla před 5 lety prostě do Albatrosu, že chci něco vydat, tak mě vždycky všichni všechno vydají, protože řeknou, jo, tak to bude vidět, že jo. Takže já jako vlastně na to jdu z druhé strany, že já bych chtěla teďka vlastně jako dojít do bodu, že ta moje práce je dobrá, protože je to moje dobrá práce a ne protože ji můžu zpropagovat tím, že to jsem já.
1: Že jste známá herečka.
0: Přesně tak.
1: Která mimo jiné byla dnes hostem Alex a host. Moc vám za to děkuju. Marie Doležalová.
0: Děkuji za pozvání, mějte se hezky.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Poslanec Turek dočasně přestane pracovat jako vládní zmocněnec, reaguje tak na svou dopravní nehodu. Policie prověřuje včerejší požár v Čelákovicích u Prahy jako obecné ohrožení z nedbalosti. A počasí zítra čekáme oblačno, na jihozápadě až polojasno. A hlavně na severovýchodě republiky ještě déšť i bouřky. Maxima kolem 25, na severu republiky kolem 21 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Poslanec Filip Turek za motoristy dočasně nebude působit jako vládní zmocněnec pro Green Deal. Počká na výsledky vyšetřování své včerejší dopravní nehody. Oznámil to ve videu na sociálních sítích a dodal, že pokud ho vyšetřovatelé označí jako viníka nehody, na pozici rezignuje. Při dopravní nehodě v centru Prahy se Turek srazil s nemocničním vozidlem, které převáželo krev. Turkovi se nic nestalo. Druhého řidiče převezli záchranáři se zraněním do nemocnice. Podle Turka je už řidič doma.
3: Podotýkám, že jsem opravdu do té křižovatky vyjel na zelenou. A za tím pánem jsem běžel mu pomoci a jediného, co mi šlo, aby bylo v pořádku. Já jsem s ním dneska telefonoval, je doma z nemocnice a má poraněný loket.
2: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO už dříve odpoledne řekl, že pokud se potvrdí průběh této nehody, jak ukázaly nové kamerové záznamy, měl by Turek na funkci zmocněnce rezignovat. Na záběrech je dobře vidět, jak Turek vjel do křižovatky přímo z odbočovacího pruhu, aby předjel stojící kolonu. Opozice vyzývá Turka k rezignaci na všechny své politické funkce. Pro obecné ohrožení z nedbalosti vyšetřuje policie požár skladu elektrokoloběžek v Čelákovicích u Prahy. Hla tam začala hořet včera brzy ráno. Plameny ji celou zničily, škoda je zhruba 80 milionů korun, říká středočeský policejní mluvčí Pavel Truxa.
4: Nyní budou zjišťovat přesnou příčinu vzniku požáru, a to zda vznikl vlivem technické závady, zničením uskladněného materiálu nebo nedbalostním jednáním. Čekáme také na závěrečnou zprávu od vyšetřovatele hasičského záchranného sboru.
2: Mezi Šerákem a Keprníkem v Jeseníkách začínají opravy tamní turistické stezky. Práce by měly být hotové zhruba do jednoho měsíce. Upřesní mluvčí agentury ochrany a přírody krajiny Karolína Šulová.
5: Horské stezky v Jeseníkách jsou každoročně vystaveny působení desítek tisíc návštěvníků i nepříznivým povětrnostním podmínkám. Právě proto se nyní pracuje i na tomto úseku v délce přibližně 220 metrů. Každou sezónu tady projde zhruba 30 tisíc lidí. Zpevněný povrch pomůže odvádět vodu, omezí další rozšiřování vyšlapané stezky a přispěje k tomu, aby byla dlouhodobě bezpečná.
1: Počasí.
2: V noci na středu čekáme v České republice převážně velkou oblačnost, místy přehánky i bouřky, ojediněle silné, hlavně na západě a jihozápadě Čech pozvolné ubývání oblačnosti a v této oblasti srážky už jen ojediněle. Nejnižší teploty v noci mezi 18 a 13 stupni. Zítra v severovýchodní polovině republiky hlavně ráno a dopoledne ještě oblačno až zataženo, občasný déšť nebo přehánky a také bouřky ojediněle silné. Jinak by mělo být oblačno až polojasno. Zpočátku ojediněle, odpoledne přechodně, místy přehánky nebo bouřky ojediněle také intenzivní. Maxima zítra mezi 23 a 28 stupni a na severu Česka kolem 21.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na hlavním tahu číslo 27 Plzeň Most opatrně uplas. Za výjezdem z této obce sjelo osobní vozidlo mimo vozovku, v místě pokračují vyprošťovací práce. Je to nepřehledné za zatáčkou a musí se tam vybočovat. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Začíná pořad Zlatá láska. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Zlatá láska.
6: Lásky není nikdy dost. Je hnacím motorem našich životů. Proto ji věnujeme následující hodinu.
7: Vybrali jsme vyprávění dvou lidí, kteří se zamilovali, když jim bylo 17 let. Jemu doslova přecházel zrak. Měl před sebou dvě na vlas stejné krásky.
6: Jedna z nich se vzdala i svého nápadníka, protože potkala prince svých snů.
7: Tento příběh s vámi dnes rozplete Petr Kostka
6: a Carmen Majerová.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Otevíráme společně kroniku manželského života Jaroslavy a Václava Soukupových.
1: Letos oslaví 60 let od svatby. Svůj život prožili na Plzeňsku a právě tam za nimi do jejich panelového bytu posíláme našeho svatebního zpovědníka Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den, Patrik Rozehnal z Českého rozhlasu.
4: Pojďte dál, třetí poschodí.
3: Dobře, děkujeme. Dobrý den.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den.
3: Takže vy dva jste ten pár, který teď bude tu hodinu vyprávět a je připraven trošku vylíčit svůj příběh, tedy Václav a Jaroslava Soukupovi.
5: Ano.
6: Ano, to jsme my.
3: Jaroslavo, kytičku pro vás.
6: Já děkuju, ta je krásná, děkuju vám moc.
3: Pro pána mám, a může se rozdělit s manželkou, takovou srdcovou bomboniéru s čokoládou.
5: Pro mě se nemusel. Správná oslava má začínat nějakým přípitkem. Tak na zdraví a na všechno hezky.
3: Na vaše, na ten váš život.
6: No, to bych ráda.
3: Kvůli tomu jsme přijeli a příběh právě začne za malou chvíli.
1: Dříve, než se Václav zblížil se svou budoucí ženou Jaroslavou, poznal v dubnu roku 1960 na Šťáhlavské pouti na Plzeňsku její sestru Marii. Dvojče.
0: Marie i Jaroslava byla děvčata k pohledání. Stejné oblečení, stejný účes, stejná postava. Málo kdo je dokázal rozeznat.
1: Na zábavě Václav zapředl rozhovor a pak i vyzval k tanci 17letou Marii. Jaroslava měla na tancovačce jiného nápadníka, ale moc se mu nevěnovala. Pokukovala po Václavovi.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
6: No a když jsme měli odjet z domu, tak ten můj nápadník nás odvážel z těch Šťáhlav na motorce. I nasadila jsem sestru k tomu nápadníkovi a odjela. Než přijela znova, no tak už jsme byli u sebe. A za další týden, to bylo 1. máj, tak už přijel za mnou na taneční zábavu a už se věnoval pouze mě. Ale ona měla sestra známost, já jsem jí to udělala, protože jsem věděla, že má známost. No tak holc, to bylo prvně v životě, kdy jsem projevila větší iniciativu. A to on ještě byl v té době, on byl po bouračce na motorce a měl zalepený nos. No.
5: A z holky mi zaujaly, že byly dvě úplně stejný. Jo.
3: I oblečený?
5: Jo, oni chodili pořád stejný, jo. A ta druhá tedy seděla a překvapila mi tím, že se mnou začala konverzovat, jo. A řekla mi, to vás manželka také zřídila, tak jsem jí řekl, že se nebudu na motorce a ona říkala, a nohy máte taky polámaný? A já říkal, nohy já mám zdraví. Tak proč, pane, tancujete? Já bych býval pro nikoho nešel, jo. No a když už to takhle řekla, tak jsem řekl, smí prosit a už jsme spolu tancovali.
3: A to jste vzal tedy takhle dokola sestru, sestru Jaroslavy.
6: No. Jo, jo, jo, on tancoval celý ten večer s mojí sestrou, Marií, a já jsem měla jiný asi zájmy, no, ale nakonec to dopadlo při loučení takhle, no, že jsem s ním zůstala, než přijel tam ten ženich dotyčnej, tak než přijel pro mě, odvez sestru a přijel pro mě. No a no, mezi tím hol padla nějaká pusa a byla ruka v rukávě.
3: To šlo rychle. Tak si říkám, nesplecte si náhodou sestru, nemyslel jste si, že jako...
5: No, byli úplně stejní a dokonce my jsme potom rok spolu prožili. A dobrý bylo, že jsme třeba běželi na vlak a oni najednou, máš můj svetr, zastavili a začali vyměňovat svetr. To ještě jsem pochopil. A když zastavili a řekli, dej mi levou botu, protože máš mum, tak to už se říkal, holky, nechte toho. Oni pořád si měnili, jakože nemá to svý. Oni byli úplně stejní. A já, když jsem je takhle vzal k tanci, tak jsem poznal, která to je.
3: Jak?
5: Jo, když jsem jí měl v ruce, tak jsem věděl, jestli je tuto ta nebo ta druhá.
3: A podle čeho?
5: Já nevím, každá byla dobře jiná v těle, i když byly úplně stejný.
6: No. Pozvali jsme se příští týden na, na další taneční zábavu a, no a už potom to, už to plynule šlo až do té vojny. On šel potom na podzim, ne? Na podzim si šel na vojnu. Tak na vojnu. 2 roky jsem za ním jezdila do Mariánských Lázní na vojnu. Každý 14 dní. No a...
3: Co jste mu vozila? Co jste brala sebou? Třeba čím jste ho potěšila, když jste přijela do Mariánek na vojnu?
6: No tak sama sebou jsem ho potěšila. A taky jsem mu přivezla jitrnice od mamky, od jeho mamky. A on si to dal do kasáren a než přišel, protože my jsme se vraceli druhý den, tak jitrnice byly sněděný.
5: A to měli vojáci pozor, protože mi nenechali nic. Rodina mi poslala zabíjačku. Já jsem si vždycky zajistil vycházku, aby jsme mohli být spolu i přes noc. A oni mi to sežrali, ale to jsem jim pak dával. Já už potom jsem byl velitel čety nádvozní a měl auta na starosti, ty lítali.
6: A řeknu vám jeden příběh, který se nám stal ještě před vojnou. Možná, že to nebude vhodný zveřejňovat, ale... No tak jsme chodili na rande, no tak nějakou vždycky do klesu a na mes. No a chodil s námi pes, on jmenoval se Míša, černobílej pejsek Míša. No a teď jsme hold tam drobě začali sexovat, jak se, jak bych to nazvala. Ten se snažil. No řekni, jak to bylo.
5: Pes mi popadl vždycky za nohavici a bránil jí, jo. No a jelikož jsem nechtěl to, tak jsem vždycky udělal prsknou nohou, pes odlít a jenom udělal a už mi držel zas.
6: Několikrát,
5: no. Pak jsem jel domů na motorce a za ní jezdil na motorce a už jsem říkal, nějak mi fouká na nohu, jo. Přijel jsem domů, rozsvítil a já měl natrhaný také kalot.
6: Tak jsem
5: neubránil ani tu poctivost, ale snažil se.
3: Tím se dostáváme možná k tomu, protože je to o tom partnerství a začátku partnerského života. Jak rychle jste tedy přešli od té pusy na té tancovačce k takovýmhle, řekněme, odvážnějším, intimnějším setkáním?
6: Tak to až po roce. My jsme spolu celkem chodili 3,5 roku, nebo 4 roky. Tak až po roce jsme tedy nějaký sexuální, jako dneska to udělají do druhého dne nebo za týden.
3: Kdy byla první kytka, kterou jste dostala od Václava?
6: No tak na kytky nebyl.
3: Co dárek nějaký, který jste od něj dostala?
6: Jo, dárek jsem dostala. Na Vánoce mi poslal po kamarádovi, to byla kazeta taková, a tam byla voňovka nebo nějaká něco takový, 2 voňovky. A já to otevřela a on tam byl jeho krásný snímek, barevný snímek. Já to rychle zavřela. A potom jsem teprve dostala odvahu se na to podívat. To byl krásný dárek.
5: A to ještě nebyly barevné fotky a oni mi to vykolorovali, jako, že to vypadalo jako barevná fotka.
6: Ale někde mám tu fotku, no.
3: Kdybyste měli to vaše předsvatební období nějak pojmenovat nějakými přívlastky, dát tomu nějaké jméno nebo jednou větou to shrnout, jaká to byla láska?
5: No, mně se to zdálo nejhezčí, protože jsme se měli rádi a prožili jsme spolu samý pěkné chvíle.
6: No, já jsem byla ráda, že nějakého mužského mám. No a tu ten se mi líbil. No tak milovala jsem ho hned od začátku.
5: A představte si, že jsme spolu byli ještě s kamarádem v Mariánkách na výletě. Já přijel domů a mami mi říká, máš tady povolávací rozkaz. A já říkal, kam padu? Já nevím, tak jsem to rozbalil VU 44, 47 Mariánský lázně. Já byl šťastný, já tam odsaď přijel. Tak jsem nastoupil a fakt jsem byl lázeňský voják.
3: Štěstí vám přálo svým způsobem.
5: Jo.
3: Protože to taky mohlo být do mezilaborců třeba.
5: No, to jo.
6: Tehdy mohli mluvit i na Slovač. Tehdy se, to bylo v roce 61, ne?
3: Jak vypadalo to loučení? Vyprovázela jste Václava? Loučili jste se nějak? Byla nějaká schůzka, kterou si těsně předtím pamatujete?
6: Pamatuju. Jenom vím, že byly krásné, on byl krásný září. Já jsem na zahře, máme zahradu tady nahoře, já jsem tam pod tím merfánem brečela, protože on už byl na té vojně a já věděla, že dva roky jsou dlouhá doba. No.
2: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Svůj životní milostný příběh nám vypráví manželé Jaroslava a Václav Soukupovi ze Starého Plzence.
2: Jejich mladá láska byla zkoušena 2 roky povinné vojenské služby.
1: Odloučení ale působí na lásku jako vítr na oheň. Malý uhasí, velký rozdmíchává.
0: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: My jsme si nic neslibovali, jo. Šel se na vojnu, tak se říkal, kdo ví, co bude. Ale já pak byl rád, že jí mám, protože rodina, já už neměl tátu, jenom bráku a mami, a ty mi napsali za celou vojnu asi 4x. Ale ona mi psala 2x týdně, tak jsem věděl, co se děje, co je tady novýho, kde se co stalo. Tak jsem byl pořád informovaný. A pak už, když mohla přijet, tak jsem byl šťastný.
2: A všechny jeho dopisy mám schovaný ve sklepě. A všechny jeho dopisy, protože já mu říkala o pičáku. A všechny jeho dopisy končily tvůj opičák Vašek. Jo, ten na všech dopisech.
4: A těšili jste se navzájem, tedy sílila trošku tím možná láska v těch dopisech, nebo upevňoval se ten vztah natolik, že jste, byť při odjezdu na vojnu jste tolik o tom neuvažovali, že by to mohlo mít třeba budoucnost. V tom čase, kdy jste si ty dopisy posílali, sílil ten efekt toho, že by z toho mohla být celoživotní láska?
2: No jo, to už jsme měli ten dojem, že to bude celoživotní láska.
3: Já jsem přijel jednou ještě jako voják a přijel jsem k ním a ona plakala. A mě to překvapilo a tak jsem říkal, proč brečíš? A ona říkala, že tady byla nějaká Zelenková, taky dvojčata. A když ta jedna má děti, takže ta druhá je nemůže mít. A ona, ta její sestra, už byla v jiném stavu a ona ho si to takhle bála. Když mi to řekla, proč, tak jsem na to letěl a byla těhotná. Byla malá Jitka. Hned jsem to vyvrátil, to tvrzení, že nebudeme mít děti. Mně se to nezdálo, že by to bylo možný, holka.
2: Ne, to tenkrát řekl švagr. On řekl, bože, co pa tu brečí, že nebudeš mít děti. Tak to zkuste a je to. No tak jsme to zkusili a byla jsem těhotná. Na Vánoce jsme se brali. Přišel v říjnu z vojny a na Vánoce jsme se brali.
1: O svatbě rozhodla energicky maminka mladé Jaroslavy.
5: Budou Vánoce, bude se stejně péct, bude tedy také svatba. A bude to. Obřad se konal u městského národního výboru ve Starém Plzenci a oddával je soused, který je dobře znal.
1: Veselka byla v domě rodičů nevěsty. To vše den před Štědrým dnem roku 1963.
2: No. Někteří naši příbuzní, kteří třeba byli v Praze, nemohli přijet, protože druhý den, jak tehdy auta nebyly a to dostat se a Ježíška udělat tam dětem, no tak jsme měli asi míň hostů, než jsme původně mysleli, no ale jinak to bylo dobrý.
4: Ten den svatby tedy, jak proběhl, jak to po sobě všechno šlo, jaké bylo ráno, viděli jste se před obřadem nebo ne, jak jste se strojili, jaké jste měli šaty, oblek?
3: Já jsem si nechal na to uší šaty.
2: Já jsem měla šaty kterých se původně vdávala moje sestra. Ta si je nechala šít dvojče. Ta se vdávala o půl roku dřív, takže já jsem měla šaty ty její, boty jsem měla svojí a v půjčovně v Plzni se půjčovaly takový kožešinový bílý kabátky. Tak to jsem si půjčila tam, no tak když jsme šli mimo ven, tak jsem si vzala ten kabátek a potom jsem ho slíkla.
4: Nějak zvlášť jste se česala nebo nalíčila?
2: No tak my jsme v líčení moc nedali, my tehdy se moc nelíčilo. My jsme vzali rtěnku a namazovali jsme rty a šlo se.
4: Ten obřad na radnici, co vám hráli, jak vypadalo vyměňování prstínků a první manželský polibek?
2: No, to bylo úplně klasika. Já si nepamatuju, co nám hráli. Svatební pochod asi, když jsme přicházeli, ale potom, co nám hráli, to mi není jasné.
4: Říct o svatebním obřadu před 60 lety, že je to klasika, dnes při vysílání je dost složité, protože mladí se dnes berou v letadle, na nádraží, na louce, někdo v Potapěčském. Vy jste měli takovou tu svatbu, kterou dnes mladí možná ani neznají, tak jen to připomeňte, jak to probíhalo. Závoj byl, zdvihal jste závoj?
2: To víte, no. Že jo, závoj zdvih. Závoj jsem měla. Tady nebyl fotograf, tak se jelo do Plzně a tam nás fotili dlouho, to byla předtím byla svatba, to dlouhou dobu, asi 2 hodiny jsme byli u toho fotografa. Takže už jsme se vraceli, téměř už bylo šero.
4: Polévku jste jedli společně?
3: Ano,
2: to jsme klasika. Měli. Naši vystěhovali ložnici a tam se udělala hostina. V kuchyni se vařilo. Tehdy nebylo v módě do hospod chodit na nebo ani, oni tady ani hospody nebyly, aby kde by se mohl pořádat nějaká svatební hostina. To všecko se většinou odbývalo doma.
4: Vzpomenete si na váš první tanec na té svatební hostině? Tančilo se u vás doma?
2: Ne, to nebylo místo. To bylo plně obsazené. To byly stoly takhle. To byla ložnice, a, když velká, ale tam nebylo místo na tanec. To ne, to ne. A venku taky ne, protože byla zima. To mrzlo. Ten den mrzlo jako blázen.
4: Svatba 23. prosince. Byl někde už připravený vánoční stromeček?
2: To jsme měli připravený. Druhý den se normálně klasicky konaly ty Vánoce ze vším z večeří.
4: To znamená, že svatební hostina se brzo utnula, někdo řekl, a pro dnešek to stačí zítra štědrý den, nebo jak to bylo?
2: Jo. To se nepařilo do rána. To se někdy kolem půlnoci se skončilo.
4: Jaký pocit jste si v sobě nesli, když jste najednou byli svoji, měli jste po té svatbě, třeba jste si šli i ulehnout, byla svatební noc, nevím, jak proběhla, ale třeba jenom v té duši a v srdci, co jste si tak jako řekli, co jste sami prožívali, možná jste to ani druhému neřekli, proč je to ten pocit, už jste věděli, že patříte k sobě.
2: To my jsme byli rádi, ale svatební noc, to vám řeknu. My jsme spali v tom pokojíku nahoře a tam byli takzvaný, vy to neznáte, kam napili nějaký, ty vyhořeli a potom už nehřáli. Já měla na svatební noc silonovou noční košili. Já si jenom pamatuju, že mi byla šílená zima. Ani ten mi nezahřál, prostě to by v tom pokoji mrzlo prostě.
4: Václav, vy jste usnul nebo co, že jste ji nezahřál?
2: Ale asi neusnul, ale to prostě zima tam byla hrozná, no. Takhle jsme to. A potom v tom pokojíku jsme ještě vychovávali 5 let dceru.
4: Takže ráno jste se probudili do štědrého dne a v tom samém místě jste zůstali ještě 5 let.
2: 5 let.
0: Zlatá láska.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Matka Tereza kdysi řekla, člověk nežije tolik z lásky, kterou přijímá, jako mnohem více z té, kterou daruje.
2: Jaroslava a Václav Soukupovi si svou lásku projevují už více než 60 let a tu další rodičovskou dávali plně svým dětem.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Za jak dlouho po svatbě se narodila dcera?
4: No, hned příští rok, ona je 64.
5: V červenci.
4: Jo, tak se narodila a já jsem holčičku chtěl. My jsme byli kluci dva, takže v mládí jsme se jenom prali. A takže jsem holčičku chtěl a já vždycky veřejně říkal, budeme mít holku. No a ona opravdu byla. A já jsem přišel do Plzence a dělal jsem mechanizátora v JZD a tady bylo dílny utratit tuhle. Takže jsem jenom se běh kousek a byl jsem v práci a z té vinárny tam nosili, když se něco rozbilo, jo. A nosil mi to tam nějaký bouška máš, pak jsem řekl, že se mi narodila holčička a on řekl, máš přijít ředitelovi, jako do vinařských, a kdyby si vzal tu údržbu ve vinařských závodech, tak by tě dali nový byt. Tak jsem tam šel se domluvit a tam byl inženýr Mikiska, dali mi byt. A...
3: Což byla dobrá zpráva i pro Jaroslavu, mohli jste mít další hnízdečko své lásky. Nicméně, jaké to bylo pro vás, když se narodila dcera? Co vy jste prožívala, když jste se stala mámou?
5: No, ráda jsem byla, že mám dítě, ale ten mi ranil okamžitě. Když přišel, první den já měla porod dost takovej zdlouhavej a to. A on přišel a řekl, no to nevadí, že to je holka, příště to bude kluk. A já už další dítě nechtěla. Taky jsem ho 8 dalších let neměla. Až potom jsem se rozhodla, že si ještě jedno pořídíme. Ale to mi tenkrát ranil. Tej porodnici, když mi tuto řekl, to nevadí, další bude holčička, přitom si ji pořád přál. No? No?
4: Taky to tak bylo. A když měl být kluk, tak jsme si vzali dovolenou, jeli jsme táhle na Baraní, jeli jsme dělat kluka. A tam jsme hráli volejbal a tak, a oni vždycky po obědě třeba přijít na volejbal, já jsem říkal, napřed rodina, pak zábava. Takže vždycky napřed bylo dítě a pak...
5: No a druhý dítě, toho kluka, jsem měla 5,20 kg těžkýho. Ten, když se narodil, tak byl primář kaše z toho úplně na větvi. Říkal tomu, přinesi dupačky a kyblík, ten může rovnou na písek. Ale dneska není až tak velký, má nějakých těch 178 nebo to. Nevyrost do obřích rozměrů, ale jako mimino byl takhle veliký. No.
4: Já už jsem toho porodníka znal, ne? No a tak zavolal a říkal, prodej plimu, vemeš si ho za ruku domů. Já prý to dělám, já nevím, 20 let, ale takovýho kluka jsem ještě nerodil.
3: Václave, jaká byla Jaroslava máma?
4: Dobrá. Vždycky o celou rodinu se starala ona. Ona to uměla, ona měla starší sestru, takže co se týkalo toho dítěte, já všechno uměla. Jako přebalování, no zkrátka máma úplně 100%. No,
3: ale... A váš pocit, jaké to bylo, když přišli děti, vnímáte, že se ve vás probudil nějak ten mateřský cit, větší podíl ženství, že jste to začala prožívat jinak, nebo ten svět vnímat třeba s větším strachem o děti? Co se vám odehrávalo v hlavě?
5: No tak strach asi o děti má každá máma, který se narodí dítě a to už se nezbavíte. Strach o děti máte celý život. Mám ho ještě dneska. To tak je. Já nevím, co bych vám nějak jinýho řekla.
3: A co pokládáte za to nejhezčí z té doby, když děti byly malé? Co vám se na tom líbilo, čím vás těšili? Na co ráda vzpomínáte? Co vám tak tu radost udělalo?
5: No já nevím, samotný to mateřství, já jsem byla ráda, že mám dítě. My sestra taky měla, tak nějak jsme to prožívali, ale nějak, jako že bych...
3: Byl v té době čas, když se narodili děti, abyste žili partnersky, abyste si projevovali lásku? Bylo to stejné jako před svatbou, že jste občas někam vyrazili, drželi se třeba za ruce, pusu si dali, objali se?
5: Ale to jo, to se držíme ještě dneska, protože se navzájem musíme podporovat. No, ale jinak, jak říkám, no, chodili jsme tancovat, chodili jsme na plesy. Tuto já měla rodiče, který mi ještě děti ohlídali. Jo, tak my jsme nebyli až tak vázaný s těma dětma. Nás jako děti neomezovali.
3: Kdy nebo čím vám děti udělali největší radost?
5: No asi, když sami měli děti.
3: Ráda jste se stala babičkou?
5: Ráda jsem se stala babičkou. Jo, ráda. Ta má dvě děti a ten syn má taky dvě děti. My už jsme pradědečkové. Potom jsme měli vnoučata, čtyři, a teď máme tři pravnoučata a čtvrtýho čekáme na Vánoce.
3: Václave, čím vám udělali děti největší radost?
4: No, hodně. Takhle. Vychovali jsme slušní děti, nezlobili, jo, dobře se učili. Oba mají vysokoškolské vzdělání a jsem vždycky já, že mám. A dneska jsme 5 hodin už, no z toho mám hroznou radost. Tak je to nádhera.
1: Kdo z těch mladých, kteří zažívají lásku, ví, jaká bude za 20, 30 nebo 60 let? Manželé Jaroslava a Václav Soukupovi by mohli vyprávět.
2: Celý život stáli při sobě, pomáhali si, pečovali o sebe a milovali se. A to je krásné. Proto jsme se rozhodli je překvapit a potěšit dvěma dary.
1: Václave, Jaroslavo, posíláme vám po Patrikovi velký automatický kávovar a digitální rádio pro příjem toho nejkvalitnějšího signálu.
2: Budeme rádi, když tento dar od nás přijmete.
5: Dobře, no tak já, my ho přijmeme. Proč bychom nepřijmuli dar? Ježíš, to je kávovar. Takovej obrovský. No tedy.
4: To už je něco.
5: No, a co pa to dělá?
3: Rámus a kafe. Dělá to malou velkou kávu, umí to horkou vodu na čaj. Kávu jsme taky přivezli, ať to můžeme vyzkoušet.
5: A ono to mele?
3: Ano.
5: No, to si na to vykašlu.
3: Já tak ráda melu kávu.
4: Budete chodit na kávu k nám.
3: K tomu jsme ještě přidali digitální malé přenosné rádio.
5: No vidíš, to je dobrý. My máme rádio a my nemůžeme chytit Plzeň, ale chytneme Budějovice, já nevím odkaď všude. A Plzeň
4: máme tam. A to rádio.
5: Ono je tady to. Ta.
6: Ta kvalita, není tam centrace, kolikrát.
5: No teď je to dobrý, ale někdy chceme poslouchat hudbu a mezi 12 a 1 a ona nám to nehraje.
3: Já doufám, že tohle hrát bude. Stejně tak, že bude fungovat kávovár, předávám a ať vám dobře slouží, je odměnou za ty vaše životy společné, spojené před 60 lety.
5: Tak děkujeme moc, no.
4: Moc děkujeme. To potom oplatíme?
3: Já myslím, že vy už to oplácíte tím, že jste a tím, že jste ten příběh poslali, proto se jim líbil a z některých těch psaných vybrali některé, kterým chtěli takhle dar poslat a potěšit.
4: chtěli, tak ať nás navštíví, já bych je vzal do Bohemky a prošli by se po závodě, abych jim řekl něco z historie, dali by jsme nějakou skleničku a určitě by se jim to líbilo. Rádi je pozvem. Vy?
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska.
2: Svůj zamilovaný příběh nám dnes líčí manželé Soukupovi. Prožili ho ve starém Plzenci, kde ve sklepích vinařských závodů zrají miliony lahví sektu. Právě tam Václav pracoval.
1: Za každého potomka dostala Jaroslava od Václava nejen políbení a lahev šumivého vína, ale také zlatý šperk.
2: My pro ně teď máme několik partnerských otázek. Patrik Rozehnal je dával každému zvlášť a teprve teď je uslyšíme pohromadě.
3: Co jste se naučili v manželství?
4: Naučil jsem se starat o rodinu.
5: Naučila jsem se vařit. Vychovávat děti.
3: Jaké jídlo by si rád dal a vám to nějak třeba nejde?
5: Když jsi chtěl na mě, abych mu vařila šneky?
4: Já bych ochutnal i bouky nebo šneky.
5: Někdo mu to uvařil, ale já ne tedy, ale jinak mu uvařím, na co si vzpomene.
3: Kolik lásek měl před vámi?
5: No, on byl mladý hodně, ale už zkušenost nějakou měl, to se mi přiznal. Někde byl v Praze na nějaké rekreaci a tam ho nějaká rafla.
3: Co je na ní nejvíc sexy pro vás?
4: No, ale to je její 80 a když tak kouknete, tak pořád říkám, mám pěknou holku, jo, na to, že jí tulik, tak pořád ještě postavu má to, no.
5: Vy, oni se mu líbily moje nohy. To říkal, že mám hezký nohy.
3: Co nosí v peněžence?
5: Peníze, řidičák, karty, hrozně peněz. A nosí to nejhorší tuhle, vzadu na kapse.
3: Co nosíte v peněžence?
4: No, její fotku nenosím, to se mi jednou vymstilo. Já jsem chodil do Budějovic do školy a už jsem byl ženatý a ukazoval jsem klukům, já jsem chodil dálkově, takže jsem tam třeba byl pátek, sobotu a já blbec jsem jim ukázal fotku manželky a jeden mi tam ze srandy napsal ze zadu, líbí se mu servírka ve Vltavě. No a ona pak na to koukala a jednou, cože, jakou servírku zas máš v Budějovicích? A já jí to dlouho vymlouval.
3: Který tanec mu jde nejlépe?
5: No, mám to tango ráda.
3: Který tanec máte rádi, oba dva?
4: No, to nevím, nějaký to tango takový. To je tělo na tělo.
3: Poslouchala někdy za dveřmi?
4: Asi ne.
5: Ne, to ne, to ne.
3: Kdyby měl den třeba o 5 hodin navíc, jak byste je strávila?
5: Šla bych spát.
4: No, teďka by asi spala.
3: Když přišly takové ty chvilky, kdy jste začal projevovat nějaké něžnosti, jak jste na to šel?
4: No, u nás to bylo snadný. Máme takovouhle společnou postel. Když jsem byl mladý, jak jsem byl docela divoch, takže ke mně stačilo stačit nohu. Nemusela mi nějak přemlouvat. To jako...
5: Tyvo, mi tak nejvíc, tak mi třeba do zadku. Nejspíš, ale jinak si na něžnosti nepamatuju.
3: Jakým stylem líbáte?
4: No, já docela rád.
5: On vždycky se volís a to mi vadilo. On se volís a potom šel dát hubičku.
6: Thank you.
0: manželství, která prověřil čas.
2: Láska je stejná a přece jiná, když vám je 20 a když už máte 8 křížků. Ale něha, touha, starost, radost i pohlazení patří ke každému věku.
1: Jak se proměnila láska Jaroslavy a Václava Soukupových za těch 60 let manželství? Je to stále stejně silný cit?
4: To se časem jako změní. Napřed je to taková ta čistá zamilovanost a pak toho druhého člověka máte jako žabáchu nebo

0: kam se vedle sebe cítit, nebo...
1: A já ho tu nemám to třeba někam odjede na 2 dny a já si pořád myslím, že je tady. Jako, pořád to, a chtěla bych Vašku, ale v tom si vzpomenu, že tu není. No, pořád jako tu jeho přítomnost cítím.
2: Na co jste na svou paní hrdý?
0: Jak se stála o hodinu celý život. Ona to měla pořád pod palcem a kdo má kdy narozeniny a ta vůbec jako neregistruje, ona všechno ví.
2: Kdy vás překvapil čím pozitivně, kdy jste si řekla, je, tak kluk ještě takhle hezky miluje?
1: To on nezapomene, když máme to výročí, tak vždycky přinese kytku. To jo, k narozeninám se mi snaží taky vždycky popřát, no všechno. S rodinou oslavujeme. To je rád, když já tu rodinu sezvu. On to nechá na mě, ale je rád, když tu rodinu pozvu a pohostím. On říká, ty je tu furt živíš, ty je tu furt hostíš, no ale je rád, že přijdou.
0: Dneska už si přejem jenom, abys byl zdravý, no a to a dokud můžem jíst, pít a tak je to dobrý. Stojí to za to, po těch letech, jo, tak už člověk ví, já nevím, no, co má čekat a to.
2: Je to hledání i radostných okamžiků, děláte něco pro to, abyste i toho druhého potěšili i v tomhle věku?
0: Nám dělá dost rodina. Jo, když potom už máte ty vnoučata, pravnoučata, tak se radujete ze všech těch jejich úspěchů. Máte z toho radost taky.
2: Je důležité, aby ty mladší věděli, že pro vás starší je ta rodina důležitá i tak, že ji rádi vidíte a jste rádi za každý okamžik, když se ozvou, když přijdou, když vás nenechají samotné?
1: No to my jsme rádi, to my jsme rádi. Oni nás navštěvují, ale někdy pár dní je pauza a já vím, že některé rodiny se nestýkají celý měsíce, ale my, když se nestýkáme týden, tak už se nám vzájemně stýská. No.
0: A teď, když nám bylo blbě, tak se o nás starala Alice.
2: Je ještě něco, co byste si chtěli splnit, co byste v životě chtěli spolu zažít?
1: No drobe toho zdraví.
0: Já taky.
2: Je nějaký vzkaz, něco, za co byste mu poděkovala, co byste mu řekla, jak moc ho milujete?
1: No, já bych byla hlavně ráda, aby jsme ještě byli pár let spolu. Nechtěla bych o něj přijít, to ne, to ne. Já bych chtěla, aby jsme spolu ještě pár let vydrželi.
2: A myslíte na něj často?
1: No, když jsme spolu pořád, tak na něj musí myslet hurt.
2: Vlastně ho milujete?
1: Miluju, miluju. Já bych jinýho nechtěla. No, asi tak.
0: Já bych jí poděkoval za lásku ke mně, ale hlavně za tu lásku k té rodině. Já tu rodinu hrozně miluju, tím, že máme už také velkou a všichni jako drží pospolu, jo.
2: I v tomhle věku a teď? Pořád jí milujete?
0: Mm. Možná či víc. Jo, ona si to zaslouží.

0: Jaroslava i Václav Soukupovi jsou si vědomi síly spojení, které láska představuje. Je křehká i silná. Zamilovali se u tance, protančili spolu celý život a když Bůh dá, zatančí si v prosinci na svatbě diamantové.
1: Jeden chytrý muž kdysi napsal: pravá láska nemá šťastný konec, protože pravá láska nikdy nekončí.
0: Nehledejte lásku. Žijte, milujte, radujte se. Láska si najde vás. Láska je všemocná. To už dnes ví i Petr Kosta.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas zprávy.
2: Více než 40% Čechů ve věku nad 50 let nemá jasný finanční plán na důchod. Lékařská fakulta v Olomouci bude moci díky nové budově navýšit počet studentů. Fotbalové mistrovství světa dnes večer bude znát prvního účastníka finále. A počasí zítra oblačno, na jihozápadě až polojasno a hlavně na severovýchodě s deštěm i bouřky. Maxima kolem 25, na severu republiky kolem 21 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Jasný finanční plán, z čeho budou v důchodu žít, nemají přes 2/5 Čechů ve věku nad 50 let. Ukázal to průzkum agentury Ipsos pro Českou bankovní asociaci. Ta pravidelně zkoumá finanční gramotnost Čechů. Ta se sice mírně zlepšuje, ale právě povědomí o financích na důchod by mohlo být kvůli stárnutí populace do budoucna velký problém, říká Michal Straka, analytik finančního trhu agentury Ipsos.
3: Statisticky, když jdete do důchodu, tak v průměru máte nějakých 40-41% svých příjmů, který jste měli předtím. Samozřejmě případ od případu, že to zprůměrujeme. A lidé si myslí, že budou mít kolem 60-65% svých příjmů. Takže tady už vidíme, že oni nadhodnocují potom vlastně ten podíl důchodu na těch stávajících příjmech.
2: Univerzita Palackého v Olomouci o letních prázdninách dokončí dvě zásadní stavby. Na konci srpna bude kolaudovat generální rekonstrukci právnické fakulty zhruba za 80 milionů korun. Medici a studenti pak nový akademický rok zahájí v nové přístavbě za 600 milionů. I díky ní může lékařská fakulta výrazně navýšit počty studentů, řekl to děkan Milan Kolář.
4: Uvedením do provozu tady této nové červené budovy budeme stabilizovat fakultu na dobrých 20-30 let dopředu, kdy vlastně my naplňujeme ten národní program na zajištění dostatečného počtu lékařů. My dotřeba do prvního ročníku opravdu vememe 260-270 studentů v rámci všeobecného lékařství plus ještě zubní lékařství.
2: Policie prověřuje oznámení o možném pohybu černé pumy na Českobudějovicku. Řidička zvíře dnes ráno zahlédla v úseku mezi Mazelovem a Ševětínem. Policisté už o případu informovali starosty okolních obcí, krajskou veterinární správu a také myslivecká sdružení. Upřesní mluvčí jihočeské policie Lenka Krauzová.
5: Na hlubocké policisty se obrátila řidička, která dnes kolem 7 hodiny raní jela do zaměstnání mezi Mazelovem a Ševětínem po pravé straně silnice u místa, kterému se říká Soudné pole. Patřila zvíře, které vypadalo jako puma. Žena jela pomalu a zvíře viděla na zhruba 10-metrovou vzdálenost a je si dle své výpovědi jistá.
2: Policie toto oznámení nadále prověřuje a lidem doporučuje, aby se v případě dalšího spatření zvířete nepřibližovali a okamžitě zavolali na linku 158. Sport. Fotbalisté Francie a Španělska zhruba před hodinou na mistrovství světa nastoupili do úvodního semifinále. Zatím se více daří Španělsku, které po prvním poločase vede gólem z penalty 1-0. Vítěz tohoto utkání nastoupí v nedělním finále proti lepšímu z druhé semifinálové dvojice Argentina-Anglie. Tento duel je na programu zítra večer se začátkem opět v 21 hodin.
0: Počasí.
2: V noci na středu čekáme v Česku převážně velkou oblačnost, místy přehánky i bouřky ojediněle silné, hlavně na západě a jihozápadě Čech postupně ubývání oblačnosti a v této oblasti postupně srážky jen ojediněle. Nejnižší teploty nad ránem mezi 18 a 13 stupni. Zítra na severovýchodě republiky hlavně ráno a dopoledne oblačno až zataženo, občasný déšť nebo přehánky a také bouřky ojediněle silné. Jinak bude oblačno až polojasno. Maxima zítra mezi 23 a 28 stupni. A na severu republiky většinou kolem 21.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Pozor teď na Pražském okruhu. U Černého mostu čekejte kolony, a to v obou směrech. Kvůli práci na silnici silničáři stáhli provoz do jednoho pruhu. Trochu se tam zdržíte. Tolik informace z dopravy. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Přejeme dobrý večer a příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Dobrý večer, vážení a milí. Hrajete si rádi? Možná si říkáte, co je to za otázku, notabene na úvod dalšího Divadla pro vaše uši, ale všechno vysvětlím už za chvíli. A vlastně něco prozradí i tahle první muzikálová písnička.
7: Ať žijou Chlapzumáci! Ať žije sport!

Je to tak, klapzubáci Eduarda Basse, jeho Klapzubova jedenáctka se v rozhlase dočkala i vlastního muzikálu. My si ale tenhle nestárnoucí fotbalový příběh dnes budeme vyprávět prostřednictvím několika dramatizací. Třeba té s Jiřím Sovákem jako starým Klapzubou, anebo Josefem Beckem, který si Klapzubu zahrál v poněkud aktualizované verzi, totiž při fotbale

0: Soudruhu Ženíšku, vy jako zkušený fotbalový internacionál budete v dnešním finálovém zápasu vyhodnocovat nejlepší hráče. Co byste řekl k tomuto turnaji učňovských a studentských fotbalových mužstev, který každoročně pořádá redakce Večerní Prahy zde na Letenské pláni?
1: Turnaj Večerní Prahy má svůj zvuk a můj názor je ten, že i opodstatnění. Navíc, Letenská pláň patřila vždy mladým fotbalistům. Vyrostlo jich tu dost, proč by tu nerostli dál?
0: Děkuju vám. Byl jsem informován, že bývalý výborný obránce Dukly Praha Ivan Novák je metodikem učňovského střediska ČKD dnešního finalisty turnaje.
1: Tady ho máte.
0: Řeknete nám několik slov, Ivane?
2: No, kdyby naši chlapci z ČKD dneska zvítězili, byli by první v historii turnaje s dvěma úspěchy za sebou. Soupeř učňovská škola Malešice, ale fyzicky velmi zdatný a má dobrou obranu.
1: A zvlášť bystrého brankáře.
2: Ano, ano. No my ale děláme proto, aby naši svěřenci byli úspěšní všecko, co je v našich silách. Na dnešní finále jsme si pozvali dokonce na pomoc i Josefa Beka. Představovat ho nějak zvlášť jistě nemusím. Chtěli bychom, aby tak trošku psychologicky zapracoval na našem družstvu.
3: To je ten nejlepší trik, který si mohl Ivan tady vymyslet. On si pro mančat vymyslí psychologa, aby když to prošvihnou, to měl na koho schodit. To je tedy dobrá metoda.
0: Co byste nám, mistře, řekl k tomuto fotbalovému turnaji?
3: Kdo jako já?
0: No zajisté.
3: Tak co bych tak řekl. Sleduji tento turnaj již několik let. Upřímně řečeno na stránkách Večerní Prahy. Ne, ale vážně. Mladých fotbalistů bývá, zvlášť ve velkých městech, a proto lze turnaj tohoto druhu jenom uvítat. A ještě jednu poznámku. Účast dvou učňovských jedenáctek v dnešním finále naznačuje, že se na našich závodech o tělovýchovu dobře starají a vytvářejí mladým lidem pro sport výborné podmínky. Jak vidíte, celé vedení na dnešní finále přijelo společně s mužstvem, nejmodernějším autobusem.
4: Pepa Bek je náš rek.
2: No, slyšíte, už vás volají, co jste si na ně připravil?
3: No to víš, že to hlavní den to nebude. Kolik máte času?
2: Ale toho máme dost. Začal před zápas o třetí a čtvrté místo.
3: Povím jim historku o jedné slavné fotbalové jedenáctce.
2: Tak ale jenom ne žádné školení, aby nám neusnuli.
3: Zkus usnout, když ti starý Klapzuba začne vykládat historii Klapzubovy jedenáctky.
5: Synu, začalo to tak, že jsem měl 11 synů.
6: Ano. Tak prostě a jednoduše to všechno začalo.
7: Ve své chudobě nevěděl pan Klapzuba, co s těmi kluky.
5: A tak jsem z nich udělal fotbalové mužstvo. U chalupy jsem měl pěkný kousek loučky, z té jsem udělal hřiště a pak jsem prodal kozu, koupil za to dva míče a kluci začali trénovat.
8: Nejstarší Honza byl čahoun a tak šel do branky.
9: Frantík a Jura byli drobní a mrštní.
5: Tak ty jsem postavil na křídla. Kluci, 5 hodin, vstávat.
9: A šlo se na ostrý hodinový pochod do lesa.
6: Po 6 kilometrech?
5: Šelem vzad.
9: A zpátky to vzali klusem. Pak teprv dostali snídani a po ní se šlo kopat.
5: Kluci, každý musíte umět všechno.
8: A tak je učil brát míče ze vzduchu, umrtvit je, podávat,
9: falšovat, střílet v klidu i v běhu, ze země i rovnou z podání, centrovat, dávat zadovky, driblovat,
10: hrát hlavou, kopat desítky a rohy,
11: házet aut, brát míč z nohy, chytat jej na prsa,
8: kombinovat třemi vnitřními, přihrávat na křídla,
11: provádět dlouhé odkopy, umisťovat rány, vyťukávat drobnou kombinaci,
8: dobíhat, vybíhat,
11: vyrážet míč robinzonádou,
9: otáčet jej ve větru i v bezvětří,
11: falšovat, nestát offside,
9: přeskočit nastavenou nohu,
8: kopat špičkou, nártem, kotníkem, patou.
9: Zkrátka bylo toho moc, čemu se Klapzubovi kluci museli naučit.
8: Ale to ještě nebylo všechno. Cvičili skoky a běhy a rychlý start.
9: A to zas nebylo všechno. Házeli koulí, oštěpem a diskem, aby dostali pevná ramena.
8: Museli zápasit, aby celé tělo bylo pěkně pevné.
11: A museli přetahovat lano, aby měli postavu jako ze železa.
5: A cvičit dech, kluci, protože bez dlouhého dechu a klidného srdce je každé cvičení zabiják.
9: Když tohle všechno měli kluci za sebou, zhltli oběd a vylízali, kde jaký drobeček uvízl v hrnci nebo na pekáči. Pak se natáhli jeden vedle druhého na podlahu nebo na zemi na dvorečku a hodinu odpočívali.
7: Moc řečí přitom nebylo. Každý byl rád, že může své tělo složit a nehýbat se.
11: Pak si Klapzuba vyklepal fajfku a...
9: A šlo to znovu. Večer vtrhli domů jako velká voda.
7: Klapzuba jednoho po druhém vymasíroval, vychrstl na každého 3 škopky studené vody.
9: Sprchy v chalupě neměli.
5: Pak lehkou večeři, chvilku si popovídat a spát. Večerka...

0: takhle to šlo den za dnem po 3 roky.
1: Tak kluci, jak víte, dneska jsem byl v Praze. A tohle jsem odtamtud přivez.
0: Vytáhl bílou tabulku s modrým rámečkem.
2: SK, Klap Zubova 11.
1: Honza ji přibije na vrata. A tady v kapse mám potvrzení, že se Klap Zubova 11. zařazuje do 3. třídy.
3: Jen do 3. třídy, to snad ne, táto.
1: Všechno musí být pěkně po pořádku. Dá pambu, že to jednou natřete i sláví, ale napřed se k ní musíte dostat. Já jsem vás naučil všechno, co potřebujete. A teď se musíte sami probírat kupředu. Jináč to ve světě nejde.
4: A na jaře se začalo hrát o mistrovství 3. třídy.
5: Pánové, na tenhle zápas musíme jít. Nějaká Klap Zubova 11, už jenom to jméno, hraje s AC Hlubočepy.
6: Pánové šli a chechtali se ještě víc, když viděli těch vyjevených 11 venkovských kluků s beranicemi, kteří nikdy nebyli ve městě.
7: A které přivezl starý strejda s fajfkou v puse.
8: To bude zápas.
4: Ne, to nebyl zápas, to bylo boží dopuštění. 32-0 pro Klap Zubáky skončil první poločas. A do druhého poločasu AC Hlubočepy vůbec nenastoupili.

0: Pánové, tohle musí být nějaký omyl. Tohle mužstvo přece není žádná třetí třída. Pane Klapzubo!
1: Řekl rozhodčí starému Klapzubovi.
0: To je nějaké nedorozumění. Budu to okamžitě hlásit.
2: Starý Klapzuba si přendal fajfku do druhého koutku. Tak jo, pane soudce. Kluci, jdeme domů.
3: To bylo v neděli a ve středu.
2: Tady mi píšou, že Klapzubova jedenáctka se s okamžitou platností povyšuje do druhé třídy a je v neděli máme nastoupit proti SK Vršovice.
4: Nebudeme to zdržovat. Klapzubáci nastoupili proti Vršovicím.
5: Diváků přišlo moc tisíc, protože se po Praze rozkřiklo, jaké je to zvláštní mužstvo, ta Klapzubova jedenáctka.
2: Starý Klapzuba si zase sedl s fajfkou na lavičku, mrkl na kluky a...
5: 14-0, pánové, s tím se musí něco udělat.
3: Zase přišel dopis a Klapzubáci byli v první třídě.
6: Dnes bychom řekli v lize.
5: A

0: Bylo to přesně tak. Poráželi klub za klubem.
1: 13-0, 16-0, 11-0,
2: 9-0, 12-0, 10-0,
3: 8-0, 15-0, 7-0,
4: 4-0, 6-0.
0: A pozor, jednoho dne měli proti sobě Spartu.
5: Tak, kluci, dneska si dejte záležet. A protože Sparta si nás už očíhla, uděláme to takhle.
6: Klabzuba těsně před zápasem úplně přestavěl mužstvo. V publiku i ve Spartě z toho bylo zděšení, ale...
7: Paní Klabzubová, telegram!
5: Paní Klabzubová, dolní bukvičky, stop. Spartu jsme porazili, 6-0, stop. Připrav vepřové a kotel knedlíku, stop.
6: A teď už zbývala jenom Slávie.
1: Tenhle zápas se nesmí odbít, protože na hřišti Slávie byl takový nával, že vojsko muselo vytáhnout a uzavřít ulice.
2: Všechny ostatní zápasy byly odřeknuty, aby každý mohl vidět Klabzubovu jedenáctku.
6: Přijela v autobuse.
5: Starý Klabzuba seděl u šoféra a koukal po lidech. Odvedl své kluky do šatny. Tak co, kluci, nandáme jim to?
8: Nandáme!
6: A šli na hřiště.
1: Klabzubu odvedli dva výboři do lože, kde seděl pohromadě s pražským starostou, policejním ředitelem a ministrem financí.
9: V ložích je zakázáno kouřit, ale když starý Klabzuba vytáhl fajfku, mrkl policejní ředitel na strážníky, že jako tenhle pán si tady zakouřit může.
1: Klabzubovi kluci hráli svou nejkrásnější hru.
6: Slávie byla taky ve formě, ale v poločase prohrávala 3-0 a v druhém to dostala ještě dvakrát.
3: Celou Klabzubovu jedenáctku odnesli lidé na ramenou až do hotelu.
2: Ovšem před hotelem byla taková tlačenice, že policejní ředitel požádal starého Klabzubu, aby promluvil z balkónu k lidu, jinak že se mu nerozejdou.
5: Starý Klabzuba vyšel na balkón, vyndal z pusy fajfku, pošoupl beranici a počkal si, až se hlučící a ječící tisíce dole uklidnili. No jo, to je tak. Já jsem jim řekl, se sakra kluci, nandejte jim to. A oni jim to nandali. Inu, není nad to, když děti poslouchají své rodiče.
0: A to byla řeč, kterou starý Klabzuba promluvil k 20 tisícům lidí, když jeho jedenáctka vyhrála mistrovství celkovým skóre 122-0.
10: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
11: To bylo tedy vítězné tažení Klabzubáků na začátku jejich sportovní fotbalové kariéry. Teď ale před sebou mají velkou výzvu, totiž zápas až v samotném Londýně. Komentovat ho budou díky rozhlasovému střihu společně, a to navzdory času a v různých inscenacích jednoho příběhu, pánové Jaroslav Štercl a Karel Heger.

0: Poslyšte, Olenbaj, ještě slovíčko. Jak odhadují vaši lidé návštěvu? Pokladní si hlásili před čtvrt hodinou 160 tisíc. Všechny dosavadní rekordy jsou překonány, Kormiku. A jak stojí sásky? 3-1 pro Huddersfield. Musíme to vyhrát. Je to národní povinnost. Děkuju vám, Olenbaj, s Bohem. S Bohem, Kormiku, nashledanou. Tento rozhovor konal se v předsednické lóži na jižní tribuně největšího hřiště londýnského. Předseda Olenbaj potřásal srdečně rukou svému dlouholetému příteli Kormikovi, redaktoru New Sporting Life. Pak usedl k zábradlí, zatímco Kormik zmizel v chodbě. Byla to nekonečně dlouhá chodba, kudy teď proudili tisíce vzrušených lidí. Kormik proklouzával hladce mezi nimi, zabočil po schodišti k otevřeným tribunám, vystoupil až nahoru a obešel poslední řadu až na konec. Tam byla v dřevěném pažení malá dvířka. Kormik vyňal klíč, odemkl a vystoupil na malý balkonek, který byl přistavěn na vnější straně tribun. Pod ním se táhlo široké, travnaté prostranství, kam ústily 3 široké ulice. V tuto chvíli bylo prostranství obrovským hemživým raveništěm lidí a povozů. Všechno se tlačilo k 11 branám hřiště. Vzduch se chvěl rozčileným pokříkem tisícerých hlasů a ohlušivou směsící výstražných signálů vozidel. Jako 3 nekoneční hadi táhli se z 3 ulic řady aut, sportovních kočárků, kebu, omnibusů a autobusů k hřišti. Kormik se díval chvíli na toto vlnivé a kmitavé hemžení, pak zamkl dvířka za sebou a vyskočil na zábradlí balkonu. Na zdi před ním byl upevněn železný žebřík. Kormik vystoupil po něm na střechu tribuny. Byla to obrovská, mírně nakloněná plocha, rozpálená plným slunečním světlem. Při zvýšené straně tyčil se uprostřed vlajkový stožár. Kormik zamířil k němu. Stála tam židle, na níž ležela telefonní přílba. Kormik vzal přílbu a nasadil si ji na hlavu. Obě sluchátka přilehla mu na uši, mluvítko se octlo právě před ústy. Dvě šňůry několik metrů dlouhé vedly k stožáru, od něhož se táhl kamsi ke vzdáleným domů telefonní drát. Na jeho konci, mnoho kilometrů odtud, byly redakční místnosti New Sporting Life. Tam seděl u stolku mladý hoch, také s přilbicí na hlavě a s psacím strojem před sebou. Několik pánů se povalovalo v klubovkách kolem. Všichni čekali, až Kormik začne telefonovat svou zprávu. Malá sklíčka byla připravena na vedlejším stole, na něž měl jiný písař stručně psáti postup zápasu, aby se zprávy mohly ihned promítat do uměle zatmělého okna. Sta lidí již čekala pod redakcí na první zprávu. Zatím Kormik vzal židli a usedl na ní těsně na okraji střechy. Nad ním na stožáru pleskala dvojí vlajka. Nahoře anglický kříž, pod ním bílý a červený pruh s modrým klínem, táhnoucím se od žerdi do polovičky praporu. Dole ve velké hloubce zářila sitá zeleň dokonalého hřiště, leskly se bílé linie značek a černaly se ohromné davy na tribunách. Mezi tribunami a vlastním hřištěm bylo široké místo pro atletickou dráhu. Na ní stálo kolem dokola 130 nehybných strážníků, přesně vždy 25 kroků od sebe vzdálených. Z té výše vypadaly jako podivné tlusté patníky. U obou branek seděli a leželi na zemi fotografové. Kormik obhlédl celé toto divadlo zkušeným okem a viděl, že je to dokonalé. Pak se pohodlně opřel v židli, přehodil pravou nohu přes levé koleno, vyňal z pouzdra táhlé námořní kukátko, nařídil si je, aby dobře viděl, a pak začal svůj nekonečný rozhovor s telefonním mluvítkem. Hello, Atkins, ne, dobrý den. Slyšíte mne dobře? Hello, slyšíte dobře, ano? Ano, děkuji. Ten pleskavý zvuk, to jsou vlajky nade mnou, na ty si brzy zvyknete, třepotají se až drnčí. Je tu pěkný větřík tady nahoře, lepší posedění než dole v tom dusnu. A pak mě nikdo neruší při telefonování, byla to dobrá myšlenka. Halo, řekněte Fredovi, že tu sázku se mnou prohrál. Před čtvrt hodinou bylo prodáno 160 tisíc lístků. A u všech pokladen se prodává dále. Uslyšíte-li hrozný rachot, vysvětlete obecenstvu, že se zřítily tribuny, že se roztrhly pod strašlivým návalem. Pochybuji, že bych vám to potom mohl ještě říci. Sletěl bych o 40 metrů níž a náš drát není na to vypočítán. Co prosím, že bychom mohli začít? Ano, ano, prosím. Tak úvod jsem vám napsal už předem, prosím vás, přečtěte mi jej pro kontrolu. Kormík se na střeše odmlčel, naslouchaje drobnému rachtání v telefonu. Po několika minutách zase promluvil. Ano, správně, správně, nic se na tom nemusí měnit. Všechno vypadá tak, jak jsem to předem popsal. Haló, haló, pozor, prosím, pište, diktuji. 17:10, rozehřmívá se celé obrovské prostranství nekonečným potleskem.
1: Prodalo se už 175 000 vstupenek. Jestli ovšem uslyšíte strašlivý rachot, vězte, že se řítí předspané tribuny. No v takovém případě by ovšem umlku můj hlas, nenaže byste ho slyšeli ze zárobí. Pozor, pozor! Na hřiště bíhá naše reprezentační mužstvo. 11 hrdinů Huddersfieldských. Je rozkoš dívat se na pružnosti 22 nohou, na mohutné klemby hrudníku pod žlutými a modrými pruhy drezu. Jásot! Ohlušující jásot vítá vítěz národa, který dnes opět uhájí prvenství britských barev na zeleném trávníku.
0: Nikdo nepochybuje, že mistři ligy nemohou zklamat naše očekávání. 3-1 zní výsledek sázek, v níž proti Huddersfieldu sází jenom cizinci a lidé, počkejte, ne, tuhle větu škrtněte, uděláme z toho nakonec zvláštní odstavec, už jste to škrtl? Ano, prosím, diktuj tedy dál. Ale již se otvírá klubovní branka podruhé a mistři pevniny vcházejí. I je zdravý vyspělé obecenstvo potleskem, který však ustupuje přirozené zvědavosti. Toto jsou tedy slavní borci, jež malá ctižádostivá republika v srdci Evropy vyslala, aby jí dobili slávy po celém světě. Jaká to pitoreskní představa 11 bratří, kteří vrozené city sourozenské dovedli vypracovat ve famózní kombinaci a jednotný celek. Na první pohled nejsou zvlášť nápadní. Jejich drobné postavy nemohou se měřit s atlety Huddersfieldu. Zdají se být zaražení pohledem na černající se tribuny. Jdou ke středu hřiště v houfu, jako by si tímto sevřením chtěli dodat odvahy.
1: Tak to jsou tedy ti slavní borci, již malá ctižádostivá zemička v srdci Evropy vyslala, aby jí dobili slávu po celém světě. Na první pohled nejsou zvlášť nápadní. Jejich drobné postavy se nemohou měřit s atlety Huddersfieldu.
0: Soudce pán Sarri jde jim vstříc. Kapitán Winnipeg se odděluje od svých, aby pozdravil hosty. Haló, haló, pozor, pozor, teď je tu něco nového. Haló, napište podtitulek, jeho veličenstvo král. Haló, máte? Pište nový odstavec. Haló, diktuji. V tu chvíli se nový jásot rozléhá kolem hřiště. Na stožáru na severní tribuně se zvedá velká vlajka windsorská. Dveře ústřední lože se otvírají a jeho veličenstvo král s královnou a princem Walesským vstupuje. Klubovní direktoři z GW Olenbajem v čele vítají vznešené hosti. Královští manželé děkují lidu za nadšené ovace. Zvednutím ruky pozdravuje král hráče, kteří se seskupili před jeho loží k improvizovanému holdu. Pak usedá, aby zhlédl největší zápas anglických dějin. Haló, ta slova největší zápas anglických dějin dejte potrženě na zvláštní řádek jako podtitul.
1: Huddersfieldští vyhrávají los a volí si hru s větrem zády. Už to začalo. Pan Sarri otevřel hru. Je 17:21:16. Střední útočník Klabzubí podal míč pravé spojce. Čárkot jde proti ní. Spojka však vrací míč pravému záložníkovi. Čárkot dostihuje záložníka, chce se zmocnit míče. Ale ne, nezmocnil se ho Černý. Ví, jak to ten chlap udělal. Má míč dál. Bering a Winnipeg se mu ženou na pomoc. Centr, míč se přenáší šikovce na levé křídlo. Skvělé přihrání právě mezi naším záložníkem a bekem. Ohromný běh po levé straně. Kdo dřív? Malé křídlo červenobílý dostihlo míče. Pol se jich před, no tak. Už je pozdě.
0: Centr, příliš vysoký, jde ve výši žaludku. Levá spojka a střední útočník jej míjí. Göringer na levém beku zvedá nohu. Kde se tu vzal pravý halbek? Obrací míč hlavou k levé spojce. Borzi!
1: Je tam.
0: Jak dlouho to trvalo? Zrovna 67 od výkopu.
1: Byla to strašná morda levé spojky, na jakou se na anglickém hřišti desetiletí nepamatujeme. Ale, no tak, No tak pro jednou není tak zle, ale naše mužstvo je svěží. Dobré náladě a v nejbližších vteřinách jistě předvede chválně známou útočnou hru.
0: Než mohl Clark zvednout ruku, byl již míč za jeho zády. Kormík nemohl na střeše rozčilením vydržet. Musil aspoň stát a postavit si jinak židli. Pak zase začal diktovat a popisovat útoky Huddersfieldu. Rozplýval se nadšením nad jeho kombinacemi. Ale každé chvíle musel požádat Atkinsona, aby škrtl z článku kletby, kterými doprovázel znamenitou obranu klapzubů. A jednou se odmlčel tak, že Atkinson ho znepokojen vyburcoval, cože se děje. Docela smutně mu Kormík oznámil, že Anglie právě dostala druhou branku. Nic není platno, Atkinsone. Musíme konstatovat, že jsou Čechoslováci v převaze. Napište na sklo, že jsou naši v dobré náladě a že vyrovnají. Jinak by vám mohl Dav vymlátit redakci. No tak halo, halo, tak 43. minuta z výkopu. Provádíme útok levým křídlem. Záloha ji zastavuje. Ve středu hřiště se rozvíjí vzájemný boj. Střelil přes, jes, to je smůla. To je. No, míč se z výkopu nese k pravému křídlu. Konec. Konec. Konec první půle, prohráváme 0-2. Ale naši hráči jsou svěží a nasadí v druhé půli své ohromné závěrečné tempo. Obecenstvo je naprosto rozčarováno. Ale obdivuje se dokonalé hře našeho protivníka. Věru, že není hanbou být poražen mužstvem takové síly. Já. Jeho veličenstvo je zřejmě vzrušeno. Direktoři Huddersfieldu mu vysvětlují příčinu porážky. Předseda Olejnban odchází. A teď se vrací zpět a s ním je jakýsi podivný stařík. Představují ho jeho veličenstvu. Je to jistě. Ano, jistě to bude otec Klapzubu. Musím tam i hned běžet, vyzvědět, co si spolu povídají. Odpočiňte si, Atkinsone, do začátku druhé půle budu zpět. Poznamenejte ještě, že král velmi srdečně potřásl starému Klapzubovi rukou. A Kormík shodil telefonní přilbu, rozběhl se po střeše, sklouzl po žebříčku na balkon a zmizel v davech, které v největším rozčilení hlučeli a třeštili po tribunách. Rozhovor, jež měl starý Klapzuba s anglickým králem toho dne, kdy jeho kluci porazili Huddersfield FC 4-0, nebyl nikdy uveřejněn ani v New Sporting Life, ani kde jinde. Listy přinesly jen stručné výtahy, jakým je prozradili direktoři Huddersfieldu.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Cože? Slyšel jsem dobře, že prý se žádný záznam z rozhovoru mezi anglickým králem a starým Klapzubou nedochoval? To se na to podívejme, nebo spíš tak si to poslechněte, o čem se na tribuně povídalo a jak to bylo s Klapzubáky dál.
2: Jeho veličenstvo je zřejmě vzrušeno, ale co to? Teď mu přivádí do lože jakéhosi podivného staříka. Představí ho. A to je zřejmě otec Klapzubák. Jeho veličenstvo mu velmi srdečně potřásá rukou.
3: How do you do?
4: Judu? Judu nemám. Jejich anglický veličenstvo, já mám Judu. Judu do těch jirků. A pak mám...
5: Ale ne, pane Klapzubo. Jeho veličenstvo se neptá na vaše syny. Chce vědět, jak se vám vede.
6: Tyto věty pronesl náš milý pan Maceška, už dlouhá léta zaměstnaný na konzulátě v Londýně. Byl to nadšený sportovec, ale protože byl nesmírně tlustý, věnoval se zprvu pouze přetahování lanem. Později sportovní činnosti spolkové. Nesmíte zapomenout, že tohle všechno se událo ještě před válkou. Maceška se v Anglii o Klapzubáky výtečně staral, dělal jim průvodce a tlumočníka. Obzvláště v poslední funkci se pořádně zapotil při rozhovoru staré o Klapzuby s anglickým králem.
4: Jo tak, jak se mi vede, no. I pro pánička, jejich anglický veličenstvo, jak pak se drobnýmu chalupníkovi může vést. Nebejt těch kluků, je to pořád 0-0. A když sem tam nějaký gol padne, tak je to vždycky obsáhlý.
3: A jak se daří paní Klapzubové? Také s vámi jezdí.
4: Ne, bůhu chovej, pane král. Pořádná kupana není jako králování, aby do toho směli mluvit žensky. Jejich anglický veličenstvo neráčej se urazit, ale na pořádnou kopanou je toho potřeby víc než na králování.
3: Tak vy si, pane Klapzubo, králů moc nevážíte.
4: Ale proč pak ne? Osud nadělil lidem všelijakou živnost a i mezi korunovanýma se jistě asi najde semhle támhle pořádnej člověk. Ale mně osobně se to jako řemeslo nezamlouvá. Ovšem, jaký pořádek si který národ zavede, ten ať platí.
3: Tak vy byste prostě králem být nechtěl, milý Klapzubo, vidíte.
4: Bůh zachovej. I když tvrdím, že kopaná je mnohem těžší hejbl nežli králování, pane král. Že by stáli třeba před brankou. A v tom jim křídlo krásným šouráčkem podámí. Tak tuhle jsou oni, jo? A tuhle je branka. A oni by teď museli svolat celou ministerskou radu, aby se poradila, jestli je lepší čutnout špičkou, nebo nártem do pravýho rohu nahoru, a nebo do levýho dolů. Sakra, mi čuda, to by to dopadlo.
3: Vy jste povedená kopa, pane Klapzubo. Vás bych chtěl mít za dvorního rádce.
4: No jinu, když budou mít nějaké těžkosti, tak klidně si zajdou k nám do dolních bukviček a já už jim poradím.
3: Kdyby to bylo tak jednoduché, pane Klapzubo, starosti, které nás v našem vznešeném povolání stíhají, nejsou nikterak malé. Jak často si například myslívám, když přihlížím takovému zápasu, jako je ten dnešní, proč nebyla kopaná povýšena na oficiální projev zdravé síly tělesné i duševní? Je k ní třeba tolik sebeovládání, důvtipu, bystrosti, soudržnosti, sebeobětování, zkrátka tolik individuální práce ve prospěch celku, že je ze všech sportů nejlepším obrazem dobře rozvinutého života.
4: Je to mají set sakra pravdu, pane králi. Proč pak se místo vydržování ohromných armád nevypěstuje v každém národě dokonalý fotbalový mužstvo? Kdyby došlo k nějakému sporu, který by nešel odklidit smírnou cestou, no tak by místo vojska nastoupilo z každé strany 11 hráčů a ti by tu otázku rozhodli.
3: S vámi jsem si tu zrád popovídal, pane Klapzubo, a abyste na ten rozhovor měl nějakou památku, dovolte, abych vám věnoval tuto lulku.
4: No ne, to je opravdická tam, no jak se to říká, brýlka?
3: Ano, je. Doufám, že vám kouření z ní bude chutnat.
4: No to bych řekl. Teď musí dovolit voní, pane král, abych já jim věnoval svoji fajfku. Maršánka to sice není, je jenom porcelánová, ale jak ráčej vidět, má na sobě vymalovanýho jelena a visí od ní zelený střapec. Když ji budou řádně propucovávat, bude jim táhnout jedna radost.
6: Tu fajfku věnoval král britskému muzeu, kam se na ně houfně jezdili dívat fotbalisté z celého světa. A klapzubáci se po svém vítězství v Londýně konečně zase vrátili domů jako mistři Evropy.

0: stop, šup, už to piš, ať gol uvidíš.
1: Jakmile klapzubáci vběhli na zelený trávník a zapěli svou hymnu, kterou pro ně po prvním evropském turné složil nestor českých básníků Vincent z Kabrna, už napřed se jejich soupeři chvěli před tuchou porážky. No prostě nikdo neměl nejmenší naději, že by nad klapzubáky zvítězil. Tak běžela léta a starý klapzuba se zubil na celé kolo, když jeho jedenáctka šla od vítězství k vítězství. Méně se však zubil, když najednou začal pozorovat, že jeho kluci už trénují bez radosti a bez nadšení a zápasy v cizině, že odbývají jenom jako trapnou povinnost. A jednou, když se zase vrátili z ciziny a na večer všichni odpočívali na zahradě, zabafal starý klapzuba z královské lulky.
2: A co se vám nelíbí, táto? Přece jsme vyhráli, jako vždycky.
3: No, vyhráli, vyhráli. Ale nesměl bych být klapzuba, abych nevěděl, že už to taky někdy můžem projet.
4: Kluci natáhli uši a teď už poslouchali všichni.
3: Který secakra čert vám vlez do hlavy? Už ani nemluvíte, nespíváte, nevýzdáte. Odkop děláte, jako by vám Mičuda překážela. Co to s vámi je?
2: Začali se vrtět a převalovali se z boku na bok.
3: A starý klapzuba, když už jednou začal, šťoural se v jejich svědomí dál. Vždyť už si toho i ta vaše máma všimla, že jste jako vyměnění. Tuhle přijde za mnou a povídá, co pak státo s těmi kluky proved? Že prej už nejste takový, jako jste bývali. Že prej si už ani její Jirka nevšimne. No? A tak se mi z toho rozplakala, chudák, stará.
5: To není pravda, že si ji nevšímám.
3: Ono to ve skutečnosti nebylo všecko tak, jak to tatík klukům vyprávěl, ale on, kůže mazaná, si řekl, že musí kluky rozebrat a přimět k hovoru.
6: Táto, mi prostě... Táto, kolik máte peněz?
7: Peněz? No, nějakou tu stovku mám, ale... Tak o co pak ti jde, Honzíčku?
6: Víte, táto, to je tak. Vy jste nás naučil hrát, aby jsme si mohli vydělávat na živobytí. Ale to víte sám, že my sami jsme pro peníze nehráli, to teda ne. My nikdy nevěděli a nevíme, kolik jste za všechny ty zápasy dostal. Taky se potom nijak nescháníme, že jo, kluci?
7: Abyste se naučili skutečně mistrovský hrát, k tomu jste museli mít čas a ten čas... Nás samozřejmě něco stál.
6: No stál, samozřejmě, ale tak je jasný, že to něco káplo, ne? Já vím, přestavil jste chalupu, naše tréninkové hřiště, má šatny, sprchy, tělocvičny, skoupil jste všechny pozemky tady kolem, pro každého z nás jste vystavil pěkný domek. No je to celá rodinná kolonie, o který se psalo po celém světě. Ale táto, nám jde jenom o jedno.
7: No bo co pak?
6: O to, jestli jste už s maminkou na dosmrti zajištěný. A jestli ne, tak už o tom dál nemluvme a hraje se dál, že jo, kluci?
7: Jestli jsme zajištěni, jo?
6: V tom pádě to necháme. Nebo aspoň nebudeme hrát za peníze.
7: Jo, tak. Tak vy teda hrajete jen pro mámu a pro tátu. Set sakra, jedenáctko, a z čeho pak budete živí vy sami?
6: O nás se nestarejte.
8: Budeme třeba dělat trenéry.
7: No za peníze.
9: No bude, ale... však se o nás ještě porvou.
7: No to jistě, no jo. Tak vy byste chtěli rozpustit nejslavnější mužstvo.
6: Jo. Nenecháme přeci po sobě poškrebovat kdejakýho pijovatýho kluka.
7: Jakýho kluka? Kdo se to po vás poškreboval?
9: Ale no ne, no jen to řekni, tátovi Honzo, řekni mu to.
6: Ale no, šli jsme, jednou na večer jsme se šli takhle projít a když jsme došli dost daleko za naše lesy, tak jsme uviděli na takovým pěkným paloučku tlupu vesnických kluků, jak hrajou fotbal.
9: A... Ale tak, jak kluci fotbal hrajou, však to znáte, táto, ne? Branky udělaný ze svlečených kabátů, vyhrnutý, no. Noha více, vysoukaný rukávy.
10: Ale Mičidu měli bezvadnou koženou.
6: To měli, no. Když nás ty kluci zmerčili, tak přestali hrát a několik jich teda vykřiklo klapzubáci.
10: Musím říct, že s Outstou.
6: Jo. My jsme se jim nabídli, že si s nima zahrajeme.
7: A... No a?
6: No, takovej pihovatej kluk, ten, co mu patřila ta Mičuda, povídá, to nejde, my s máma nemůžeme hrát.
10: Proč ne, povídá Honza, bojíte se porážky, my se rozdělíme.
6: Porážka, to by nebyla žádná hanba.
9: To povídá ten pihovatý kluk, ale vy jste profesionálové a my hrajeme pro čest a vy hrajete pro peníze a tak s váma nechceme nic mít. Takhle nám to vpálil do očí, táto.
3: Jo, pořád jsem čekal, že se jednou rozbijete, ale vždycky jsem si myslel, že to bude kvůli holkám. No, pojďte k mamince, ta bude chudák taky koukat.
4: A toho večera bylo zas v chalupě po dlouhé době řečí a křiku.
2: Jako tenkrát, když je táta hnal poprvé do Prahy na zápas.
3: Starý Klapzuba mohl na nich oči nechat, když je tak viděl sedět u stolu mladé, zdravé, plné chuti do života. Však on taky až dosud v nich viděl jen hráče a jinak o nich skoro ani neuvažoval. A teď vidí, jak vyspěli, jací jsou z nich urostlí, zdatní, zdraví mužové. A tak by samou radostí a pýchou zapomněl, že má v kapse pro ně veliké překvapení. Kluci, dost řeči.
9: Telegram.
6: Jaký telegram?
4: Od koho?
7: Od londýnského Vincence Macešky. Já vám to přečtu. Austrálie vyzývá zápas mistrovství světa. Za 3 měsíce Sydney telegrafuje podmínky Maceska.
4: Austrálie?
9: Mistrovství světa? Táto, a co vy? Co vy tomu říkáte?
7: No, co můžu říkat? Že je škoda, že to přišlo tak pozdě. Hrát už nebudem, tak co se s tím trápit, že jo? Já hned zítra obstarám ve vsi pluh a rozoráme hřiště, no pak ho posejem, to dá nějaký obilíčko taková, odpočatá půda, že jo? Jináč, arci nebejt vašeho pevného rozhodnutí, set, sakra, kontinent, to bychom se na tu Austrálii vytáhli. S Austrálcema jsme se ještě nesrazili, tak měli plný právo nás vyzvat, že jo? No jaká pomoc? To se hned po světě rozkřikne, že Klapzubáci mají z té Austrálie strach a že radši zahazujou printu do žita.
9: A to zase ne, táto, to teda ne. Taková skvrna na nás zůstat nesmí.
7: No jo, to, co chcete dělat, se sakra manšafte? Nechali jste hry a já se s tím musím smířit. Jak povídám, zoráme, zvláčíme, zase jeme.
9: Počkejte. Tak dobrá, táto, zoráme hřiště, no, usejeme políčko. Ale co budem dělat pak?
7: No, set sakra hospodářství, no pak budeme čekat, až vyroste to obilíčko. Do žní budeme mít času habaděj.
9: No, právě. A toho habaděje musíme nějak využít.
6: Správně, Honziku.
9: Jak dlouho jede loď do Austrálie?
7: Z Brindisi do Bombaje to trvá 13 dní.
9: 13 dní.
7: Z Bombaje do Sydney 20 dní.
10: Asi za měsíc jsme teda tam a za další měsíc zpátky. To znamená, kluci.
9: Ano, to znamená, že do žní můžeme být zpátky doma.
7: Takže
9: se do té Austrálie jede.
8: Divadlo pro vaše uši.
11: Celé to dnešní divadlo pro vaše uši patřilo fotbalu a příběhu Eduarda Basse o Klapzubově jedenáctce. V rozhlase, jak jste sami slyšeli, je těch zpracování a dramatizací hned několik. No a tak v samotném závěru nemůžeme jinak, než aby se potkali starý Klapzuba Josefa Becka, Jiřího Sováka i Karla Hegera dohromady. Jak se to říkalo? Dobrý den, sportu zdar a fotbalu zvlášť. Tak hlavně ve zdraví, zase někdy naslyšenou a teď s Klapzubáky hurá do Austrálie.

0: Konečně! Slavnostní fanfára, to znamená, že mužstva nastupují.
1: Moutný pleskot, jenž zní jako prudký déšť.
2: Uvítací potlesk 320 tisíc dlaní.
0: Mistři pevniny a mistři Austrálie běhli na hřiště.
3: A pak rázem zoufalé ticho.
4: A do toho ticha se ke konci první půlky ozval podivný zvuk. A za 3 vteřiny po něm zaburácel šílený vítězný ryk. To křupnutí, to byl konec královské lulky, kterou starý Klapzuba v rozčílení překousil, když dřív než kdokoliv jiný v publiku poznal, co přijde.
0: Dostali gól!
5: No ano, 3 vteřiny předtím, než se to stalo, ozvalo se v předsednické loži tiché prasknutí. Otec Klapzuba překousl královskou lulku. V tom zlomku vteřiny on, starý kopácký tatík, už viděl, že je zle. Protože se v první chvíli zdálo, že útok půjde středem, byl pravý obránce moc vpředu a vracel se teprve, když už australské pravé křídlo centrovalo.
6: Ano, vážení sportovní přátelé, jak tak míč obloukem letěl před branku, náš skvělý Short vyrazil ze středu útoku.
7: Narazil na míč, který mu přišel krásně na nohu, přesně na nárt pravé nohy, když šla zrovna vpřed. Míč prošel levému obránci Klapzubu mimo pravé koleno a...
8: Klapzubové! Právě dostali gól!
9: Řev diváku trval plných 12 minut. Už dávno se zase hrálo, ale na tribunách ještě lidé poskakovali, dupali, objímali se a boxovali. Starý Klapzuba, trochu pobledlý, se díval nehnutě. Ne, nemýlil se. Chlapci hráli docela jinak, než je kdy viděl hrát. Koukal jsem se na vás, jak jste hráli. Moc pěkně. Opravdu moc pěkně. Takovýhle výkon jsem u vás ještě neviděl. Toník zvedl podezíravě oči. Tenhle přesladký tón se mu nijak nelíbil. Ale otec pokračoval. Skutku, podivuhodná hra. Běh, souhra, střílení. Moc velkou radost jste mi

0: Za jejich mladých dob taky tak často míjel míč, jako jej ztrácejí nynější Evropané. Všichni brečeli vzteky. Set sakra manšafty. Až tohle to budu povídat mamince. Nesnesli toho déle. Utíkali ven, kde soudce pískal už zuřivě a tribuny řvali po zničení Čechoslováků.
1: Přišlo to ohromující a strcující jako bouře.
2: Byly chvíle, kdy se Australci v nejprudším běhu bezradně zastavovali, aby se rozhlédli, co se to vlastně kolem nich děje.
3: Útok bílých. 8 mužů letí po hřišti jako vichřice.
4: Kde se mezi nimi přeletuje míč? Neviditelný.
2: Ale to už leží pod sítí branky.
1: Obrana. 11 mužů jako bílá zeď.
3: Kombinace?
2: To už jste vůbec nepostřehli. Není ani vidět v těch šílených letech od branky k brance.
1: Na tribunách se přestává dýchat. To už není 11 hráčů, kteří si hrají s míčem. To míč sám ožil, očarován, nabit pekelnou vůlí vlétnout do sítě.
2: V nejnevypočitatelnějších klikatinách skáče vpřed a vzad, vpravo a vlevo, nahoru a dolů.
3: Uhýbá Australcům, přitáčí se k bílí.
4: Prodírá se vpřed,
1: teď se jen kutálí
4: a teď zas fičí dopředu. Malý kulatý ďábel ve službách československé jedenáctky.
1: Jak to vlastně bylo?
2: První branka padla ve 3. minutě. Nebyla vůbec vstřelena. Karlík vnesl míč až do sítě na prsou v zuřivém běhu.
4: 1-1.
3: Druhou branku stočil Pepík z křídla tak, že míč poskakoval po horní tyči a pak se palší stočil a spadl na druhém konci.
1: 2-1. Další branku vstřelil Toník ze 30 metrů, kdy ještě nikdo na ránu ani nepomyslil.
4: 3-1.
2: Čtvrtá branka padla Frantíkovou hlavou z rohu.
3: A pozor, pátou branku. Nejkrásnější a nejpodivuhodnější. Můžete dodnes vidět na filmovém záznamu archivu Světové fotbalové federace.
2: Jirka asi 20 metrů před brankářem vidí úzkou skulinku mezi obránci.
1: Kličkou doprava a hned doleva se uvolňuje.
4: A nasazuje kráně.
1: Dělovka.
2: Brankář chce střelu krýt Robinsonádou.
1: Je natažený jako svíčka, padá vodorovně na míč.
4: Ale střela je tak prudká, že míč přemáhá váhu brankářova těla i setrvačnost jeho pádu.
2: A otáčí.
4: Brankář je ve vzduchu o 90 stupňů.
1: Brankář padá na zem, ale leží ne už podle branky, ale kolmo k ní.
2: Zkrátka nohy venku, trup za brankovou čárou.
4: A míč v jeho náručí je v brance taky.
2: Gól! 6-1! Tuhle branku si zoufalí Australci dali sami.
4: 4 další rozhodčí pro domnělý offside neuznal.
3: Pozor, zbývá ještě 8 minut.
2: A to stačí, aby Pepík, Slávek a Jirka dali 7.
1: 8.
2: A 9. branku. A co bylo potom?
5: Co by bylo? Vrátili se do dolních bukviček?
3: Zrovna dozrálo obilí. Pokosili, sklidili.
2: A potom?
6: Klapzuba otevřel až dosud pečlivě zamčenou zásuvku kuchyňského stolu a kolem pole na loučkách, které přikoupil, vyrostlo 11 bílých domků. Jeden jako druhý.
2: A potom?
6: Potom už to bylo všechno tak, jak si to kluci řekli tu noc, kdy je rozebral ten pihovatý kluk. Čímž se velká historie Klapzubovy jedenáctky končí definitivně.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Jsem ráda, že jste se i dnes udělali čas a jste s námi v noční lince Českého rozhlasu. Den pomalu končí a právě teď je možná ta správná chvíle se na chvíli zastavit a zavzpomínat. A jestli vás zajímá, na co zavzpomínat, tak dnešní téma zní slova, která mi zůstala v paměti. Asi každý z nás někdy slyšel větu, která ho nějak potěšila, povzbudila, dodala odvahu nebo naopak změnila jeho pohled na život. Někdy stačí jenom pár obyčejných slov, která si neseme v srdci potom po celý život. Vzpomínáte si na větu, kterou vám řekli vaši rodiče, prarodiče, učitel, přítel nebo někdo úplně cizí? Jak vás ovlivnila? Vracíte se k ní dodnes, když potřebujete třeba povzbudit nebo se nějak rozhodnout? Budu moc ráda, když se podělíte o své vzpomínky. Slova, která mi zůstala v paměti, opět opakují téma. Zavolejte do zlínského studia nebo nám svůj příběh napište. 731 800 900 to je telefon. Psát můžete na rozhlas.cz/linka anebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Je s vámi Jarka Barboříková, moc vás zdravím ještě jednou, nádherný večer.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

A pak mi klesla víčka, v ten moment už jsem spal. Sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a on mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit, ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Někdy stačí jedna jediná věta, aby člověku vykouzlila úsměv nebo dodala odvahu na dlouhé roky. Právě takovým slovům bude patřit dnešní společný večer. Paní Jarka je s námi, zdravím vás.
1: Já zdravím, dobrý večer, Jaruš a všechny lidičky. A ještě než začnu, tak bych chtěla vašemu kolegovi Borkovi popřát jakýho svátku, tak včerejším narozeninám. Všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí a mnoho úspěchu a zdaru v práci i v celém životě. A aby byl s námi, abyste byli všichni s námi v rozhlasovým lince.
0: To je od vás milé, Jarčo. A teď k tématu. Slova, no, která mi zůstala v paměti.
1: Ano, Jarko, víte, tenkrát jsem byla za mamkou 6. listopadu, letos to bude 7 let, co jsem za ní byla. A prostě jsem tam byla s papírama, že aby mi to mamka podepsala. A pak mi povídá.
0: Počkejte, Jarčo, kdybyste to upřesnila, kde jste byla a s jakými papíry, jestli je to teda důležité pro to téma? V nemocnici.
1: Byla jsem za ní v Liberci v nemocnici. A pak tam mě mamka říká, Jaru, zvládneš to, zvládáš to? Říkám, no, zvládnu to, zvládám to. Ale nevěděla, v tu chvíli mě nedocvaklo, že to uslyším mamko naposled a vidím ji naposled živou. No a pak druhý den nám volali lékaři, že maminka babička umírá. Takže víte, nebylo to příjemný, ale člověk se s tím musí poprat. S tím, že už člověk rodiče nemá, takže to už je takové. I tenkrát moje babička říkala, Jaru, uč se německy. A já jsem to nechala být, no ale udělala jsem to tak, že jsem si nasívala slovník a napsala jsem i přání k narozeninám. Vorní neteře manželovi. Takže takhle. Bylo to takový všechno skvělý i smutný, ale člověk musí to brát, jak to je. A musíme člověk s tím bojovat a musíme prostě se bavit. Ne jako být brečet a musíme se bavit. To jako by nešlo.
0: Jsou slova, která si pamatujeme celý život a pak jsou ta, která bychom si tolik přáli slyšet ještě jednou. A, no. Nebo jakákoliv jiná, ale hlavně, kdyby ten člověk ještě tady s námi byl a povídal si. Ale řekla jste to hezky. Určitě, když člověk slyší poslední větu své maminky, tak věřím, že to je asi ta, která v nás zůstane, protože nám to připomíná tu její laskavou osobnost a všechno, co nám předávala každý den. Tak děkuju moc za to milé sdílení, Jarčo. Řekněte mi, myslíte si, že vy jste někdy řekla nějakou větu a občas vám někdo připomene, no já se na to pamatuju, jak jsi mi tehdy řekla, moc mi to pomohlo, nebo často si na to vzpomenu. Měla jste někdy nějaký takový proslov, anebo si nic nevybavíte?
1: Mám totiž od segry jako děti, jako vnoučata a říkali, Jaru, Jarčo, máš pravdu, klidně nám můžeš dát v tomhle věku i na hubu. Takhle. Mě řekli, když se providí, když prostě udělá něco a neuposlechnou, třeba mě taky klidně může dát i na hubu.
0: Dobře.
1: To jako bylo pěkný vodič.
0: Bezva. Tak Jaro, Jaru, děkujeme, že jste s námi, opatrujte se, zavolejte zase někdy.
1: Taky. A krásný prázdniny a dovolenou všem. Ještě přeju.
0: Dnes otevíráme v noční lince Českého rozhlasu společné téma, které je blízké snad každému z nás. Slova, na které se nezapomíná a která nás provázejí celým životem. Zavolejte do zlínského studia, kde na vás čeká Jarka. Tady máte telefon.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý hled.

0: kdy se ví, co Bůh chystá.
1: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, s námi je paní Eliška, která volá z Olomouce. Vítám vás.
2: Dobrý večer, Ruško, já vás zdravím a zdravím všechny posluchače.
1: Můžeme připomenout téma, a to zní slova, která nás provázejí životem. Já už vím, o čem budete hovořit, bude to dojemné, tak prozraďte to také našim posluchačům.
2: Už jste to ode mě možná slyšela, ale musím se o tom zmínit, protože to jsou slova mojí maminky, která už je to 82 let a bylo to v roce 45, nás bylo 6 dětí a maminka nám zařizovala v oblečení, tak šla s mojím bratrem 13-letým a sestrou 11-letou do města, kde měli mít na míru toho oblečení. To je tak v krátkosti. No a zůstali doma tři malí. Jeden měl 7, jeden 5 a Libuška, ta nejmladší, měla 6 neděl. A já poslední slova slyším, co mě maminka říkala. To nebyl konec války, ještě to bylo, ještě už skoro končil. Dej si Libušku ke krytu a prosím tě, opatruju a staré se o ňu. To byly poslední slova mojí maminky, které nikdy nezapomenu. A já se o ní starám, ona už je babičko, ale já se pořád musím o ní starat, protože maminčiny slova slyším. A já jsem se o ní starala dost, protože můj otec ji dal do adopce a mě bylo 16 let a já jsem mu hledala, až jsem mu našla. A celkem jsem byla spokojená zase těmi slovy, protože jsem věděla, že je dobrých rukou, že má teda ty náhradní rodiče výborný, tak jsem byla už spokojená. Takže pak už jsem se s něho sešla až v těch 18 a od té doby jsme pořád v kontaktu. Takže toto byly moje slova mojí maminky, které jsem snažila plnit. Takže tak jsme mi skončili, ona zahynula při tom bombardování a ty dva sourozence s ní, takže jsem se snažila mamince vyhovět, tak si myslím, že to nejde zapomenout.
1: Ne, paní Eliško, to byla silná vzpomínka. Poslední slova vaší maminky se pro vás stala vzácnou památkou na člověka, kterého vám válka tak krutě vzala. Určitě i po těch letech vám přetrvává ta její láska, se kterou odcházela ve vás, a vaši sourozenci, kteří jsou ještě na světě, tak vlastně můžeme pozdravit
2: posluchačům. No už jenom ona, ta Libuška a já, už jsme dvě.
1: Aha.
2: Ty dva už zemřeli, protože oni trpěli jako děti, protože já už jsem byla trošičku dospělejší, bylo mě 12 roku, takže jsem šla brzy z domova. No a ti trpěli, takže brzy zemřeli ty bratři, ten, co mu tenkrát bylo se mnou, a i ten. Takže už jsme zůstali jenom my dvě a máme se rádi. Ona navštěvuje mě, já už tak moc ne v těch mých letech, ale pořád jsme v kontaktu.
1: Paní Eliško, já nevím, jestli byste svolila, nechám to na vás, ale pokud bychom řekli posluchačům vaše příjmení, tak bylo by možné, že by si vás třeba chtěli dohlednat na paměti národa a celý váš příběh vyslyšet.
2: Klidně, já jsem byla z Brna a jmenovala jsem se Bugnerová.
1: Ano, ale teď jste v paměti národa, což si může každý posluchač vyhledat, když si zadá do vyhledávače vaše jméno, tedy už jakoby vdaná, tak si může vyhledat celý váš životní příběh. A je to teda, mohu říct to příjmení?
2: Moje teď to mám?
1: Uh-huh.
2: Vidakovičová.
1: Ano. Eliška Vidakovičová, ročník 1933. No. Mě totiž paní Eliško spousta lidí psala v průběhu posledního roku, jestli bych nemohla dát na vás kontakt nebo říci, kde vás najdou právě v té paměti národa. Tak já jim to vždycky pošlu, ten odkaz, kdo mi napíše, a tak mě napadlo, že teď, když vás tu máme, takže bychom Jaruško, to mohli říci všem, vykřičet do světa.
2: Už mě napadlí po Olomouci, takže já jsem tam už byla na tom kontaktu.
1: Ano, vím. Výborně. Eliško, no.
2: A hlavně u vás.
1: Ano, také jsme se potkali, byla jsem u vás na čaji a právě jsme zorganizovali tady toto natáčení. No. Za což moc děkujeme, protože uchovávat ty příběhy je velmi důležité a cenné.
2: Mějte se moc a moc pěkně a děkuji za to.
1: Děkuju. No a kdyby se chtěli ještě i někdo z vás třeba někdy k nám přidat do paměti národa a říct si svůj příběh, tak se na mě obraťte, najděte si mě tady v Českém rozhlase, teda ve Zlíně, a zkusíme se domluvit. Děkuju, že jste s námi, děkuju paní Elišce, že si s námi povídala. Dnes je to o tom, že jsou slova, která vyšumí, a pak jsou ta, která v nás zůstávají celý život. Máte i vy takovou větu, kterou si dodnes nosíte v sobě? Jestli ano, volejte noční linku Českého rozhlasu 731 800 900, nebo nám napište na rozhlas.cz/linka, anebo na e-mail linka@rozhlas.cz.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
4: Řekni, kde ty kytky jsou, co se tady mohlo stát?

0: Dnešní noční linka Českého rozhlasu je o vzpomínkách, které nestárnou. O větách, které nás pohladily, povzbudily nebo ukázaly správný směr. Je s námi paní Ludmila, která volá z Brna. Říkala, že to trošku odlehčí, tak jsem zvědavá, kam budou její slova směřovat. Krásnou noc i vám.
1: Dobrý večer, zdravím všechny linkaře a zvlášť vás, Jaručko. Tak já vám řeknu jednu větu, která mě zní, když mě bylo 28, měla jsem dvě děti a byla jsem na návštěvě u svých rodičů. A měla jsem 3letou holčičku a 6letého chlapečka. A šli jsme na vycházku a ta malá pořád jučela, že jí bolí nohy. A já říkám, a to není možný, mamko, co taky bolí nohy. A ona, víš co, pojď, já jí koupím jiný. A šli jsme do obchodu a ona prohlásila, dobrý den, máte andulky? Pochopila jste to?
0: Ano.
1: Víš co, Jarmilky? Tak říkala, máte andulky.
0: Milé.
1: Takže strašně jsem se tomu smála.
0: No a jaká byla odpověď?
1: A oni se na mě podívali a já jsem se začala strašně smát. A oni říkali, a jo, myslíte Jarmilky? Jo, tak máme. Tak já jsem se tak smála, ale že jsem musela normálně jít ven. Já jsem se nemohla zastavit. A do dneška, když jsem to vykládala vnoučatům, protože jedný vnoučata mám, který už teď mají děti, a jedný mám, které má 15 a 12. A oni mě vždycky říkají, babi vykládená o babičce, co zase řekla. Takže andulky. A druhá věta je, měla jsem přítele, byla jsem s ním 15 roků, a už je to 17, co zemřel. A ten vždycky, jsme spolu jezdili na chatu, a on vždycky pro mě přijel autem, my jsme spolu jako nebydleli. A vždycky jsem si sedla a on prohlásil. Fialová a smrt se neváže. A to do dnečka, když sedám do auta, tak na tu větu to si vzpomenu.
0: Krása, krásné Ludmilko, no a to jsou teda věty, které vám někdo řekl a vy, myslíte, že jste prohlásila někdy nějakou takovou pověstnou větu, která leží v paměti třeba vašim dětem, vnoučatům, přátelům?
1: Mojím dětem může znít v uších. Když dorůstali, a tak já jsem říkala, měla jsem teda kluka, a dvě holky a byly od sebe 8letý holky. A těm jsem říkala, nevdávejte se brzy, protože já jsem se vdávala v 18, nemusela jsem se vůbec. A taky jsem na to doplatila. Takže obě dvě si nevzali ze mě příklad a vdávali se, až jí bylo 22 nebo co, 1,27. Takže takhle, toto můžu, a oni to říkali svým dětem, teďka co ta prostřední holka, tak ta má teda už vnoučata a představte si, Jarušku, že do roka se jí obě dvě vdali, do roka. Jedna měla svatbu v srpnu a jedna měla svatbu, ta mladší měla v říjnu. A oni do roka měli najednou dvě vnoučata a teďka do dalšího roku mají další. Takže oni mají normálně 4 vnoučata, oni se můžou zbláznit z toho.
0: To je poklad.
1: To je hrůza. To je hrůza. Dneska mě volala ta prostřední a říkala, my jsme byli v Itálii a vrátili jsme se, prvně jsme šli se podívat na děcka, oni je strašně prožívají, ty vnoučátka, a ona říká, a jsou nemocná. Já říkám, všechny nemoci se chytají od děti. To já jsem vám říkala. A říká, tak mám musela jsem jít na neschopenku.
0: To je pravda.
1: A já to taky, všechno od těch vnoučat jsem chytla, když jsem je hlídala.
0: Bývá to tak, ano. Ale To přejde. To je jenom, když jsou ty děti asi malé.
1: Takže Ludmilko, to jsem chtěla odlehčit.
0: Jako. Ano, vy jste nám slíbila odlehčení. Děkuju, děkuju, že jste nás tak originálně překvapila milými větami vašich blízkých, protože právě to je dnešním tématem. Slova, na která nezapomeneme.
1: Tak jo, děkuji vám, že jste mě vyslechli, dobrou noc a přeji vám krásné léto ještě.
0: I vám.
1: No a u nás ještě vůbec v té Brně nezapršelo. Vůbec, ani kapka.
0: U nás ve Zlíně velmi jemně. Ano, stále čekáme, jestli krásně zalijou zahrádky. Zatím nic.
1: Vy jste říkali, že mezi Brnem a Zlínem, takže byla nějaká velká bouřka.
0: Tak to musela být nějaká skulina, která nás minula, ale uvidíme, třeba to ještě přijde. Opatrujte se a zase někdy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysněli. Ale to ne, tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koperec do předsíně, za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba polárku?

0: Máme 11:45. Vítejte u večerního povídání, kde mají hlavní slovo vaše příběhy. Dnes ve vysílání Českého rozhlasu v Noční lince hledáme věty, které v nás žijí dodnes. Paní Jitka je s námi, paní Jitka z Brna, dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já mám vzpomínku na dceru, který už je teďka 60 roku. Když byla malá, tak se ráda čvachtala. Já jsem ji nachystala, jsme byli u babičky, která neměla tenkrát vodovod. My jsme chodili ke studni pro vodu a takže ve bandlíku jsme se umývali a já jsem to nachystala na štokrdlu, že tam budu umývat děcka. A já říkám, Jari, nech to, nebo to vylíješ. Ona kolem toho pořád chodila a chytala se toho. No a otočila jsem se a najednou slyším vodu na zemi. Tak ona se na mě podívá a říká mě, šužla a šukača. Uvědomila si, že to teda neměla dělat a už se sama sebe odsoudila k trestu, že je zlá a že je kača.
0: To je milé.
1: Takže to dneska si na tuto větu vzpomínám.
0: Tak dětský smích koupání v lavoru, taková malá neplecha,
1: to je milé.
0: Takže myslím si, že to jsou věty, které si opakujete často, když se vidíte, nebo potom, když třeba, jestli máte nějaké vloučky.
1: Ale už dlouho jsme na to nespomněli, vy jste mě na to teďka přivedla, na tuto vzpomínku. Tak. To bylo takový, jako z umělé hmoty jsem měla, takový pěkný oranžový, větší, to jsem jako měla jenom na pro děcka. No a takže sužila a šukača byla.
0: Pěkné. A je tu už nějaké další takové památeční věty, možná při výchově, ty jsme ještě třeba tady nezmiňovali, co jste nejčastěji opakovala třeba vy vašim dětem, oni už vám říkali, mami, prosím tě, my už to známe na spaměť, slyšíme to posté, tu větu. Je něco takového?
1: No tak ani ne, no tak oni věděli, že když se domluvila a pustila jsem je na určitou dobu, že musí být doma, tak to teda dodržovali, tak to celkem bylo bez problému. A my jsme měli, když byli malí, tak jsme bydleli v takovém rodinném domku a tam byla velká zahrada. No moje dcera ráda lezla po stromech, tak to se mi teda vždycky říkala, dávej pozor, ať si něco nezlomíš a tak To mě říká vždycky, mami, ty už mě to říkáš po desátý. Tak to jo, to se mi opakovala dost často, no ale tak jinak ne.
0: A paníčko, jaká slova byste chtěla dnes někomu říci, kdo už je nemůže slyšet? Byla naopak nějaká taková nikdy nevyřčená slova a mrzí vás to?
1: No tak ani myslím, že ne. Můj muž už tady není delší dobu, ale my jsme měli 3 domácnosti, takže jsme moc neměli čas. Na Slovensku se manžel narodil, tam jsme měli chalupu. Já u velké byteše, jako po mých babičce a dědečkovi a domácnost v Brně, takže my jsme měli pořád v chalupu jsme byli. takže ani
0: práce, starosti, pomlčka radosti.
1: Práce, starosti, ale tak dokonce nám to všechno vycházelo. Všechno jsem tam vypěstovala, dala do sklenic, zavařila, pak jsme měli na zimu a vzpomínali jsme, jak to bylo fajn. Když manžel žil, tak jsme měli autíčko, takže jsme jezdili, byli jsme jako, nebyli jsme na nikoho odkázáni, byli jsme svoji páni, když jsme kam chtěli jet, tak jsme jeli a teď už jsem sama, takže už je to, jenom vzpomínám.
0: Jsme rádi, že vzpomínáte i s námi. Jitko, moc děkujeme za vaši účast v Noční lince, za milý telefonát, budeme se těšit na další. A teď vám posíláme divokýho Byla ze Zlína do Brna. Ano?
1: A když budete někdy mít možnost, milovala jsem od 5 let písničku Věřím vám, zpívával to R.A. Dvorský. Kdyby se to tam někde našla, tak bych byla ráda, kdybych to slyšela v rádiu.
0: Zeptám se kolegy. Uděláme, co
1: Děkuji vám
0: půjde.
1: Moc krát.
0: Naslyšenou.
1: Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Bude 11:45, posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. S námi je další návštěva. Kdo se dovolal? Krásnou noc přejeme.
1: Dobrý večer, paní Jaruško.
0: Paní Vlastinka Skrnová, vítejte. Tak jakou radu jste někdy v životě dostala nebo dala, o jakých větách, které ve vás zůstaly, které stále nosíte v srdci, budete hovořit?
1: Víte co, já jsem slyšela na válkách, když naši, dal jsem u petičky a tam děti vykali rodičům.
0: Vlastinko, můžeme poprosit vypnout to rádio?
1: Jo, promiňte, Jarunko, promiňte.
0: Nic se neděje, držte hlavně myšlenku a pokračujte.
1: Už to činím. Normálně jsem to slyšela, jako, že by děti vykali rodičům a mně se to strašně zalíbilo. To jsem byla malá, já nevím, 7 roků jsem měla, že jsme tam poprvé s tatínkem byli a mně se to strašně zalíbilo. A já jsem začala vykat rodičům a taky jsem vykala do konce její života a když o nich mluvím, tak vykáním. Jo, a mně se to hrozně líbilo. A do dneška akorát jeden kluk teda tak mě vyká, jinak všichni mě tykali, nemohla se mě na, jako tohle to naučit.
0: Jako myslíte vaše děti, že jste chtěla, aby vám vykali?
1: No, já jsem chtěla taky, protože se mi to hrozně líbilo.
0: Takže jeden kluk to zvládl, jo? A těm ostatním to připadalo jakoby nepřirozené, takže vám tykali ostatní děti.
1: A pak ještě, maminka, když jsem se vdávala, maminka mě říká, Vlastinko, víš co, vždycky si dej peníze na každé dítě, tak 200 stovky měsíčně a uvidíš, jak se ti povede a nikdy si neber půjčku. Vždycky dělej tak, aby jsi ušetřila a bez půjček. Jo, tak jak kdyby to chudák tušil, jak to bude vypadat, že? No a já jsem poslouchala a dobře jsem propouhla tím životem, jako sice...
0: A vzala jste si někdy půjčku? Ne teda, jestli jste poslechla, tak to tím myslíte, že nevzala?
1: Nikdy jsem si nevzala. Vždycky, když toho jsem neměla na to ještě, tak jsem ještě další měsíc nebo 2 měsíce, než jsem ušetřila a protože jsem zůstala s dětma sama, že se 4 dětma, takže jsem nás dělala. No, ale pak kolikrát krušné chvíle, ale já jsem si nevzala půjčku, pračka se mě pokazala, dělala jsem mlíkárně a no, tam mě řekl ředitel mlíkárny Bruntále, byl strašně hodný ředitel, strašně, já jsem zapomněla jméno, strašně hodný, děvčata, jestli mě někdo slyší, ví, o kom mluvím, jo. Ten, když tohle, já jsem vypověděla mě ta lednička.
0: Aha, Vlastinko, to bychom trošičku odbočovali od toho tématu, rozumíme, pochopili jsme to, že jste to zkrátka vždycky zvládla bez půjčky, takže jste vlastně uposlechla radu maminky, celou dobu jste to asi v sobě nosila. Já bych se vrátila k tomu vykání, to mi přijde hodně zajímavé. Je v tom samozřejmě cítit velká úcta, když si člověk vyká. Jenom asi nebylo pro vás trošku zvláštní, že i nějaké dítě vám vykalo a jiné tykalo?
1: No.
0: To muselo být úsměvné.
1: Ale na válka já mu tam se vykalo. A válka se hodně
0: vykalo. Ano, já si myslím, že nejenom na Valachách, ale že vlastně jedno dítě vám tykalo a druhé vykalo. Pochopili jsme to dobře.
1: No, ano, ano.
0: Vidíte to.
1: No. A i moje děti jsem naučila vykat, Akorát jedna holka jako vtyká. Jinak všichni vykali.
0: Dobře. Tak děkujeme za vysvětlení i za návštěvu. Jo. Děkujeme, že jste byla s námi a vysílala teď noční linku.
1: Já vám přeju hodně to života, jenom to krásné. A ať se vám všechno podaří, co budete potřebovat.
0: To
1: ať propujete taky tím životem krásně.
0: Mějte se co nejlépe, zavolejte zase někdy, ano?
1: Šťastnou cestu domů.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: To byla paní Vlastinka, které děkujeme za návštěvu. Dnes vzpomínáme na slova, která nám nesmazatelně zůstala v srdci.

0: poslouchalo Robbie Williams v noční lince Českého rozhlasu. A je s námi pan Jaroslav, který volá z Brna. Vítejte a povídejte. Téma slova, která zůstala v paměti.
1: Vím. Dobrý večer. Zdravím vás a všechny dobré lidičky ponocující. Téma se mi líbí, téma se mi zdá hezky, tak jsem si řekl, Jaroslave, zkus říct si pár slov k tomu, no, tak, takže tak činím. No, já bych řekl, že nejvíc na vývoj a život nasávající člověka, že má vliv rodina, v které vyrůstá, a v tom, jak vyrůstá, jak je vychováván, tak to si myslím, že je úplně nejdůležitější pro nastávající život. Jestli se mnou souhlasíte?
0: Ano, určitě.
1: Ano, je to tak. No, takže já se zmíním. No, tak zajisté, já jsem vyrůstal v dobré rodině, s mými třemi sestrami, a tak rodiče měli zajisté na mě velký vliv. Spíš bych řekl táta, který dost horoval pro férovost, přímost a tak dále. No ale myslím, že nejvíc mě do života ovlivnila moje zlatá babička, maminka táty, babička Filoména. Už jsem se o ní zmínil, jako co by vypravěčka, jestli si vzpomínáte.
0: Připomeňte posluchačům, jestli o tom budete ještě dál hovořit.

0: Prosím?
1: Já si vzpomínám, ale pokud to je teď důležité pro to téma, tak to posluchačům přibližte.
0: No, tak... tak víte, o kom mluvím, jo?
1: Ano, ale aby to posluchači věděli?
0: No, tak řekl jsem, maminka, táty, babička, no, jménem Filomena, ale já nechci vracet se, jak to říct, jako k tomu tématu něco.
1: Ano.
0: Tak, no, takže, jak už jsem řekl, tak nejvíc mě ovlivnila nastávajícím dospívání a nastávajícím životě právě ta babička. Ona byla nesmírně hodná. Ona byla zlatá. To byla taková dobrá duše. A byla velmi, velmi inteligentní. A byla s ní sranda. A třeba, i když se rozlobila, tak já jsem od ní neslyšel v životě nějaký vulgární slovo, tak co mě, tak nejjadrnější slovo bylo, co jsem tak, co si vzpomínám, třeba safra porte, jo, a takový.
1: Aha.
0: A ona paní Hruško, já jsem k ní velice často chodíval, poněvadž, jak už jsem se zmínil, byla skvělá, dobrá vypravěčka a byla velmi hodná, takže jsem k ní velice často a rád chodíval. A tak ona mimo jiné, ale ne nějak násilně, ale vždycky to bylo nějak v kontextu k něčemu, jako tak mě vždycky říkala, Jaroušku, prosím tě, buď hodné a nelží. A nebuď, a když bude někdo k tobě zlý, a ublíží ti třeba, neoplácej mu to. A ona, jo, a tak, takhle podobně, no. A ona, já jsem na ní viděl, jak si to moc přeje, víte? Jak, jestli mi rozumíte.
1: Mm-hmm. Jaroslava, já vždycky přemýšlím, jak to, že jsou ty babičky pro náš život tak klíčové, no, tak důležité.
0: No tak to tak prostě to tak je.
1: Prostě to tak
0: a
1: je.
0: Já, jak už jsem řekl, já jsem prostě viděl, cítil, jak ona si to přeje, jak mě chtít se v dobrém ovlivnit. A jelikož jsem ji měl velice rád, miloval jsem ji, tak já jsem se o to snažil, víte? Už tehdy jako kluk jsem se o to snažil, abych se takhle choval, jak ona si to přála.
1: Hmm.
0: Proč jsem se o to snažil a myslím, že mi to vydrželo stále. I když mám-li být upřímný, tak ne vždy se mi to daří. Když se někdo právě v duchu i té její výchovy, když se o to snažím a někdo se ke mně zachová nehezky, třeba až zle, tak já kolikrát jako já to nechám plavat a nijak nereaguju a neoplácím. Tak si někdy říkám, že můžu působit lezně někoho, jako že jsou naivní nebo hloupí, možná až infantilní, ale ono je to úplně jinak. Jo, jak si mi rozumíte.
1: Ano.
0: Je to prostě úplně jinak. A tak, ale zase, víte, ale když to nesvedu, když se hodně rozčilím, rozlobím, tak potom to stojí za to. Potom vybouchnu a...
1: Jaroslave, potom... já myslím, že to je velmi silná životní zásada neoplácet zlo dalším zlem. Není to vždycky jednoduché, člověka někdy přemůžou emoce.
0: Není,
1: a možná to okolí opravdu může překvapit někdy a působit neobvykle.
0: No.
1: Ale já myslím, že to je velmi dobře a že tím vlastně to okolí vždycky úplně odzbrojíte, protože je to jakoby, jak říká jedno přísloví, když jde někdo ranou do dveří, tak vlastně nejvíce překvapený, když se najednou ty dveře otevřou a on je nemusí prorazit, tak to je asi takové podobné. Tak to je chválihodné.
0: Jarušku, ano, taky si to tak nějak podobně říkám. A jak už jsem řekl, víte, tak já nejsou svatý, zajisté. Samozřejmě, že nejsou svatý. Takže když někdy se fakt jako rozlobím, tak to opravdu stojí za to. Tak bych vám nepřál někdy slyšet ten můj výron vulgárních slov. ale stává se to zřídka. Opravdu se to stává zřídka. Já jsem to babiče slíbil a tak se o to snažím, no, jestli mě rozumíte.
1: Ano, právě je to chválihodné, moc to oceňuju, právě o tom je dnešní linka, mluvíte přímo k věci, o slovech, která v nás zanechala tak silnou stopu. Ano. Pro vás to tedy byla slova vaší babičky. Děkujeme.
0: Právě proto, že jsem jí měl moc rád, a tak jako si to, myslím si, říkám si, že si to zaslouží. Já vám děkuji a přeji všem dobré zdraví a dobrou noc přeji.
1: I vám, pane Jaroslave. No tak pusu.

0: 8 minut po půlnoci.
1: Noční linka.
0: Milí posluchači, je tady další hodina Noční linky. Já jsem ráda, že zůstáváte s námi i v této pozdní chvíli, kde je možná trochu víc času na vzpomínky, zamyšlení i obyčejné lidské povídání. Dnes večer si připomínáme slova, která v nás zůstala. Věty, rady, vzkazy, které jsme si odnesli od lidí, kteří pro nás něco znamenali. Vaše příběhy ukazují, že někdy i úplně obyčejná slova mohou mít sílu provázet člověka celý život. Pokračujeme tedy v našem společném večeru a budu ráda, když se k nám přidáte se svou vzpomínkou. Co vám kdo řekl, na co dodnes vzpomínáte? 731 800 900, volejte z Línské studio Českého rozhlasu, volejte z celého Česka k nám na Moravu, pište na rozhlas.cz/linka nebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Těší se Jarka Barboříková.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 14 minut po půlnoci, s námi je další návštěva. Krásnou noc, komu a kam, vítejte v Noční lince. Halo, halo.
1: Ano.
0: Slyšíme se?
1: Ano, slyšíme.
0: Tak poprosím slumit rádio. Tak je tam paní Boženka, která volá z Karlových Varů, je to tak? Halo? Slyšíme se? Ne, tak spojení nevydrželo, mrzí mě to. Tak zvedneme telefonní linku číslo 2. Koho jsme překvapili, kdo je s námi ve vysílání? Moc vás zdravíme a vítejte v Noční lince.
2: Dobrý večer.
0: Krásnou noc, kdo volá?
2: Jmenuji se Václav.
0: Václave, téma znáte?
2: Samozřejmě.
0: Slova, která mi zůstala v paměti, připomeneme ostatním posluchačům, kteří si nás naladili třeba právě teď. Tak co k němu máte?
2: Byl jsem v těžké životní situaci. Neměl jsem práci, byl jsem nemocnej a manželka si nechala poradit na nespavost prášky, drogy, takže to vůbec nešlo. Takže nevěděl jsem, co dělat. Říkám, takový život nestojí za nic, tak jsem si vzal pro vás a šel jsem se oběsit. A byl tady můj syn a říkám manželce, neboj se, on se vrátí. Vrátil jsem se. Vrátil jsem se a musel se smát, protože si vzpomněl na to, co říká moje máma. Ta říká, dneska je tak krásně, kdo by se oběsil, by to litoval. Měla pravdu. No a pokračoval jsem dál. Když se může oběsit, tak se aspoň otrávím. Tak jsem volal lékařům, lékařkám, ty mi říkali, že oni léčí, že mi žádný prášky nemají. Tak jsem se dovolal zase lékárníkům. Dovolal jsem se paní do Lodenice a to mi poradila. Pane, zažádejte si o předčasný důchod a máte jeden problém řešený. Já jsem to udělal, já jsem jim poslech a už je mi 84 let, jsem na tom velice dobře zdravotně a psychicky, akorát, že teďko nespím, protože jsem starý člověk a dneska mě asi ublížil nějaká řidička autobusu. No a to přelížím, odpouštím. Já se řídím 10 vody, kterým se říká desetero, a řídím se dalším očenášem, kde se říká odpust, tak odpouštím všem. Takhle žiju a říkám, jim 84 let, jsem velmi zdravý, ale jsem ublížil jeden řidič strašně moc, takže teď jsem na tom fyzicky méně, hůř, takže ujedu takhle teprve 5 kilometrů, kdy před rokem po Venecii jsem ujel 30. Takže to je tak moje zkušenost. A přeju všem nespavcům.
0: Počkejte, ještě neodcházejte, pokud se chcete loučit, tak ještě ne. To byl teda náročný příběh, já jsem celou dobu čekala, co z toho vyplyne, jestli pak třeba řeknete, že jste si dělal legraci.
2: Takovou legraci.
0: Ale jestli teda jste si nedělal legraci, tak musím říct, že teda obdivuju, že jste se z toho všeho dokázal takto dostat sám, třeba právě za pomocí slov těch vašich blízkých, protože určitě jsou chvíle, kdy člověk může mít pocit, že nevidí žádnou cestu. A potom někdy stačí takový malý okamžik a najednou se ve vás něco zastaví a vy to vidíte jinak. A pro vás to tedy bylo, jak jste říkal první tu větu babičky. Jak to bylo? To je tak hezky, že by se člověk ani, jak ona to říkala? Jak jste tím začal, že se člověk ani nechce oběsit, nebo?
2: Dneska je tak krásně, že člověk, kdyby se oběsil, by to litoval.
0: No, tak to je teda opravdu jako krásná perlička.
2: Na světě úžasně krásně. Jde o to, co hledáme. To krásné nebo to špatné? Já hledám to krásné.
0: Ano. Co hledáme, tak i co jsme schopni vidět. Tak děkujeme za tento výjimečný příběh.
2: A ještě zeptat, jestli bylo možno kratší dobu hrát hudbu, aby jsme se tam dostali k vám. Já jsem tam byl dlouho, mám ten chytý telefon, který mě hned vyhazuje, takže tam nemůžu zůstat, musím volat několikrát. No, dostal jsem se tam a byl bych rád, kdyby lidé věděli, že když se řídí deseti body slušného chování. To je desaterem. Když se řídí tím, že odpouštějí, takže jim je pomoženo. Poproste. A když vaše prosba bude ušlechtilá, budete vyslyšeni. Funguje to a tím podobným způsobem se řídí pan Jágr, ten zase chodí do Reslovy ulice, do toho chrámu, kde v podzemí byli zavražděni parašutisté, a ten říká, pomáhá to. Pak to pomáhá. Mm-hmm. Je to neužitelné, ale pomáhá to.
0: Ano, odpuštění neznamená zapomenout na to, co se stalo, ale najít v sobě klid a jít dál s lehčím srdcem, odložit ten těžký náklad.
2: No, to je těžký najít klid, když vám lidi lžou do očí. To je velice těžký. Já to zvládám. Zvládám to, ale dneska to mám kvůli tomu nespím. Dneska kvůli tomu nespím, protože jsem přišel do autobusu a autobusu nefungoval systém na platební kartu, takže jsem žádal tu řidičku, aby klidně jela, a ona by byla, že se to někdy stane, že jdu dvě stanice a pak přestupuju, protože to zaplatím v dalším autobusu, když to nejde. No, ona uzavřela tam dovnitř, že tam nepustila mě ven, což je porušení osobní svobody. Zavolal si policisty, policisty přijeli a jí vyslechli bez mě, protože jsem, když ona volala tomu dispečerovi, tak lhala, že nechci zaplatit, což nebyla pravda. Nevím, že jim to nešlo, to neřekla. No, takže jsme tam byli v konfliktu. No a pak jsem se uklidil, říkám, no tak dobrý. A pak se stalo to, že jsem tam čekal, říkám, uvěděl jsem si, že mě omezí na osobní svobodě, což nemůže udělat, to je protizákonný. A ještě jsem viděl tam kamaráda, takže bych pro ty peníze, který jsem momentálně neměl, protože jsem neměl žádný výdaj, který jsem nemohl koupit za hotový, že by mi půjčil, ven mě nepustila, no a přišli policisti a vyslechli a mě nechtěli přijmout moji výpověď. Uh-huh. Tak jsem chtěl vědět mých čísla, ujeli jako malí kluci. No.
0: Teda, tak... Rozumím, že ve vás teď tady ten příběh rezonuje, je to čerstvé, tak doufám, že vám to dá usnout, i když teda jste říkal, že zatím to nejde. Tak teď snad se vám trošku ulevilo, když jsme si o tom popovídali, a bude líp. Zavolejte zase někdy, když budete mít čas, prostor a co říci k tématu, ano?
2: Tak se mám, já mám témat moře.
0: Tak se budeme těšit.
2: A můj syn říká, že jsem jako švej, že jsem na každý příběh, na každou situaci tam příběh. Skutečně to znám.
0: Tak se budeme těšit. Loučíme se a naslyšenou.
2: Takže ještě jednou, nehrajte tak dlouho a nechte nás vypovídat. Naschledanou.
0: Tady ten formát tohoto pořadu je daný. Písnička, povídání, písnička, povídání. Někdy můžeme zahrát dvě písničky, pokud je to v té chvíli potřeba. Tak teď, Václav Neckář, kdo vchází do tvých snů, má lásko. A než bude Věra Špinarová, tak snad někdo z vás.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jsou chvíle, kdy člověk potřebuje slyšet právě ta správná slova. A někdy si je pamatujeme celý život. Právě o nich je dnešní noční linka Českého rozhlasu. Zdravíme pana Olina do Kopřivnice.
1: Já vás zdravím taky všechny, kteří ještě posloucháte a nechce se vám spát tak jako mě. Takže slova. Mm-hmm. Já bych to svedl na takové názvy nebo takové poznámky, které měli moji rodiče ke mně, k mým kamarádům z průmyslovky, nebo moje stařenka z jižní, jako já pocházím ze Slovenska, tam se říká stařenka nebo babička. Takže vzpomínám, byli jsme na zábavě v sousední vesnici a vraceli jsme se teda, tenkrát to bylo fakt nějaká veliká, bylo to moc dobré, protože jsme se vraceli kolem 16:00, už svítalo. Maminka seděla, byla v okně opřená a teď, když jsme šli, tak jsme byli takový veselí, tak jsme se zakývali zprava doleva, jak je ten námořnický krok, aby jsme to vydrželi, jen vyrovnali. A maminka říká, odkud jdete vy, hvízdohájci? Já říkám, jaký hvízdohájci? Ona říká, no to se tak říká, hvízdohájci. Nebo když jsme na některé té zábavě, když to trošičku přehnali, a chystali jsme se na další zábavu, ta stařenka říkala, pojďte sem. Co je staří? Pojďte sem. Tak jsme tam přišli a stařenka měla nachystané ve skleničkách roztopené husí nebo kačení sádlo. Máte představu, jak to chutnalo?
0: Ano.
1: Nemáte.
0: Mám představu, měla jsem to ráda v sítě žluté, jsme to vždycky měli.
1: Ano, žluté takové. Když to bylo trošku chladnější, tak to bylo takový moc nevábné a říkala, vypijte to. A proč? Vypijte to. A proč? Víte, jak jste vypadali minule? My říkám, jak jsme vypadali? Vypijte to. Prostě museli jsme to vypít, když jsme šli na tu zábavu, abychom vlastně vytvořili zábranu, protože my jsme byli experimentátoři, že jo. Na té Jižní Moravě tam se to trošičku bralo jinak. Tím alkoholem, to si vzpomínám, když jsme šli s mojimi dětmi, kdy měli 11-12, přišel jsem tam, byly tam hody. Hody, víte, co je, že to vám nemusím vysvětlovat. Tak jsem šel za mým bratrancem, a říkal, mám udělaný nový sklep, tam se dělali nové sklepy. A teď jsme tam šli a říkal, to už si vemte pohárky a pojďte. Já říkám, prácho, co děláš? A on říká, no co dělám? No vemte si pohárky a pojďte. Já říkám, ale kdy to jsou děcka? A on se tak otočil ke mně, založil si ruky jako na prsa a říká, mám ti všechno říct, co a kdy ty? Já říkám, děcka, vemte si pohárky. Protože on kdyby začal mluvit, tak moje děcka to. Další věc, já jsem měl, no, moje profese byla taková nezáviděníhodná. Prostě jsem se ve svém zaměstnání setkával s hroznými věcmi v životě lidském, protože jsem dělal technika na kriminálce. Technik jako vždycky na místo činu přichází první dokument, fotografuje, kreslí a tak dále, tak dále. A když jsem se tam, vadilo mi, když tam v té mojí práci byly děti. A jak jsem přišel domů, tak jsem to svým dětem ne jako přímo řekl, ale prostě varoval jsem je takovou okliku, aby nedělali to. A když se to stávalo takovým pravidlem, já jsem přišel domů, dcera už viděla, že se k ním blížím. Taťko, nic nám neříkej, my to víme, ale my si tu svoji držťku musíme sami natlouct, abychom pochopili, o co tady jde. Ty nás pořád varuješ, ty nás pořád něco vykládáš, co bychom neměli nebo neměli, my to musíme vyzkoušet sami. Měl svým způsobem pravdu, protože i někomu jenom vysvětlujete slovně co a jak, tak dokud si to nevyzkouší sám, tak to prostě neplatí. Takže takové ty jsi, a jednou jsem jim taky něco takového řekl, odešel jsem a pak jsem jim chtěl ještě něco říct, tak jsem se vracel a teď jsem slyšel, jak se baví o spolu. Holka říká bráchovi, víš, ten taťka, já nevím, člověče, on to s náma myslí dobře, ale proč nám to furt opakuje, to je furt jedno a to samé. A kluk říká, no tak asi mu to je těžko, protože kdyby se to stalo nám, to, co on tam potkává v té práci, tak by to bylo špatné. A holka říká, no máš pravdu, tak to zase vyslechneme. Tak jsem tam už ani nešel, takže byl to takový ten střed té tvrdé reality života s tím předáváním to dál. Nebylo to takové, abych to tam tvrdě hlásal nebo něco, ale měl jsem takový ten pocit zodpovědnosti za svoje děti, protože jsem opravdu, jak říkám, to viděl ve svém životě strašně moc a tak dále, tak dále. Takže to.
0: Děkujeme. Malinko jsme přitáhli čas, takže už to nebudeme rozvíjet, ale já věřím, že jste řekl všechno, co jste měl na srdci. Co říkáte?
1: No já jsem to jako trošičku zase zaobalil jiným směrem, jak to mám ve zvyku vždycky, ale prostě ten střed té tvrdé reality života, prostě mi to nedalo a prostě jsem to musel tak těm dětem servírovat, aby to pochopili. Oni to pochopili tak díky tomu svému rozhovoru, které jsem teda vyslechl, aniž oni to viděli. Takže věřím, že se to setkalo s, nebo dopadlo to na úrodnou půdu a můžu to potvrdit, že to tak bylo.
0: Děkujeme za telefonát, Oline, zdravíme vás, zavolejte zase někdy příště, ano?
1: Až bude veselější téma, tak jo. Mějte se moc krásně, přeji vám dobrou noc, šťastnou cestu domů, zdravím svoje přátelé, nočníkáře, kteří oni vědí, kteří to jsou, nebudu je jmenovat.
0: Každý z nás se v sobě nese slova, na které se nedá zapomenout. Právě o nich se dnes v Noční lince povídáme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Možná máte i vy schovanou jednu větu v paměti nebo v srdci, ke které se v duchu stále vracíte. Dnes jí společně můžeme dát prostor. Paní Marie je s námi. Odkud voláte? Tady od Hradiště, pamatuju si to dobře, výborně. Tak vítejte ve vysílání Českého rozhlasu a povídejte, co máte k tématu.
1: Zdravím vás, paní Jarko, a ještě posluchače, kteří poslouchají. Tak jsem si vzpomínala taky na moje rodiče a hlavně na babičku. Jednu babičku jsem nezažila, protože jsem měla 3 roky, když zemřela otcova matka. Ale babička mojí maminky bývala v sousedství s tetou, vzdanou tetou, jako maminčinou sestrou, a tam jsme chodili. A ona byla nábožensky hodně založená a už tehdy byla méně pohyblivá, ale prostě jenom byla doma a tak. A narodil se 11 dětí, dvakrát dvojčata, jenomže 5 dětí zemřelo, 3 děti zemřeli, ještě to byla tedy nějaká ta španělská chřipka. Otec jí zemřel v jednom týdni, že měli 2 pohřby, otec, myslím, to jedno dítě, 2 chlapce, 1 holka. A 2 dospělí syny jí zemřeli, 1 v 19, ten syn, kde si narazil kostrč a dostal do toho tuberkulózu, 19 letý, a druhý zase vystudoval gymnázium a poslali ho na východní Slovensko učit až do tam Humenému, a tam ho zavraždila manželka ze žárlivosti, ne vlastně manželka, manžel učitelky, co s ní učil, ze žárlivosti, ji zastřelil i toho mojeho strýca. Takže babička měla velice těžký život a první děti, 4 ty bojče, to se jí narodilo, než dědeček šel na ruskou vojnu, on byl na té ruské frontě, ty legionáři, a potom 4 dcery se jim narodili, až dojel z té vojny, a moje maminka byla mezi nima. No a takže ona byla taková dost silnej, takovej přísnej povahy, protože toho hodně zažila. A já, když jsem k ním došla, ona nesnášela nějaké takové, a když jsme se tak upravovali a tak, já jsem si dala koupit takový plášť a oni tam měli takové krásné zrcadlo, teta chodila v kroji, tak to měla takové elipsovité zrcadlo nahnuté, aby viděla, jak si dávala ty fiertušky, jak to má vzadu, jestli to tam sedí fiertušek a sukně. No a já jsem tam šla právě s tím novým pláštěm, co jsem si ho nechala ušit, a ona seděla už na posteli a jak jsem to zkoušela, říká mě, a už se ohnala po mně palic, měla takový čagánek, a ohnala se po mně tu palicu, že pícha předchází pád, že se zhlížím zrcadle. Úplně to nenáviděla, jako mě to přišlo normální, že když mám nové šaty, že se na sebe chci podívat, jak to a ona to nemohla, prostě ona byla taková prostá žena, oni také chodila celý život v kroji. Na taková jako svérázná. A nebo když jsme byli menší, mě uštípla včela nebo vosa, a já jsem křičela, běžela jsem, asi jsem měla těch 7 roků, a babička, ukaž, daj ruku sem, vyčúrala se na haderku a přilepila mě to na to, a dobré. Takže takové ona měla způsoby. Ona se s ničím, prostě jaký měla život. A ještě potom to byla její práce, protože byla doma, mojí tetě se narodila postižena špatným porodem, i to tahali klešťama to dítě, a po hlavičku ji poničili, tak to dítě Libuška zemřela ve 4 letech, ale ona nejedla, prostě nic nevnímala, to bylo postižené dítě, museli ho krmit, Kristy vdávat, a toto babička jen 4 roky tak to jenom pěstovala, takže měla velikou trpělivost a taková byla jako otrva, by se dalo říct, za ten život, ale dožila se 84 roku.
0: Teda.
1: Takže to si jenom pamatuju, jak mě řekla pícha předchází pát, jak jsem se dívala do toho zrcadla.
0: Ano.
1: Ale velice rádi jsme k ní chodili, když vařila zelí, písané zelí, až na druhý den jsme ho chtěli jíst, protože na druhý den bylo nejlepší, oni to zelí.
0: Paní Marie, to jsou teda vzpomínky, já jsem to poutavě poslouchala od začátku až do konce. Co máte společného vy s vaší babičkou, co myslíte? Je něco, co jste po ní zdědila, co vám někdo řekl, no
1: že byla taková, byla jako spravedlivá, ona byla, byla přísná, ale byla spravedlivá a byla taková, že by držela jenom na někoho, že měla těch dětí, co jich vychovávala, byla na všechny jako stejná a já se to snažím taky. Mám také 4 děti a nebo už jsou dospělé, už mám pravnuky, ale opravdu nedělat rozdíly. Nedělat rozdíly a ona právě udržela to náboženství. Mám její poslední fotku, se nechala vypotit ve 84. roku. Mám fotku, tu mám velice schovávám s mojí maminkou a ještě s jednou tam paní od naproti. Ty dvě babičky se nechali tam až vyvést a měli 80 roků, jako se tam vyfotili před tím kostelem na hostýně. Už tady fotky si velice vážím.
0: Chápu. Paní Marie, děkujeme moc za návštěvu tady v Noční lince Českého rozhlasu.
1: A ještě mě mrzí, že jsem se nevyptávala víc na ty podrobnosti, jak ti chlapečci, vím, že jsem, já ty všechny jména vím, Karlíček, Janíček a Mařenka, jim zemřeli ty malé, to ještě předškolní, a potom dali další, za 4 nebo za kolik roku se narodila jako ta dcera, až ten dědeček dojel z vojny, tak dali znova Mařenku. A ta se taky nejdel dožila z mojich tet. Byly 4 sestry a dali Mařenku z druhou.
0: To, že člověka mrzí, že se nevyptával víc, tak to potkalo v životě snad každého z nás. Teď se musíme rozloučit, paní Marie. Musím vám říci naslyšenou příště. Budu se těšit. Ať se vám daří.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Asi každý člověk potká za svůj život někoho, jehož slova v něm zůstanou navždy. Kdo byl tím člověkem ve vašem životě? Na to se vás ptala dnešní noční linka. Je tady poslední návštěva. Paní Vicky jste říkala?
1: Ano.
0: Vítejte a povídejte.
1: Tak dobré ráno, už je to ráno, že? Takže já bych chtěla jenom říct pár takových slov, co mám od svého strýce, maminčinýho bratra. Vyrůstali sami dva, protože tatínek jim padl v první světové válce a ve velice chudobných poměrech. A on zůstal věrný své mamince a dochoval ji až k smrti a zůstal svobodný. Ale hodně často nás navštěvoval a když jako se mnou mluvíval, tak byl velice takovej mírnej, klidnej, takovej velice rozumnej. Na to, že neměl děti, velice naslouchal, když jsem se na něco ptala, chtěla jsem něco zvědět a tak. Takže velice, velice jako byl jako při, bych řekla, dětem jako naslouchal a vůbec jako i mým spolužákům a tak. A já si pamatuju, že vždycky mě říkával, když mě zaučoval do různých takových tajů, hlavně přes historii, tak mě říkával: Hedvičko, pamatuj si, že člověk by měl vědět něco o všem a vše o něčem. A já jsem nad tím nikdy nepřemýšlela. Ale jak teď stárnu a hodně teď čtu taky, tak protože dost nemocná, tak jsem si říkala, něco na tom je pravdy, protože opravdu člověk by měl vědět něco o všem a vše o něčem. Takže to je tak asi všechno, co jsem chtěla říct.
0: Paní Vicky, tak to bylo zajímavé, asi celý ten jeho život byl zajímavý.
1: Ano.
0: Věnoval se tedy vlastně celé vaší rodině. Byl ano. S maminkou, byl s vámi, dělal vám takového průvodce, takového parťáka životem. Ztratil tatínka a vám ho jakoby pak on jakoby nahrazoval. Dobře, děkuju, že jste teda se s námi povídala. Ještě se můžu doptat, protože máme minutku. Je něco, co vy říkáte a kdyby zavolal teď někdo jiný a mluvil by o vás, tak by ta vaše slova zmínil? Je něco takového, co jste třeba opakovala svým blízkým, svým dětem nebo kamarádům a oni už to měli spojené s vámi?
1: No, já jsem tady v této větě pokračovala dál a mám vnuka a vnučku a tak oba dva studují, i když já to celkem moc neuznávám, protože pro život je někdy lepší, když se člověk vyučí a pak až začne studovat, až nabere rozum a ne hned, když jde ze školy. No, to je každýho věc, že? Ale tak já se snažím tu větu opakovat potom strýci, protože je na tom hodně pravdy.

za každým tím příběhem byla ukrytá nějaká zkušenost, někdy bolestivá vzpomínka, ale vždycky velká lidskost. Tak přeji vám, aby vás v životě provázela slova, která zahřejí, dodají sílu a vždycky vám připomenou, že na své cestě nejste sami. Mějte klidnou noc a těším se zase někdy příště v Noční lince. Jarka Barbuříková.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak uznávám to oblečení.

Řešení, které jsem si vybral pro dnešní divadlo, není příliš společenské, ale za to viditelně praktické, protože nás čeká kavárna, ale nad řekou, takže chajda nebo stan, ohniště, modřínovej les a taky čaj s trochou jehličí.

0: Kavárna nad řekou vznikla v rozhlase někdy v 60. letech a byla to další příležitost, jak posluchačům nabídnout povídky třeba o víkendu k poslechu na chalupě nebo na chatě, protože tenkrát ještě s jediným televizním programem byl rozhlas asi tím nejvěrnějším společníkem při společných setkáních s kamarády. Takže ještě jednou, dobrý večer.
1: Dobrý večer. Promiňte, přátelé, že jsem oblečen jen v teplákách. V kavárně nad řekou je to obvyklý ranní společenský úbor. Leč jdu-li vás pozvat na večerní posezení u táborového ohně, snad přece jen bych měl... Promiňte tedy ještě jednou. Posaďte se, prosím. Dovoluji si zvláště upozornit, že v kavárně nad řekou je nový typ křesel s vůní mateří doušky. Upozorňuji dále, že jedině v kavárně nad řekou je krb bez jediné cihly. Jedině v kavárně nad řekou na stropě padají hvězdy a podává se lesní káva s jehličím. Jedině v kavárně nad řekou se cigareta oklepává pouze na koberec. Račte tedy vstoupit. Nebude vás obtěžovat pohled na načesané slečny a grenadínu s brčkem. V kavárně nad řekou nevadí šmouha na tváři a pommes frites à la kavárna nad řekou se jedí vždy jen rukou. Prosím, posaďte se, oheň už se rozhořel a večer v kavárně nad řekou začíná. Přisedněte tedy, pro každého ohně dost. A chcete-li pak šálek kávy, i ten se najde. Prosím? Ale ne, v kavárně nad řekou se platí úsměvem, písničkou, příběhem. Povíte nám něco?
2: Jsem motorista. A tak jako všechny motoristy, i mne pronásleduje v létě nepokoj a honí mě z místa na místo, z vesnice do vesnice, z města do města. Mám už svou techniku. Přijedu do města, zaparkuju auto, dojednám nocleh, prohlédnu muzeum, navštívím domy, kde přenocoval Jan Lucemburský nebo Karel IV., abych získal vzdělání, vyslechnu historii o paně zazděné do základů budovy, u cedule malé popovičky 3 kilometry vyfotografuju manželku, abych mohl dokumentovat, že jsem tu byl, a zapíchnout doma do mapy nalepené na hobře další špendlík s červenou hlavičkou. Nakonec navštívím místní hladomornu, aby mi v místní restauraci chutnala večeře. Jinak jsem člověk povětšině klidný. Pokuty za nepřiměřenou rychlost platím bez odmlouvání, alkohol pijí nerad, stopaře nevozím a sekretářku jsem si už dávno vzal. Motorismus má však pro mne četná překvapení. Jako tuhle. Přijedu do města, rozhlédnu se, chci zaparkovat. Místo v hotelu jsem měl zamluvené a mohl jsem tedy stihnout ještě jednu hladomornu a dva kostely s gotickou řezbou. Vhodný parkovací prostor jsem našel brzy. Zdobila jej však zánovní cedule s nápisem Hlídané parkoviště od 8 do 18 hodin. Platit poplatek za hlídání do 18 hodin a pak nechat automobil bez dozoru jsem považoval, promiňte, za nesmysl. Rozděl jsem se tedy do dalších ulic. Pochodil jsem však stejně. Buď v nich byl zákaz stání, nebo parkoviště hlídané stejně jako předešlé. Ani s občanů mi nikdo neporadil, až jakýsi stařík v roztřepené čepici mi řekl, abych si zajel do Kovářské uličky, kde prý za A není hlídané parkoviště a za B ani zákaz parkování. Zajel jsem tedy do Kovářské uličky a zaparkoval. Pak mi to nedalo a zašel jsem na místní úřad. Co je to za pořádek, řekl jsem referentovi, když pořádný automobilista může ve vašem městě parkovat jen v Kovářské uličce. Referent mě vyslechl, udělal si několik nečitelných poznámek plnicím perem značky Pionýr, potřásl mi rukou a ujistil mne, že není byrokrat. A nebyl. Druhý den se v Kovářské uličce objevil nápis Hlídané parkoviště od 8 do 18 hodin. A ani stařík v roztřepené čepici už by mi nemohl poradit. Je totiž v Kovářské uličce hlídačem.

0: toužil jsem po paroží, tedy jelením samozřejmě. Když se blížilo září, nebylo se mnou v kanceláři už vůbec k vydržení. Po kradmu, už posté, hltal jsem knihu Karpatský jelen a jeho rod. Plížil jsem se a přiskakoval po chodbách a na jedné poradě o komplexním rozboru jsem se tak hluboce zasnil, že jsem úplně bezděčně zatroubil jak statný dvanácterák. Soudruh vedoucí to považoval za osobní urážku, ale vysvětlujte mu duševní polohy mysliveckě vášně. A pak to přišlo. Byl den svatého Václava, k večeru jsem dorazil k určené hájovně. Zabouchal jsem na vrata, nechal se očuchat strakatým ohařem a pěl chválu nad buchtami paní lesní. A netrpělivě jsem očekával hajného. Říkal, že jde jelena obeznat, aby byl úplně jistý, a že si máte chvilku odpočinout a posilnit se, ale nějak nejde, pravila paní hajná a nakropila si prádlo. Když začala žehlit, venku už se stmívalo. A to on to dneska bere, jak se patří, říkala. A když zahlídla, že tluču špačky, dodala. Tak už jsem vám odeslala, musíte se na to slavné ráno vyspat. Ještě za tmy vás zbudíme. Spal jsem neklidně. Ve snu jsem pronásledoval silného, korunovaného šestnácteráka a když už jsem ho měl nadostřel, zjistím, že nemám kulovnici. Spotil jsem se. A to už hajný stál ve dveřích.
1: Tak, mladej, jde se na to. Pomalu se rozednívá a jeleni troubě jak na pouti.
0: Byla ještě tma a chladno. Hajný byl zachumlaný do vlněné šály a pára mu šla od úst, když říkal.
1: Musíme jít zvolna, jen žádný zbrklosti a držte se za mnou. Slyšíte, jak na kopcích troubějí? Pánečku, tam jich je.
0: Zaposlouchal jsem se do nejkrásnějšího koncertu, jaký vůbec v přírodě je. V kopcích to hučelo a odráželo se v hlubokých údolích. Sotva zmlkl jeden, ozvali se z druhé strany zuřivě jeden, dva, tři na jednou. Rozbušilo se mi srdce obrovským dobrodružstvím.
1: Tak jdem a hezky šoulat. Žádný běžecký závody, připomněl hajný, a rozkolíbal se přede mnou.
0: Sestupovali jsme do doliny. Trochu jsem zneklidnil. Nad námi troubí jeleni a my se od nich vzdalujeme. Tiše jsem zašeptal, nepůjdeme za nimi?
1: Co? Zahučel hajný. Do kopce?
0: Zastavil se a prohlížel se mě podezřívavě.
1: Člověče, mě už slábne dech a nohy sotva vláčím. Až vám bude tolik jako mě, tak se do těch kopců taky moc nepoženete. Já mám mladíku v obou nohách revma jako hrom a v ramenou, ha, to byste bolestí kňučel jako kočka v železech. Jdem, tady se to hezky šlape.
0: Pokrčil jsem rameny, ohlížel jsem se k vrchům, které rudly vycházejícím sluncem. Jelení troubení zesílilo až do rozvášněné zuřivosti. Hajný se zastavil.
1: Víte, co ty moje starý kolena už zmohly? A rozedma plic, milý pane, ty vršky tady už mi dali do těla.
0: Hlučně si vyčistil nos a křičel.
1: Já bych vám přál těch 30 roků, co jsem tady na hájovně. Kolena mám skřivený jak stará borovice a prsty tuhý jak houžvé.
0: Nešťastně jsem se rozhlížel po dolině. Polekaný kos vyletěl vysoko na smrk a zoufale vřískal na poplach.
1: A už dostávám závratě,
0: hulákal hajný.
1: To jdu jako nic. Najednou se to se mnou zamotá, jako když na mě duchnu hodí. V očích se mi zatmí, ještě že mám tuhle sukovici. Tak jdem.
0: Zkousal jsem rty a ostrahitě se rozhlížel. A hajný si toho všiml.
1: Tady nic není. Zbytečně se namáháte. Tohle je dolina, kde ani pes neštěkne.
0: Zastavil se a nacpal si fajfku.
1: Jo, když tu ještě byla mlazina, tak to se táhla zvěř k potoku. Ale v tomhle stojáku, co by teď tady dělala?
0: Opatrně jsem podotkl, že snad nahoře, v kopcích, mával rukou.
1: Jo, tam je zvěře, radost pohledět. To, když chce člověk kácet dříví, aby rozháněl nejdřív jeleny. To jo, ale les tam nahoru, na to bych musel mít nohy.
0: Obezřetně jsem ucedil, že jsem myslel, jako, že jsem přijel jaksi, že prostě jsem tady na jelena. Zabafal zamyšleně z dýmky.
1: No jo, nahoře jsou. Ale víte, já mám žíly v lejtkách ohromný jak palce. To je všechno strhaný z těch vrchů.
0: Tak už jsem mlčel. Došli jsme k posedu. Podíval se po žebříku vzhůru a zavelel.
1: Tak, nahoru. Tady si střelíte. A povylezte a táhněte mě. Jo, to víte, bývaly doby, kdy jsem vyběhl po žebříku jak křepelka, ale v poslední době mám něco se žaludkem, nebo co?
0: Vlekl jsem ho od příčky k příčce. Vzdychal a naříkal nad tou strašnou výškou. Konečně jsme dosedli na sedátko. Připravil jsem si kulovnici a rozhlédl se po pasece. Hajný se zachroumil do kabátu, přitáhl šálu kolem krku a vyklepal fajfku.
1: Trošku si zdřimnu. Musíte pozorovat sám. Já se dolů podívat nesmím, zatočila by se mi hlava.
0: Byl jsem rozechvěn očekáváním a šeptal jsem, a jakého mám střelit? Podíval se na mě a škublo mu to v koucích.
1: Sem jelen nepřijde, ručím vám za to. V posledních 20 letech tu nebyl. Ale dávejte pozor, někdy sem zajde taková stará laň, tak tu střelte, víte, moje hrozně ráda játra. A dívejte se taky k pravý stěně modřínu. Tady se ráda toulává sousedovi skočka, ty to nedarujte, je to mrcha zlodějská.
0: V tom okamžiku usnul. V kopcích troubili jeleni a slunce vyšlo jako krvavá koule. V údolí se rozprostřela stříbrná mlha. Bylo nádherné, svěží ráno. Hajný pochrupoval a lesnická čapka mu pravidelně nadskakovala. Svatý Huberte, za hory, za doly, mé zlaté parohy, kde se pasou. Nestřelil jsem toho dne ani sousedovi skočku mrchu zlodějskou. Na zítří ráno jsme vytáhli znovu. Hajný běžel se mnou do kopců rychleji než křepelka. A když jsem složil svůj první kus nepravidelného desateráka, poblahopřál mi a s úsměvem podal zálomek. Posunul čepici do čela, přihmouřil jedno oko a povídá:
1: Nezlobíte se na mě za ten včerejšek? Víte, na Václava radši nikdy na jeleny nejezděte. Já jsem totiž taky Václav, no a ten večer před svátkem jsme přece museli v hospodě trošku obeznávat, ne?

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Kavárna nad řekou, kde se vyprávějí příběhy ze života, je sice pravda jenom rozhlasovým archivním pořadem, ale myslím, že dodnes v ní zůstala taková jakási zvláštní atmosféra pospolitosti, jako bychom se skutečně potkali na blízko a na dotek ruky. A co na tom, že autoři povídek v naší kavárně nejsou proslavenými spisovateli? Skoro se mi zdá, že se spíš sešli v jedné rozhlasové redakci a jakoby si tam aspoň na chvíli ten symbolický oheň kamarádství taky zapálili. A vůbec neměli bychom přiložit? Co říkáte?
2: Oheň už hoří, nebe rozsvicuje lampičky a kavárna nad řekou už otvírá. Pojď, každý host je stejně vítán, přisedni. Z kotlíků už voní čaj s jehličím a popelem. Chvíli se bude mluvit o počasí, chvíli o cestách prašných, ale pak se určitě najde někdo, kdo řekne, pojďte si něco povídat. A všichni sáhnou někam do vzpomínek. Někdo si odkašle a s trochou trémy začne.
3: Kolikrát jsem slyšel, že cesta k nepravostem je velice snadná. Poslyšte, to není vůbec pravda. Nebo alespoň ne vždycky. Když jsem se dopustil své první velké nepravosti, nebyl jsem sveden ani příležitostí, ani špatnými kamarády, ba ani nedobrým charakterem, i když tedy připouštím, že panenská úbil mého charakteru je místy rzivá. Když jsem začal dobývat svůj kousek místa na slunci, přistěhoval jsem se do podnájmu penzionovanému lesnímu řediteli do malé spořilovské vilky. Zanedlouho po mně se přistěhoval můj kolega, reportér Vaněk. Pan ředitel ve výslužbě byl vdovec, bydlel ve vilce sám, než jsme přišli my. Měl neobyčejné pochopení pro mladé duše a tak jsme zanedlouho všichni tři začali žít v nádherné mužské anarchii, kdy všechno patřilo všem, krom peněz, které se nás jaksi nechtěli držet, a také krom šatstva. Ale za to mohla příroda. Všichni tři jsme měli tak rozdílné postavy, že jsme s velikou lítostí museli zanechat půjčování parádních kalhot. Pan ředitel měl někde v kamíku nad Vltavou jakousi chaloupku a píď země s ovocnými stromy se záhony jahod. I odjížděl tedy každý rok na celé léto na své latifundie, svěřiv svou vilku pod ochranu boží. A tak jsme se tedy každé léto stali domácími pány, žijíce si v klidné, nevzrušivé idylce, porušené jen tu a tam inspekcí mé nebo Vaňkovy snoupenky. Krom pochopitelného vzrušení a napětí inspekčních návštěv jsme mývali velice rádi spořilovské úterky, kdy jsme se sešli v malé partičce, popovídali při čbánečku červeného okumštu a vedli prostě mužské řeči. A jeden z těch úterků to byl, co mne zavedl na dráhu nepravosti a zločinu. Pan domácí byl na svých latifundiích. Kolega Vaněk zaspal a s hrozným kvaltem jen napůl oblečen vyběhl ven, aby chytil alespoň druhé ranní letadlo do Brna. Pomáhal se mu skládat kufřík, naházel se mu do něj nějaké čisté prádlo, pyžamo, kartáček na zuby a z jediné zásuvky, kterou jsme v pokoji měli, jsem vyhrabal pouzdro z doklady. Vaněk na mne akorát stačil křiknout: pozdravuj večer, kluky, přijedu až pondělí, a svištěl na tramvaj. Kluky jsem večer pozdravoval. A když už bylo ve čbánečku místo červeného jen ranní šírání, šel jsem je doprovodit, neboť mám velice rád probuzení dne. Člověk se potřebuje jednak vydýchat ze svých vykouřených cigaret a jednak se na ranní ulici ještě promodralé nocí báječně lehce řeší všechny problémy večer ještě nerozřešitelné. Proto je asi ráno moudřejší večera. Po zdravotní půlhodince jsem zamířil k domovu. Sáhl do kapsy, ale tam, kde měly být klíče, nebylo nic. Prošacoval jsem se a krásné ráno dostalo najednou značně hořkou příchuť. Klíče jsem prostě neměl. A tak jsem stál před domkem. Otevřené okno našeho mládeneckého pokoje se na mne výsměšně dívalo z prvního patra. A za tím okýnkem sladká postýlka a 4 hodiny spánku. A tu jsem se rozhodl, že se do svého bytu vloupám. Do branky před domem stačilo drcnout, nedržela. Zkusil jsem domovní dveře, zda jsem je náhodou nezavřel špatně. Ne, byly zaklapnuty a můj klíč tačil v zámku z druhé strany. Vyzkoušel jsem tedy laťky, které byly pod oknem přibity na zeď a na nich sepnulo psí víno. Zdálo se mi, že by mě mohli udržet. Zul jsem tedy boty, třikrát odplivil pro štěstí a pomalonku a opatrně se sunul pozdě vzhůru. Když jsem měl okenní rám už téměř na dosah ruky, laťky zapraskaly a já sletěl pěkně pozadu do maceška tulipánu. Zvedám se ze země a slyším mužský hlas. Co pak tu děláme, mladíku? Otočil jsem se a za mnou stál muž v modré uniformě a se zájmem pozoroval, jak si tru naklepanou kostač. Jsem slušně vychovaný člověk. Dobré jitro, řekl jsem. Jdu domů z procházky. No, někdo se prochází ve dne, někdo v noci. A proč pak nechodíte z procházky domů dveřmi? Je to pohodlnější. Nemáte klíče? Ale mám, dokonce ve dveřích, jenže z druhé strany. Podíval se do zámku. Máte smůlu, řekl. Nikdo není doma? Ne, to bych se asi nešplhal po psím víně. Taky pravda. Ukažte mi občanský průkaz. Sáhl jsem do náprsníka psí. Byla prázdná. Je nahoře v šupletí, řekl jsem. Průkaz máte mít u sebe. No, šel jsem akorát vyprovodit známé, kousek cesty, prostě jsem na něj zapomněl. No, konečně vedle soused mě zná. Podívejte se, je 15:30, nemám nejmenší chuti kvůli vaší zapomnětlivosti budit sousedy. Půjdete se mnou na stanici, tam si vaši totožnost ověříme. Tak se obujte a jdem. Podíval jsem se na otevřené okno. Šklebilo se naplno. Ale za ním byla postýlka a 3,5 hodiny spánku. Vsadil jsem všechno na jednu kartu. Můžu vás o něco poprosit? Jistě. Podívejte se. Mou totožnost si můžete ověřit nejdřív v 8 hodin, kdy už jsou na našem osobním oddělení. Budete s tím mít zbytečnou práci. Kdybyste mi pomohl do okna, odemknu, přinesu průkaz a vy mi napaříte pokutu a je to všechno vyřízno v 5 minutách. Podíval jsem se mu do tváře. Byl úředně vážný, velebný, ale oči ho zrazovaly. Ty už se mu smály. Mně nejde o to dát vám pokutu. Ale kdybyste byl na mém místě vy, určitě by vám bylo podivné, že se někdo ve 3 ráno šplhá do prvního patra a notabene nemá u sebe doklady. Rozhlédl se po ulici, byla prázdná, pusta. V této čtvrti jen málo kdo vstává tak brzy. Pak se podíval na mne a řekl, no tak si zujte ty boty a polezte, ale fofrem, ať nás nikdo nevidí. Vyšvihl jsem se mu na ramena a zmizel v okně. Pak jsem otevřel, pozval ho dál a z naší jediné zásuvky vytáhl pouzdro s legitimací. Muž v modré uniformě se podíval na jméno, na bydliště, pak se podíval na mne a řekl, jak je stará ta fotografie v legitimaci? Nejmíň 6-7 let. Tak podívejte, stejně vám už končí platnost. Dáte si vystavit novou, samozřejmě s novou fotografií, tady už si moc podobný nejste. Pro dnešek to bude bez pokuty, ale jakmile vás potkám, tak si to zkontroluju a jak to nebude v pořádku, bude vás to stát 50 korun. Zasalutoval a odešel. Díval jsem se za ním z okna. Zmizel ve spořilovských uličkách. Skočil jsem k postýlce, rozestlal, žel už jen na 3 hodiny. Vzal jsem legitimaci a bezmyšlenkovitě ji otevřel. A mráz mi přeběhl po zádech sem a tam a tedy tam a sem. Z legitimace se na mne dívala studentská tvářička mého přítele Vaňka, kterému jsem dnes, vlastně včera ráno, hodil do kufru své průkazy. A tak jsem se vlastně dopustil krom vloupání dalšího trestného činu. Podvodu. Tyto činy jsem však spáchal z donucení a nevědomky a veřejně se tím doznávám, což mi budíš prosím bráno jako polehčující okolnost.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Jestli vám je v naší archivní kavárně nad řekou s humoristickými povídkami dobře, tak zase někdy přijďte na kus řeči. Divadlo pro vaše uši, to je přece skvělé místo ke vzpomínkám, které nestárnou. Jak to říkávala naše kolegyně redaktorka Dita Skálová. Prosím vás, pěstujte vyprávění tenhle nádherný český zvyk. Vypněte televizi a vypravujte si doma se známými a přáteli a nebojte se třeba i trochu přehánět. Tak, teď už neruším, protože v kavárně nad řekou je dobrých vypravěčů víc než dost.
2: Tak kdo pak je teď na řadě? Přece nebudeme jak děťátka rozpočítávat ententýky, dva špalíky, čertvy letě.
3: Pánové, já vážně nevím, jestli... Vzpomínám, co tak zvláštního. No, mně se opravdu nikdy nic... No, nevím. Možná tohle.
2: Ale ano, jen povídejte.
3: Byla to docela malá domácí recepce ve třech. Moje snoubenka, já a můj byt. A několik lahviček, abychom zažehnali chmuru. Když jsem dolil poslední, tuším sedmou, moje vyvolená projevila touhu, abych ji dopravil domů. Tu láhev samozřejmě ne. Ale ovšem, miláčku, pro tebe všechno, artikuloval jsem co nejgalantněji. Na pusté ulici jsem statečně vkročil do cesty prvnímu autu. Prosím vás, můžete nás vzít tam a tam? Ale jo, pronesl řidič stejně neohebným jazykem, takže jsme si byli rázem velmi blízcí. V údané končině na okraji Prahy nás vysadil. Jemu jsem vtiskl pár posledních bankovek, snoubence pusu, ona zmizela v osamělé vile, auto v dáli a já zůstal. Jako kůl, mírně se kymácející v neznámém plotě. Po nadlidské námaze mi došlo, že tato příměstská oblast je pro mě záhadnější než horské hřbety Afghánistánu. Den se chystal probudit do zářivého rána. Na rozdíl ode mne. Tichý mír kolem přímo vábil složit tělo do nedalekého lánu. Pud sebezáchovy však velel, nesmíš, vymlátí tě kombajn. Moje druhé já se přidalo, jdi domů, povinnost volá. Nebylo ji sice slyšet, ale poslechl jsem. Pro jistotu jsem objel blízkou borovici, abych získal orientaci podle lišejníku. Důkladně jsem ji obcházel a žasl nad neobyčejně hladkým kmenem. Podivný to strom, nahoře mu co si hučelo. Jakési dráty. Lišejník nikde. Spolehl jsem se proto na nohy. Vždycky člověka někam odnesou. Zvlášť když mu láska dá křídla. Na okamžik jsem se skoro vznášel, pak se to ustálilo, docela to šlo. K mé nesmírné radosti to se mnou šlo pořád z kopce, až jsem se divil, jak i necvičený turista může takhle hladce klesnout. Temná strž mi otevřela oči a zastřela jakoukoliv vyhlídku, jenom stezka se vinula vzhůru a první skřivan trilkoval své dotazy. Jak pak je dnes u nás doma, zdali pak tam ještě hučí jes? Ježišmarja, že jsem nechal puštěný kohoutek v koupelně. Ale nesmysl, teď já přece koupelnu nemám. Před očima se náhle rozprostřela líbezná krajina, asi středočeská. Za těch pár hodin jsem nemohl jinam dorazit. Rychle jsem pronikl kouzelným trním, abych vychutnal její půvab. Výzka opodál mi potvrdila dohad již delší dobu trvající, že se přibližuji k domovu neustálým vzdalováním. Tento zajímavý paradox mě šíleně rozesmál. Stařenka v příkopu, kterou jsem povlovně míjel, upustila srp, asi slabostí. Pak úprkem cupitala k osadě, u chalup se ještě otočila. Sluneční paprsky přehouplé nad obzor třpitivě zasršely na mé hrudi. Teprve teď jsem zjistil s částečným úžasem, že ji kryje pouhý kabátek od pyžama. Jeho fialově zelené pruhy přímo žhnuly. Z dálky jsem musel působit jako nádherně vybarvená postava k podpírání. I sytě modré kalhoty z plandavého textilu podtrhovaly celkový dojem. Zmocnila se mě trochu tréma. Jak asi obstojím v tomto úboru, před zkoumavými pohledy žen, které se záhy začnou houfovat u prodejen v naší čtvrti. Jak asi k ní vůbec dojdu? Za obcí čekal spásný ukazatel Praha 12 kilometrů a jakýsi pes, který nehlásal nic. Jen se ke mně vrhl s radostí opuštěného tvora, jenž najde za rozbřesku společníka. Pokynul jsem mu dobrácký, jdeš bystě? Nejevil zájem o nabízený druh přepravy, chtěl jít výhradně pěšky a za mnou, pořád. Já zrychlil, on taky, já zpomalil, on rovněž. Přiznám se, cestuji nerad se zatoulaným vlčákem za patama, i když jsem si jist, že takové zvíře mi nevrazí kudlu dozad. Čert se vyznej v jeho dalších úmyslech. Opakoval jsem pokyn, koukej mazat nebo... Svěsil hlavu. Pak lítostivě olízl mou ruku. Máš hlad, jo? Hochu, já teprv. Co bych ti tak dal, zvíře? Sáhl jsem do kapsy a deseti haléře se rozkutálili silnicí. Kruci, vždyť nebudu mít na tramvaj. Hledej aspoň, nekoukej. Smutně mě pozoroval, pranic nechápaje mou úlevu, když jsem vykutal z trávy šestý desetník. Tak ty nepůjdeš domů? Napřáhl jsem kámen. Pod paží něco ruplo, pyžama. Balvan z mé dlaně zaletěl daleko do pole. Rozdychtěný pes za ním skákaje přes oves. Byl asi hravý, cvičený a port pones pánovi. Šíleným cvalem jsem se od něho odpoutal a pádil, popobíhal, kráčel a sunul se blíž a blíž hlavnímu městu. Pár občanů v tramvaji na Konečné při mém vstupu krajně ožilo. Někteří na mě vrhli přívětivé škleby, průvodčí dokonce zahlaholil, tomu říkám vejkon, v červenci se vrátit z maškarního. Jak se zdálo, pasažéři ve fialově zelených kabátcích cestují touto linkou zřídka kdy, hlavně ne o 9 hodině dopolední. Zaujal jsem proto ležérní pozici devizového světoběžníka, pěkně nohou přes nohu. To mi v zápětí odhalilo další nevysvětlitelný úkaz dnešního jitra. Jedno moje chodidlo trčelo bosé, do černa uprášené, z polobotky módního tvaru. Chvíli jsem se začal cítit nesvůj, chvíli svůj, ale většinou mizerně. Pánové, nebudete mi věřit, nikdy jsem se nevracel k bydlišti takovou oklikou, tak cudně a váhavě. Využívaje všech výklenků, ploužil jsem se jako pestře zbarvená lasička podél činžáků důvěrně mi známých a drahých. Konečně, rodná ulice přivítala zbloudilého syna, nakvap se skupenou delegací 3 domovnic. Neskrývali své ohromení nad tak nečekanou pastvou pro oči. Pietně sledovali můj znavený krok. Sebral jsem zbytek posledních sil a doslova vlétl do domovních dveří, překonal úskalí 2 pater, dveře mého bytu se otevřely sami a já byl vtažen dovnitř ženskou rukou. Civěl jsem do tváře své snoubenky a do mé lby, naprosto nepřipravené na takové zvraty, se vkrádala strašná jistota. Nedoprovodil jsem ji. Doprovázel jsem k vzdálené vilce za Prahou po paměti sám sebe. Všechna ta strádání a posměchy, všechno to bylo marné. Zavil jsem jak ratlík, kterému šlápnou na pac. Uklidni se, prosím tě, zažadonila má snoubenka. Nic se přece nestalo. Nic? Dal jsi ke mně klíče, aby si je nestratil, tak jsem ti je přivezla. Nechci, zařval jsem, nechci už nikdy doprovázet, nechci. Přežehlíš mi černý šaty a řekneš doma, že se za 14 dní berem. Přeju pánům rodičům hodně zdraví, dlouhý léta, kdyby si je pán Bůh vzal, opovaž se dědit. Ženská duše je zvláštní, pánové. Dodnes nechápu, proč má žena má dojem, že jsem se v rozhodujících chvílích života zachoval jako 100% chlap.

0: Zašumí soví perutě a voda se rozčeří rybím skokem. A obloha zažhne táhlou, žhavou čarou, jako by někdo o nebesa otřel zápalku, která nechytila. Člověk je najednou malý pod nočním nebem. Malý, ač mu nechybí odvaha na výšky ani na propasti. Oheň dohořívá. Je třeba přiložit náruč chrastí. A jak plameny vyšlehnou do výše a jiskry se rozletí vějířem, osvítí tvář muže, který dosud zádumčivě kouřil dýmku. Oklepal jí ožulové křeslo a jel se vyprávět.
1: Hovíte si v rekreační chatě a nedá vám to. Oknem pořád civíte na vrchol Slavkovského štítu. Nějak dráždí, provokuje, nebo co to je. Dobít ho. Já se za to nestydím. Ve mně je něco utlumeného, co najednou vybuchne a hoří. Takový nějaký malý Napoleon nebo jiný velikán. Prosím, Slavkovský štít mě vyzval. Přijímám. Zdolám tě tvrdě. Pravil jsem si v duchu a vyrazil jsem. Já vám povím tedy, protřelý kamzík by se mnou měl co dělat. Hnal jsem se přímo vzhůru, cesta, necesta, tabulka, netabulka. Mě teda, když chytne hrdinský instinkt, nebo co to je, tak se neznám. Vrhl jsem se na ten kopec nohama, rukama a když jsem se došplhal pod poslední svislou stěnu, kouřilo se ze mě, jako když v zimě otevřete krecht s bramborami. A zase to přišlo, ten Napoleon, nebo tak. Zatnul jsem zuby a plazil jsem se po břiše, překulil jsem se přes ostrý hřeben a překonával závěrečné stoupání. A tady se to stalo. Luplo mi v kotníku a už jsem seděl. Moc příjemně. Pode mnou desítky metrů ničeho, nade mnou slunce a skalní orel, nebo vlašťovka, nebo co to je. Napoleon se úplně vytratil z duše, zůstala jen strašlivá beznaděj a ta ohromná výška. Mával jsem oběma rukama a zoufale jsem volal o pomoc. Nikde ani človíčka. A přeci. V tom moři kamení nějaká postavička zamávala něčím bílým a ozvalo se slabonké hvízdnutí píšťaly. Byl jsem bez sebe radostí. Ten človíček se skutečně pohyboval směrem k té obrovské homoli, na které jsem bezmocně ztroskotal. Blížil se ke mně takticky, bokem. Proto jsem ho brzy ztratil z očí a ponořil jsem se do hlubokého duševního spětí s mým neznámým zachráncem. Usilovně jsem si stále opakoval, musíš dojít, musíš dojít. Po nekonečně drahné době strašlivě zarachotilo kamení, obrovitý balvan se skoky řítil do údolí a docela zblízka zaslechl jsem ostýchavé zaklení. Otevřel jsem oči. Hřebínku skály vedle mne se křečovitě zachytily ruce. Naklonil jsem se a spatřil obličej. Byl skřivený utrpením, jako když se díváte špatně vyrobeným sklem. Měl modré, důvěřivé oči, rozšířené strachy a šeptal sýpavě. Kdybyste mě laskavě vytáhl, děkuji. Seděl vedle mě, stěžka oddychoval a zdálo se, že z něho pomalu uniká život jako z propíchnuté pneumatiky. Měl dokonalou horolezeckou výzbroj, porůznu připevněnou na těle, na prsou z brusu novou píšťalu a teprve za hodnou chvíli se nadechl, otevřel oči a řekl s hořkostí. Dědoušek, zachránil rychlovlak, visí za fíkusem. A zase dlouho mlčel. Nad námi kroužili skalní orly nebo vlašťovky nebo co to bylo a můj zachránce se mi přerývaně svěřoval. Jeho životní stvol, jak pravil doslova, je trvale nahlodáván historií rodu jeho manželky. Její dědouš, jako robě, sotva se naučil prvním krůčkům, procházel se v noci v nějaké vichřici, všiml si, že živel strhl železniční viadukt. Červenou svítilnou, kterou odebral z rukou bezduchého strážce tratě, zastavil mezinárodní rychlík těsně nad rozběsněnou řekou. Já jsem podotkl jemně, že jsem tento příběh četl v čítance. Pokýval smutně hlavou. Ano, I on má určité podezření, přesto však dědouškova fotografie visí na stěně za fíkusem, neboť to je místo cti a slávy rodu. Popotáhl nosem, otřel si z čela pot a opatrně pohlédl dolů do údolí. Syk leknutím a zachytil se skály. Třásl se na celém těle a sděloval mi, že má příšernou závrať. Nesnáší ani první patro. Potom, když se uklidnil, tklivě pokračoval, že jeho tchán v mladistvém věku zakruté povodně vyvedl sousedce z chléva rozdivočelého býka. Ve výroční den navštěvují onu dědinu a, jak jsem si všiml, nikde tam není v nejširším okolí žádné vody. Ani potuček tam nezurčí. Přesto ovšem tchánova fotografie visí za fíkusem. Zmlkl a po chvíli proceděl chmurně. Víte, mělo by ve mně něco bejt. Nějaká skrytá síla, něco doutnat. Ožil jsem, pozor. Tohle já znám. Napoleon, vydechl jsem. Jo, Napoleon, nebo tak, pravil smutně. Pak se zoufale zadíval k nebi. Jeho manželka prohlásila, že děj se, co děj, musí jeho snímek také viset za fíkusem. Historie rodu to žádá. Stiskli jsme si ruce a dojatě mlčeli. Posílen mým pochopením pokračoval. Už týden hlídkuje v údolí, čeká na příležitost zachránit nějakého stroskotance. Půjčil si tuhle nesmyslnou horolezeckou výstroj. Několikrát se už zapletl do lana. Také ostrý krumpáč je hrozně nebezpečná věc. Skobek a hřebíku má plné kapsy. Připadá si jako zbrojnož v důchodu. Těžce vzdychl. No, zachránil jste mi život, pravil jsem vděčně. Jste hrdina. Podíval se na mě měkce, jako srna při východu slunce. Vy jste též hrdina, šeptal zaníceně a padli jsme si do náruče. Zalkali jsme pohnutím. Alkali jsme dost dlouho, protože jsme vůbec nevěděli, jak se dostaneme dolů. Kotník mi naběhl jak dřevnatý kedluben a nebyl jsem schopen bezpečně podpírat svého zachránce při sestupu. Spoutali jsme se lanem a přikovali ke skále. Pak už jsme propadli jen zoufalství a volali o pomoc. Snesli nás v pytlích chlapci horské záchranné služby. Dole nás fotografovali. Za týden mi došel telegram. Visím za fíkusem. A tu najednou se ve mně něco utlumeného pohnulo, sílilo, žhnulo a vyburcovalo myšlenku. Hochu, musíš dobít Gerlachovku.
2: V kavárně nad řekou se setmělo. Oheň řeřavý posledními žhavými uhlíky. Je čas. Je čas zvednout se z křesla svůní mateří doušky. Je čas. Na stropě už padají hvězdy a večerní chlad se plíží údolím. Je čas. A zítra, pozítří a každý den je kavárna nad řekou otevřena. Přijďte se podívat, přijďte si popovídat. Sváteční šaty a všední starosti uložte do skříně. Do kavárny nad řekou patří tepláky a na nejvýš oblízkané kalhoty z manžestru. Ale hlavně dobrá nálada. Kavárna nad řekou vás všechny ráda uvítá.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do pěstování kanadských borůvek. Zaměříme se na zdraví včel a také na bazény. To, aby se vám voda v horkém létě třeba neskazila.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.